0: je takový už od přírody, no. Tak co vás těší i na tom, máte-li tyhle ty možnosti, Radko?
1: Tak co mě těší jako vůbec na zpívání, tak to já si myslím, že to je naprosto jednoduchá odpověď. Je to práce, kterou můžeme dávat radost druhým lidem, takže to je úplně na prvním místě. No a jinak, co se dá stíhat kromě Evity, tak jak už jste řekl, tak vlastně s panem Jiřím Štěpničkou jsem se seznámila právě v tobogánu, jen tak mimochodem. Takže ve viole zpívám, no a jsem tam, je to nějakých pár plesů.
2: Prostě za všechno může sláma.
0: Tak. Karle?
3: Ne, Terezo. Já bych... No, Tereska? No, můžeš?
4: No tak já jsem strašně šťastná, že vlastně můžu dělat, že můžu zpívat a že mě to strašně moc baví. A kromě toho, kromě vystupování v Evity, mám bohužel školu ještě. Já studuju třetím rokem konzervatoř Jaroslava Ješka a ještě mám před sebou 3 roky.
0: Ano, my jsme dobře rozuměli, že Tereza Bohudík má ještě školu, ne nikoli Bohudík.
3: No, já bych ještě jenom doplnil.
4: To se to nedá stíhat, takhle jsem to myslela, že toho je prostě moc, že musím, že mám večer představení a ráno musím 6 hodin stávat do školy, takže je toho opravdu moc.
3: Já bych to ještě doplnil, to, co jsem před chvíli říkal, aby se někdo neurazil, že jsem takový frajer, že zpívám už jenom za peníze, tak naopak.
2: My víme, že nejseš frajer a že seš tak starý. Už.
3: Ne. No, však ty nejsi taky nejmladší, já nevím. Proč od určitého věku, to mě dáte za pravdu, dávají těm, který mají šedivý vlasy, že už jsou starý a už jdi pryč, dejcháš nám tady vzduch, jo, tak to...
0: Oděj, pokud o vlasy,
3: já zpívám
0: tak je to
3: zadarmo
0: ještě
3: rád.
0: Já už bych se u toho nezdržoval, pokud jako, no...
3: No, o vlasech teda nebudu mluvit, no. Tak dobře, no. Tak fousy třeba, šedivý fousy, no. No. Tak už mám šedivý fousy, no, tak co mám dělat, no, tak... Hele, všecko je na mě jakoby starší, akorát hlasivky jsou v rychtiku, no, tak... To je takový malej sval, ale ten funguje, no tak ještě chvíli bych vydržel, jestli pane režisére, co říkáte?
2: Na ten zbytek těla bude Viagra.
3: To rukám nepomůže, ale...
0: My jsme teďka šokovaní s panem Laburou, až my jsme v létě jeli do Spojených států a do Kanady a dělali jsme pořady pro krajiny a celý ten zájezd začínal vždycky tím, my jsme velvyslanci České a Slovenské republiky a jdeme tady sehnat Viagru. Dělali jsme si z toho srandu a teď máme pocit, že to bude na nás, víš, že už to tady funguje.
3: A sehnali jste.
0: No jak vidíš...
2: Od včerejška, no.
0: Od včerejška, ano.
2: Jak se veselé směju.
0: Pojďme prosím se vrátit k Evitě. Já bych poprosil Radku o první písničku, tu, kterou velmi dobře asi všichni znáte, i z rozhlasových vysílání Utiš se, má Argentina.

0: Děkuju, Radka Fischerová. Je to pravděpodobně zvláštní pocit, tak chci se zeptat Radky a stejná otázka potom bude na všechny další. Při muzikálu, když zpíváš tuhle tu písničku, tak většinou všechno se děje v pohybu, anebo ty seš v klidu, ale jsou tam třítočný, na kterých se to otáčí, teď se svítí do toho jde komparz a vy už to máte podle mě všechno nastudováno, musím použít slova zafixováno, i v pohybu. A najednou teď zpíváš jenom takhle u toho mikrofonu. Svazuje toho člověka, nebo je to opačné, nebo už na to nemyslíš?
1: Tak já myslím, že Argentina to je taková pocitová písnička, takže každý den vlastně člověk tu písničku zpívá s jiným pocitem, pokaždý trošku jinak. A vzhledem k tomu, že stejně tak jako v Evitě na scéně vlastně jenom stojíme, tak není to až takový rozdíl, jako když zpívám. Je to zkrátka zpívání pro lidi a je to úplně jedno, jestli je to ve spirále, nebo tady v divadle u hasičů, nebo kdekoliv jinde. Ale samozřejmě rozdíl je v tom, že vypadává vlastně ta písnička jakoby z kontextu. Textu, i když u téhle speciálně to vlastně ani nevadí.
0: Čím je pro tebe třeba Terezo, jako pro druhou Evitu, to téma silné? Co je podle tebe nejdůležitější v osudu Evity Poronové? Je to láska, cesta za kariérou, nebo cesta k moci? A nebo i to, co zdánlivě je jenom na okraji, třeba pro mě, jako když jsem si studoval ty věci, tak jsem zjistil s potěšením, že vůbec Evita také měla velký význam v rozhlase, dokonce byla jakousi ředitelkou rozhlasové společnosti, vedla ji a dokonce hrála slavné hry v rozhlasových hrách, slavné dramatické postavy, takže ono toho je hodně.
2: No, já to chápu především jako boj o moc.
0: Boj o moc. Hmm. Jak to chápete vy ostatní? Petře, Honzo, Karle.
3: Mám začít já? Ano. Ne, nebo pan režisér, až řekne. Já se bojím, abych nemluvil dřív než pan režisér.
4: To je poprvé, co se Karel něčeho bojí. Ale ne, já už dneska bych řekl pravdu trošku... Nevím, o čem jsem to režíroval, protože to představení za ty 4-5 měsíců samozřejmě už je to představení těch herců, už to není moje představení a musím říct, že se vždycky strašně rád přijdu podívat do spirály na to, jak si už ty postavy ukradly každý sám pro sebe a každý si jak si prostřednictvím ty postavy vyřizuje, jak si svoje vnitřní záležitosti vypráví o svém životě, o tom, co on má rád na životě a co třeba rád nemá. Takže to je asi to nejhezčí pro režiséra, když to představení vlastně už přestane být jeho a už jde svým vnitřním životem a já tam spíš tak jako překážím.
0: Já bych poprosil o druhou písničku. Připomenu, že jde o přímý přenos z divadla U hasičů, posloucháte Tobogán a uslyšíme duet Če a Evity Poronové.

0: nějakou, Radko Terezo, máte za večer?
1: Tak já myslím, že je to asi 15 nebo 16 převleků.
0: Tereza, no vlastně taky
2: musím. Já
1: mám stejný.
0: Pokud je o ty mikroporty, jak dlouho vám to vážou? To je tak náročné někdy, že...
1: Tak já většinou, protože strašně vždycky chodím pozdě na tu scénu, vždycky na poslední chvíli, takže mě musí ten mikroport vázat strašně rychle. Ale naštěstí máme skvělé techniky i kostymérky, takže to většinou stíhám.
0: Kolik lidí pracuje, Petře, v kostymérně? To znamená, nemyslím, že šíjí kostým, ještě ty už jsou hotové, ale v tu chvíli, kdy se odehrává v tom oslňujícím koloběhu celá ta inscenace.
3: Myslím, že tam máme 5 lidí v garderobě, ale Evita v podstatě vyčerpá vždycky 2. Ta má své 2 garderoběry, kteří se na ní vrhnou prakticky kdykoliv opustí jeviště.
4: Já bych možná se ještě zastavil u těch mikroportů, protože to je zvláštní taková, to je taková, takový zvláštní šuplík, který trošku komplikuje celou tu situaci. Já si vzpomínám, že jednou jsem vzal svého kamaráda na představení do zákulisí, když jsme hráli Mizerable tady na Vinohradech, a ten byl v naprostém šoku, protože viděl, když vešel do toho zákulisí, neuvěřitelnou věc. Tam stála jedna ze zpívajících dívek, myslím si, že to byla Táňa Novotná zrovna. Byla předkloněná dopředu, měla vystrčený zadek na toho technika, měla zvednutou sukni a hozenou přes hlavu, a ten technik zezadu stál a strkal jí tam ten vysílač toho mikrofonu. A vypadalo to neskutečně, no bylo to skoro jak porno to vypadalo, jo. A ten můj kamarád byl šokovaný.
3: Máme to vyfotografovaný a máme to nad postelí.
4: Ano, a ten můj kamarád byl šokovaný, protože říkal, co to dělá? Já jsem říkal, to nic, to on jí zavádí mikroport. Tak musím říct, že s mikroportama je velký problém, protože se stalo na jevišti Petrovi Spálenému, který vyšel na jeviště a zapomněl si ten mikroport vzít. A teď normálně na generálce si stoup na ten špunt, jak vyjíždí nahoru, a měl odspívat svoji árii, a když vylez a začal zpívat, tak teprve zjistil, že nemá mikroport, protože ono je to tak nicotný. A když na to člověk zapomene, já se vždycky taky bojím, abych náhodou nevlít na jeviště bez mikroportu.
5: Tak to já se ti přiznám, já jsem tohle udělal v Ježíšově, a ne na generálce, ale na představení. Zapomněl jsem si vzít tu vysílačku, která se dává na pásek za košily. A to jsem si mohl roztrhnout hubu a nebylo mě samozřejmě vůbec slyšet, že?
0: Ale odspíval jsi to.
5: Odspíval jako jsem to, ale
0: utek
5: jsem zvukařům a zapomněli mi to nasadit, no. Stane se to.
0: Dávají se pokuty za to třeba, normální divadle, když něco proved, nepřišel na představení hned pokuta, tohle je jako stejný.
5: To vám se to dá napravit.
0: Dá se to napravit.
3: No, když je to prostou hloupostí, tak mám pocit, že herec se pomstil sám sobě.
5: Přesně.
3: Takže v tom případě ne, ale jenom, že kluci, oba pamětníci vinohradských Mizeráblů, tak si Pepík Štágr i Kája Černoch, tak vzpomínají na Mizerábl, tak daleko zábavnější historka na Mizerábl byla ve chvíli, kdy zapomněl zvukař stáhnout mikropod v okamžiku, kdy herec opustil jeviště.
5: Jo. Pak je slyšet i na záchodě. Jo?
0: Jo.
3: Takže diváci poslouchali skutečně asi 5 minut, poslouchali úplně cizího pána, který říkal strašný věci.
5: Stalo se to
4: tam
5: i Báře Vásikovi.
4: Celý ten slovník, který se používá, když seš v šatně. Jo?
5: Stalo se to i Báře v Ježíšovi. Že v okamžiku, kdy Ježíš nastupuje a vede davy a všichni se ptají, kdy se dáš cestou na Jeruzalém, tak najednou do toho se ozvalo. No já s těma fotkama teďka půjdu za tou redaktorkou, víš? Do celého divadla. Dvakrát za sebou. A ona to chudák netuší.
0: No to je ještě slušná verze, mohla mluvit úplně o něčem jiným.
4: Ale je pravda, že tyhle ty nebezpečí čekají určitě na nás světě taky, protože to si někde tu svoji daň vybere, jo. Já jsem zažil ještě takovou trapnou situaci, kdy v Mizeráblech jsem zapomněl, to se netýká mikroportu, ale zapomněl jsem nůž, kterým rozřežu pouta toho Javéra. Jo. A teď byla celá situace pro mě, že jsem přemýšlel celou tu dobu, co jsem zpíval, co s tím Javérem udělám, protože já ho prostě nerozvážu v té chvíli. Tak někdo mě říkal, tak ho prašť puškou, nebo něco takového. Prostě až nakonec se vedle mě objevila jedna má kolegyně, která zezadu takovým vilným způsobem mi vrazila kudlu do ruky, takový to jako zezadu. A já jsem najednou držel nůž a připadal jsem si tak strašně šťastný, že to konečně vyřeším, protože jinak by ty bídníci neskončili, že jo?
3: To je legrace proti tomu, co zažil Honza Fiala, když bičoval Ježíše Krista a při asi 4. ráně z těch 39 mu uletěl ten bič a zůstalo mu jenom to držátko. A on nelenil, ten Honza, se běhnul ze svého podstavce, doběhl k tomu Ježíšovi a začal ho mlátit tím držátkem.

0: Vlákem. Musím říct, že to byl, když se to stalo poprvé, tak to jsem já nevydržel a to jsem se smál skutečně ještě druhý den ráno, asi ve 4 hodiny. Ale představte si, že jsme to okamžitě, že okamžitě jsme samozřejmě nechali udělat nový bič. A ten nový bič samozřejmě špatně zavázali, takže se to též stalo o 4 dny později, kde už profesionálně Honza, že to už ho i kopal, toho Ježíše Krista. A to musím říct, že to jsem zase potom už já nevydržel a křičel jsem zase do těch 4 hodin do rána.
1: Já koukám, že hraje teď člověče divadlo o krutosti Artura Artura a ne muzikál. Já jsem tam měl jednu kolegyni Jelenku Novákovou z Toronta, která byla teďka v pátek na představení, byla úplně nadšená. Že pan Paninka jí připravil dokonalý tiskový materiály, fotku týma Rajseho a že ona to tam v Torontě rozšíří a všechno. A ona byla fascinovaná, říkala, a táže se, jestli na dálku ji můžete pro ty noviny, do kterých bude psát, o svém zážitku, z Evity napsat, kolik lidí v průměru se naběhají kilometrů. Pač tam jsou všichni v takovém pohybu a dokonce někdy mám pocit, kdyby o 2 vteřiny, jako tam doběh později, tak mu ta točena trošku...
2: Uteče,
1: urazím mu hlavu, no rovnou.
0: My říkáme tramvaj, že dole to opravdu vypadá, jak když nastupujete do těch starých pražských tramvají. Jo, a nikdy nevíte, kam vás doveze, že vždycky vylezete nahoru a jste zásadně jinde, než jste mysleli. Takže to je jako jedna věc, já nevím, kolik se naběhají, já jenom si uvědomuju, že to je úplně to samé, co kdysi říkali Švédové, byli jsme se podívat na Mizerábl, právě připravovali jsme, že přivezeme do Prahy a jeden ten švédský herec říkal, pane Novotný, Le Mizerábl nejsou divadlo, to je módní přehlídka. My strávíme daleko víc času převlékáním než na jevišti. A myslím, že to byla jaksi sranda proti tomu, což zažívají obě Evity, protože jestli se nemýlím, tak jeden oblek, jeden kostým, mimochodem asi za 11,5 tisíce, má na sobě 18,5 vteřiny. Všeho všudy a zase běží dolů se převlíct.
1: Radko, nenapadá člověka někdy, že by s tím utek domů a nevrátil se?
2: Já myslím, že snad ani ne. Teda já si myslím, že ty kostýmy jsou opravdu přímo do té doby jako dělaný a mají svoje místo v tom představení. Určitě ne, asi v Praze na ulici. Myslím, že by se na mě asi lidi koukali docela zvláštně.
1: No ne, tak nemusela bys to mít do Prahy na ulici, odjela bys někam do Londýna nebo někde, kde se to hraje.
3: Já teda musím říct, že mě nejvíc vadí ta děkovačka, protože já běhám nahoru do schodu a ze schodu a já, jak mám ten tělesný nepoměr, že víš, ta půlka nahoru je trošku těžší, než ta, co, na čem to stojí, tak mě to dělá hrozný problém. A já mám člověče vždycky, když jsou třeba 4 děkovačky, jak já už se modlím, aby nebyla pátá, protože ty kolena teda to je něco hroznýho.
0: Jo. Karle, ty lžeš, ty neběháš, ty nikdy neběháš, ty chodíš velmi důstojně samozřejmě a my na tebe rádi počkáme.
4: Já ti děkuju, jsem dojat.
1: A ti napíšem telefon.
3: To se mě líbilo, no, to jsi mě dojal teďko.
1: Já bych chtěl poprosit Karla Černucha, kdyby byl tak hodný a na základě výzvy pana režiséra Petra Novotného, kterého máme rádi, důstojně došel k mikrofonu, protože pro ně je připravená...
5: Tady schody nejsou.
1: Tam se v klidu.
3: To můžu stát, nic se neděje.
5: Schody tu nejsou.

0: tomu režisérovi, že mi to takhle naučil.
1: Tak pojďme dodatečně, což se nedělá většinou. Upozorňuji diváky, že Karel Černoch si dokonce sám bez tyzí pomoci sedl na židli a vychutnal si potlesk tak, jak se sluší a patří.
2: To bych si nedovolil, tohleto.
1: No, já se to zase dovolit můžu, pač ho tak dlouho znám a on zná tak dlouho mě, že...
0: To víš, my zpěváci, který máme hlas, jo?
1: Ano. Mně to říká i dneska v pravý den, teda musím říct.
0: Nepotřebujeme ale... zas tak velkou fyzičku. Již. Nepotřebujeme fyzičku, stačí, když máme ty hlasivky.
1: A dobře, kdybyste teda byl tak hodný, hele, a trošku nám vysvětlili tu píseň, jo. Víš...
3: To tango?
1: To tango, no. Protože zřejmě ta písnička může stát sama o sobě, pochopitelně, ale je zasazena do kontextu, do příběhu té hry, protože to je vlastně
3: ano,
1: píseň
3: svého tango...
1: argentinského zpěváka, kterého Evita prostě ťafne, klofne, zamiluje se do něj a odstartuje díky němu i
0: stráví spolu noc a on jí pak zpívá to tango, jakože by jí dal všecko až do momentu, než mu řeknou, že si jí musí vzít sebou do Buenos Aires. To jsem zažil na vlastní kůži, něco podobného, když jsem byl hodně mladý, takže ne, že Buenos Aires, ale Praha. Takže to jsem, do toho jsem se vžil naprosto. A pak mě Petr vysvětlil, a to mě docela zajujelo, co to je macho ve výrazu v španělském v Argentině, že to je zvláštní typ muže, který nemusí být mladý nebo starý, hlavně musí být zajímavý, musí mít charisma, musí umět balit holky, musí si umět poradit v každé situaci, musí být šikovnej. A já jsem nedávno viděl v televizi takový zajímavý film o Argentině a tam jsem viděl, jak třeba starý chlapy jako já dokážou krásně tancovat s mladýma holkama tango a je to tak erotický, že si dokonce přeju, Petře, a to bych tě tady oficiálně požádal, kdyby si spunktoval nějakou výpravu do Argentiny, aby jsme se tam jeli naučit tango.
2: Když to zaplatíš hned. No.
0: Víte, co tady... pak já mám muzikál? To se nějak dohodnem, to už bych tady
1: neřešil. Vždyť si, Karel Černoch je muž mnoha rozporu, jo. On by chtěl tancovat argentinský tanko, vodě tak daleko a přitom říká, jak těžce se mu vůbec dojde k tomu mikrofonu.
0: Ale ten chlap právě, ten vtip spočívá v tom, že ten chlap při tom tangu nic nedělá, on jenom stojí. Aha. Má čelo na čelo s tou ženskou a ta kolem něj rotuje.
1: Jo, pak jsem taky dobrý tanečník.
3: No to víš, že jo.
4: A kromě toho tam nejsou schody, rozumíš?
1: Je to jednoduché.
2: Ještě moje babička z Hodonína tomu říkala svině chlap.
0: No vidíš, tak to bychom mohli přeložit.
2: Do Hodonína pojedem, to klidně.
0: Ne, to je máčo, svině chlap, to je super.
1: Milí rozhlasoví posluchači, můžete našim milým hvězdám z Evity volat. Telefon je 24 23 07 23 a je tady Radka Fišarová, Tereza Slouková, Karel Černoch, Pepa Štágr, Petr Novotný a v první řadě pan producent Panenka. Tak, muzikál. Do jaké míry svazuje interpreta před jeho třeba koncertní činnosti, které by se chtěl věnovat víc, anebo může mu nějakým způsobem pomoct? Doplňující otázka zase pro Petra je, kdy mu pomáhají zkušenosti z činoherního divadla, z režii. Vím, v kolika divadlech si režíroval věci a režíruješ teďka divadlo na Vinohradech, další a další scény. A je to jiné vlastně. Ve světě se většinou řada režisérů specializuje na činohru, na muzikál, na operetu.
2: No, já jsem fatalista, já mám pocit, že každý režisér v podstatě režíruje tak, jak umí a prostě ten svět okolo něj mu dává nějaké nabídky nebo přináší mu nějaké možnosti a on prostě buď to nějakým způsobem je schopný udělat nebo ne. Takže já si nevybírám, já v tomhle tom nevidím žádný důvod a myslím si, že třeba teď jako pro chvíli promluvím za zpěváky, ač se mezi ně nepočítám, mám pocit, že je strašně dobře, když se jim daří vedle té muzikálové roviny, udržet si i svoji solovou dráhu, když prostě ještě vedle té role, kterou večer hrají, tak jsou schopní také, a není to asi pro ně žádná legrace ve smyslu jaksi času a energie a vůbec ještě jaksi schopnosti jaksi se zmobilizovat, tak když jsou ještě schopní vedle toho dál vystupovat, protože já si myslím, že prostě ten život vždycky má být takhle barevný, že máme zkoušet různé věci a pak ať někdo za nás, někdo moudřejší vybere, co umíme líp a co hůř.
3: Já jsem vlastně od malička jsem se vlastně věnovala muzice a vlastně přes solový zpívání, přes vůbec jako nejdřív Bambiny de Praga, potom jsem strašně dlouho zpívala country a pak jsem se dostala do prvního muzikálu Vlasy a od Vlasů vlastně z Vlasů už jsem se dostala přímo do Evity, takže to byla taková návaznost, ale chci se dostat k tomu, že to solový zpívání a to muzikálový, že spolu strašně moc souvisejí. Kdyby nebylo jedno, nemohlo by být ani druhý. A vlastně kdybych teďka nespívala v Evitě, tak určitě by moje solový bylo o něco horší. Myslím si, že se to v těch kvalitách vzájemně doplňuje. A zase naopak, kdybych zpívala jenom v muzikálu, tak bych si tu roli za chvíli tak ospívala, že bych možná začala zapomínat, o čem ta role je. A v tom mě zase pomáhá to solové zpívání, kde si čuchnu třeba zase k trošičku jinému směru a poznávám nový pohledy a získávám nový pohledy i na samotnou roli. Takže to se asi jedno bez druhého se asi neobejde.
1: Ty jsi tady zmínila to dětské zpívání. Tereza začínala v Kinově dětském sboru.
5: Já taky.
1: No, ale Karel Černoch také začínal v dětském kinově sboru.
2: Já jsem nezačínal.
1: Petr Novotný mě začínal v dětském sboru. Radko, u tebe to je podobný Teresko. Jako u Radky.
6: No, tak Radka má víc zkušeností, já moc ne. Ale taky já zpívám od 5 let, vlastně začala jsem v kinově dětském sboru, pak jsem toho nechala na nějaký čas a vlastně v 7. třídě mě to zase začalo nějak bavit, tak Lidová škola umění samozřejmě, potom 4 roky soukromí konzervatoře a pak jsem se přihlásila na Jižskou konzervatoř, kde teďko studuju 3. rokem. A ano, jsem žákyně tady, Pepi Štágra, který mě učí interpretaci.
1: Jak probíhá zkouška na interpretaci, pane profesor, buďte tak laskav.
4: Ne, to je takový předmět, já bych z toho zase nedělal takovou vědu. Jo. Já k tomu říkám, že v tom předmětu ty žáci vlastně se učí dávat písničce nějaký výsledný ksicht, jo, protože spousta těch žáků, někteří jsou samozřejmě nadaný, že jim opravdu nemáte co říct na té hodině. Jo. Skutečně, když v určitém žánru, tam mám holku, která zpívá jazzový standardy tak senzačně, že já bych to tak nezaspíval, tak co jí do toho budu kecat. Jo. Ale když tam přijde žák, který mi šanzon zpívá jako kantilénu, no tak pak mu ho mám jako co učit. Jo. Čili ty žáci musí za těch 5 let zvládnout několik hudebních žánrů. No a vlastně ten pedagog je tam spíš jako takový poradce. No. Ta písnička by měla vypadat tak, aby odpovídala tomu žánru a aby, dejme tomu, se s ní dalo v té podobě vylíst před lidi. No.
1: Já ještě jednou zopakuju telefon a potom vás poprosím odpověď na anketní otázku. Telefon je 24 23 07 23. Já předpokládám, tak jak vás znám, že i když hrajete v muzikálu Evita, máte i své solové projekty, se dneska tomu říká, také na některé věci chodíte. Jaký byl váš třeba nejsilnější zážitek v loňském roce nebo v poslední době z koncertu, z divadla, z filmu, možná i z četby knížky?
3: Já můžu to říct naprosto přesně za letošní rok, tak to byl koncert Sary Chang v pražském Rudolfínu, což je vynikající houslistka. Američanka, hrála s Pražskou komorní filharmonií a vlastně vůbec klasika je muzika, která mě strašně moc blízká. No a potom z umění dalšího, tak v loňském roce to byla především třeba výstava Jakoba Šikanédra a tak dále, a tak dále.
1: A probíhá, bude probíhat, co vím, nejnovější zprávy jsou dokonce, že je prodloužena až do března, takže to si nenechte ujít. Petře, odpovíme na telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Můžete se ptát a odložte vypněte si přístroj doma, prosím vás.
7: Jo, to asi nejde, protože je to dost daleko.
1: Aha.
7: Já bych se chtěla zeptat všech vlastně těch muzikantů, vlastně zpěváků, co jim přines vlastní příběh té Evity, co jim dal.
1: Děkuju. Děkuji, dobře. Děkuji, můžeme to spojit, tu anketní otázku, jo? To znamená ten silný zážitek, o kterém mluvila Radka a eventuálně ještě rozšířit o to, jak oslovuje příběh Evity vás osobně. Petře.
2: No, Šikanéder už padl, takže to byl asi můj největší zážitek. Pak jsem se znova, to možná je zase jaksi z oboru, pak jsem se byl znova podívat na nádherném Romeovi a Julii, které zrežíroval Béďa Bednárik velmi osobitým způsobem, takže jsem se zase byl tak potěšit, že taky jaksi se dělá krásný divadlo. Takže to je ta anketní a co Evita? Co Evita? Víte, když člověk dělá divadlo, tak má tu strašnou výhodu, že vlastně vstupuje do cizích osudů, že nějakým způsobem otevírá vrátka do osudů, do kterých by se normálně nedostal a má možnost z nich nějakým způsobem na sebe nechat působit prostě ten život zase v jiný podobě, než jakým ho zažívá on sám. Já mám pocit, že po Evitě jsem v něčem bohatší, že si o tom světě trošku víc myslím, než jsem si o něm myslel dřív, ale že bych to uměl přesně pomenovat, to ne, to je prostě někde vevnitř a asi bych to složitě formuloval.
1: Děkuju, Petře, zbývající odpovědi si necháme, odpovíme na telefonát. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Saša Benešová, rozená Míčková. Já volám z Aše a chtěla jsem jenom pozdravit Radku Fišárovou, která byla moje spoužačka na Jižkově konzervatoři, a pana profesora Štávera, který mě taky učil interpretaci, tak jsem by vás chtěla všechny tam pozdravit.
4: Díky. No. Již ahoj, Saša. Co dítě, jak se mu vede?
1: Máte otázky?
4: To je tvoje dítě, Pepo?
3: Sašenko, moc děkujeme.
5: Haló?
1: Ano, máte otázku nějakou, která třeba vyplývá z toho, že jste viděla Evitu?
5: Otázku, no já jsem si nechtěla takhle pozdravit, chtěla jsem jim říct, že fandím, že takhle sleduju, mám rád, když si vidím takhle občas v televizi nebo o nich něco slyším. No, to bude asi všechno.
4: Zpívala si krásně Argentinu, to si pamatuju.
5: No.
1: Tak jo, děkujeme, můžete ještě volat. A já bych poprosil teď, myslím, Pepu Štágra o písničku, bude to vlastně předposlední písnička našeho dnešního vysílání. Takže Josef Štágr, profesor.
8: Tentokrát za Perona.
1: Terezy Sloukovi, no.

0: Slyšíme, že se trší nad vodou.
1: Děkuju Josefu Štágrovi, necháme ho oddechnout a na ten zážitek nejsilnější se vdáme Terezi a Karla Černocha teď.
2: Pardon, na co, že se mi ptáte? Zážitek kulturní.
1: Zážitek, co tě vlastně chytilo v příštím roce? To bylo dobré, v minulém roce.
2: No, v minulém roce. Já se přiznám, že jsem dlouho nikde nebyla teda. Moc se za to stydím. A radši budu povídat o té Evitě.
1: No, tak pojďme k Evitě.
3: Musí říct, že nejsilnější zážitek je Evita.
2: Ne, mně se strašně líbí na Evitě, že vlastně můžu stvárnit od jejího dětství až po její smrt. Že to je taková škála barevná. No.
1: Dobře, ale teď si představ, že ten osud ty Evity byl, to byla jak raketa strhující a netrval dlouho. Na divadle pan režisér se někdy musí stvárnit i postava, která umírá v 60, v 80 letech. To už byla zase řeč o něčem úplně jiném, ale je to tak, že máš pocit, že jsi schopná zachytit vlastně i ten její vnitřní svět, že mu rozumíš tomu příběhu?
2: No tak já doufám, že aspoň trošku, jo. Že jakmile to hraju čím dál díl, nebo vlastně mám za sebou kolik. Hrajeme půl na půl, každá kolik máme.
3: Už to bude kolem 70.
2: 70, takže se prostě vyhráváme a že se dokážeme do těch pocitů víc a víc cítit.
1: Děkuju, další telefoná, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás všechny srdečně zdravím. Jsem ráda za tuhle hodinu poletu. A chtěla bych se zeptat jenom pana Štágra. Jestli je to ten pan Štágr, který jako malý kluk jezdíval do Hamru.
5: Jasně, do Hamru na jezeře, od motorletu.
4: No. Ano, ano. S bratrem Jirkem a tatínkem.
5: Prosím?
4: Ano, jste to vy.
5: No, jsem.
4: Tak to jsem moc ráda. Já vždycky, když slyším to jméno, tak si na vás pobíhám.
5: No, já jsem nerozuměl jenom tomu závěru té otázky, něco jste tam říkala.
4: Když jste tam jezdíval s bratrem.
5: Jasně, s bratrem a s tátou.
4: Tatínkem.
5: No.
4: No, takže si na vás vždycky vzpomínám.
5: Děkuju moc. Bylo to tam, bylo to.
4: Třeba i na společnou noclehárnu.
5: Jo, bylo to. Ježišmarja.
1: Ale jo, tak.
5: Počkejte,
1: na vás hezky vzpomínám.
5: Nevysvětlujte si to špatně v té společné noclehárně, když jsme viděli, tak jsem byl hrozně malej. Já jsem byl ještě hrozně malej.
4: Mě už je 75.
5: Ježišmarja.
1: No tak ono mu taky není nejmín Štágrovi.
5: Mě už taky nejmín, ale tenkrát jsem byl opravdu dítě.
4: Moc vás zdravím. Děkuju, nashledanou.
5: Já děkuju taky, nashledanou.
6: To jsi neříkal, že jsi už za císaře Josefa jezdil do Hamru na jezeře?
5: Ne, do Hamru na jezeře jsem jezdil v krásných 50. letech a 60. no.
7: Jak pro koho krásný, no.
1: Jo.
5: O tak v něčem, jo. Ale
7: tak,
1: Karle, teď je to na tobě, ano.
7: Můj největší zážitek, jako umocněný v určitém období, byl duben, minulý rok, kdy jsem byl měsíc v Austrálii. Co se týče kulturního zážitku pro mě, aspoň pro moji profesi, to bylo koncert Kenny Rogersa a Ryby McIntyre, který jsem viděl v celý kráse, seděl jsem asi v páté řadě a dokonce jsem si mohl sáhnout na Kenny Rogersa. Bylo to něco neskutečného.
1: Jak vypadá když, jako ty opravdu?
7: No, jasně, no. A je to dědek a největší vtip byl v tom, že když jsme šli o přestávce do foaje, tak já jsem si šel koupit jeho plakát a oni se tam na mě vrhli a začali, abych se jim podepisoval. Ale a potom můj největší zážitek,
1: tak vůbec minulé, že si potřebuješ půjčit nějaký prachy zrovna.
7: No, to ne. Největší zážitek byl, když jsem byl ve 22 metrech pod vodou u takové skalní stěny a viděl jsem na vlastní oči takovou tu potvoru, který se říká Muréna, která na mě koukala z díry takhle. A všichni mě ukazovali, abych tam sáhl, jako že měli legraci, že by mě třeba něco uňafla. A já jsem tak jako udiveně, protože jsem to prožíval. To byl můj největší zážitek z minulého roku. Mimo těch drobných, protože já jsem na drobný zážitky. Kdy mě třeba někdo potká, něco mě pochválí, nebo mě moje žena pochválí, nebo třeba mě pochválí pan režisér Novotný, že jsem to či ono zvládnul. Jenom jsem chtěl říct těm telefonujícím, že já jsem taky učil na konzervatoři Jaroslava Ježka, taky ženský, a žádná mě nevolá teda. Tak. To je nějaký divný teda. No. Dokonce jsem učil Markétu Hrubešovou, člověč.
6: Ale je hezký, Karle, že největší tvůj kulturní zážitek je, když tě někdo pochválí. To je hezký.
7: To víš, že to je... To, jako, když tě přestanou chválit, tak seš vyřízený. Rozumíš? Pak přestanou už ty stimuly, jako to si hezky udělal tohleto, nebo to si hezky přines, nebo dobře si nakoupil. Tak.
1: Milí přátelé, se víte, za malou chvíli bude končit naše vysílání, abych poprosil Terezu Sloukou, kdyby se připravila na poslední písničku, také aby patřičně ještě okomentovala, a zároveň bych požádal pana Panenku, aby popřál hezký zážitek divákům a posluchačům Tobogánu, protože dnes odpoledne právě řada z vás díky společnosti Muzikál se dostanou právě na Evitu, takže o čem jsme dneska tady hovořili, budou mít možnost vidět a slyšet na vlastní oči. Za prekolikáta už je to repríza?
8: Tak blížíme se opravdu té 140, strašně to utíká, strašně moc.
1: A co bys nejvíce přál generaci třeba starších diváků, kteří přijdou?
8: No, aby se jim neudělalo špatně, pokud budou sedět trošku výš, než bývá třeba zvykem v normálních divadlech, protože naše divadlo je opravdu spirálou. No a samozřejmě, aby na závěr plakali, ale hlavně, aby se dobře bavili.
1: Děkuju pěkně. Našimi hosty, Terezo, prosím, byli Radka Fischerová, režisér Petr Novotný, Josef Štágr, Karel Černoch a Tereza Slouková.

0: Děkuju.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Další prázdninový meteor je tu.
4: Při jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
3: a autor pořadu Petr Sobotka. Putování po jeskyních.
4: Dnes jeskyně Punkevní.
3: Co nám čistí plíce?
4: Atom a alchymisté.
3: Velký podmořský souboj.
4: S neandrtálcem opatrně. Aneb, co jsme se učili ve škole a už to není pravda.

0: Léto tráví meteor v jeskyních. Dnes se vydáme do Moravského krasu. 5 minut jízdy autem od okresního města Blanska jsou 2 soustavy jeskyň, Kateřinská a Punkevní. Do punkevních jeskyní dnes nahlédneme.
1: No, navštívil jsem je ještě jako kluk asi v polovině 80. let a dodnes si pamatuji, jaký to byl zážitek. Mnoho krápníků, největší propast a především plavba po podzemní řece.
0: Naši cestu do punkevních jeskyní bude komentovat jako vždy ředitel správy jeskyní České republiky, geolog a speleolog doktor Jaroslav Hromas.
1: Tak já se teď přesunu do jeskyně a nechám to na vás, Kateřino.
0: Bez obav. Pane Hromasi, kdybyste vy měl přivítat návštěvníky v punkevních jeskyních, co byste jim řekl?
2: Vítejte v nejatraktivnější, nejpozoruhodnější, nejslavnější a tím také nejnavštěvovanější jeskyně České republiky. No, řekněte mi, v které jiné jeskyni se projdete obrovskými domy s krápníkovou výzdobou, vyjdete na dno mohutné propasti a z podzemí vyjedete na lodičce po podzemní řece. Pak si stoupnete do lanovky, vyjedete na krasovou plošinu a ze 2 vyhlídkových můstků se podíváte do hlubiny na místo, kde jste před hodinkou ještě stáli.
0: To zní moc lákavě. Petře, jste v jeskyni? Můžeme jít dál?
1: Ano, jdeme asi po stech schodech, kterým tu říkají infarktové. Už vím proč. Prošli jsme předním domem kolem zrcadlového jezírka a míříme k Reichenbachově domu. Kromě nádherných krápníků jsem si všiml 3 čar se 3 letopočty. Právě o nich začíná mluvit naše průvodkyně.
3: Při stoupání jste si dole mohli povšimnout 3 tabulek s letopočty 1917, 1938 a ještě níže u schodů 2006. Tyto tabulky ukazují, kam až sahala říčka Punkva při jarních povodních v těchto letech. To znamená, že prostory, které jsme společně procházeli, byly zaplavené.
0: Mohou povodně nějak jeskyním ublížit? Přeci je v nich stejně vlhko a voda. Vadí povodně nebo nevadí?
2: Jak to vezmeme? Z našeho lidského pohledu samozřejmě ublížit jeskyní mohou. Pro nás je to živel, který nám přemisťuje sedimenty v jeskyních, zanáší nám chodby, eroduje nám sintry, eroduje krápníkovou výzdobu. V podstatě pro nás je to škodič, ale z hlediska krasového cyklu, krasového procesu, tak povodně jsou součástí toho procesu. Jo? Takže to, co se kolem nás děje, to je jenom malým takovým zlomkem, pár vteřinkama v geologických hodinách vývoje jeskyní. Naprosto přirozeným procesem.
1: Přesouváme se do zadního domu, kterým vedou strmé schody a kde je mnoho krápníků. Řada z nich má své názvy, jako například tyto 2.
3: A naše nejznámější dvojice krápníků stalaktit jehla, stalagmit pod jehlou. Jestliže se domníváte, že tyto 2 krápníky se v brzké době spojí, tak já vás bohužel musím zklamat. Už se tomu tak nikdy nestane, protože došlo k posunu jeskyních pater. Tím se zamezil přísun vody do stalaktitu a ten nám vyschl. Samozřejmě, když nemůže růst stalaktit, tak ani stalagmit pod ním, protože na něj nestéká voda. A protože si jsou tak neuvěřitelně blízko a přesto se nikdy nespojí, dostali od nás romantický název Romeo a Julie.
0: Opravdu se nikdy nespojí, pane Hromasi?
2: Pokud se neobnoví přítok vody v trhlince ve stropě, tak se samozřejmě spojit nemohou, protože voda, krasová voda, která je roztokem, tak je podmínkou života a podmínkou růstu krápníku. Ovšem krápník roste stovky tisíce let a vyskytují se v té době i periody bez vody. Takže není vyloučeno, že za nějakou dobu opět se obnoví přítok vody na ty krápníky, no a pak se osud milenců naplní.
1: Jsme v malém, ale hezkém domu u Anděla a teď se vydáme k očekávanému místu.
3: Nyní budeme pokračovat 90 metrů dlouhou, uměle vystřílenou chodbou, která vede téměř na samotné dno propasti Macocha. Chodba původní, které si můžete povšimnout nalevo od ní, tak ta musela být z bezpečnostních důvodů roku 1979 zasypána. Hrozilo tam zřícení stropu.
0: Opravdu se musela zasypat? Nešlo ji třeba nějak vystužit?
2: Tehdy to bylo rozhodnutí geotechnického průzkumu. Ta chodba totiž sledovala geologický zlom, dislokaci, a její strop přecházel vysoko do takových puklin, kam se v podstatě ani nedalo dosvítit ani vylézt, a tam odtud se občas uvolňovaly velký kameny nebo sjížděly i skalní bloky. Takže usoudilo se tehdy, že ani pevná důlní výstuž by nezajistila absolutní bezpečnost návštěvníků pod těmito stropy.
1: A jsme venku. Novou chodbou jsme se dostali až k Macoše, na její dno. Denní světlo po půl hodině ve tmě trochu pálí do očí, ale zvykáme si. A rádi, je to impozantní pohled.
3: Jak jste si zajisté všichni všimli, došli jsme téměř na samotné dno propasti Macochy. Propast Macocha je hluboká 138,5 metru a vznikla prolomením jeskynního stropu obrovského dómu. Zřícený materiál zatarasil říčku Punkvu a tak nám vznikla dvě jezírka. Jezírko horní hluboké 16 metrů a jezírko dolní, i když vypadá jako větší louže, má neuvěřitelných 50 metrů. A je propojeno vodním sifonem s říčkou Punkvou, po které za chvíli poplujete.
0: Co se dnes ví o vzniku Macochy, pane Hromasi?
2: Tak na vznik Macochy je několik názorů, ale převažuje ten, že v podzemí byl obrovský a poměrně velmi vysoký dom, nad kterým ovšem na povrchu se vytvořil zase velmi hluboký závrt. Bylo to proto, že tím místem probíhá geologický zlom, říkáme mu macošský, a po jeho stranách byly vápence velmi narušené. A navíc tím propadem zřejmě se propadal do podzemí nějaký dnes už neexistující vodní tok. No postupně opadávaly stropy toho domu, hornina se narušovala, až jednou došlo k takové totální katastrofě, kdy se propast prořítila. Předpokládá se, že to bylo v předposlední době ledové. To může být kolik? 120 tisíc, 150 tisíc let. Ostatně před chvílí jste prošli jedním takovým vysokým domem, říkáme mu Reichenbachův, a je to dom, o kterém taky předpokládáme, že jednou v geologické budoucnosti se jeho strop prořítí.
1: Z vyhlídky nad námi na nás mávají turisté a nás zajímá, kde se vzalo jméno Macocha.
3: Pověst pochází ze 17. století. V nedaleké obci Vilémovice žil vdovec se svým malým synkem Janíčkem. Aby malý Janíček nevyrůstal sám bez maminky, rozhodl se mu otec přivést domů nevlastní matku, tedy Macechu, ještě v tehdejším staromoravském nářečí Macochu. Nevlastní matka malého Janíčka neměla ráda a poté, co se jí narodil synek vlastní, rozhodla se malého Janíčka zbavit. Jednoho krásného dne jej vylákala na sběr lesních plodů. A když přišli k propasti a malý Janíček se nedíval, tak ho svrhla dolů do propasti. Ovšem on měl velké štěstí, zachytil se větví stromů rostoucích při propasti a plakal tak nahlas, že ho slyšeli dřevorubci pracující nedaleko odsud. Pomohli mu nahoru a jakmile tu zprávu pověděli ve vesnici ve Vilémovicích, obyvatelé se rozhodli Maceše učinit to samé. Vytáhli ji z chaloupky, kde se skovávala, přivlekli až k propasti a také za trest svrhli dolů. Ovšem Macecha už takové štěstí jako malý Janíček neměla, dopadla na samotné dno a od těch dob se bezejmenná jáma nazývá Macocha.
0: Je tohle jediná verze nebo jsou i jiné pověsti?
2: Já jsem nečetl ani jsem neslyšel jinou verzi, ale vím, že už ze spisku řeholníka, který se jmenoval Martin Alexander Vixius a sepsal v roce 1663 brožurku o Křtinském údolí, tak už z toho spisku vyplývá, že se jedná skutečně o pravdivou událost s tou macochou. A tuhle informaci potom do literatury uvedl historiograf Švoj v roce 1793. A toho už se chytila celá řada různých autorů a známe teďka pověst o macoše v nejrůznějších poetických zpracováních.
1: Pohled z macochy nahoru je jistě stejně úžasný jako ze zhora dolů.
3: Propast macochu si můžete zhlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Můstku horního, který odsud nejde vidět, protože je za skalním převisem, a můstku dolního, který je přímo před vámi ve výšce 92 metrů. Z těch míst v dřívějších dobách badatelé a dobrodruzi podnikali první sestupy na dno propasti. Úplně první historicky doložený sestup podnikl mnich minorického kláštera v Brně, Lazar Chopin, roku 1723.
0: I nahoře se vybírá vstupné? A je to tam nějak zabezpečeno? Přeci jenom občas slýcháme o sebevrazích v macoše.
2: Vyhlídkový můstky nad macochou jsou déle než 100 let a za tu dobu opravdu byla období, kdy se tam skutečně vybíralo na těch můstkách a jedno z těch období bylo docela i nedávno. I když oba ty můstky jsou ve správě naší organizace, tedy správa jeskyní a za státní peníze jsme oba zrekonstruovali, tak se našel podnikatel, který si pronajel pozemek před můstkem a vybíral po nějakou dobu nezákonným způsobem jakési mýtné. No a co se týče sebevrahu, to je moc smutná historie propasti. Ona má úžasně magickou přitažlivost, ta propast. A bohužel pro některé slabší povahy je ta přitažlivost osudná. Zajímavý je, že před objevem punkevních jeskyní ve Vilémovicích v sousední vesnici byla dokonce živnost takzvaných vynašečů nebo štíků z macochy.
1: Ze dna macochy jsme se vydali na očekávanou plavbu po řece Punkvě. Chvíle čekání, až pro nás připlují tři loďky, nástup do loďky, rozloučení s průvodkyní a slova se ujímá náš svérázný kormidelník a průvodce v jedné osobě.
4: Takže dobrý den, já vás vítám na našem polovné a polovné řečce Punkvě. Normálně říkáme, protože tady občas nějaká loď nechytnu. A ta je úplná, protože nikdo dopředu neví, která loď, kdy a kde to bude.
0: Škoda, že vtipného pana průvodce rušíš plouchání vody, Petře. Nemohl byste si prosím vás sednout k němu trošku blíž?
1: Máte pravdu. Takže já si přesedám s mikrofonem k našemu průvodci a co nám řekne dál?
4: My už se dostáváme na první jezírko plavby, jmenuje se Černé podle zabarvení vápence. Otvory nad námi jsou komíny vysoké asi 40 metrů a červená díra přímo proti nám je vchod do pekla. Hloubka vody v těchto místech ještě malá, pohybuje se kolem 1 metru, ale nebojte se, bude hůř. My už zatáčíme pod nejvyšší komín plavby, jmenuje se Spirálový, jeho výška je 68 metrů. Ani on na povrch nevede, protože nad námi je 140 metrů neuvěřitelně nestabilního vápence. No aby nám ta hromada kamení nespadla do klína, tak ji drží pohromadě dvě obrovské železné konstrukce. Jedna je vpravo, druhá vlevo.
0: Pane Hromasi, jak došlo k tomu, že právě v punkevních jeskyních se pluje na loďkách? Voda, jezera, řeky jsou přeci v mnoha jeskyních.
2: Doslova vzato, iniciátor objevů a iniciátor zpřístupňování punkevních jeskyní Karel Absolon tady vytvořil velmi pozoruhodné podzemní vodohospodářské dílo. Na podzemním toku Punkvy jsou chodby, které jsou naprosto volné, jejich stropy jsou vysoko nad hladinou, ale jsou tu taky místa, kde stropy jdou hluboko pod hladinu, takzvané sifony. Nejhlubší z nich se nazývá Zlý sifon a tam šel strop až do hloubky kolem 40 metrů. Takže Absalon, který chtěl dosáhnout jedné volné hladiny od vývěru až ke dnu macochy, aby tam mohly jezdit lodičky, tak musel nechat sestřelovat místy stropy těch sifonů, aby udělal volnou cestu. A nad tím zlým sifonem dokonce nechal prostřílet tunel. Tam protéká Punkva tunelem. Návštěvník běžný si toho ani nevšimne. A aby udržel stabilně hladinu té Punkvy pro ten lodní provoz a původně už i pro ty objevitelské a zpřístupňovací práce, tak nechal navíc vyrazit z punkevních jeskyní 400 metrů dlouhou odvodňovací štolu, která do dneška odvádí část vody z Punkvy, z podzemí, a nám tak pomáhá udržovat hladinu v průběhu roku pro normální lodní provoz.
1: Na lodi je to skvělý zážitek.
4: No my už plouváme do chodby, jejíž pravá stěna byla po miliony let modelovaná říčkou Punkvou. Tež to stěna levá v roce 1933 během několika sekund dynamitem. Původně zde byla chodba široká asi 70 cm, hluboká až 17 metrů. Po ostřelení talavé stěny se ale kámen nevyvážel, nechával se klesat ke dnu. Takže pod lodičkou máme asi 10 metrů kamení, 6 metrů utopených návštěvníků a opět pouhý 1 metr vody. Z pravé strany přichází veskrze přírodní chodba dlouhá asi 60 metrů, zakončená sifonem. No a už dlouhá léta se jí říká metro. No a na rozdíl od našich pražských kolegů, kteří mají vodu jenom občas, my zde máme vodu celoročně a nikde se s tím nechlubíme.
3: S takovýmhle průvodcem to rychle uteče, i když je plavba dlouhá skoro půl kilometru. A pokud si dobře vzpomínám, dříve v punkevních jeskyních byly jiné lodě než dnes a s nasazením nových byl problém.
2: Protože tehdy správa jeskyní si dala podmínku, že oproti těm starým lodím tam musí být zachovaný počet 20 osob na tu loď, ale byly nové normy pro lodě, že ta loď musí být nepotopitelná a nepřevratitelná, na rozdíl od těch starých lodí. Takže těm konstruktérům ty lodě vyšly o něco delší a širší. A teď se ukázalo, že ty lodě neproplujou celou tou vodní plavbou. Jo. To bylo před 30 lety. Jo. A teďka, co s tím? Teďka začala válka ochranářů. Nedovolíme vám rozšiřovat na Punkvě, jak

0: stáčky, kde už ty starý lodě měly problém, takže se tam ještě přibralo, nebo ten tunel a tak.
1: My plujeme dál a stále se máme na co dívat.
2: Teplota vody se celoročně pohybuje kolem 8 stupňů Celsia. Ve vodě se nám prohání hejna pstruhu. Všichni tři dohromady mají asi metr na délku. Černá díra napravo od nás, to je nepovedený pokus, jak se odsud dostat na macochu. Chorba je dlouhá zhruba 100 metrů a v celém vědeckém světě je známá tím, že vůbec nikam nevede.
3: To hejno pstruhů mě vede k otázce, odkud a kam řeka Punkva jeskyní teče.
0: Punkva vzniká hluboko pod ostrovskou plošinou v Nové amatérské jeskyni. A sice ze dvou přítoků. Od sloupu přitéká Sloupský potok ze sloupsko-šošovských jeskyní a od Holštejna přitéká takzvaná bílá voda z propadání Nové rasovny. V Nové amatérské jeskyni se spojují. Donedávna jsme to místo prakticky neznali. Znali jsme, až když se Punkva poprvé objevuje na světle na dně macochy v Macošských jezírkách. A potom protéká punkevními jeskyněmi, že tam jezdíme na lodice, a vytéká vývěrem do Pustého žlebu.
1: Tedy člověk si musí na loďce dávat dobrý pozor a uhýbat skále, ale ten zážitek za to stojí.
2: No a před námi první ze čtyř pohádkových jezírek. Hloubka opět kolem 12 metrů, napravo na stěně bude hlava Krakonoše. Přímo proti nám dole na skalní výběžku je hlava vodníka. Ten nám hlídá nejtěžší zatáčku plavby, takže vpravo pozor na ruce, vlevo na hlavy. No a my jsme prosvištěli zatáčku smrti a pomalu se rozjíždíme na druhé pohádkové jezírko. Tady je hloubka kolem 8 metrů. Napravo nahoře na stěně proti nám osvětlený syntrový povlák připomíná leopardní kůži. Říká se mu také létající koberec, protože dokoliv na něj usedne, okamžitě sletí do vody.
3: Kolik generací bude mít šanci plavbu zažít? Myslím tím, jaká je geologická budoucnost Punkvy?
0: Tak pokud se budoucí generace, které přijdou po nás, budou k jeskyni chovat alespoň tak jako my, tak mají šanci si ji užívat ještě hodně a hodně dlouho. Ale pokud bych měl být geologickým prorokem, tak za pár set tisíc let nebo více zcela jistě si Punkva najde těmi vápenci moravského krasu jinou cestu. Novou, anebo možná taky staronovou cestu. To už se v moravském krasu odehrálo na více místech.
1: Naše klikatá cesta pokračuje.
2: No a před námi dračí chodba. Je to chodba, která byla nejméně upravena dynamitem, takže pozor na hlavy, pozor na ruce. Zkrátka pozor na všechno, to se nejlíp pamatuje. No a tady je čtvrté pohádkové jezírko, tady naši plavbu na chvíli přerušíme, jak kolega odpluje, půjde se podívat do Masarykova domu.
3: Masarykův dom. Co je v něm k vidění?
0: V tom domu je skutečně mimořádná krápníková výzdoba. Jednak je úplně bílá, místy až čirá, je tam velké množství stalaktitů, jsou tam mohutné bílé sintrové polevy, největší stalagmit má název Husův sloup. A v době, kdy byla tato část jeskyní objevena, tak tu bylo ještě mnoho tenkých, dlouhých krápníků brček. Ta už bohužel za tu dobu zpřístupnění vzala za své, ale nebyla to vždycky vina návštěvníků. Ta brčka totiž, když dosáhnou určité délky, tak vlastní vahou se odlomí a zřítí.
1: Z Masarykova domu zpět do loďky.
2: Nárovná chodba před námi vznikla odstřelením sifonu v roce 1920. Práce nám tady provedli československí vojáci. Zde je hloubka kolem 6 metrů. Napravo bude poslední nejmenší jezírko plavby, to se jmenuje Vanklovo. Až sem se dostali první objevitelé už v roce 1857.

0: protože v té době odsud až ven byly ještě tři malé samostatné jezírka a skály mezi nimi končily až pod vodní hladinou. No a v dálce odraz denního světla před vámi poslední šance, jak si u nás rozbít hlavy. Takže napřed vy, co sedíte nalevo, si lehnete doprava. Aby vám to vpravo nebylo líto, tak si lehnete doleva.
1: Pane jo, to je akrobacie.
0: No a protože jsme se vzájemně neutopili, tak vám ještě můžu říct poslední malé tajemství naší jeskyně. Říčka Punkva má totiž kouzelnou moc. Kdo se z ní pořádně napije, zaručeně proběhá celou noc. Takže to je od nás, punkevník jeskyní, všechno. Já vám děkuji za pozornost, jeskyně, za návštěvu. No a těšíme se s vámi pod zemí moravského krasu opět někdy někde. Naschledanou.
2: A je konec. Kdo si to chcete zažít na vlastní kůži, máte šanci. Léto je sezóna jeskyní nejen v meteoru, ale i co se týká otevírací doby.
1: Určitě stojí za to okusit tento svět v podzemí na vlastní kůži. Abychom vás motivovali k návštěvě, vyhlásili jsme letní soutěž a vy máte stále příležitost se zúčastnit a velkou šanci vyhrát.
2: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
2: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyní sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně vám bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba, já nevím, těžko se to odhaduje, 4 jeskyně?
2: Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
2: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Sbírka citátů Jiřího Grigara je zpestřením každého meteoru.
1: Dnes nás čekají tajuplné černé díry, které jednomu astronomovi působily jisté potíže.
2: Dnešní citát pochází od britského fyzika Stipse, který se zúčastnil v roce 1976 Mezinárodního sympozia v Belgii a tam připomněl výrok, který kdysi pronesl slavný britský astronom, astrofyzik Arthur Eddington. To byla jedna z největších osobností astrofyziky první poloviny 20. století, který se zejména zasloužil o to, že jsme pochopili vnitřní stavbu hvězd a připravil tak půdu pro objev termonukleární reakce ve hvězdách. A Eddington se ovšem zajímal také o teorii relativity, dokonce to byl člověk, který jeden z prvních pochopil velikosti Einsteinových myšlenek a byl průkopníkem popularizace teorie relativity. A pak najednou narazil na problém, který vyplývá z teorie relativity a který dneska docela dobře známe pod tím populárním pojmem černá díra. A černá díra je něco, co je obklopeno takzvaným Schwarzschildovým poloměrem, ten se dá spočítat velmi jednoduše, když známe hmotnost té černé díry, tak spočítáme snadno ten poloměr. Ta závislost je prajednoduchá, prostě vezměte tu černou díru, zvážíte ji, tedy změříte její hmotnost a vynásobíte ji tak, aby to bylo v jednotkách hmotnosti slunce. Čili jedno slunce nemůže být černá díra, minimální černá díra musí mít 3 slunce nebo víc. No a pak tu hodnotu, třeba 5 hmotností slunce, vynásobíte 3, dostanete 15 a to je poloměr Schwarzschildův poloměr černé díry v kilometrech. Takže to je velmi jednoduché, to je prostě opravdu jednoduchá násobilka. Ale Eddington s tím měl potíže. A to právě cituje Stipse, takže jeho výrok zní takhle. Když si Eddington uvědomil, jaké podivnosti obdrží při sféricky symetrickém Schwarzschildově řešení pro hroutící se hmotu, prohlásil: potřebujeme přírodní zákon, který zabrání hvězdám vyvádět takové hlouposti.
0: Takový zákon by se hodil spíš pro lidi.
1: Možná. Mimochodem, víte, co mají všichni lidé společného?
0: 2 ruce a nohy?
1: No, trefila jste se, kam mířím, k lidskému tělu.
0: Z toho pohledu toho mají lidé společného hodně. Co máte na mysli?
1: Každému z nás už někdy zaskočilo. Znáte to, kousnete třeba do rohlíku, drobeček omylem vdechnete a můžete se ukašlat.
0: No, už jsem za život prokašlala hodiny. Ale co drobnější částečky, na které nereagujeme kašlem? Ty proniknou až do plic?
1: Přesně nad tím jsem se nedávno zamýšlel. Rozpadají se v plicích, rozmáčejí se a dostanou se třeba do krevního řečiště?
0: No, já myslím, že v plicích určitě nezůstanou. To by je měl člověk pár let po narození plné.
1: Zeptáme se tedy odborníka doktora Tomáše Venita z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
0: Co se stane s částečkou, kterou omylem vdechneme?
3: No v prvom rade ono to není omylem, vlastně ty častice se nachádzajú všade okolo, to znamená, sú tam různé bacily, různé pily, v podstate hocičo, čo sa nachádza v tom vzduchu a vlastně ty častice sa systematicky do tých plíc dostávají. No ale vlastně pokud by sme nemali ten očistný systém, tak vlastně by sa ty plíce čoskoro zanesli a vlastně neplnili by svoju funkciu. A práve kvôli tomu my máme na povrchu průdušnice epitelové bunky, ktoré majú vlastně taký špeciálny typ struktúry, ktorá sa nazýva riasinka alebo řasinka. Tyto riasinky právě slouží na to, aby došlo k zachytění těch nečistot a potom tomu zpětnému návratu do ústní dutiny.
1: Nečistoty zachytí už v průdušnici řasinky. Jak si je máme představit?
0: Třeba jako prachovku?
3: Není to úplně jako prachovka, ta nečistota se vždycky zachytí do vrství hlenu. To znamená, je to nějaký druh lepidla, který je na povrchu právě těch riasiniek a vlastně právě do tohto lepidla, do toho hlenu se vlastně ta nečistota zachytí. A ty riasinky samotné potom ten hlen posouvají a tím pádem vlastně posouvají i tu nečistotu.
1: Posouvají? Jak to dělají?
3: No ty riasinky, oni jsou v prvom rade organizované, to znamená, že vlastně se pohybují rytmicky za sebou a tím pádem vlastně jsou schopné v takých vlnách posouvat vlastně ten hlen zpátky do ústní dutiny. V podstatě vypadalo by to trochu jako mrskání bičem. To znamená, pokud byste si představili 15 000 lidí, kteří současně mrská bičem, tak v podstatě tak nějak si můžeme představit ten epitel a vlastně ten pohyb těch riasinek v tom epitelu.
0: Tisíce buněk namačkaných vedle sebe, synchronně se vlnící, si předávají nečistotu, dokud ji nepřesunou do úst.
1: Asi jako když rokový zpěvák na koncertu skočí do davu fanoušků a ti ho posouvají nad hlavami až zpět k pódiu.
0: To by mě zajímalo, jak rychle nás ty řasinky dokáží nečistot zbavit. Jak rychle s nimi pohybují?
3: Ten pohyb je vlastně na úrovni tej buněčnej je vlastně až 1 cm za minutu. To znamená, že dokáže pohybovat tými časticami 1 cm za minutu, čo v podstatě v tom prepočte na naše rozmery by to bylo vlastně až 130 km za hodinu. To znamená v podstatě auto jedoucí na dálnici.
0: Pánečku, to je rychlost a odřasinek velký výkon.
1: No, na své poměry se nás snaží zbavit nečistot v průdušnici co nejrychleji.
0: A navíc fungují neustále. Není to tak, že by se aktivovaly při vdechnutí nečistoty. Hýbou se bez přestávky, i když spíme.
1: A co když vdechneme větší částici, třeba ten drobeček z rohlíku, který jsem zmiňoval?
3: Pokud je ta častice větší, tak tam už potom většinou ta častice se nezachytí v tom hlenu a jde přímo do plíc, kde vlastně přímo draždí jiný druh epitelu a tím pádem vlastně dojde k tomu vykašlávání už té konkrétní častice. To znamená, pokud by som vdýchol kusok jedla, kusok nějaké potraviny, tak to už půjde prostě jiným systémem. Ten riasinkový epitel vlastně v té průdušnici je naozaj na zachytávání těch drobných nečistot.
1: Já jsem na úvod říkal, že způsob, jakým se člověk vypořádává s vdechnutými částečkami, mají všichni lidé stejný. Skutečně to funguje u všech lidí?
3: Tak pokud jde o zdravých jedinců, tak samozřejmě funguje to u každého zdravého jedinca. Bohužel tak jako při každé jiné chorobe, aj tu nám může dojít k tomu, že některá část toho aparátu těch riasinek nefunguje a tím pádem dochází k nemoci. Tu nemoc my nazýváme ciliární dyskineze a v podstatě podle těch statistik to vyzerá tak, že jedno z 15 000 novonarozených dětí trpí touto nemocí. Bohužel ta diagnostika v Čechách ještě není natolik rozvinutá, aby jsme byli schopni zachytit všech těchto pacientů. No a co se týká té samotné nemoci, tak většinou jde teda o nějakou genetickou mutaci v nějakém géně pro proteiny, které se účastní tohto procesu. Například jedním z těch genů je prostě gen, který koduje protein dynein a právě ten protein dynein je přímo zodpovědný za pohyb těch riasinek. To znamená, pokud má člověk mutaci v genu pro tento protein, tak tento protein tím pádem nemůže fungovat tak, jako by mal. A ty riasinky vlastně ztrácejí možnost toho pohybu. Vlastně do současné doby bylo najdených zhruba 8 genů, které mohou být mutované a vlastně mutace v nich způsobuje tu ciliární dyskinezi.
0: Takže genetická porucha, vrozená vada. Člověk se s tím už narodí.
1: A nemá nic, co by dostávalo nečistoty ven z průdušnice. Jak se takovému člověku žije?
3: Ty riasinky mohou mít jednak zníženou hybnost, nemusí se pohybovat vůbec, takže vlastně na základě toho se potom aj odlišuje ten život toho samotného pacienta, ale většinou, vo většině případů to teda vedí k celoživotnej fyzioterapii, k celoživotnému inhalování vlastně nějakých speciálních látok, které pomáhají rozpušťat ten hlen v plicích, takže v momentálnej době vlastně to nie je ochorenie, které by se dalo vyléčit kompletně. Ide o celoživotnou diagnózu.
1: Co by se dělo s člověkem, kterému nefungují řasinky a nemá se jak zbavit nečistot v plicích?
3: Tak v prípade, že vlastne by sme nemali ten očistný systém, to znamená ten spôsob, ako vykašľovať tie nečistoty, ako ich zachytávať, tak v podstate všetky tie nečistoty by sa nám zanášali do plic. No a tie plíce v konečnom dôsledku tak ako pri fajčení, keď vidíte nejaké plíce človeka, ktorý celý život fajčil, tak rovnako tak tie plíce vlastne toho človeka s ciliárnou dyskinezií alebo vlastne s nejakou tou poruchou v tom pohybu riasiniek by vlastne boli zanesené, to znamená, by v svojej podstate boli úplne nefunkčné. A v podstate vo veľkom množstve prípadov to dokonca musí viesť ku transplantácii celých plíc.
0: Nic príjemného. Sú alespoň nejaké dobré vyhlídky?
3: No, tak čo sa týka budúcnosti, tak jednou z možností by mohla byť genová terapia. Podstata tej léčby je v tom, že my vlastne nevytvárame liek na tú konkrétnu nemoc, ale my naopak vytvárame funkční DNA, daný gen, ktorý je mutovaný, sa vniesie späť do buniek a buniky vlastne na základe tejto DNA sú potom schopné tvoriť ten funkční proteín. Momentálne je to len v experimentálnom štádiu, čo sa týka ciliárnej dyskinezy. Nicméně už vlastne u niektorých nemocí to bolo úspešne používané a v podstate predpokladám, že to bude i budúcnosť pre túto nemoc.
1: Doufá doktor Tomáš Venit z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

0: čeho se skládají věci kolem nás? Z čeho je všechna hmota?
1: Tahle otázka nutně musela napadnout i alchymisty, kteří se snažili s hmotou pracovat a pokud možno ji přeměnit na něco cenného či dokonce zázračného.
0: Kde se zrodila atomová teorie? O tom bude hovořit profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v závěrečném dílu seriálu Nadi Revilákové, ve kterém nahlížíme do dějin alchymie.
2: Také výroba zlata. Ovšem mechanickou cestou. Řekni, jak to děláš.
3: Rozbím atom olova.
2: A daří se vám to?
3: Nedaří. Víte, ono záleží na tom, jak se do toho třískne. Ale já na to jednou přijdu.
2: Prosím, my zde máme jenom odborníky.
4: Skutečně se alchymisté ve svých laboratořích pokoušeli rozbít atom, tak jak jsme to mohli vidět v podání Josefa Kemra ve filmu Císařův pekař a pekařův císař? Jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko, tato představa je poněkud mylná.
5: Alchymisté se nikdy nepokusili rozbít atom, nemají se sebemenší potuchy o tom, že by mohly existovat jaderné reakce.
4: Jaderná reakce, jak už jsme si řekli v jednom z dílů našeho seriálu, by přitom byla možným způsobem, jak přeměnit neboli transmutovat obyčejný kov v cenný. O tom však neměli alchymisté ani potuchy. Správně však věděli, že pokud chtějí něco vytvořit, potřebují nejdříve vědět, z čeho se to skládá. K atomům však v tomto směru vedla dlouhá cesta a středověcí alchymisté se po ní vydali oklikou.
5: Zprvu ty představy byly postaveny na teoriích řeckých přírodních filozofů, že jsou jakési elementy, oheň, voda, země a vzduch, jejichž vzájemný poměr rozhoduje o tom, jaký ten kov je. A že je potřeba nějakým způsobem změnit poměr těchto elementů a z olova bude zlato.
4: Abychom však starověkým Řekům nekřivdili, první představy o atomech se ve skutečnosti zrodily právě u nich v 5. století před naším letopočtem.
5: To byla slavná dvojice Leukippos a Demokritos. Ale tito učenci, ač tedy vystoupili z představu jakýchsi částic, a potom, když se objevuje pojem atom, tak to je z řeckého atomos, nedělitelný, jejich teorie prakticky nikdy nevstoupily do úvah alchymistů.
4: Sami alchymisté se ovšem také zabývali otázkou, jak dalece je možné hmotu dělit a zkoušeli, kde je hranice tohoto dělení. Rozhodně na to však nešli pomocí kladiva.
5: Metody, které měli alchymisté k dispozici, tak to bylo jenom v podstatě zvyšování teploty. To znamenalo, hmota se dala zahřívat, hmota se dala vařit, hmota se dala destilovat a hmota se dala žíhat. Čím vyšší teplota, tím víc se rozpadala samozřejmě.
4: Středověk vrcholil a postupně se objevovaly názory, že kovy jsou skutečně složeny z miniaturních částeček. Alchymisté je nazývali korpuskule a snažili se vymyslet teorie, z čeho jsou tyto korpuskule složeny. A tady se alchymisté opět obrací ke starým dobrým elementům.
5: Buďme konkrétní, máme zlato. Jsou tam korpuskule vody, ohně, země a vzduchu, tedy 4 typy, anebo je tam jeden typ korpuskulí, v kterých jsou ty elementy všechny najednou, že máme korpuskule zlata složené z ohně, vody, země a vzduchu.
4: Máte pocit, že se vám z toho trochu zamotala hlava? Ani alchymisté na tom nebyli lépe. Do téměř vědecké debaty se vložil jistý mnich Paulus z Tarenta, který na počátku 14. století šel na korpuskule trochu jinak.
5: On se nezabýval tím, z čeho ty korpuskule jsou, ale on soudil, že podle toho, jak jsou ty korpuskule velké, takový ten kov je.
4: Jeho uvažování v sobě obsahovalo jistou logiku, například co se týká zlata.
5: Zlato má velmi malé korpuskule, které jsou obrazně řečeno velmi nahuštěny k sobě. A on tvrdil, že když ty částečky jsou těsně vedle sebe, tak tam nejsou prakticky žádné mezery a nemůže tam nic proniknout. A tím vysvětloval to, že zlato je chemicky nesmírně stálé.
4: Na rozdíl od olova, jehož korpuskule jsou podle něj velké a mají tak kolem sebe spoustu mezer.
5: Takže když se olovo začne žíhat, tak oheň pronikne do těch mezer a rozbourá tu stavbu kovu a vznikne to, co se nazýval tehdy kal.

0: Molekulární teorie alchymistů později navázali seriózní vědci, kteří se už nepachtili po receptu na výrobu zlata, ale snažili se proniknout do podstaty chemického složení prvků. Například na přelomu 18. a 19. století chemik John Dalton.
1: To byl naprosto geniální muž, který vlastně vystoupil s atomovou teorií, která je přijímána dodnes. Přičemž on ty atomy, stejně jako jeho alchymičtí předchůdci, on je nikdy neviděl samozřejmě.
0: Předmětem Daltonova studia byly plyny.
1: Dospěl k závěru, že v plynu jsou ty částice velmi daleko od sebe. To je naprosto jednoduché. Vyšel z toho, že plyn se dá stlačit. Že jsou tedy odděleny velkými mezerami. Na druhé straně ovšem soudil, že pokud se k sobě přiblíží, tak atomy jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami.
0: Jak vidno, jednu zásluhu nemůžeme alchymistům upřít. Nepodařilo se jim sice objevit recept na výrobu zlata, zázračného elixíru či kamene mudrců, ale za to položili základy chemie a fyziky, pro které jim jejich četné omyly musíme prominout.
2: V posledním dílu seriálu Nadi Revilákové o historii alchymie jsme se společně s profesorem Vladimírem Karpenkem dostali až k počátkům chemie a fyziky.
3: Tedy do fáze, kdy už první vědci pátrali po podstatě jevů, ne po chimérách, jako byla výroba zlata či zázračný elixír.
2: Ale právě díky zkušenostem nazbíraným při tomto marném hledání zázraků získala seriózní věda pro svůj vývoj pevné základy.
3: Ostatně seriózní vědě dlouho čelila velká část naší planety – oceány.
2: Předmětem mnoha sci-fi románů byly obrovské podmořské příšery potápějící celé lodě.
3: Teď ale vědci zjistili, že takový souboj dvou obřích mořských obyvatel skutečně probíhá.
2: Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
4: Kalmar Hamiltonův, neboli, jak se normálně říká, krakatice obrovská, žije v temných mořských hlubinách, a to v blízkosti Antarktidy. Vědci se o jeho přítomnosti v našem světě dozvěděli kolem roku 1925, potom, co jeho zbytky našli v žaludku uloveného vorvaně. Je to opravdu impozantní tvor. Měří na délku 2,5 metru, a to bez dlouhých chapadel, která mohou měřit až 20 metrů. Váží půl tuny. Otázka byla, ale čím se živí? To byla dlouhou dobu záhada. Rybáři občas pozorovali útoky těchto kalmarů na chycené ryby druhu Dysostychus mavsoni. Tahle největší antarktická ryba dorůstá délky 2 metrů a váha se pohybuje až do 200 kg. Vědce napadlo, jestli se Kalmar Hamiltonův neživí právě těmito kapitálními rybami. Na palubách rybářských lodí prohlédli asi 8 tisíc ulovených ryb a na mnoha z nich našli stopy po kalmařích chapadlech a nebo po stisku zobákovité tlamy. Detailní prohlídka ryb však ukázala, že oni neprodávají svoji šupinatou kůži moc lacino. V jejich žaludcích se našly nejen části chapadel, ale taky celé kusy kalmařích těl. Ryba je totiž 100 kalmara ulovit. Hluboko pod hladinou antarktických moří se tady odehrávají drsné boje, jejichž vítěz není předem daný.
2: Souboje mořských příšer se tedy nakonec možná dostanou do učebnic, tedy pokud to tam někdo zapíše.
3: Ano, učebnice. Zkuste si říct kteroukoliv učebnici starou 50 let a často ani nemusíte být odborníkem, abyste našli, co už neplatí.
2: Aktualizace učebnic ale není nic snadného. Není možné tam bezhlavě psát nejnovější objevy. Věda potřebuje čas. Co kdyby se objev nepotvrdil?
3: Sledovat nové učebnice jistě většina posluchačů Meteoru nestíhá, ale možná si rádi poslechnete o tom, co jste se ve škole učili a už to není pravda.
2: Přesně na toto téma si připravila seriál Tereza Burianová.
3: Dnes nás bude zajímat pračlověk, nebo opočlověk, či snad neandrtálec.
2: S těmito pojmy se v učebnicích dost žonglovalo.
5: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
6: Má pravdu ten chlapec.
7: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
6: Tam zdá se zvěst, že ma nehlásí.
8: Ticho a sednou.
9: Již před dávnými věky žil na zemi předchůdce člověka, kterého nazýváme opočlověk. Opočlověk se vyvinul z nižších druhů živočichů. Žil ještě v houfech, podobně jako některé druhy zvířat, například opice. Původně se pohyboval po všech čtyřech končetinách. Od zvířat se odlišovali opolidé tím, že se snažili vzájemně se dorozumět, například v případě hrozícího nebezpečí. Byly to různé druhy skřeků vyjadřujících výstrahu nebo upozornění, strach nebo radost a jiné pocity. Byly to první náznaky vyjadřování jednoduchých myšlenek. Tak se postupně vyvíjel z opočlověka pračlověk.
2: Právě touto kapitolou začíná učebnice dějepisu pro druhý ročník základních škol z roku 1962. Děti sice nezatěžuje termíny jako habilis, ergaster nebo erectus, ale podává hodně zjednodušený obraz a notně vágní a zastaralé pojmy. O jejich přeložení jsem požádala antropoložku Lindu Hroníkovou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
10: Opočlověk je spíš synonymum běžně pro homo erectus a tahle termín se v paleoantropologii dnes už vůbec nepoužívá a člověk neandertalský byl většinou nazýván pračlověkem, to bylo takové jeho klasické synonymum, vlastně zastupoval tu širokou skupinu všech těch dávných pralidí.
2: Pro pojem pračlověk proto dnešní antropologie nemá jednoduché synonymum. Rod homo se totiž v důsledku podrobných antropologických a genetických studií pořádně rozrostl.
10: Dneska vlastně sledujeme hominidy už od Sahelanthropus chadensis přes Ororintugenensis, Ardipithéky, Australopithéky až tady potom ty hominíny, tedy ty zástupce rodu homo. Takže ten vývojový keř je opravdu hodně košatý a spousta těch větví tedy byla slepými uličkami a rozlišit, která ta linie skutečně vedla až k dnešnímu modernímu člověku, tedy k nám je poměrně ošidné a ještě to chce další výzkumy a objevování nových fosílí, které by bylo možné analyzovat.
2: Dřívější učebnice v tom přitom měly jasno. Rýsovali přímou nekomplikovanou línii, vedoucí od Australopithéka přes Homo habilis, Homo erectus a Homo sapiens až po Homo sapiens sapiens. Neandrtálec se do této řady jednou hodil a po druhé nehodil, jak se namanulo.
10: Ten neandrtálec tam byl buď vsunut jako takový vývojový článek, a nebo se o něm mluvilo jako o vedlejší větvi, ale každopádně byl vždycky hodnocen jako takový primitivní článek v té evoluci hominidů v kontrastu s tím moderním člověkem, který měl tu expanzi v kultuře, v rozumových schopnostech a podobně, což dneska už takhle ta paleoantropologie rozhodně nevidí. Ta jednoduchá linie je jedna z věcí, o kterých víme, že určitě takhle nefungovala.
2: Pohled na to, jestli neandrtálci skutečně jsou našimi vlastními bratranci, se už několikrát převrátil o 180 stupňů. V současnosti má věda za to, že neandrtálci do rodu Homo sapiens patří, ale jed by na to vzal jen málo který antropolog. A názorů na to, proč neandrtálci vyhynuli, je ještě víc, což pochopitelně nijak neusnadňuje roli autorům učebnic.
10: Když si půjdeme zalistovat učebnicemi, které nabízí dnešní knihkupectví, tak je to opravdu široká škála možností, co se můžou učit. Od učebnic, které úplně neandertálce vynechávají, protože jsou si zřejmě vědomi velkých komplikací, přes nějaké zastaralejší názory, až po ty nejnovější, že se uvádí jednotlivé teorie a netvrdí se, která z nich je správná. Ukazují se ty nejnovější poznatky s tím, že ani to není naše definitivum, že se to může zase změnit. Konkrétně v případě neandertálců těch změn už jsme zažili hodně, takže myslím, že to je takový nejsprávnější přístup.
2: První republika zvolila k nejstarším dějinám člověka přístup daleko jednodušší. Tehdy se mělo za to, že je to látka příliš vzdálená a abstraktní, kterou nestojí za to děti zatěžovat. Většina z nich si tak o neandertálcích vytvořila obrázek na základě štorchových lovců mamutů. Své o tom ví Magdalena Šustová z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského.
11: Většina těch dětí si ten obraz dělala právě přes ty štorchové knížky. Navíc v těch 20. 30. letech ty štorchové knížky byly nesmírně populární. Dneska se nám přijde zde málo akční, ale pořád oproti té učebnici ty knížky byly daleko akčnější. V podstatě ještě dneska tu a tam na školách se Lovci mamutů pořád čtou a to vlastně to první vydání vyšlo na začátku 20. století.
2: Štorch se přitom nenechával unést vlastní fantazí. Jako nadšený archeolog amatér prováděl vlastní výzkumy v Praze Libni, kde prý dokonce našel kus mamuta. Nicméně i jeho lovci, pokřikující jíst maso a mamut dobrý, jsou od dnešních poznatků paleoantropologů nahony daleko.
11: Na druhou stranu třeba, když před pár lety byla velká výstava Lovci mamutů v Národním muzeu, tak tam najednou se člověk dostal do úplně jiného světa. Dneska je hodně v kurzu třeba experimentální archeologie, takže díky tomu se o těch pralidech smýšlí vlastně úplně jinak. Dneska najednou jsou to pro nás lidi, kteří měli nějakou kulturu, nebyli to asi nějaký úplný primitivové. A ten obraz se začíná pomaličku prostě sunout někam blíž k člověku a dál od té opice.
2: Potkat předchůdce člověka, to by mohl být neskutečný zážitek.
3: Ano, anebo poslední. Myslím, že kdyby uviděl moderního, oblečeného člověka, třeba s mobilem v ruce, začal by prchat nebo vrhat kameny.
2: Ať vás nikoho žádný negativní zážitek v příštím týdnu nečeká, to vám přejí a naslyšenou za týden se těší autor Meteoru Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, v Líné tóny začínají a rád vám při jejich poslechu přeji z Českého rozhlasu České Budějovice mnoho dobrého. Jsou melodie, kterým dodávají nesmrtelnost nejenom obliba a samozřejmě zapamatovatelnost, ale také počet interpretací. K těm nejpřebíranějším skladbám v populární hudbě vzato v širokém slova smyslu jistě náleží píseň jinak průměrného zpěváka a televizního a filmového herce Stena Jonese Ghost Riders in the Sky, tedy v Čechách známí nebeští jezdci. Tuto skladbu jsme vám představili v loni v květnu ve Vlíných tónech v předvečerné vítězství ve spojitosti se stejnojmenným českým filmem z doby druhé světové války, natočeném podle motivů románu Filipa Janského. Tentokrát však zaostříme na tuto skladbu pozornost více a také jaksi v aktuálních souvislostech. Nedávno na londýnské značce s jasmínem v názvu, tedy Jasmine, vyšel zajímavě pojatý soubor 30 verzí nebeských jezdců. Není to sice výběr úplný a z licenčních důvodů je ukončen rokem 1962, ale zahrnuje vedle známých nebo zajímavých vokálních verzí songu Ghost Riders in the Sky od Peggy Lee, Binga Crosbyho, Barla Evese nebo Vaughna Monroea, či té autorské Stena Jonese i nebeské jezdce v podobě instrumentální. Vzhledem k charakteru skladby je pochopitelné, že převažují kytarové kapely, ale lze na tomto kompilačním albu nalézt také verze s pianem či větším orchestrem. Jde-li o instrumentální pojetí, tak největší úspěch z Ghost Riders in the Sky měla kapela z amerického Connecticutu, jmenující se Ramroads, když se s touto nahrávkou v roce 1961 dostala do první třicítky americké hitparády, ale ještě větší úspěch měla v tom čase na britských ostrovech. Zde jsou Ramroads, kteří později změnili styl a trochu i název, a jejich nebeští jezdci, tedy song o kovbojovi, který vidí stáda pekelných krav s červeně žnoucíma očima uhánějících po nebi. A Jiří Kasal vám přeje ničím nerušený poslech.

Čtyřikrát a dost, kdybych měl parafrázovat někdejší předvolební heslo jedné české politické strany. Nebeské jezdce autora Stena Jonese jste postupně poslouchali v podání kapel Ramroads a Original Safaris, populárního pianisty Rogera Williamse a nakonec francouzské skupiny Le Sunlight jako Le Cavalier du Ciel a vlastně poslední nahrávka datovaná rokem 1962 nepřímo poskytne téma druhé půlky dnešních vlídných tónů. A to jsou francouzské kytarové kapely 60. let. Když se zmíní kytarové kapely, tak mohou vytanout na mysli přirozeně slavné kapely 60. let jako Shadows nebo Ventures, tedy hudební Albion nebo Amerika. Ale podobně zaměřené rock'n'rollové kapely se od raných 60. let vyrojily po celém světě a zemi galského kohouta z toho určitě nevýjímaje. Tuto maličkou a pro leckoho věřím, že objevnou přehlídku zahájí tříčlenná formace Le Cotamou, která se spojila při letních prázdninách na francouzské riviéře v roce 1966. Na basu hrál jinak slavný zpěvák a písničkář Nino Ferrer, klávesy obsluhoval Bernard Estardy a oba mladé muže doplnil bubeník Richard Ertel. Zde jsou Le Cotamou a Gamma Gutierrez.

Zcela francouzský byl druhý blok dnešních vlídných tónů z Českého rozhlasu České Budějovice. Hrali vám totiž čtyři kapely z Francie z 60. let. A byly to Le Gotamou i s mladým Nino Ferrerem, co by baskytaristou, dále Le Player, Le Fantôme i se skotským kapelníkem kytaristou Deanem Knowltonem a nakonec čtyři snílci, Four Dreamers v jejich instrumentální cestě k Venuši z roku 1963 se zjevně zrcadlil vliv britských Tornadoes. Na závěr vám ještě pošleme instrumentálku od francouzské čtveřice Le Champion, ale předtím se s vámi rozloučí autor pořadu Jiří Kasel, který vám děkuje, přátelé, za přízeň a přeje i za mistra zvuku Michala Koláře klidný večer.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro raní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo přitom nebyl. Tedy při vší úctě k Indíře Gandhiové s ní musím nesouhlasit. Jsou místa plná regálů obsahujících svědectví lidí, kteří přitom byli. Tak třeba Moravský zemský archiv. Kateřina Smutná, ředitelka tohoto archivu, je hostem Stříbrného větru, a Jaromíra Ostrého, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co říkáte na slova Indíry Gandhiové?
1: Já taky nemohu souhlasit, protože ti, co u toho nebyli, mají možnost si prostudovat archivní prameny.
0: Prostě přijít do Moravského zemského archivu.
1: Jejich historie, kterou potom z nich napíší, byla co nejpravděpodobněji.
0: Jaká byla Kateřina Smutná, tehdy Havránková, jako dítko školou povinné v dějepise?
1: No, v dějepise excelovala, ale pan učitel si toho nějak nevšimnul a ve čtvrtletí v páté třídě mě dal dvojku z dějepisu a tím asi určil můj další osud.
0: To byla rána pro vás?
1: To byla pro mě taková rána, že já, taková hodná holčička, jsem si šla stěžovat, že je to nespravedlivé. Ale tak ono to opravdu bylo nespravedlivé, pan učitel se zdravě rozčílil a potom mě několik let každou hodinu vyvolával. Ale potom už jsem tam měla samé jedničky, protože to byl takový boj. Já jsem si říkala, toho bohra nebude, abych já dostala někdy dvojku z dějepisu.
0: Je láska k historii něco, co je dáno geneticky?
1: No, láska k historii ani ne, ale moje maminka a moje babička přišli z Vídně, kde ztratili svého syna a bratra, který byl popraven v Mauthausenu, a neustále o tom vykládali, neustále vzpomínali na toho Karlíka, na tu situaci, ve které byl, na tu situaci, ve které se mu to stalo. A potom maminka vzpomínala na svoje zážitky z vídeňské české menšiny a mě to vždycky strašně zajímalo. Já jsem to ráda poslouchala. To už byla taková ta zkušenost, která mě potom vedla dál.
0: Co z těch dějin jako dítě vás nejvíc fascinovalo?
1: No, české dějiny mě vždycky bavily nejvíc. Takže, ale bavilo mě taky, což asi není tak úplně obvyklé, vždycky se dívat, co se dálo okolo. Když jsem se učila nějaké konkrétní věci z českých dějin, tak mě zajímalo, co v té době bylo vedle nás, co bylo v Evropě obecně.
0: Tedy souvislosti.
1: Takže souvislosti, a to je dobře asi, protože každý historik musí souvislosti znát, a že mě to napadlo už v tom dětství, to jsem ráda.

0: Stříbrný vítr, podle Šrámka, to jsou ty touhy a sny naše, které se buď to uskuteční, nebo taky ne. Vy jste tu touhu být historičkou měla od jak těživa, nebo to přišlo až nějakým popudem?
1: Já jsem, ten popud, to byl ten můj pan učitel a já jsem vždycky strašlivě dováděla k úžasu svoje učitele, když se jenom tak ptali, co budeme v životě dělat, tak já jsem vždycky hrdě řekla, že budu studovat historii. A tak nebrali to tak úplně dobře, ale já jsem to hrdě říkala už v tom dětství. Ale já jsem sama nevěděla, co to je studovat historie, kde se historie studuje, jaké obory se tam mohou studovat, ale měla jsem zase štěstí, že jsem měla na gymnáziu svoji třídní učitelku dějepisu, která se ve mně zhlídla, protože jsem tam měla ty samé jedničky a protože to byla kamarádka paní Flodrové, tak si na mě zavolala paní Flodrovou a spolu se dámy domlouvali, že bych měla jít studovat historii a paní profesorka tvrdila, že já nemůžu jít na učitelský obor, že to by mě byla škoda, že musím jít někam, kde budu moct vědecky pracovat a tak dámy rozhodly, že by bylo nejlepší, kdybych šla na archivnictví. Moje maminka ale byla taková praktická žena, takže archivnictví to jí nic neříkalo a já jsem musela obě ty paní přivést k nám, aby maminku přemluvili. Takže nakonec jsem na to archivnictví šla a nelituju to.

láska slouží, anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije zlouží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už vypadl.

když strop se hroutí. Les vyhořel a je z něj prout. Ze srdce zbyl košíček sproutí. Čím zastavíme dravý prout? Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je.

a teď nám výpověď chce dát. Snad znamená poklidu touží.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Kateřinu Smutnou, ředitelku Moravského zemského archivu. Vaše setkání s Bohumírem, přiznám, je to váš manžel, taky archivář. Jak jste se potkali? V archivu, předpokládám.
1: Máte pravdu. Já jsem byla na praxi ve státním oblastním archivu v Zámrsku, to je archiv pro východní Čechy, a manžel tam už pracoval. Mm-hmm. Byl to jediný archiv, který měl volná místa, takže manžel toto volné místo jedno využil a tam jsme se při praxi seznámili, takže tam jsme se nějak zblížili a nakonec z toho bylo manželství.
0: A řekněte mě, v čem je ten archivář jako muž přitažlivý? Když on přece bádá, je stále skloněn nad těmi materiály. Měl pro vás vůbec nějaký pohled nebo...
1: No, on byl v tom bádání přede mnou, protože on už měl praxi. Mm-hmm. A on, když suverénně překládal německé texty psané Kurentem, tak to byla hvězda pro mě.
0: Máte někdy nějaký spor archivní doma?
1: Tak spor spíš takový praktický. Manžel nerad dělá moc velké rešerše, protože si myslí, že každý si má svoje informace sehnat sám a já zase nutím všechny pracovníky, aby jejich rešerše byly co nejobsáhlejší, ne teda, že by tam vysloveně psali studentům odborné práce, ale aby je upozornili na literaturu, aby je upozornili, do jakých fondů se mají podívat, takže ta vstřícnost k badatelům, to není u nás totožné.
0: Váš manžel měl v práci taky problémy, co se stalo?
1: Ano, to byl ten nešťastný Zámrsk v 68. Tam několik mladých archivářů napsalo petici proti vstupu vojsk a měl to tam napsáno v tom papíru, když ho vyhodili z práce, nějak nabádal proti něco z nenávistí proti Sovětskému svazu nebo nějak tak podobně, tak ho vyhodili, protože archivy jsou pod ministerstvem vnitra, takže to byla taková kaňka, se kterou nezískal už žádné místo v oboru, takže 15 let pracoval v dělnických profesích.
0: Až co dělal?
1: Potom nejdřív dělal vany na smaltu, takže byl u Lisu a vyráběl vany a posledních 5 let pracoval jako dělník v tisku.
0: Co to pro takového archiváře, pro kterého je ta profese vlastně velkou životní láskou, když najednou skončí a lisuje vany?
1: Je to hrozné, zvlášť když archiváři jsou většinou nepraktičtí a k takovým lisům nemají zrovna vztah, ale překonal to a potom byl rehabilitován a protože už jsme bydleli v Brně, tak přišel pracovat k nám do archivu, do Moravského zemského archivu a já jsem dostala certifikát, že ho můžu řídit.
0: Když takhle si uvaříte nedělní oběd, tak při tom obědu debatujete o tom, co obsahuje Moravský zemský archiv, nebo ne?
1: No, konkrétně v neděli po obědě manžel už kouká na hodinky, kdy už bude moct odejít do archivu bádat.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku.

0: Tady v Brně dnes má novou budovu, my se k tomu ještě dostaneme, ale dřív pobýval v takových starých budovách, dokonce bývalých věznicích, někde na Cejlu, nebo kde to tehdy bylo?
1: Ano, ve věznici na Cejlu to bylo naše největší brněnské pracoviště.
0: Docela dobrá atmosféra, ne?
1: To byla úžasná atmosféra, nejenom proto, že to tam smrdělo, bylo to plné plísní, ale ještě, abychom tam nebyli sami, tak tam v 80. letech přibyli policejní psi. Takže největší zážitek byl vždycky, když padala mha a my jsme chodili po té dlouhé chodbě, tak slyšet, jak tam vije, nevím, 50 nebo 100 policejních psů, a bylo to tam velice stisňující prostředí, ale zase tam byla výhoda, že tam pracovali všichni neoblíbení pracovníci, takže jsme tam měli partu mladých archivářů, kteří tam byli vyobcováni jako že...
0: Sabá lepší společnost.
1: Ano, a takže musím říct, že po této stránce tam na ten Cejl mám i pěkné vzpomínky, ale já jsem teď nedávno jsem četla těsnohlídkovou povídku o tom, že byl navštívit nějakého vězně, když to byla věznice na Cejlu, a že tam viděl, asi tam taky byl v nějaké době, kdy padala mha, a na dlouhé chodbě se mu zjevila nějaká dáma, která měla v hlavě sekyru. Takže kdybych tam viděla ještě tu dámu, tak nevím, jestli bych byla schopna tam ještě dál pracovat, ale takovou dámu jsem tam neviděla, takže jsem tam pracovala v podstatě 20 let.
0: Já vám něco řeknu, já jsem v těch 80. letech pracoval v rozhlase jako režisér ozvučení pořadu, což spočívalo v tom, že když se točila rozhlasová hra, tak já jsem měl za úkol dodat hudbu scénickou a taky zvuky. A tehdy, už nevím, co to bylo za titul, jsme točili příběh z vězení a právě v té budově jsem byl natáčet zvuky vstupu do cely a taky kroky na chodbě, a ti psi tam štěkali dole, čili kdybyste chtěla mít vzpomínku zvukovou na ta léta, tak vám ji mohu dodat.
1: Tak to budu moc ráda. Ale tady ten příběh, který říkáte, se tam tradoval. Tam si naše uklízečky vždycky na to vzpomínali, že byli v rádiu, že tam chodili v okovaných potech.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Kateřinu Smutnou, ředitelku Moravského zemského archivu. A pojďme teď k tomu, řekněme, nejpodstatnějšímu ve vašem životě. Vám se podařilo jako málo komu postavit obrovskou novou budovu Moravského zemského archivu. To mě řekněte, jak jste na to šla? Jak jste vůbec sehnala souhlas politiků, tolik peněz, že ta budova skutečně dnes stojí a Brno se jí může chlubit?
1: Ono asi na začátku toho je fakt, že já jsem archivář srdcem a že jsem prožila tolik problémů v tom pracovním zařazení, že jsem prožila cejl a že jsem k tomu archivu a k tomu archivnictví vůbec dostala takový vztah, který mě nutil, abych zapomněla na své pohodlí, abych zapomněla na své vědecké činnosti a abych se obětovala. Takže to byla opravdu ode mě oběť. To byla oběť a s tím jsem do té stavby šla. Navíc jsme měli obrovské štěstí, že já jsem věděla, když jsem nastoupila v roce 2000 do archivu na místo ředitelky, tak jsem věděla, že jediné nejdůležitější, co musím prosadit, je stavba budovy, protože to, v jakých podmínkách ty archiválie byly uskladněny a to, v jakých podmínkách museli archiváři pracovat, to už nebylo únosné. A my jsme měli 2/3 archiválií zhnilých a 2/3 archivářů měli astma, protože museli dýchat ty hrozné plísně. Nechali jsme si udělat takovou analýzu plísní, tak jsme tam měli 59 druhů plísní.
0: Prosím vás.
1: A teda vesměs karcinogenních. Samozřejmě proti tomu nebyla obrana. Takže to byl úkol číslo 1. A zrovna v tom roce 2000 byla na cejlu velká živelná pohroma, takže to, protože ten cejl nikdo nespravoval, tam nebyly žádné na opravy na střechách a tak, takže tam nějaká voda z dešťů tam zaplavila střechy. Ty střechy, jak byly špatné, tak ji pustili dovnitř, takže 1200 krabic archivních jsme měli mokrých a museli jsme to evakuovat, museli jsme to všechno vyklízet, museli jsme to sušit a podařilo se to všecko a tak tím začínal ten můj ředitelský život, no a potom už to šlo přes tu budovu a přes všechny další problémy, ale podařilo se.
0: Ředitelé to mají někdy těžké v tom, že musí k tomu kováři a tam to sehrát tak, aby kovář kývl. Ke komu jste musela jít?
1: No já jsem nešla, oni spíš přišli.
0: Tak to jste měla dobré.
1: Bylo to tak, že pan hejtman Juránek, který nás měl rád, který byl rád, že má Moravský zemský archiv ve své budově, pozval na výjezdní zasedání do Brna vládu, kterou vedl pan Špidla, a vláda navštívila třetí patro, kde jsme my měli Moravský zemský archiv, a navštívila jediné, co v tom třetím patře nebylo naše, a to je ten slavnostní sál krajského úřadu. Když jsem tuhle zprávu zjistila, jsem si říkala, to není možný, abych já z toho něco pro ten archiv nevytěžila. Tak jsem se domluvila s úřadem vlády, který dal do programu ministrům, že mají navštívit archiv, a my jsme číhali, čekali na chodbě, kdy uvidíme nějakého ministra, který opravdu přijde, a ono pořád nic, až se potom objevil ministr Gross, který byl naším ministrem tehdy, a potom přišel opravdu i premiér Špidla. A premiér Špidla se tam začetl do kurentu německého. On
0: jako
1: byl historik.
0: Ono
1: to velice zajímalo, tak jsme mu tam nachystali nějaké archiválie, které ho předpokládali jsme, že ty ho určitě zaujmou. A ukázky i toho nejhoršího, co jsme měli na cejlu, aby viděli, jak to vypadá jinde než na té žerotince, protože na té žerotince to vypadalo ještě jakž tak dobře. A z toho byl opravdu zrcen, když jsme mu říkali, že takhle vypadají 2/3 archiválí k dějinám Moravy, tak prohlásil, že jako premiér vlády nemůže souhlasit s tím, aby se takhle zacházelo s historickým dědictvím, a že udělá všechno proto, aby mě dal peníze na předprojektovou přípravu budovy.
0: Takže slib jste měla?
1: Slib jsem měla a schovala jsem si i článek s informací o tiskové konferenci, která ten den byla a kde to pan Špidla potvrdil.
0: A peníze nakonec přišly?
1: Peníze přišly a nemusela jsem je nějak urgovat, opravdu přišly. A já jsem na rok 2004 dostala peníze na předprojektovou přípravu, to znamená na všechny veřejné zakázky a na všechny ty práce, které předcházely projektování, a všechno se to nakonec podařilo a my jsme mohli v roce 2005 odkrýt Zeminu.
0: Ale řekněte mě jednu věc, vy taková křehká dáma a postavit takový obrovský barák. Vy jste měla někdy nějakou zkušenost, aspoň představovala jste byt nebo něco?
1: Ne, já jsem neměla žádnou zkušenost. Já jsem měla jenom zkušenost se sebou, že si musím taky veřejnou zakázkou sehnat manažera. Takže jsem měla firmu, manažera, která mě pomáhala a které vděčím za to, že všechno dobře dopadlo a že je ta stavba naprosto perfektní po všech stránkách. Ale všechny ty otěže stavby, ty byly na mě, protože jsem byla zadavatelem stavby. Takže jsem chodila na každý kontrolní den, což normálně investor nedělá, a byla jsem na stavbě v podstatě každý den. Takže takhle jsem začala stavět.
0: V čem je Moravský zemský archiv výjimečný?
1: Moravský zemský archiv má úžasnou historii. Úžasnou historii. On je první svého druhu v Habsburské monarchii jako instituce. Protože archiv byla truhla, ve které byly písemnosti, ale ten měli kláštery, ten měli šlechtici, ale nebyly to instituce. Ale šlechta na Moravě si přála, aby se zpracovaly komplexní dějiny Moravy. A za tímto účelem si sehnala pana Antonína Bočka, kterého císař udělal zemským historiografem a dostal za úkol, aby ty moravské dějiny zpracoval. Ale Boček vysvětlil těm svým donátorům, že nemůže zpracovat dějiny, když nemá z čeho. Tak jim vysvětlil, že napřed musí mít prameny, aby z těch pramenů mohl psát. A takže mu obstarali okamžitě titul zemského archiváře a udělali mu instituci. To bylo v roce 1839. Takže loni jsme měli 175. výročí.
0: Co všechno v Moravském zemském archivu člověk může najít?
1: Můžete tam najít vše, co souvisí s dějinami Moravy po stránce politického vývoje, justičního, finančního. Máme tam velkostatky a ústřední zprávy šlechtického majetku, máme tam rodinné archivy šlechty, máme tam církve, církevní fondy, fondy zrušených klášterů a deponované fondy těch stávajících klášterů. Takže vše pro dějiny Moravy máme u nás.
0: Pro vás osobně, co je v tom archivu nejcennější?
1: No, to jsou podnikové fondy, které jsem v 90. letech soustředila z podnikových archivů podniků, které se privatizovaly. Takže soustředila rovná se zachránila. A v těch podnikových fondech byly fondy majetkových podstat, ze kterých vznikly národní podniky, to znamená fondy z 19. století, fondy těch původních firem, které postupně vznikaly. Skončilo to až tím posledním koncernovým podnikem, který byl privatizován. Takže je to 14 kilometrů a ku podivu se do toho hodně chodí, protože ty privatizované firmy teď zhání trhy v Jižní Americe, předtím v Rusku, a potřebují na něco navázat. Takže chodí k nám a ošetřují si informace o tom, jak ti státní předchůdci tam působili, aby na to navázali. Takže nedá se říct, že by to byla jenom historie, ale ono to souvisí i s ekonomikou. I s budoucností. A ono vůbec, ty archiválie nejsou jenom pro historiky, ale oni jsou využívané pro řadu oborů.

0: Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, Jaromír Ostrý, pořad Stříbrný vítr. V současnosti je takovým fenoménem pátrání po vlastním rodokmenu. Měla byste nějakou radu pro nás, kteří chceme zjistit, kdo byli naši předci, jací byli, kde žili, jak se jim dařilo, co měli rádi, co třeba naopak jim kazilo život?
1: Ano, takže když má někdo štěstí a jeho rodina pochází z Jižní Moravy, tak má u nás nedozírné možnosti se o té rodině a o jejím životě něco dozvědět, ale tak to dělají všechny archívy, protože všechny archívy státní oblastní nemají matriky. Matriky, to jsou základní pramen, kde se dozví každý uživatel, jak se jmenovali jeho rodiče, prarodiče, protože tam jsou vždycky matka, matky a otec, otce, a kde bydleli, což je rozhodující, protože se tam dozví číslo domu, ve kterém bydleli, a samozřejmě obec a farní úřad. V roce 1949 nebyly matriky zestátněny a proto nemusí nikdo běhat po farních úřadech, ale všechno má soustředěno v těch sbírkách matrik ve státních archivech, a nejenom, že by tam musel přijít do badatelny, ale dokonce jsme vyšli badatelům vstříc a máme to na webu. Takže každý státní oblastní archiv a samozřejmě zemské archivy, my a Opavský, máme matriky k dispozici, takže může každý z domů bádat a najít si ty svoje předky, tu linii hlavní, kterou potom může v archivu obohatit o ty další informace, které v matrikách nejsou. My máme třeba katastry. Katastry jsou úžasný materiál, protože tam je to o tom, jaká ta rodina, jak byla finančně na tom, čím se zabývali ti jednotliví členové toho rodu a kolik měli dětí, samozřejmě všechny informace, dokonce ve vceňovacích operátech najdou i kolik měli slepic a kolik měli děveče, kolik měli, jaké měli služebnictvo.
0: Tam je spousta zajímavých. Já jsem jednou pátral, paní ředitelko, a zjistil jsem, že jeden známý z obce na Vysočině, kde se narodil můj tatínek, tak jeho nějaká předkyně musela být ze starší, aby se mohla vdát. Tak jsme se tuhle potkali, já jsem říkal, ty mě nic neříkej, ten tvůj předek. Co tedy bych měl konkrétně udělat, když třeba vím, znám samozřejmě datum narození svých rodičů, místo narození, přijdu k vám a to mě stačí?
1: Nemusíte chodit k nám, i když
0: je to
1: poprvé lepší, protože samozřejmě musíme mít software, kterým ovládáme tu databázi těch matrik, a tu se musí člověk naučit. Takže když je zájem, tak my děláme takové semináře, kde během hodiny a půl naučíme ty zájemce, jak se pohybovat v tom, co máme na webu. Takže když by někdo z posluchačů měl zájem, tak stačí, když se podívá na naše webové stránky a tam uvidí termín, ve kterém se pořádá seminář za tímto účelem. Jinak je dobré, když se začíná od nějakého křestního listu. Takže najít si křestní list svého nejbližšího předka a tam už se dozví ty 4 generace, které následují potom směrem dozadu, a z těch už se potom rozvíjí celý ten rozrod dál, a ten základ v tom křestním listu je to nejdůležitější. A jinak se skáče tak po 20 letech, protože se říká, že v průměru po těch 20 letech byly ty další děti na světě. Takže je to strašně zajímavé, a samozřejmě každý, kdo začne se tímto oborem zajímat, tak ho to chytne, protože to je úžasná euforie, když něco najde. A to potom, když zažije člověk tuhle euforii, tak jde dál, nutně ho to nutí. A to je euforie, kterou zažije každý historik. No, každý, kdo u nás něco najde, tak má stejnou euforii v té jiné oblasti, kterou právě studuje.
0: Jak hluboko do historie toho rodu se můžeme dostat?
1: No tak ty matriky nejsou úplně daleko, ale většinově, když se najdou prameny, tak do 16. století určitě ano.
0: Jestli pak jste skákala do své vlastní historie, paní ředitelko.
1: Já jsem neskákala, já jsem dostala svůj rodokmen k narozeninám.
0: To se dá i takhle koupit?
1: Ne, ale mě naši pracovníci to dali jako dárek.

tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co tedy mi zbývá?

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý a také ředitelka Moravského zemského archivu Kateřina Smutná. Co vás těší v tomto světě, paní ředitelko? A co vás naopak zvedá ze židle?
1: No tak těší mě to, že jsou pořád ještě mladí, kteří mají o historii zájem a kteří si nemyslí, že se historie dá hledat na internetu. Takže máme plný dům, ten nový, praktikantů, studentů, kteří z vlastní vůle, aniž bychom je museli platit, protože to bychom neměli z čeho, k nám chodí na praxe, aby si sehnali od nás papír, že u nás na té praxi byli, a tam je pověřujeme různými úkoly a učíme je tam tu archivní praxi, a oni se ukazují, že je to opravdu baví, že to nestudují jenom aby něco studovali, a ty nejlepší potom si poznamenáváme, a těm, když se naskytne vhodná doba a máme volné místo, tak ty si potom bereme k nám. A tak to mě těší. Těší mě, že to archivnictví ještě pořád žije a že ještě pořád má někdo snahu dělat tu historii zodpovědně a používat na její studium prameny.
0: A to, co vás zvedá z té židle?
1: No, to, co mě zvedá ze židle, to je ten protipól, protože já jsem archivářka srdcem, já jsem si zažila ty škaredé doby na tom Cejlu a já jsem taková vykrystalizovaná a proto mám to archivnictví ráda. A nemám ráda ty kolegy, kteří berou archivnictví jako zaměstnání a pořád se dívají na to, že mají méně, než kdyby byli někde jinde v jiném oboru, tam, že by měli lukrativnější zaměstnání, a pořád prostě hodnotí tu svoji profesi nějak tak, jak se mi to nelíbí. Takže já nemám ráda archiváře zaměstnáním, já mám ráda archiváře srdcem.
0: To je i váš manžel konec konců.
1: No, můj manžel, ten má to srdce obrovské.
0: Jste šťastná?
1: Jsem, protože si myslím, že jsem tomu archivnictví hodně dala, hodně vzalo i mě, protože zdravotně se to nedalo zvládnout úplně bez následků, ale jsem ráda, že ten můj boj s archivnictvím skončil dobře a že nebyl marný.
0: Kateřina Smutná, ředitelka Moravského zemského archivu, byla hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Moc děkujeme za návštěvu, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky.
1: Děkuji,
0: nashledanou.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říká,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen,

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbit

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
2: V pražské nemocnici Bulovka pečují o pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Unijní ministři vnitra v úterý projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Pražská nemocnice Bulovka přijala pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dřív vyzvalo 22 členských států Unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už pátek většina z nich město opustila. Během beder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost. Případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchované ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, ale lék může mít sníženou účinnost. Pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárny.
6: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
2: Návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit speciálních prohlídek pro milovníky historie. První začne v 10:30 dopoledne, druhá v 14:30 odpoledne. Památkou návštěvníky provede představitel někoho z bývalých majitelů, buď hrabě nebo hraběnka, říká kastlán Radim Štícha.
7: Jsou to vlastně reálné osobnosti, které vychází z těch bývalých majitelů. Je to buď hrabě nebo hraběnka a návštěvníci předem nevědí, kdo je ten den bude provázet. Je to takové vlastně zpestření.
2: Valdštejn bude tyto prohlídky nabízet každou neděli až do konce letních prázdnin.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravě až 32, na horách kolem 20. Foukat má slabý, na Moravě mírný severovýchodní až východní vítr.
0: Doprava.
2: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru před omezením došetřují nehodu. Už je to ale průjezdné bez větších problémů. Na Královéhradecku zpomalte na silnici 308 z Černilova do Libřic. V okolí odbočky na Víravu je na vozovce nebezpečný výtluk. Hrozí poškození vozidla. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už František Novotný.
9: A ten tuze rád vítá vás všechny, posluchače Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. A to do první srpnové neděle. Srpen nedostal jméno podle srpu, kterým se žalo, ale hlavně sbíralo obilí. Mimochodem měl prý původně zubaté ostří, ale takové jsem ani jako dítě na venkově neviděl. Srpen je prý podle litevského sirpisty, to je zráti. A mezinárodně se tento měsíc prázdnin nazývá August, podle římského císaře Augustiana, kterýž to titul znamená vznešený. Tak snad nebude vadit, když si i letos o tom cirkusu světa trošku popovídáme. V 19. století se August prý začalo říkat v Anglii i klaunům a dodnes je to právě August, který obíhá manéž a volá: Pane šediteli, pane šediteli, já nemůžu účinkovat, já mám hroznou bauli na hlavě. A jak si k ní přišel, August? Sednul jsem si na napínaček a hlavou? Ale ne, jako vždycky, jenom tam měli nízký strop. A mě z Augustu, když jsem si o nich dával dohromady informace, napadl jen známý švédský spisovatel August Strindberg, který před dlouhou dobou řekl jednomu z politiků: Pane předsedající, vy máte moc, já mám slova. Já mám ale slova ve své moci. Už jsem tu tuším zmiňoval, že klauni se v minulosti těšili značné oblibě i u nás a zaměstnávali potleskem dlaně našich rodičů a prarodičů. I o tom, jak třeba jeden z nich, Béda Lak, všestranný a proslavený artista, žonglér, kouzelník a humorista, chodíval předpolednem do známé kavárny u Nováků. A jednou se po Praze roznesla zpráva, že Béda Lak nečekaně opustil tento svět. Redaktor jistého deníku volal hned do zmíněné kavárny. Pan Vrchní vzal sluchátko, vyslechl onu smutnou zvěst a potom pravil: Momentíček, pane redaktore, já se jdu pro jistotu podívat. Víte, on si pan Lak před minutou objednal druhý pivo, tak aby ho netočil zbytečně. Podle tradice tedy i dnes tuze rád vítám všechny sovičky, které ještě nešly spát, stejně jako skřivánky, kteří si už na letní obloze vybrali místečko nad podmítnutým polem. Těm, kterým nedovolí spát práce, přejeme, aby jim šla sama od ruky, a těm, které něco trápí, ať přinese dnešní den úlevu. Těm, kteří pomáhají druhým, ať je poděkováním, a těm, kteří si dokonce na šestou nařídili budíčka, patří můj buriánovský hlubokosklon a mé koření. Přiznám se, že k prázdninám na venkově mi patří i čarovná rána, kdy se sluníčko lenivě protahuje daleko za obzorem, otevřeným oknem voní seno, letní zpravodajství už recitují ptáci a do vašich snů zazní třeba v 5 hodin ráno kohoutí kokrání. Obvykle ho zaspím, ale ty jeho pozdější další ranní fanfáry při vstávání ne. Mám to ale rád. Rád kohouta slyším i přes den. Prý to jeho kokorání zvěstuje déšť. Ale vím, že teta Boženka a potom i sousedka paní Placku, jak se na jihu říká, měla kohouta, kterého se každý bál. Odvážně vyletěl jako prnatá dělová koule k obličeji, nebo když jste se otočili zády, vystartoval do vašeho týla. S hrozivě vytrčenými drápy, rozježeným peřím a hrozným křikem se brhal proti každému, kdo se odvážil na jeho smetiště. Šla z něj hrůza, ale byl se svým mohutným hřebínkem i duhovými pery odvážný a krásný. Kohout mi zkrátka k venkovu patří, ale chápu, že jsou i tací, kteří k němu mají výhrady, tedy pokud není na víně. Kohout je stvoření, které příroda obdařila nejhoršími mužskými vlastnostmi. Pýchou, sklonem k polygamii, primitivním erotismem a tím zlozvykem upozorňovat celé okolí, které by ještě mohlo klidně spát, že on se již probudil. To tvrdí francouzská herečka Anne-Marie Carrière. Zamáčknout kohouta se vám na rozdíl od budíčka asi nepovede. Tak často před zrcadlem konstatujeme, že se ráno díváme na svůj obličej, který vstává o 2 až 3 hodiny později než my, ale berme to tak, jak nabádá filozof Arthur Schopenhauer. Každý den je malý život, každé probuzení a vstávání je malé narození. A tak poprosím mistra zvuku Pavla Choura, aby zjistil, zda budík zbudil v 6 hodin ráno i přítele doktora práv obojího, Reného Příhodu, ale on mládí i muzikanta a komponistu, který z mých písmen udělal noty a takhle to dopadlo.

Už více než 400 let před naším letopočtem odpověděl slavný čínský filozof Konfucius na otázku, co by dělal, kdyby se dozvěděl, že bude konec světa. Šel bych a zasadil mladou jabluňku. Ten, o kom teď bude řeč, byl stejného ražení. A ví už, jaké odrůdy je ta jabloň v nebeské rajské zahradě. Patří mimo jiné k těm, kteří mají zásluhu na tom, že 20. října slavíme Den stromu, a to i v České republice, podobně jako v dalších více 40 zemích světa. Stromy se slavnostně a společně vysazují na mnoha místech nejrůznějšími ochranářskými spolky, školami i jednotlivci. A představte si, že vlastně naši anketu Strom roku České republiky v roce 2011 převzali i ostatní státy a oslavují tam Evropský strom roku. Tak ten úvod o stromech je mi velice blízký a původně jsem si ho chtěl nechat až na ten říjen. Ale dnešní nahlédnutí do stránek historie začnu totiž konstatováním, které mi srdce zarmoutilo. Do historie v noci na čtvrtek už nenávratně vstoupil kamarád, kolega, dobrojitrník, spisovatel, publicista, dlouholetý ředitel Pražské botanické zahrady, vědec, mezinárodně uznávaný botanikus a báječný kamarád Václav Větvička. Nomen omen, protože na téhle větvičce zrála jablíčka moudrosti, o kterou se na rozdíl od jiných uměl rozdělit. Rozhlasový vláček jeho neskutečných vědomostí nás v dobrých jitrech vezl touhle krásnou zemí, kterou Václav miloval a ve které byl všude doma. Trochu měl něco společného se Zdeňkem Málerem. Moudrost a úžasné informace v každé větě. To se nedalo někdy ani zapamatovat, ale naskočilo to v paměti jak kamínek do mozaiky, když to téma šlo kolem. Člověk měl pocit, že on zná každý kámen a ví úplně všechno o každé žoužili, co na světě roste. Málo kdo ví, že měl dva mobily. Jeden, který nikdy nevypínal, to proto, aby mohl pomohl s určením byliny a případně jejího jedu, který ochutnalo třeba o prázdninách zvědavé dítě. A myslím, že pár životů také jako konzultant toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze tím zachránil. Jak je mým zvykem, já nebudu moc rozvádět životopisná a odborná data, ale naskakují mnoha z těch přemnoha setkání, třeba pod starou lípou u špatných na farmě v Bílsku, na stole kozí sýr, chleba, víno a Vašek všechno blaženě komentuje nějakou příhodou. Tehdy tuším přišla na svět i tahle básnička. Pod vaší starou lípou prý sedávají bozy. Blaženě hmouzí očka a jedí váš sýr kozí. Chuť vína na jazyku, vzdálenost k nebi měří. Čas voní pohodou a krásně se mu věří. A podobné to s ním bylo u Kubátu na Benecku, na zámku ve Štiříně nebo na majovém setkávání dobrojitrníků, kde vznikla i básnička, kterou měl jak vím rád. Pohrává si krásná žena s vtipnou slovní říčkou, touží býti políbená v máji pod větvičkou. Zatímco já v jeho botanické zahradě objevoval obrovský výstavní letín, on mě pak obvykle zavlekl k nějakému nevzhlednému pouštímu sukulentu a tvrdil, že tohle je ta nejúžasnější rostlina, kterou tam má. Stejně tak ale vzdával hold lipovému květu, hezvánku či mateří roušce. A nejedno arboretum přežilo díky jeho znalostem, pomoci a úsilí. Vašek byl samorost, ale rovnej, skromnej, chytrý chlap. Měl laskavé srdce a tím pádem i smysl pro humor. Když jsem si nevěděl rady s mechem, který mi žere trávník na zahradě, utěšoval mě slovy. Hele, mech nikdy nepřemůžeš, ber to tak. Je zelený? Je. A o to ti přeci jde? Nevím přesně, kolik knížek Václav napsal, ale vím, všechny vás zaujmou. Jsou úžasným záhonem pěknosti na zahradě jeho vzpomínek. On měl v sobě něco čapkovského. V zámeckých zahradách by vám řekl, proč buchtovník voní po buchtách, ale i to, jak se tam dostal ten platan javorolistý, lijovník tulipánokvětý či sekvojovec obrovský. Jednou jsem byl pozván Vaškem Větvičkou na křest jeho další knížky. Já na to málem zapomněl. Do domu knihy na Václavském náměstí jsem přišel na poslední chvíli. Dal si kávu první pomoci a najednou jsem zjistil, že nemám žádnou gratulaci, která se od kmotra čeká. No tak pak z toho na místě vzniklo tělech pár řádek, chvála Větvičky.
Prý dřevo je základ papíru, tak díky bože díky za větvičky, za slova šitá na míru, hbitá jak pingpongové míčky, za slova moudrá, která hladí, ať pod dubem či za dubem, je v nich i naše věčné mládí, budou tu, až my nebudem. Ač trochu sichravo je dneska všude venku, větvičku chvalme, ať hlasitě či tiše, na zdraví z hůru mu pozvedneme sklenku, ať mu to pořád, pořád pěkně píše. No, knížka jeho života, která se před pár dny uzavřela, má 88 stránek. Milej Vašku, za každou díky. Ve hrebáři času se ta setkání s tebou už mění na pěkné vzpomínky. Ale kdo by si mohl psát víc?

0: Tuhle písničku hrál Hradišťan Václavovu mozanskému sousedovi Luďku Munzarovi i v Národním. Ale stará moudrost radí, že bychom neměli dělat účet bez Hostinského, a když kolegu Dobrojitrníka Václava Větvičku tu s láskou a úctou připomínáme, měli bychom nechat na rozhlasovém záhonku sklíčit i semínko jeho hlasu. V debatách při našich setkáváních jsme často procházeli naší krásnou zemí, o které Vašek věděl kde co. A obával se o ní. Jako vědec věděl, jakou zkázu mohou třeba v přírodě způsobit větrné elektrárny. Říkal, kdy už ti neodpovědní pochopí, že peníze se nedají jíst. Mluvili jsme třeba o ceně starých topolových či olšových alejí, zámeckých parků, stejně jako o statečnosti a užitečnosti solitérů. A člověk hned dostal chutit a zasadit svůj strom. Povídali jsme, jak na dlaní naší krajiny můžeš číst nespočet vzkazů historie. A ono to vyprávěl tak trochu s nepilovskou hrabostí, ve které vás vždycky něco upoutá. Příběh, myšlenka, nebo před časem, jak pěkně připomněl i Robert Tamchina, pouhé slovo.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, klejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku nebo například do pramene Vltavy na Šumavě drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku, je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju, a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým uvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu.

Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.

Také my se projdeme inspirováni skupinou Buty prázdninovou krajinou, kde rybníky mají hladinu jak zrcadlo. Nevím, zda jste šlápli bosou nohou do trávy, abyste zjistili, zda je rosa hojná a tudíž bude hezky. A když bude tak akorát pod mráčkem, hledáte, na který zámek či hrad si vyšlápnete. Tam si pak poslechnete průvodce, který vám sdělí, že zámek pochází ze 16. století, kromě té kašny, kterou právě stavějí, takže bude ze století 18. Ale vy si stejně budete asi pamatovat hlavně půvabnou průvodkyni. Vlasy jí voní po heřmánku, v ruce jí svazek klíčů zvoní, blůzka je střechou svatostánku a já mám oči jenom pro ní. Račte si obout papuče, průvodkyně má krásné nohy. Vklouznou tak do mé náruče, šeptám jak z návštěvníků mnohý. Hrady a zámky se v hlavě melou, z věží nedohodovních síní, však tuhle prohlídku si celou, jdu do ložnice s průvodkyní. Zde původní postel s nebesy, kde spaly dámy v polosedě, by nepřišli o své účesy. Zde kost, co zbyla po obědě. Zde hradní pán tajnými vrátky chodíval v noci za komornou, však jednou nevrátil se zpátky. Spletl si dvířka s hladomornou. A tímhle mečem máchal kat. Kdo se ho dotkne, se s ním shledá. Jenom se račte klidně ptát, proč pak jste paní náhle bledá. Tak klopítáme historií, padají mosty, jména, data. A ze všech dojmů, co v nás žijí, je vůně vlasů rozevláta. Teď tím myslím tahle básnička, která se Vaškovi vždycky líbila, znovu aktuální. O prázdninách a dovolených se totiž můžeme na vlastní oči přesvědčit, jak je ta naše země krásná. Ať v ní zajdete na kteroukoliv světovou stranu, objevíte kout jako obrázek, který si pověsíte na stěnu srdeční a je vám s ním pak už pěkně po zbytek života. Objevíte všude také spoustu báječných, moudrých, slušných a šikovných lidí, takže ten svět najednou není úplně bez naděje. A jak napověděli verše v úvodu, prázdniny jsou samozřejmě dobou, kdy sebe i své potomky daleko častěji než jindy voníme po památkách a setkáváme se s historií. A já myslím, že to je velice dobře, protože si uvědomíme, jak má tahle naše zemička bohatou minulost. Při přípravě na dnešní vysílání jsem kdysi zjistil, že je celkem evidováno asi 40 tisíc nemovitých kulturních památek. To jsou hrady, zámky, kostely, kláštery, ale také i lidová architektura, technické stavby a další objekty. A téměř 49 tisíc movitých kulturních památek. Pro pořádek jednoduše řečeno jsou to takové, které je možno přemístit. Například umělecká díla nebo sochy, a nebo pokladní. Ty hrady a zámky bývají obvykle hospodářským i kulturním centrem kraje a umožňovaly srovnání s tím, jak si žijeme my a jak žili naši předkové. Máme i největší hradní komplex na světě. A zdali pak víte, který to je? Ano, Pražský hrad. Příběhy těch míst jsou většinou i zrcadlem historie naší země. A příjemné je, když nemáte z těch státních i soukromých památek pocit, že jsou to jen mlýnky na peníze. Takže když jimi procházíte, aniž tušíme, vdechnete aspoň na chvilku třeba i mimo děk, atmosféru místa i doby. Mnohde k tomu vycházejí vstříc kostýmovaným doprovodem. A tak se vždycky trochu zastavím a zasním svou uchvátanou dušičku, postavy z obrazu ožijí a fantazie mi rozehrává představy i situace jako v románu. Ale, jak bylo zmíněno, když je těch navštívených památkových míst víc, přiznejme si, že když nejsme zrovna znalci historie, z těch jmen a letopustných dat, která jsou průvodci povinností nabídnout, máme v hlavě posledze guláš. Ale zajímavé je, že si pamatujeme zdánlivě všední informace vodnící životem. Záletnou komornou Elišku, renesanční obrození tří zajíců, kteří mají dohromady tři uši a přece žádnému ani jednu nechybí, Kutrolov, starověkou láhev s více hrdly, obvykle z lesního skla, která při nalévání vydávala taková žertovné zvuky, nebo co byla a jak vypadala hřivna a podobně. Ta atmosféra v nás vždycky alespoň trošku zůstane. No a zdali pak si vzpomenete, že jsem se opravdu před lety ptal, jestli pak víte, co je a jak vypadala taková ta hřivna. Ještě si tak člověk vzpomene, že se tím ve středověku platilo. Ale encyklopedie uvádí, že ten název pochází ze staroslovanského grivna, což byl náhrdelník nebo nákrčník. Ale v muzeu
v Týně nad Vltavou jsem žasl nad tím, že jsou to také kovová žebra, asi taková, jaká nám tvoří hrudní koš, a mají tam pěkný svazek, řimna stříbra. Aj, to by bylo popolužních dvorů. Přiznám se, že já žádné léto nevynechám návštěvu jihočeského zámku Kratochvíle. Když jsem ho ještě hluboko v minulém století navštívil, prvně byly v něm složeny pytle s hnojivem, ale já si pamatuju jiné uvítání. S přítelem malířem a kunsthistorikem Petrem Tamchinou jsem těch hradů a zámků pár projel. Dokonce jsem přespal i na pohádkové Červené lhotě, na věži v Telči, vyslechl spoustu úžasných historek. Ale ke Kratochvíli jsme přicházeli jednu horkou srpnovou neděli večer. Nebe už bylo tmavě fialové, zářily první hvězdy, jen sem tam tíkl pták. A když jsme byli asi v polovině té svažčité cesty k bráně, zámek se náhle celý nádherně osvítil a v ústrety nám zazněla nádherná Gounodova hudba, protože tam pan režisér Weigl točil Fausta a Markétku. Posadilo nás to doslova na dláždění a má romantická duše se tam okamžitě zabydlela. Tenhle kousek vpravdě malebné historie osloví každého a rád se tam vrací. Je to, jako by návštěvník využil toho, že si panstvo vyjelo do obory nahon a on si mohl projít zámek v jejich renesanční době. Někdo si odnáší v duchu obraz bohatě prostředného jídelního stolu, slavnou štukovou výzdobu, a nebo přitom někoho uchvátí zdejší zahrada plná bylinek, masatí kapři ve vodním příkopu, protože zkrátka ten zámek je plný života, plný příběhu a je tu moc pěkně. A když pak doma usínáte a na plátně voňavého večera si promítáte pročící den, v duchu jste třeba zámeckou paní a slyšíte pod okny loutnu žebravého studenta, anebo jste s Valdemarem Matuškou na Karlštejně a snažíte se odhalovat lidská tajemství otce vlasti.

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: A jestli pak víte, co dělá klopkas, zubák, cidič, člunkas, nástěnkas nebo zubák? A čím se živí? Ještě tak toho nástěnkáře ze školních let byste mi nejspíš nabídli, ale byli byste vedle jak ta jedle. Všechno jsou to totiž ruční hoblíky, takže se živí lidským potem a dřevem. Dnešní moderní elektrické hoblíky už hlavně tím dřevem. Já jsem těch názvů našel celkem 16 a nejvíce mi líbil kocour a macek. Kocour si myší nevšímá a hobluje drážky a macek, kterého mnohdy jeden člověk neunese, rovná velké desky. Takže není divu, že si těch pomocníků truhláři vážili. Ať už to byli stoličníci, lavičníci, kolebečníci, postelníci a další odbornosti. Na Moravě je dokonce opěvovali lichotnými slovy. Lepší můj hoblíček než sedlácké volky, když si ho nabrůsím, jde mi po volky. Ty sedlácké volky ze znici zabiju, ty moje hobličky ještě mě přežijou. Hoblíček a pilka, to je má špacírka, když si jich pobrůsím, jdu mi z polehínka. No a prázdniny nebo letní dovolené, to je samozřejmě i intenzivní čas chalupářský, ve kterém si zatruhlařil i báječný spisovatel a vypravěč František Nepil.
3: Už Darwin a Komenský žádali, aby se každé stvoření vyvíjelo od jednoduššího k složitějšímu. I nastávající řemeslník. Ten uřízne nejdříve polínko, pak tomu přiteše špičku a je z toho kolík. Tak dobrý kolík, že se dá zatlouci i do země. A tím svého tvůrce utvrdí, že by dokázal něco lepšího, kdyby chtěl. Třeba kus nábytku, třeba lavičku pod strom. Příští neděli si přinese několik čerstvých prken. Tak čerstvých, že mu čvachtají v rukou, když je nese z prodejny a když je začíná hoblovat. Prkno na lavičku se musí totiž ohoblovat, že ano? Jinak si člověk sedne a vrazí si třísku do prstu. K hoblování potřebujete správný hoblík, pořádný stůl, svěrku neboli upínák a spoustu špalíčků a kolíků, kterými budete klínovat stůl, abyste s ním při hoblování neujel k sousedovi. Na stůl si upevníte prkno, vezmete hoblík, na hoblík klepnete zpředu, klepnete na něj ze strany a zhora, zabrnkáte si palcem na želízko jako na strunu kytáry a ne, ještě to není správně nastaveno, ještě není správně naladěno. Ještě jednou buch, buch, buch, ťuk, ťuk, ťuk, klep, klep a zase brnk, brnk a slyšíte to? A takhle to správně zní, teď můžete začít hoblovat. Plivnete si do dlaní, zaberete, z hoblíku vytryskne nádherná bílá hoblina a najednou hrc, že to želízko je moc vystrčené ven. To se ví, že je, podívejte se, jaký zub vykouslo do prkna. Kde je kladívko, klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, brnk, brnk. Teď to vypadá líp. Želízko se kapánek schovalo, zaberete a hoblík pro změnu nesebere ani třísku. Fix námol, to je nějaký čulisnej hoblík. Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, želízko povylezlo, hrc, další zub v prkně. A tak klepáte a ťukáte do hoblíku ze všech stran, želízko vylézá a zalézá, ale vždy víc, než by mělo, to není hoblování, vždyť to prkno ohlodáváte jako bobr kanadskou jedli. Teprve při slunce západu prkno zbělá, teprve pak je jakž takž ohlodané, ale za tu cenu, že jste otloukl hoblík až k neuvěření, stupil želízko a že se vám rozvrzal a rozlezl stůl, co vám sloužil za pong. Ovšem proč? No protože jste neměl ten správný hoblík. To přece nejde koupit ten první, co vám padne do očí. Hoblíků je, jen si to spočítejte. Je hladík, je macek, potom uběrák, cídič, člunkář, páskař, klopkař, držkovec nebo žlápkovec nebo falcovník, potom koutník, polodrážník a římsovník, i zubák je. A co máte vy? Vy máte akorát hoblík. Měl jste si nejdřív koupit nějakou příručku o tom, jak se co dělá. Z knížek se dozvíte věcí, tam se dočtete spoustu zajímavostí. Například, že u nás roste nejenom smrk. Smrk víte, smrková prkna jsou. I borové fošny někdy jsou. Ale u nás prýroste i jasan, dub, javor a modřín, douglaska, jilm, vas a cer. A cer, že se dá použít na lecos, ale nehodí se na pivní sudy. Vidíte ještě, že jste začal dělat lavičku a ne pivní sudy. A tak si na základě toho zajdete do stavebnin a panu vedoucímu řeknete, že potřebujete dřevo, ale ne smrkové ani borové, ale něco jilmového, něco javorového a několik trámků z osiky na krokvičky. A pan vedoucí řekne moment, vytočí telefonní číslo a za pár minut přijede útulná sanitka s dvěma chasníky, co vás obléknou do svěrací kazajky a odvezou k myslivečkům. A tam si v klidu rozmyslíte, jak budete v neděli letovat kon.

0: Ty rybky tady neplavou náhodou, protože já vás teď zavedu k Berounce za Otou Pavlem, protože mým dnešním prvním vzácným a milým hostem je spisovatelka, básnička, publicistka Jaroslava Pechová, které přeju to nejpěknější dobré jitro, ale tentokrát tuším do Olomouce, viď?
1: Františku, moc tě zdravím a zdravím i posluchače. A tentokrát opravdu do Olomouce, protože, jak by řekl můj tatínek, že bydlím pozadím, že sedím pozadím na dvou posvíceních. A to je v Praze a v Olomouci a dnes jsem zrovna v Olomouci. A moc vás pozdravuju z té krásné Olomouce.
0: Děkuju. Jarko, některé ty tvoje knížky a pohádky jsou samozřejmě součástí Fondu Českého rozhlasu. A například Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla. A z té mi bylo jasné, že Berounka je také důležité místo na mapě tvého srdce. Ty jsi Otu Pavla znala?
1: Tak Františku, to teď se budeš divit, jestli jsem ti to někdy nevyprávěla. Já jsem Otu Pavla viděla jednou jedinkrát u Berounky a to jsem mu ještě u toho plašila ryby. A jestli se s tím můžu svěřit, tak vám to rychle povyprávím. Já jsem k té Berounce chodila od malička. Byla to taková magická řeka, která mě lákala a já jsem tam tehdy šla už na podzim, nebyly tam žádný turisté a chataři a teď jsem šla, v tu dobu zrovna vyšla knížka Odnezvala oči milenek a já jsem si tam tak šla, recitovala jsem si a najednou vidím rybáře, vedle rybáře hořel ohýnek a ten rybář mě k tomu ohýnku pozval. Já jsem si tam tak sedla, povídala jsem si s ním, teda spíš jsem povídala já než on. A když jsem se pak zvedla a odcházela jsem, tak on mě řekl, tak jsem si vám ani nepředstavil. Já jsem Pavel, Ota Pavel. A potom mě padl mu zrak na tu moji knížku a zvedl obočí a zrecitoval s Bohem a kdybychom se víc už nepotkali, bylo to krásné a my už jsme se nikdy nepotkali, ale já jsem potkala všechny jeho knížky a zvláště ty od Berounky, ty miluju a jsem ráda, že Ota Pavel je dvorní spisovatel mého rodného kraje.
0: No je to krásný.
1: Jednou s ním potkala.
0: Ano. A vlastně ale znala jsi se aspoň s Bufákem, s bráchou, ne?
1: No já potom po mnoha letech jsem chtěla vzdát hold tomu už tehdy velmi známému Otu Pavlovi a napsala jsem k jeho nedožitým narozeninám Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla a při té příležitosti jsem se poznala s celou rodinou, ale tak intenzivně, že Hugo, nejstarší brácha Oty Pavla, mi pak oficiálně někde prohlásil jako svoji dceru. A já jsem se setkala s celou rodinou, všechny jsem znala, všechny tři jeho syny. Taky jsem se seznámila s Arnoštem Lustigem, protože to byli kamarádi. Ota Pavel o něm říkala, že Arnošt je jeho třetí brácha, i když na to nemají razítko. A ta knížka už vyšla sedmkrát a já jsem přesvědčena, že díky tomu taky, že právě Arnošt mi k ní napsal doslov a potom fotografie v té knížce mě udělal Milan Richtermoc a to byl fotograf, který nádherně tu řeku dokázal zachytit v kterémkoliv ročním období. Takže ta knížka zřejmě čtenáře hodně oslovuje, protože už opravdu vyšla loni před Vánoci po sedmé a to jsem teda moc ráda. Ano. A byla jsem nesmírně ráda, že ji natočil rozhlas a že Honříček Čenský namluvil a dělá radost lidem dodnes.
0: Hej, kdyby si měla třeba toho Otu Pavla a jeho psaní vyjádřit dvouma větama, podařilo by si ti to, nebo třema?
1: No, Ota Pavel miloval lidi, on nebyl úplně zdravý a přesto psal o obyčejných lidech. A proto si myslím, že ty jeho knížky jsou nadčasové. A já nebudu si vymýšlet, když už to za mě vymyslel právě Arnošt Lustig a ten vždycky říkal, že Ota Pavel byl básník píšící prózou.
0: Krásně řečeno. Mimochodem, já jsem se díky Arnoštovi potkal s dalším bráchou od ty Pavla s Jirkou. To zas byl antikvárník bezvadnej.
1: Ano.
0: No
1: ano.
0: A ten Jirka mi jednou říkal, člověče, já jsem dostal takovou prýma lekci. Byli jsme s Arnoštem v nějaký společnosti a tam on mě představoval a já jsem mu pak říkal, hele, musíš říkat, že jsem Jiří Pavel, bratr od ty Pavla? On říká, chceš, abych říkal, že jsi Jiří Pavel, ale nejsi bratr od ty Pavla. Jo? Takže jako bylo to bezvadný, Ota Pavel dal vlastně jméno krajině, kterou teď často o prázdninách putuje i řada poutníků. Jarko, milá, já ti děkuju za to, co jsi napsala a že jsi dneska stávala spolu s námi a vinčuju co nejčastěji zlatou rybku pohody na háčku toho letošního milostivého léta. Děkuju.
1: Františku, není zač, ráda jsem si s tebou popovídala, ráda si vždycky s tebou popovídám. A musím tě říct, že ty jsi taky básník píšící prózou.
0: Ach, Ježko, zraky, děkuju pěkně. Pro mě to je velikánská úklona. Jenom krátkosti, chystáš si něco nového?
1: Tak víš dobře, že já ráda se věnuju dětem, takže teď mám rozepsanou knížku, pohádkovou knížku pro děti, měla by být někde z okolí Náchoda. Pak mám rozepsanou knížku, která se jmenuje Děkuji, že vás mám a je to o mých přátelích. A doufám, že tam taky budeš, protože ty jsi historky.
0: Ježkovi zraky, velká čest, děkuju. Tak děkuju, že tě máme a všecko dobré.
1: Všechno dobré přeji tobě, Františku, a posluchačům a jsem ráda, že aspoň na dálku jsem se dneska s nima mohla potkat a že těším se, až se kterými potkám na besedách. Mějte všichni krásný, hezký den.
0: Děkujeme.

Čas chutná jistotou, jak upečení chleba. Sekáči rozlomený na mezi pod jabloní. Pole se loučí s obilím, když už to bylo třeba. A douška mateří mi mezi prsty voní. Ach, kde pak je ta jabloň? Kde je její vlídný sníh? V klíně studený žbán, dech letních horkých mezí. Kde našel jsem i ztratil střebíček popelčin. Zbyla jen vůně prázdnin, co v srdci stále vězí.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Část Národního parku České Švýcarsko na německé straně Saské Švýcarsko zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah popsal mluvčí hradeckých hasičů Radek Mencel.
2: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
0: Pražská nemocnice Bulovka je na podobné případy vybavená. Ženu hned přemístili do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila například ebolou nebo jiným typem krvácivé horečky, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky a může tak jít o běžnou infekci. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rátén je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku.
3: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rátén leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze 3 včelstev na střeše vozovny ve Vokovicích 110 kg medu. To je skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
0: Památník v Letech u Písku dnes připomene oběti romského holokaustu. Muzeum romské kultury tam od 16 hodin pořádá pietní program a archeologickou přednášku o historii bývalého koncentračního tábora. Návštěvníkům ji představí archeolog Pavel Vařeka.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 20. Foukat má slabý, na Moravě mírný severovýchodní až východní vítr.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na Stříbro vyšetřují nehodu na kilometru 170. Osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s možným omezením a raději zpomalte, je to kilometr 117. V Liberci na silnici 14 do Vratislavic nad Nisou havarovalo osobní auto. Stojí u železniční zastávky Rochlice a čeká na odtažení. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi František Novotný.
6: A ten tu se rád vítá i do druhé hodiny dobrého jitra, první srpnové neděle, všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Na velkém voze severka se veze, zavoní seno z posekané meze, srpnové létavice plní všem tajná přání, žár tiše léta spí, uprostřed něžných dlaní. Tak ať už nás posloucháte ve městech nebo na vesnici, na chalupě, v karavanu, hotelu, na houseboatu nebo ve stanu. Vítejte do nového dne. A když jsem zmínil to stanování, tak mám rád historku, jak slavný detektiv Sherlock Holmes a věrný Watson si vyjeli jednou v létě na výlet do přírody. Večer unaveně ulehli do stanu a v noci detektiv pomocníka probudí otázkou. Drahý Watsone, vidíte ty jasné hvězdy? Co z toho můžete vyvodit? No to nám jasně říká, že zítra bude krásné, suché počasí. Ne, Watsone, je to mnohem jednodušší. Znamená to, že nám někdo ukradl stán. Ale přesto bych se doktora Watsona zastal, protože podle starých pranostik měl pravdu. Mezi přírodní barometry patří například pavouk křižák, takže stálou povětrnost budeme mít, když se skrčenýma nohama pokojně uprostřed pavučiny sedí. Jakmile má nožky jakoby ke skoku připraveny, prno a bousku můžeme čekat. A rosničky jsou známým barometrem. Ale málo kdo ví, že když se na povrchu vody nepokojně ukazuje pisko z bahení, neboli čík, a zmítá sebou ve vodě jako had, bude deštivo a větrno. Ale pokud není k dispozici piskos, spokojme se s předpovědí meteorologů. A hlavně, ať se mraky mračí sebevíc, nenechme se promrzeti, protože znalci života dobře vědí, že i za těmi nejčernějšími je schováno sluníčko. Srpen už na mnoha místech ostříhal krajině zlatou kštici obilných klasů na ježka. Pluhy nabídly melír podmítnutého strniště a včesali do polí hluboké pěšinky nově vyoraných brást. A když se ohlédnu paměti, je to nádherný film o světě, ve kterém pro nás bylo všechno, jak má být. A víte, že jsem rád, že jsem zažil i ten čas, kdy ženci vyšli do polí, kdy jsme na mezi pod stromem upíjeli ze džbánu a z ubrousku v košíku voněl prázdninový chleba?

Tak teď se snažíme dovolat mého dalšího hosta, ale protože se to nerazí, tak si postavíme jednu chaloupku, a to díky odpovědnému Chasníkovi, kterou na obrozeneckou písničku, kterou otextoval vlastně, dá se říct, poslanec dvou sněmoven, knihovník Národního muzea, básník, padělatel, Liška Počita, byl to, ach bože můj, z toho zmatku vidíte, no zkrátka, chaloupku postaví Honza Nedvěd.

0: No tak to je noční můra a dá se říct taky život živého vysílání. Od rána božího v hlavě mi leží písnička, kterou dnes v rádiu hráli. Vlastně o tom, jak ten čas běží. Divní hlas maminky, když jsem byl malý. Já, když jsem byl kluk, tak lidové písničky byly samozřejmou součástí rodinného repertoáru. Nevím, jak je to dneska, ale kdykoliv jsme někam jeli s partou nebo s dětmi, vždycky jsme v autě cestou nebo ve vlaku, tak jsme zpívali. I v současnosti, když hrajeme třeba u špatných kanastů, tak si zpíváme hlavně lidovky. Tak nějak to samo přijde. Řada z nás má ze zpívání osty, že nemá hudební sluch a zjino by to falešně. Ale jeden báječný muzikant, člověk, který zasvětil naší lidové písnice celý život, mi to vyvrátil. Nikdo nespívá falešně, komu to v srdci čistě zní, říkal. A s lidovou písničkou je nám líp na světě. Je v ní příběh, radosti i smutky voní člověčinou. A ten člověk se jmenoval Pavel Jurkovič. Byl to český hudebník, zpěvák, skladatel, pedagog a popularizátor lidových písní. A na jeho tváři nikdy nechyběl úsměv. A teď v srpnu by se dožil 93 let. A byl ze stejného těsta jako můj dnešní druhý host, který v dobrém jitru není nováčkem a kterému se přeci jenom z nám podařilo se dovolat. Ten člověk je taky nasáklý muzikou ve všech podobách, skládá, hraje, zpívá, diriguje, režíruje, zkrátka dobré jitro přeju Jaroslavu Krčkovi.
1: No, dobré jitro.
0: Jaroslave, vy jste se s Pavlem Jurkovičem dobře znali.
1: Byť? No to víš, že jo.
0: Jak na něj vzpomínáš?
1: Jsem se s ním seznámil tak někdy v 70. letech při natáčení v Suprafonu, kde jsem působil jako hudební režisér. On býval členem pražských madrigalistů a byl tak pro všechno, jak si to tam už vlastně poznamená. Zpíval, hra, nástrojů, tak to vzkoupil, kterým tenkrát. No, hrávání a také máme rád.
0: No, jak slyšíte, ta technika nás přece jenom zradila. Nedá se nic dělat. Já ten příběh náhodou znám, protože to bylo tak, že jednou přijel do Československa tehdy ještě náš krajan z Ameriky. A marně scháněl nějakou desku s lidovými písničkami, kterou by přivezl domů. A stěžoval si vlastně přišel na Suprafon, ředitel Suprafonu, zavolal Jardu Krčka a zavolal taky i Pavla Jurkoviče a říkal, pánové, prosím vás, dejte dohromady nějaký lidovky, my to natočíme, aby to mohl ten člověk odvést sebou do Ameriky. Ale opravdu ti dva lidé společně sedli a snad během jednoho týdne, než ten člověk odjel, vznikla tehdy deska unikátní, vlastně sbírka lidových písniček, kterou měl na svědomí tu desku právě Pavel Jurkovič a Jarda Krček. No a my jsme tu desku, vlastně ty písničky jsme objevili a tak si je teďko můžeme zahrát, teda aspoň jednu z nich. Máme tu jednu, já Jardovi poděkuju za rozhovor, je nám líto, že technika prostě jsme v jejich rukách. No, takže my jsme vybrali jednu a tak si to třeba zkuste zaspívat, jestli si na ní ještě vzpomenete spolu s námi.

To byli Jaroslav Krček a Pavel Jurkovič. No a co říkáte letošnímu létu? Sluníčka je buď moc nebo málo, račte si vybrat. Obilí podle předpokladu zezlátlo, kukuřice se zelená, srdniště hnědnou prvními podmítkami a na nebi se objevují hvězdopádné kupy. Sem tam zařmí a na rozpálenou pánvičku ulic dopadnou dešťové kapky. Ještě tak ty houby, kdyby začaly víc růst. Léty si můžeme pyšnit nejen my lidé, ale i stromy a kalendáře. A když je někdo léta hrubého, má podle rčení obhroublé způsoby a mravy. Někomu léta jdou, tedy stárne, někomu můžeme léta koupit, tedy prohlásit ho za plnoletého, někdo může od té chvíle léta svá počítati, tedy měl velké štěstí, jako by se znovu narodil, ale nejlepší zjištění je, že většina z nás je posilý život v nejlepších letech. A někdy dokonce zjistíte, že nejsme seniori, ale recyklovaní puberťáci. Srpen je doba, kdy se zrno loučí s kláskem, kdy vesnicemi našich předků znělo naklepávání srpů a s ostřím kosy si natěšeně vyprávěl namočený karborundum brousek za korunu kousek. Kosy na obilí se lišily od těch na trávu tím, že kromě čepele na kosišti měli ještě hrabici, které se někdy říkalo i křídlo nebo roženec. To byla taková konstrukce z prutů, která sloužila k zachycení a rovnému srovnání pokosených stébel, zejména vyššího obilí. A to zas umožnilo snadnější následné vázání obilí do snopů. Žence s kosou se zišly pěkně v řadě a širokým rozmachem,

oblíbený obraz letních filmů pro pamětníky také. Když se blížila bouřka, to nastal na polích frmol. Honem vidli mi naložit snopy na žebřeňák a odvést do stodol. A při první průtrži jste se mohli často schovat ještě do stojících panáků. Ty totiž byly ze snopů postavených do kruhu, asi jako stan, klasy nahoru, ale z střechu tvořil jeden snop, posazený na špici, klasy dolů. A představte si, že já to pamatuju. Když začalo slunko potom pálit, rozhučeli se vesnicemi velké stabilní motory, jejich řemenice poháněli pomocí pleskajících kožených řemenů mlátičky. A ty měli nahoře takzvaný vál. Tam hospodář odebíral snopy, které mu házeli pomocníci z dola a házel do mlátičky tak, aby se nezahltila. A dole lezla ven sláma, do pytlů se sypalo zrní a všude se těsně prášilo, všichni byli propocení. A když se mlátilo žito nebo ječmen, na kůži ukrutně svěděli i osiny, takže jsme co chvilku utíkali smít do rybníka. Ale všichni byli šťastní, když byl ten proud zlatých zrn bohatý. To vyprávím proto, že dnes to velké pole je posekáno, vymláceno a často i zoráno za jediný den. Někdy na Strništi zůstanou místo někdejších panáků lhotáchovsky poházené váce nebo krychle slámy či sena. A městské děti nebo vnoučata už vědí, že budou po návratu do školy vyprávět, jak jeli na kombajnu a jak tekl proud černé řepky a zlatých zrn pšenice do nákladních aut. Je léto. Vodáci si uvaří v kotlíku čaj, okouknou šlajsnu, pantátové ráno s naklepanou kosou vyjedou na trávu králíkům, loukou proběhne srnka a ručičky na hodinách jsou milosrdné, nikam nechvátají, protože před námi ještě celý nádherný sluncem prohřátý měsíc. Měsíc dovolených a prázdnin. Občas upíjíme ze studánky nostalgie, zkrátka, jak už bylo zmíněno, užíváme času bezstarostného toulání a lenošení. Vzduch zastavil své prsty ve větvích. Marně i tráva prosebné ruce spíná. Ba ani vánek chtění nepohne listem knih. Je chvíle nechvíle, je zkrátka chvíle líná. Zahálka sladká tu našla poje v tichu. I padající hvězdy usnuly v oblacích. Zahálka sladká prý bývá matkou hříchu. Tiše si zahálím a čekám na ten hřích.

Nevstoupíš dvakrát, člověče, nikdy do téže řeky. S vlnami tvůj čas odteče a z vteřin budou věky. Ač břehy budou jako dřív, voda už bude jiná. Voda léčí a konejší, na křivdy zapomíná. Spolu s antickým filozofem Senekou jsme si připomněli, že toto do téže vody dvakrát vstoupíme i nevstoupíme. Zůstává totiž jméno. Voda však již otekla a jde to jedině ve vzpomínkách. Voda a prázdniny patří k sobě, takže se leckde podíváte, jestli už vám uschly pavky a pomalu vybíráte, kterou hladinu rozčeříte, jen co dokončíte ranní rituál. Tedy pokud ho máte. Já si celkem rád při snídaní luštím číselné křižovky. A protože k létu patří voda, i ten úvod bude trochu mokrý. Vzpomněl jsem si, jak jsem se třeba co by kluk neutopil v Sázavě, kam jsem se šel s kamarády koupat. Zatímco venkovští kluci byli ve vodě jako rybky, já dodnes plavu jak zednická tříska. Tedyž to rčení jsem si tak nějak nepřipustil a k pobavení anděla strážného jsem uvěřil, že Sázavu přeplavu jako oni. Když jsem se doplácal tak do tří čtvrtin, zjistil jsem, že mi valem ubývají síly. O pomoc se mi volat nechtělo a kluci už byli na druhém břehu. Tak jsem se málem začal loučit s třešněmi, na které jsme šli, i se světem. A v tom jsem si dal takovou pecku od dna do kolena, že jsem radostí vykřikl. Pane vodníku, pardon, dušička zůstane v těle. Je mnoho míst, kde vás objala blídná náruč prázdninových vln. S dovolením teď vynechám ty mořské, k ním se vrátíme příště. Já neodolám totiž, abych sobě i vám nepřipomněl jednu historku z dob, kdy jsem byl o pěkných pár kilo mladší a která mi uvízla v paměti i v jedné starší knížce. Když jsem si tehdy četl následující historku, vybavili se mi letní chvíle u rybníka na Dýmač. To jméno neznamená, že by byl nějak pyšně nafoukaný, ale že napájí i další rybníky pod ním. Pro pořádek připomínám, že těm rybníkům, které přítok nemají a jsou odkázány na vodu z mračen, říkají rybníkáři nebesáček. Ale pro mě byl nebesáček i ten nadýmač, protože se v něm obloha slížela jak v zrcadle. Objevil jsem ho vlastně náhodou, když jsem tam měl na kole na houby. Je velký tak akorát, schovaný mezi lesy, nabízejícími babky kategorie tak akorát do octa a v jednom místě na trávě, na kraji lesa rostou křemenáče. Ten rybník je obklopený lesem a z části i loukami a polem. A na hrázi rostly hříbky a holubinky nazelenalé, ve vodě orali lehoučké brázdy hřbetní ploutve dovádějících kaprů a koupalo se v ní jen sluníčko a já. Takže plavky nebyly vůbec potřeba. Klidně se tedy mohlo přihodit i následující. Mladík na břehu se bedlivě rozhlíží, nikde nikdo, svlékne se a na Adama hupne do vody. Jenže když se ven zjistí, že vedle hromádky jeho šatů sedí na desce slečna a usilovně něco studuje. Když už mu přesně začalo být chladno a byl vymáčený na kost, vzpomene si, že v rákosí u protějšího břehu viděl nějaký starý hrnec. Vrátí se pro něj a vyleze s hrncem před choulosivou partií. Slečna pořád čte. Dobrý den, slečno, vy něco studujete? Ano, psychologii, odvětí tázaná, ani zvedne obočí. A co budete umět, až dostudujete? No, budu umět každému říct, co si zrovna myslí. A mohla byste mi říct i, co si myslím teď já? Dívka zvedne zrak a praví, jo, mohla. Vy si myslíte, že ten hrnec má dno? Podle oficiální definice nudismus označuje propagaci a praktikování nesexuální nahoty a v Německu byl propagován už na počátku minulého století. U nás až v roce 1983 ministerstvo vnitra rozhodla vyškrtnout z vyhlášky formulku, že plavec je povinen mít řádný koupací oděv a některé pláže byly k nudismu oficiálně povoleny. Ale jak vidno, byla místa, která přinášela návrat k přírodě i mimo povolení, což zase vedlo k jiným příhodám, než jakou jsem zmínil. Ve své písničce na tuhle kauzu upozornil zpívající právník Ivo Jahelka.

kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám vystém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí.

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: No, my se nevydáme na pláže, já mám namířeno jinam. Hlavními orientačními body našich městeček a vesnic býval kostel, škola a hospoda. A ty staré letní venkovské hospody měly svůj osobitý půvab. Provoz pro domácí začínal obvykle až večer, protože muští byli na polích, tedy pokud do hospůdky nezavítali lufťáci, čili letní hosté, kteří si vyjeli za zdravým vzduchem. Já, když jsem byl klouček, chodil jsem o prázdninách v neděli tatínkovi a strejdovi se žbánkem protočené. Překročil jsem práh hospůdky a zdravý hospodský vzduch tak nějak zvláštně nakysle voněl. Brnkal na záslonky přes červené muškáty v oknech, melodii vypitých piv, kouze a veržínek a šumění žlutých a červených limonád nevýslovné chuti. Vstříc člověku šel takový divný polostín, takový teplý chládek. Podlaha byla prkená, stoly jednoduché, někdy i s ubrusem, někdy trošilinku ulepené a židle z části, každý pes jiná ves. Hospodský tesárek vyčítavě odložil fajfku a od oka natočil do džbánku dobrou míru. A ne, aby supíjel. Na poličce za ním ležely karty, bílé keramické tácky, na některých ještě hlásily čárky počet vypitých půl litrů a vedle stály sklenice štamgastu a při ruce visela černá tabulka, aby si mohl dát ten, kdo přišel bez peněženky, jedno na křídu. Na výčebním pultě pod poklopem zrály vstříc chuťovým buňkám fajnšmekrů syrečky, ve sklenici utopenci a zavináče. A já jako kluk jsem tam nikdy moc dlouho nevydržel. Ale všiml jsem si, že na stěnách bývaly vedle paroží v takových pěkných secesních rámech obrazy typu Havlíček se loučí s rodinou, Komenský se loučí s vlasti, Jan Hus se loučí se životem. V koutě stál kulečník se stojánkem na tága, pokud nebyl vedle v sále. Tam se odehrávaly tancovačky nebo ochotnická představení. Provoz jistila kuchyně za výčepem, asfaltovaný záchodek a na dvorku kuželník. Dneska už mnoho takových nenajdete. Přes dobu u Makartovou jsme se dostali až k modernímu pojetí pohostinství, ale útulnost se hledá stejně vděčně jako tehdy, tak i dnes. Těm starým venkovským hospůdkám jí dodával daleko jednodušší život našich předků. Spojovala lidi, třeba že občas padla facka na sále. V dobách, kdy neexistoval rozhlas nebo televize, se tam probrali všechny události místního i světového formátu. Starý Mach k tomu hrával na harmoniku a furianti se vytahovali stejně jako ti současní. Zapíjeli se tu neboštíci i ti právě narození. A všimněte si, jak půvabná mají ty naše hospůdky jména. Někdy podle majitele, u brejšků, u švejcarů, někdy podle charakteru hostinského, u grobiána, u šedíře, u kulaté báby, u skrblíka, ale i u dobré míry a někdy zas podle místa, kde stojí, u brodu, u kapličky, u cíly, u mlýna, u sadu, jindy zas podle vzácných hostí. U prince Brabantského, u Petra Voka, u Jana Žižky, nebo jen u Dragouna a někdy i podle událostí. U vystřeleného Voka, nebo u Jelena, u děravého džbánu. A na každý název byste mohli napsat nějaký příběh. Vždycky, když za poledního žáru někde najdu hospůdku, podobné z těch mých dětských let, srdce na chvilku začne odpočítávat blažený prázdninový čas, a dušička zašeptá, léto budiš pochváleno. Náves je prázdná, pod lípou klimbá stín, za oknem doticha jen moucha zlobně drnčí, půl litr nedopitý střevíček popelčin, letní klid se dá na pípu i na parůžky srnčí. Kapku i s ozvěnou vypije letní žár, zbloudilá včela si sedla na muškáty. Hospodo, hosti jdou, zbylo mi drobných pár. Kapsy mám samou díru a chybí mi k ním šaty. Kam pak jdeš, poutníčku? U nás prý končí svět? V dálce teď zadunilo, na modrém nebi šedá. Prosil bych aspoň doušek mých dávných dětských let, co v srdci zeslábne a zaplatit se nedá. Thank you.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého zpět.

Nastal čas světlušek, strnišť a létavic, srpnových nadějí a sem tam zmoklých mezí. Písničky lidských srdcí si zkouší vyjít vstříc. Osud se usměje a v tom to všechno vězí. Vzpomínám, že když jsme byli ještě dětmi, válili jsme sudy v trávě, prolézali při hledání hub nízké smrčí i spadané listy poduby a buky a pojem borelioza nebo encefalitída jsme vlastně vůbec neznali. Nevím, čím to je, ale vrátilo mě to ještě k jedné vzpomínce, která mě na chalupě každé léto navštíví. V knihách často čteme, že padouch ucedil mezi zuby, zašlápnutý jako hmyz. Rád bych věděl, jak zašlapává na zahradě neviditelnou svilušku nebo naopak příliš viditelné mračno kobylek. Prázdniny mají tu výhodu, že si občas uvědomíme skutečnosti, které by nám jinak vůbec nepřišly důležité. Nevím, jak vy, ale já, když si vyjdu do lesa na houby, tak vím, že na houby není tak ani moje rybička, myslím tím osvědčený nožík, a košík, ale repelenty, které na obalu a v reklamě v televizi tvrdí, že kolem mého těla vytvoří jakési brnění, o které se ulámou hroty všech žihadel, bodáků, sosáků, komárů, vos, muchniček, ovádů, mravenců, klíšťat, zkrátka veškerého létacího a lezoucího hmyzu. Už po chvíli v lese zjistíte, že komáři evidentně nesledují televizi nebo jen velmi nedbalé, protože místo, aby při vašem spatření ve vůni repelentu s výkřikem houfně hynuli, udělí vám takovou lekci z akupunktury, že být dárcem krve začnete se do transfuzní stanice těšit. Tam totiž za odběr krve dostanete párek, rohlík, kávu a limonádu a já nevím, co všechno se teď ještě dává. A když po vás lezou takové ty křídlaté malé podpůrky a pavoučci, co vypadají jako klíšťata, ale nejsou, no rozhodí vám to psychiku natolik, že po návratu domů se ještě druhý den co chvíli drbete, protože máte pocit, že právě teď vás šimrá něco za uchem, ve vlasech nebo na břiše. Samozřejmě, že z klíštěte je strach největší. Jeho stokrát zvětšené útočné ústrojí známé z očkovacích plakátů už straší kde koho jako obludy z vědecko-fantastických filmů. Není divu, že jsou o nich i úsloví. Jejich špatnost jsme si mohli na chalupě ověřit. Do poklidné poobědové atmosféry vstoupil kamarád soused Harry a prohlásil. Trhal jsem na zahrádce kopr. Musíte mi vyndat klíště. Ženská část osazenstva začala v obavách střídavě rudnout a blednout, neboť ze zkušenosti věděla, kam se jejich synkům obvyklé klíště zakouslo. Ale ne, mám ho tady, pod paždí uklidňoval a už si lehal na gauč. Žena přinesla vatičku, jodovou tinkturu a snažili jsme se klíště vytočit. Klíště vytočilo nás, odolné jako horolezecká skoba ve skalní stěně. Nedá se nic dělat, vezmi si pinzetu, prohlásila posléze žena a podala mi zmíněný nástroj. Jen ho nepřetrhni, zkrátím to. Dopadlo to tak, že na konci pinzety viselo klíště se sosákem zabodnutým jako harpuna a na jejím druhém konci za kůži visel soused Harry. Samozřejmě jsme nakonec klíště přetrhli tak šikovně, že špička harpuny zůstala v kůži a kamarád už se viděl v invalidním vozíku. Jela se při dolování zbytků ukázala jako neúčinná. Zlaté třížky. Pro klid duše jsme zajeli na pohotovost. Kerej šikula vám to vyndaval? Zeptala se paní doktorka. Vrozená skromnost mi nedovolila okamžité přiznání. Na to stačí mídlová voda a libovolným směrem kroužení vatičkou vytáčet. Ale ani ona si se špičkou harpuny neporadila. A její kolega, který měl také službu, prohlásil. Hele, jestli je infikovaný, tak se s vámi rozdělilo, už když vás kouslo. Tak tu ruku nebudeme tejrat. Sledujte, jestli se tam neudělá lívanec a když, tak zajděte v Praze ke svému doktorovi. A jak jsme přijeli, tak jsme odjeli. A já si uvědomil, že kdyby se na nás naštval hmyz doopravdy, tak nevím, jak by se s tím naší technologicky super vyspělá civilizace vypořádala. No, tak až uvidíte dneska nějaký ten zříbek, podívejte se pro jistotu, jestli tam nebzučí kolem nějaká vosa a padouši by si jrčení o zašlápnutí hmyzu měli možná taky rozmyslet.

Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žili všechny pocity člověka. Dobrá nálada, smutek, vědění a kromě ostatních lidských pocitů i láska. A jednoho dne se pocity dozvěděli, že se ostrov potopí. A každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc. Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se bohatství, můžeš mi vzít sebou? Ne, nemůžu, mám na své lodi mnoho zlata a stříbra, tady pro tebe není místo. Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem, na přenádherné lodi. Pýcho, můžeš mi vzít sebou? Já tě, lásku, nemůžu vzít, odpověděla pýcha. Tady je všechno perfektní, mohla bys mou loď poškodit. Láska se tedy zeptala smutku, který jí míjel. Smutku, prosím tě, vezmi mě sebou. Ach, lásko, řekl smutek, já jsem tak smutný, že musím zůstat sám. Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, jak na ní láska volá. A najednou řekl nějaký hlas, pojď, lásko, poplujeme spolu. Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na jméno svého zachránce. A když přijeli na pevninu, stařec odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží, a tak se zeptala moudrosti. Moudrosti, můžeš mi říct, kdo mi pomohl? To byl čas, zněla odpověď. Čas, zeptala se láska. Ale proč mi pomohl právě čas? Protože jen čas ví, jak je život pro lásku, jak je láska pro život důležitá. No a já si myslím, že prázdniny jsou časem letních lásek. A tak jsem na závěr ještě požádal Alfreda Strejčka a Štěpána Raka o jeden krásný dopis apoštola Pavla z Tarsu. Je to dopis korinským v Novém zákoně, ale myslím, že si ho můžeme přečíst i my.

0: Kdybych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, jsem jako měď zvučící nebo zvonec znějící. A kdybych měl dar prorocký a znal všeliká tajemství a veškerá umění, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. A kdybych vynaložil na pokrm chudým všechen statek svůj a tělo své vydal k spálení, a lásky kdybych neměl, nic mi to neprospívá. Láska je trpělivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska není honosná, nenadýmá se, neobmýšlí zlého, všechno snáší, všemu věří, ve všechno doufá, na všechno trpělivě čeká. Láska nikdy nepomíjí, přestože jsou proroctví, ta přestanou, že jsou jazykové, ti utichnou, že jest učení, to přijde v nic. Stále zůstává víra, naděje a láska, to trojí. Ale největší z nich je láska.
1: Navzdory technickým zmatkům mi to moc pěkně s vámi uteklo, a tak dovolte, abych vám všem poděkoval za milou společnost, abych poděkoval i všem vzácným milým hostům, básnice a spisovatelce Jaroslavě Pechové, stejně jako hudbou prosáklému mistru příteli Jaroslavu Krčkovi, že stávali spolu s námi. A děkuji jako vždy za báječnou spolupráci i mistru zvuku Pavlu Chourovi. A děkuji i doktoru Václavu Větvičkovi za to, že byl s námi a že byl na světě. A neřekl bych to líp než Jaroslav Seifert. A měl-li Bože jaký řích, odpust mu, nic to není. A dej, ať se má v nebesích jako o posvícení. My se znovu uslyšíme v neděli 24. srpna. Tak do té doby buďte blažení, říkejte si občas s Karlem Čapkem, je třeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který tu ze spěcha, jistě dojde k cíli, ale jen za cenu, že neuvidí spoustu věcí, které se s tou minulo. Takže to nejpěknější, klidné léto vám od mikrofonu přeje autor a průvodce dnešním pořadem František Novotný. V Hospodě věčnosti poslední sklenku stáčí. Prý v knize knih je psáno, život je jako most. Tak nestav na něm dům, jen přejdi ho, to stačí. Přišel si, odejdeš, jak spokojený host.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. It's

Slavnou píseň The Nearness of You, Tvá blízkost, kterou jsem naspíval v roce 1965 za doprovodu rozhlasového jazzového tria ve složení Rudolf Rockl, Ivan Dominák a Luděk Hulan. Jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral záměrně. Celé bude totiž věnováno jazzové zpěvačce, kterou po léta obdivuji a po kterém moje třetí dcera Charlotte získala své druhé křestní jméno. Zpěvačce, o jejímž hlase se právem tvrdí, že byl dokonalým nástrojem pro definici jazzu na poli populární hudby. Díky němu byl její zpěv se stejným nadšením a zaujetím přijímán jak skalními jazzovými fanoušky, tak příznivci kvalitní pop music. Dnes vám bude zpívat první dáma jazzu Ella Fitzgerald.

Během 79 let svého života obdržela Ella Fitzgerald 13 výročních hudebních cen Grammy a vydala více než 40 alb. Její dominantou byl precizní, temperamentní a stále mladistvý hlas s nádhernou barvou a rozsahem 3 oktáv. Originálním způsobem dokázala podat pomalé jazzové balady, stejně jako svižné swingové písně. Fascinující je především její úžasná schopnost hlasové improvizace, takzvaného sketu, kdy dokázala svým hlasem napodobit zvuk nástrojů snad celé jazzové kapely. Její matka zemřela při autonehodě, kdy bylo budoucí slavné zpěvačce pouhých 15 let. Tehdy zůstala s matčiným přítelem, ale aby toho utrpení nebylo málo, tenkrát se na to zemřel na infarkt. Po těchto dramatických událostech téměř přestala chodit do školy. Aby se uživila, našla si práci barmanky v jednom nevěstinci a jejími přáteli se stali lidé z okruhu místní mafie. Poté, co měla problémy s policií kvůli prodeji nepovolené loterie, byla poslána do církevní školy. Z té ale brzy utekla a nějaký čas dokonce žila jako bezdomovec. Vstup Elly Fitzgerald do světa profesionálního jazzu je provázen spoustou legend. Mezi nimiž bychom s odstupem času jenom stěží hledali pravdu. Ale i tak není pochyb o tom, že vítězství v soutěži amatérských zpěváků, která se konala v roce 1934 v slavném legendárním divadle Apollo v newyorském Harlemu, jí otevřelo cestu do tehdy populárního orchestru Chicka Webba. A že se tady začínající zpěvačka, která měla zpočátku plat jen 12,5 dolarů týdně, nestratila, svědčí skutečnost, že po Webově smrti převzala jako 21-letá vedení jeho souboru.

Zůstává otázkou, kolik let vlastně Ella Fitzgerald bylo, když v roce 1934 zvítězila v oné amatérské pěvecké soutěži. Podle oficiálních pramenů jí mělo být 17, ale objevují se i verze, podle kterých si musela 2 roky přidat, aby vyhověla předpisům o zaměstnávání mladistvých. Mnohdy, když nespívala sólově, stávala Ella Fitzgerald hned vedle kapely a jak jednotlivé sekce vypalovaly své hudební fráze, zpívala s nimi a často přitom mávala rukama, jako kdyby už tehdy řídila celou kapelu. Hudbu swingového big bandu do sebe vstřebávala po celá svá učednická léta, čímž docílila faktu, že mnozí kritici i hudebníci v jejím hlase i dnes slyší barvu i frázování tenor saxofonu. Poslechněte si teď Ellu Fitzgerald písni How High the Moon, jak vysoko je měsíc, ke které se během své pěvecké kariéry ráda vracela.

Není divu, že How High the Moon, jak vysoko je měsíc, je její nejslavnější nahrávkou. O improvizační pohotovosti královny jazzových vokalistek se tradují úplné legendy. Snad nejčastěji vzpomínanou je mezi nimi příběh, podle něhož se prý stalo, že jí při jakémsi jam sessionu vypadl text a ona suverénně začala přespívávat telefonní seznam, který z legrace podal jeden z muzikantů. Zda se ten gag skutečně uskutečnil, to by mohl potvrdit pouze její dlouholetý manažer a producent, dnes už bohužel také zesnulý Norman Granz. Ten s Ellie Fitzgerald učinil jednu z hlavních hvězd proslulé koncertní řady Jazz at the Philharmonic. Dost možná, že by jenom pobaveně přitakal. Nelze totiž popřít, že když v říjnu 1957 vystupovala v Los Angeles, tamní koncertní síň Shrine Auditorium zažila podobný kousek, ten byl ale tentokrát zvěčněn. Konkrétně na albu Ella at the Opera House. Z tohoto alba vám nabídnu ukázku. Ella Fitzgerald tenkrát sketovala, až se hory zelenaly a její doprovodný, doslova hvězdný band, plný slavných jazzových muzikantů, ji vyburcoval do neskutečných obrátek. Uprostřed svých chorusů ve slavné Gershwinovce Oh Lady Be Good najednou z ničeho nic zanotovala I don't know where I'm going, but I'm going, I'm going, I'm going. Nevím, kam jdu, ale jdu, jdu, jdu, jdu, ne, jdu, jdu, jdeš, jdu, to nebylo od Gershwina. Sweet.

Během několika desetiletí Ella Fitzgerald spolehlivě zakotvila na pozici interpretky, kterou přijímá a miluje obecenstvo mnohem širší než pouhá obec jazzových fanoušků. Prošla vlastně podobnou cestou jako Louis Armstrong a vycházela vlastně i z podobných začátků. Neboť i orchestr Chicka Webba hledal své obecenstvo nejen v harlemských tančírnách, ale rovněž mezi bílými univerzitními studenty, ne-li mezi profesory. Podobně jako soubory, s nimiž Armstrong působil už od počátku 30. let.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Svět je každoročně zaplňován ohromným a nepřeberným množstvím nových nahrávek, mnoha žánrů, směrů a stylů. Některá alba se povedou, některá méně. Jejich úspěch se měří hvězdičkami kritiků, ale hlavně počtem prodaných kusů. Tam je pravda. Většinou z nich čeká podobný osud a v populární hudbě takřka pravidlem, že jsou po krátkém čase nahrazeny alby novými a jsou brzy zapomenuty. Čas od času však vznikne album, kterého se tenhle neměnný koloběh netýká. Je pochopitelné, že takových alb je mizivě málo a musí je prověřit čas. A aby čas měl čas je prověřit, tak samozřejmě se musí lidé o té nahrávce dozvědět. No, jak jinak než z rádií. Určitě nejen pro mne je takovým albem nádherná kolekce nahrávek Ellie Fitzgerald a Louise Armstronga z roku 1957, kdy zpívají písně z Gershwinovy opery Porgy and Bess, vřelost a zvláštní upřímnost jejich interpretace propůjčila tisíckrát hraným a tisíckrát slyšeným melodiím George Gershwina nedefinovatelné kouzlo.

Ella Fitzgerald udivovala svým jazzovým frázováním, improvizačním obměňováním, přetvářením melodie a způsobem zacházení s hlasem jako s hudebním nástrojem. To vše spojila s takovou hlasovou kvalitou, až jí to vysloužilo plné uznání odborníků, kteří se jinak věnují klasickému zpěvu. Její zpívání ovlivnilo celou plejádu jejich nástupky. Tak a takhle to skvěle Ella Fitzgerald ladilo s Frankem Sinatrou.

Soukromý život Ellie Fitzgerald byl právě tak nenápadný jako její chování. Kromě dlouholetého manželství s drogovým dílerem a dělníkem z doků Bennym Cornigayem a pětiletého manželského svazku s vynikajícím kontrabasistou Rayem Brownem, z něhož se narodil i její jediný syn, se o jejím soukromí takřka neví nic. Ti, kteří se s ní měli možnost během jejího pobytu v Praze na sklonku 60. let sejít, nikdy nezapomenou na její skromnost a šplachost. Její chování bylo stejně přirozené jako její zpěv. Nevím, jak vy, ale já ve zpěvu Ellie Fitzgerald slyším onu prastarou pravdu, že to největší a nejtrvalejší v umění se rodí z hluboké pokory a oddané lásky ke svému okolí. Prostřednictvím koncertní nahrávky se teď přeneseme do roku 1977 na New Orleanský jazzový festival a poslechneme si Ellie Fitzgerald v duetu se Stevie Wonderem. You are the sunshine of my life.

I feel like this is the beginning.

0: Po duetu You are the sunshine of my life, si sluneční svit mého života, který jste slyšeli v podání Ellie Fitzgerald a autora písně Stevieho Wondera, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Meyersfelder žádá o ruku dcery movitého obchodníka. A s čím podnikáte, pane Meyersfeldere? Zajímá se otec. Obchoduji s nemovitostmi. To není špatné. A jak dlouho už podnikáte? Teprve 2 roky. A můžu se zeptat, kolik máte na kontě? V tuto chvíli 800 tisíc. No to je slušný výkon za 2 roky. No ale řeknu vám, chtělo by to alespoň 5 milionů. Ty tam byli, když jsem ten obchod zdědil.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Koncertní nahrávky, na kterých Ella Fitzgerald téměř o překod vrší nápad za nápadem, nejsou však jediným skvostem, kterým interpretka dodnes fascinuje posluchače. Dalším skvostem jsou totiž zpěvníky, s jejichž nápadem přišel počátkem 50. let dnes už zmíněný její manažer a producent Norman Granz. První dáma jazzu jim postupně vzdávala hold americké písňové klasice a tvůrcům evergreenu. Za všechny bych uvedl Cole Portera, Richarda Rodgersa, Irvinga Berlina, Duke'a Ellingtona a bratry George a Iru Gershwinovi. Byť nahrávky vznikaly ve studiu, Ella Fitzgerald je na nich stejně suverénní jako v živých nahrávkách. 2 z těchto zpěvníků jí dokonce přinesly 2 hudební ceny Grammy. Před 12 lety se ve stopách Ellie Fitzgerald vydal britský rocker Rod Stewart a na 5 alb naspíval v průběhu 10 let to nejlepší z americké hudební klasiky. Když před 2 roky vydal své historicky první vánoční album, nechyběl na něm virtuální duet s Ellou Fitzgerald What are you doing New Year's Eve? Co budeš dělat na Silvestra? Myslím, že nevadí, když si ho poslechneme už na začátku května.

Nejen Ella Fitzgerald, ale také já jsme do svého zpěvníku zařadili slavný jazzový standard Stella by Starlight. Stella za svitu hvězd. Já jsem ho naspíval v roce 2006 v duetu se slavnou slovenskou jazzovou zpěvačkou Zuzkou Loňskou, která v roce 1968 odešla do Švédska. Tam žije dosud, ale pravidelně se na Slovensko a do Čech vrací. Na klavír nás tehdy doprovodil můj kamarád, muzikant, dnes hoteliér Braňo Hroněc. Mějte se krásně. Za týden se s vámi ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu těším naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Jsem vnučkou emigrantů, kteří na počátku 50. let získali azyl v Československu, když po občanské válce v Řecku byli nuceni ze své vlasti uprchnout. Tatínek se sem dostal se svými rodiči, maminka přijela mnohem později, až v roce 1964, když jela navštívit své rodiče. Dlouhých 14 let je neviděla. Napsala mi Athena Alchazidu, pedagožka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor španělský jazyk a literatura. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se vám s takovou historií sedí v Českém rozhlase?
1: Sedí se mi tady moc dobře, protože, jak už to tak bývá, historie je součástí člověka, která je ale napojená na přítomnost a ta přítomnost je pro mě samozřejmě rozhodující.
0: Mimochodem, my musíme taky přiznat, že vy jste 2 roky pracovala v tehdejším Československém rozhlase. Jaké máte vzpomínky na tu dobu?
1: No samozřejmě krásné, protože to bylo v době, kdy jsem byla mladá. Bylo to po studiu na gymnáziu a život jsem měla před sebou, takže samozřejmě vzpomínky jsou krásné.
0: V čem jsou Řeci jiní než Češi, Moravané?
1: No, abych pravdu řekla, nevím, jestli mi to přísluší posuzovat, protože já úplně typická Řekyně nejsem. Já jsem taková rozdvojená Řekyně, protože tady samozřejmě tu mou identitu řeckou okolí vnímá velmi silně, ale kdykoliv jedu navštívit svou rodinu do Řecka, tak pro ně přijela jejich česká sestřenice.
0: Opravdu?
1: Ano, a já se taky cítím.
0: Ale tady žijete i řecké zvyky, ne?
1: Samozřejmě, někdy. Ale velmi okrajově. Je to takové splývání, prolínání kultur, bych řekla.
0: Tak co je ve vás řeckého?
1: Co je ve mně řeckého? Asi živelnost, asi taková výbušnost, to určitě. Mnohem větší, řekněme, spontánnost v určitých ohledech, která ale někdy může být na škodu.
0: Co pro Řeky vlastně znamenalo to cestování ze své rodné země do tehdejšího Československa? Jak to ovlivnilo jejich životy?
1: No, tak jako v životě každého emigranta je to období, na které potom zpětně vzpomínali velmi smutně, velmi těžce, s takovou zahořklou příchutí, protože to bylo vykořenění. Vykořenění to znamená z toho domácího prostředí, ale také naprostá změna životního stylu. Je třeba vidět také skutečnost, že se bavíme o době po druhé světové válce a navíc tam se hrává úlohu i to, že moji prarodiče byli naprosto prostí lidé, kteří nevytáhli paty z toho svého nejbližšího okolí, okresu, takže dostat se do úplně jiné kultury, to pro ně byl opravdu tehdy kulturní šok.
0: Vy často vzpomínáte na prababičku Christine. Jaká to byla žena ve vašich vzpomínkách?
1: No, to byla úžasná žena. To byla opravdu velká žena v malém těle. Ona měla tělo dívenky a i duši dívenky, ale dlužno říct, že to byla mimořádně silná žena, velice pohnutý život měla za sebou a také takových zvratů. Ona, když v 80. letech, když jsem měla možnost se s ní setkat, tak to bylo těsně před její smrtí, ale dožila se opravdu velmi vysokého věku, 103 let.
0: Ale...
1: Ano.
0: Tuhý kořínek.
1: Tuhý kořínek prožila prakticky velkou většinu 20. století a kousek toho 19. století a její osud je spojený s řeckou enklávou, která tehdy byla na Kavkaze a byla nucená se vystěhovat, ta celá vesnice, přestěhovat se, byl to odsun do Řecka. No a také se stěhovala z prostředí, které nikdy předtím neopustila. A teprve při tom odsunu, když se dostala do přístavu, tak viděla budovy, které měly víc než 2 patra. A najednou se přeplavila do úplně jiné země, do úplně jiného prostředí. A jak ten život si na ní zkoušel všechny ty své změny, které chystá určitým lidem, tak nakonec babička, prababička Kristýna, se dočkala toho, že jeden z jejich vnuků prodával obchod s elektronikou, což ona nikdy nedokázala pochopit. Takže když tam například byly mimochodem i hodiny pendlovky a kdykoliv zahráli melodii, tak ona se křižovala.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Aténu Alchazidu, pedagožku z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jaké jste byla dítě? Jste žila v Šumperku jako dítě?
1: Ano, tam byla velká řecká komunita. Mhm. A v tom Šumperku tam mám na to moc krásné vzpomínky. A jaké jsem byla dítě? No asi jako všechny děti.
0: Rošťák.
1: Tak ano, to určitě. Neměli to s námi se mnou naši jednoduché.
0: Stříbrný vítr podle Fráni Šrámka, ty naše touhy, ty sny, jaké jste měla sny jako dospívající děvčátko v Šumperku?
1: No, tak od malička mě zajímalo, co se děje kdekoliv za obzorem. To znamená, že vždycky, když jsme kamkoliv šli, tak pro mě ta samotná cesta byla velkou výzvou a já jsem si představovala, co je za další zatáčkou. A to mě strašně bavilo a v podstatě, přestože se nikdy nenaplnilo to, co jsem si myslela, tak mě to hrozně lákalo dál tady tuto hru hrát a de facto mě to drží dodnes.
0: A taková velká cesta vašeho dětství?
1: Taková velká cesta mého dětství byla právě cesta do Řecka. To byla
0: vlastně domů?
1: Domů, no, to je taková zajímavá věc. To je domů, ale ne ke mně domů. Moje domů bylo v Šumperku a je moje dětství je spojeno s Šumperkem a to je opravdu můj domov. On jeden takový velice zajímavý peruánský autor, který se jmenuje Fernando Iwasaki, tak on má takovou krásnou větu, která říká, domov ve významu otčina je domovem rodičů. Ale domov, který je opravdu důležitý, nemá jméno a to je místo, kde se narodí děti.
0: Krásné. Vy jste toužila učit se cizí jazyky. Co člověk potřebuje mít v sobě, aby mu ty cizí jazyky šly? To se ptám také proto, že mě nejdou.
1: A každý máme nadání na určité věci. A tak, jak někdo dokáže krásně hrát na klavír, tak k tomu má určité dispozice, které musí být z části vrozené a pak stačí jenom to v určitém věku rozvíjet. Já jsem patrně měla výhodu v tom, že jsem žila v prostředí, kde se mluvilo jedním jazykem a pak moje okolí mluvilo dalším jazykem, takže jsem byla nucena ty dva kódy, kódované způsoby komunikace kombinovat. No a to mě začalo bavit. A když potom přibyla, tenkrát byla povinná ruština, tak já jsem si, přiznám se, užívala, protože to byl další jazyk. A bavilo mě, že i ta písmenka byla jiná, stejně jako řecká písmenka, řecká abeceda, alfabeta je jiná. Takže to byly světy, které člověk zase mohl objevovat.
0: Kolik jazyků dneska ovládáte? Takže se domluvíte.
1: No, tak úplně ovládat v podstatě žádný. To i ten vlastní rodný jazyk, kterým člověk se naučí mluvit, ten mateřský, kterým se naučí mluvit, tak de facto v dnešní době péče o mateřštinu upadá. A to slyšíme všude kolem sebe. A právě láska k jazykům cizím vás pak navede i k lásce k tomu vlastnímu jazyku. Uvědomíte si, jak je strašně bohatý, jak je strašně krásný, libozvučný, ale také, jaký je to úžasný nástroj k vyjádření myšlenek, které vám jiný jazyk neumožní vyjádřit úplně stejně. Musíte to opsat, musíte na to jít jinak. A právě to se mi na studiu jazyku líbí.
0: V kolika jazycích byste byla schopna říct stříbrný vítr?
1: Stříbrný vítr? No, tak to bych...
0: Tak začněme řecky.
1: Tak začneme řecky. Tak bylo by to Aeras Asimeos.
0: To nezní
1: Asimeños,
0: špatně.
1: Asimeños. Aeras Asimeños, tak by to bylo správně. Španělsky by to bylo Viento de Plata. No, potom snad anglicky by to bylo Silver Wind, no a to snad stačí.
0: Ještě rusky jste se učili.
1: No tak dobře, tak.
0: To by bylo nějak podobně.
1: To by bylo, ano. To bych tedy, opravdu určitě to Fráňa Šrámek určitě přeložený byl do ruštiny.
0: Mm-hmm. Asi bychom to někde zjistili.
1: Asi bychom to zjistili, ale teď bych to tedy opravdu nedala.
0: Stříbrný vítr, Athena Alchazidu, Jaromír Ostrý. Vy jste v dětství hodně četla, že jste si nakonec vybrala literaturu, sice španělskou jako svůj obor, ale přece jenom známe ty typy dětí, které běhají po venku a pak jsou děti, které doma v posteli, venku je 35 ve stínu a oni čtou a čtou stránku za stránkou.
1: No, tak vidíte, já jsem běhala s knihami, protože jsem si opravdu moc ráda četla venku. A to bylo dáno různými důvody. Jednak, že jsem sdílala pokoj se sestrami, takže úplné soukromí jsem tam taky neměla, ale také to, že já jsem opravdu strašně ráda byla venku a s různými kamarády z okolí. Samozřejmě jsme si společně hráli, ale pak byla vždycky taková doba, kdy se tak ty skupinky dělily a byla tam chvilka pro sebe, no a to jsem si četla.
0: Co jste četla?
1: Já jsem to brala tak podle toho, jak to bylo uspořádáno v naší školní knihovně, protože vlastní knihovničku se přiznám, jsem moc velkou neměla, ale měli jsme úžasnou školní knihovnu na základní škole v Šumperku, kde byla tenkrát úžasná paní knihovnice. A ona viděla, že já si ty knížky tak beru vždycky z nějaké police, takovým systémem nepříliš úplně vhodným. A tak mi sama začala dávat knížky a pamatuju si, jak byl pro mě velký zážitek, když jsem si odnesla domů Samarovského Gilgameše. A jak jsem si to četla, jak jsem se dostávala do těch jiných světů, exotických, úžasných, které byly daleko jak v tom smyslu prostorovém, to znamená někde na jiném kontinentě, ale i časovém, to znamená v dobách dávno, dávno minulých.
0: Španělská literatura nakonec zvítězila. V čem je ta španělská prostě jiná, nechci říct lepší než třeba česká, ale v čem je taková, že vás přitáhla osudově na celý život?
1: Tak řekl jste to správně, ona není lepší, ona je jiná, i když je úžasná. Jednak španělská a potom celý ten obrovský svět té literatury latinskoamerické, což je korpus obrovitánský a nesmírně zajímavý. Je to jiné právě tím, že vychází z jiné kultury, kde je mentalita lidí jiná, historické pozadí je jiné a to všechno se do té literatury promítá. Literatura, která vzniká v určitém kontextu, dobovém, historickém, kulturním, de facto reflektuje, odráží, zobrazuje skutečnost, ve které ti lidé, kteří buď tvoří ten fiktivní příběh, žijí, anebo už ten samotný autor.
0: V čem jsou Španělé jiní než my?
1: Je to mentalita, ale jinak samozřejmě, když bychom se chtěli takto nějakým způsobem dobrat jinakosti, tak jsou to všechno stereotypy, protože zjistíme, že každý národ svým způsobem hledá odpovědi na úplně stejné otázky. Kdo jsme? Kde jsme se tady vzali? Co je smyslem našeho života a co máme dělat, abychom ten život prožili plně, naplnili ho a byli přínosem pro své okolí.
0: Jste si odpověděla na ty otázky?
1: Samozřejmě na ty otázky odpovědět nelze, protože tu odpověď hledají umělci, spisovatelé napříč staletími a to je to krásné, že na ní úplně jednoduše odpovědět nelze. Ta odpověď je složená z mnoha dalších dílčích odpovědí a hledání těch dílčích odpovědí, to je to krásné na tom životě.

0: Bamba!
1: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Aténu Alchaziru. Vy jste na počátku 90. let měla velké štěstí, že jste navštívila Kubu. Co jste tam viděla? Dneska se o Kubě zase hodně hovoří ve spojitosti s tím, že se uvolňuje embargo Spojených států amerických.
2: To byla opravdu nesmírně zajímavá zkušenost. Já jsem tam byla co by stážistka, co by stipendijní pobyt to byl tenkrát pro nás na celý semestr na Havanské univerzitě, takže to bylo veliké štěstí. Já jsem měla odjet už v listopadu, ale listopad 1989 byl plný překotných událostí.
1: Měla jste trošku jiné starosti, jako všichni.
2: To tady všichni měli starosti a ten můj odjezd se odkládal a opravdu tady se mi podařilo za velmi dramatických okolností odjet v únoru.
1: A v čem dramatických?
2: Dramatických, protože přece jen ta situace byla složitá, protože se pořádně nevědělo, jaké budou ty vztahy mezi Kubou a Českou republikou. No to potom šlo hodně rychle, ty vztahy i mezi univerzitní. Ono to šlo potom hodně rychle, já jsem dokonce tu stáž musela ukončit, abych se mohla vrátit letadlem Českých aerolinií, protože ten let se rušil. Let Praha.
1: Takže vám hrozilo, že byste zůstala na Kubě?
2: Takže hrozilo, že bych se neměla jak dostat, no. Ano.
1: Jak to vypadalo na Kubě na počátku 90. let?
2: No, já jsem měla potom možnost

0: tématem velkým. Je to referenční bod pro mnohé latinskoamerické země, které si Kubu idealizovaly, takže ta Kuba měla dvojí tvář. Takovou tu, kterou chtěla prezentovat před světem, co by vyspělá země, která se vymaňuje z područí zemí třetího světa, ale na druhou stranu ty obrovské rozpory, plné rozdílů, ať už sociálních, tak jakýchkoliv dalších, které se promítají do života běžných lidí, kdy de facto ten stát způsobem, jakým byl řízen, byl uváděn do stále většího chaosu, ze kterého vybřednout už bylo dílem zázraku.
1: Skutečně Kubánci tak milovali svého vůdce Fidela Castra?
0: No,
1: nebo milují?
0: Samozřejmě, že i toto se mění a třeba to vidět zase v souvislostech, jaký ten vůdce je. A ať už je o Fidelu Castrovi řečeno cokoliv, byl to nesmírně charismatický člověk. Opravdový řečník, který dokázal mluvit z patra, zaníceně, několik hodin. Já si pamatuju, že když jsem přijela na Kubu a byla jsem ubytovaná na kolejích, tak tam jako všude jinde běžela televize a byl tam projev. Projev Fidela Castra. No tak musím říct, že tenkrát jsem přece jen té kubánské španělštině tolik nerozuměla, tak jsem se dívala chviličku, ale fascinovaně jsem sledovala, jak rozhazuje rukama, jak plameně hovoří. Já jsem byla zvyklá na projevy našich státníků, kdy seděli suchým, monotónním hlasem, pokyvovali a něco povídali a tady najednou to byl opravdu rétorický výkon.
1: Čili vás to fascinovalo.
0: Takže mě fascinovala ta forma. Říkám, ten obsah jsem tenkrát tomu až tolik nevěnovala pozornost, ten první den, o kterém mluvím, ale vím, že jsem se vybalovala a tak pořád jsem do té společné místnosti, kde ta televize byla, chodila z toho pokoje, kde jsme měli tedy svá místa na spaní a postele. Takže když jsem chodila do té po třetí, po čtvrté, že už uplynuly 2 hodiny, 3 hodiny a on pořád mluvil a pořád to byl jeden projev a pořád neměl papír v ruce.
1: A drželo to pohromadě.
0: A drželo to pohromadě. Já jsem si pak opravdu sedla a začala poslouchat, co říká, protože mě zajímalo už jenom to, o čem může tak dlouho povídat. Tak to zapáleně, tak to zaníceně, protože ono to vypadalo, že to musí být strašně zajímavé a že vypráví něco, co opravdu vyžaduje vaši pozornost, že si to poslechnout musíte.
1: To bylo něco, co vás fascinovalo, co vás, jak vy píšete někde, moji lásku k Latinské Americe, ta cesta na Kubu na dobro spečetila. To byl ten moment nebo ještě něco jiného?
0: Já jsem měla, ano, takový ten spečeťující moment nastal v rámci té stáže na Kubě, kde já jsem měla možnost se podívat do Mexika, kde jsem byla měsíc a opravdu jsem si celé Mexiko projela sama s batohem. Navštívila jsem památky, ta trasa byla opravdu vyznačená těmi velkými místy, kde dějiny opravdu psaly velké kapitoly historie lidstva. Ať už to jsou památky z doby Aztécké říše, jako například Teotihuacán, nebo ať už jsou to potom velká místa majská na Yucatánu, nebo potom v oblasti Chiapas nebo Oaxaca na jihu Mexika.
1: A vy sama?
0: Sama. Ano, sama.
1: Sama s ruksakem?
0: Sama s ruksakem.
1: To jste neměla strach?
0: Neměla jsem strach, protože takových dobrodruhů v té době bylo vícero a dlužno říct, že tehdy situace byla jiná, než je teď. A co by studenti, my jsme se vždycky spojovali. To znamená, že vždycky nějakou trasu jsem jela se skupinou dalších studentů. A ovšem ty naše itineráře nebyly společné úplně, ano, že by se překrývaly, ale část trasy vždycky ano a tím, jak je to Mexiko obrovské, to opravdu je obrovitánské, já jsem potom naspátek musela na jeden zátah jet z Yucatánu do hlavního města Mexico City, které je uprostřed Mexika a to trvalo 24 hodin autobusem, takže to bylo opravdu velké sousto cestovatelské, ale jak říkám, doba byla tenkrát jiná, než je teď.
1: Byste měl

0: na strach.
1: Je to, teď, tak je to pravda. No, teď se sama na sebe dívám zpětně, že spousta tady těchto věcí byla nerozvážných, ale v rámci té doby, v rámci té situace, to poznání bylo takovou velkou výzvou a takovým lákadlem, že to stálo za to.
0: Nejsilnější mexický moment?
1: Nejsilnější mexický moment. Nejsilnější mexický moment byl právě v Chiapas. To bylo v roce 1990, kdy už indiánské obyvatelstvo se začalo pomaličku mobilizovat a začalo tam vznikat podhoubí, ze kterého pak vyrostlo hnutí zapatistické, jak se tomu říká, což je hnutí indiánské, které, nebo lépe řečeno hnutí, které se snaží prosazovat zájmy indiánů, májů, a to jsou zájmy, které jsou spojeny, často to bývá interpretováno, že je to spojeno s jejich potřebou, aby mohli vládnout územím, na kterým hospodařili jejich předkové, aby mohli pěstovat a pěstovat kukuřici a obdělávat svá políčka, ale ono je to otázka identity. Ta půda pro ně je posvátná nejen tím, že jim poskytuje obživu, ale že jsou na nich neviditelné stopy předků. A je to opravdu velmi častým tématem, když se s těmi lidmi bavíte, tak zaznívá to, co konec konců indiáni různých etnik zanechávají ve svých poselstvích, že vlastně bílý muž jakožto rasa, jakožto typ kultury, je spojen se zemí pouze jen s tím povrchem, na kterém stojí jeho dům. A on se cítí bezpečně a dobře v tom domě. Zatímco indián prorůstá do země a ty kořeny opravdu sahají dolů, kde jsou i stopy jeho předků. A duše předků přebývá na tom území pořád. Proto indián tu půdu neprodá. On ji prodat nemůže, protože ta půda mu zaprvé nepatří, patří celé obci, patří celému společenství. A to společenství je tvořeno všemi, nejen těmi živými, ale i těmi, kteří tam nejsou. To znamená, ten odkaz předků je třeba pěstovat, kultivovat a hlavně mít v úctě.
0: Mohou ale tento boj, spravedlivý boj, bezesporu v dnešní době vyhrát?
1: Ona je otázka, co to znamená vyhrát. Výhrou pro ně samotné by bylo to, kdyby jim byla umožněna jakási samospráva, kdyby si na tom svém území mohli hospodařit a vládnout podle svých původních zákonů, které samozřejmě zohledňují to, že doba se změnila a že společnost, i jejich společnost, že se vyvíjí a mění, ale aby ta společnost, ta komunita mohla žít v souladu se svou vlastní identitou, to znamená, aby mohli provádět ty své obřady, které jsou spojeny na příklad s takovým obyčejným zaseváním, s takovým obyčejným obřadem, kdy se země prosí, aby dala lidem obživu, kdy, když je zapotřebí strom pokácet, se ten strom prosí o odpuštění, že to není vůle zlá, ale že je to nutnost.
0: Ptám se znovu, jestli má takováto snaha v době, kdy je všechno podle jednoho mustru, televizní seriály, to, co jíme, to, jak chodíme oblékání, jestli to má ještě nějakou šanci. Teď nemyslím jenom v Mexiku, ale i třeba v Česku, v Rusku, v Evropě.
1: Všimněte si ale, že zejména v těch společnostech, které se sami nazývají vyspělými a které jsou v tomto nejdále, tak v rámci těchto společností se utváří skupiny lidí, kteří hledají ty návraty ke kořenům, chtějí produkty, které jsou bio, chtějí mít oblečení z látek, které jsou zpracovávány způsobem neinvazivním, který přírodě neubližuje, ekologická hnutí a nejen to. Ta ekologie, to není jenom, že bychom neměli ubližovat přírodě v tom smyslu, že bychom měli dbát na určitá, řekněme, pravidla, která udrží to naše okolí v nějakém tvaru, v nějaké formě, která má šanci přežít a abychom mohli něco odkázat i svým dětem a vnukům. Ale je to také otázka, řekněme, duchovní, aby člověk s tím svým okolím byl v jakémsi souladu. Protože z čeho pramení naše stresy, naše deprese, naše nespokojenost? Protože nejsme v rovnováze. V rovnováze se světem, který jsme si sami utvořili. A tu rovnováhu neustále hledáme a snažíme se najít.

0: Aténa Alchazidu, hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Vy vlastně prostřednictvím literatury putujete po světě, ale taky osobně samozřejmě. Nedávno jste byla v Salvadoru. Nějaký výrazný rozdíl mezi tou Kubou, tím Mexikem a tím, co jste vlastně na těch cestách prožívala, co v tom bylo jiného?
1: Každá ta země je úplně jiná. Každá ta země je jiná z několika důvodů. Země je taková, jací jsou lidé. A samozřejmě ta společnost je utvářená, její mentalita podle toho, jakou složku tam tvoří určitá etnika. V rámci Kuby je tam hodně silný prvek afrických kořenů, potomci tehdejších v minulosti tedy otroků, kteří tam byli zavlečeni, protože to původní domorodé indiánské etnikum nebo etnika, tam jich byla celá řada, která obývala oblasti Velkých a Malých Antil, té karibské oblasti, tak ta etnika vyhynula velmi záhy, prakticky v 16. století. Tito lidé umírali nejen na nelidské zacházení ze strany kolonizátorů, ale také na nemoci, jakými byly neštovice nebo chřipka. A tím pádem to etnikum na těchto ostrovech má opravdu hodně silné kořeny africké. Mexiko, tam je ta situace jiná a tam je to dáno tím, že tam je hodně silný ten element původní, těch původních etnik, ovšem to není homogenní prostor, kde by bylo jenom jedno etnikum. Jiná je situace na severu Mexika, jiná situace je ve střední části Mexika a jiná na jihu. Buď jsou to ty skupiny obrovské, největší to jsou ty májské na jihu, májové, to je zrovna Chiapas, kde skutečně, když se vypravíte do těch vesnických oblastí, tak potkáte lidi v krojích, kteří mluví těmi svými původními jazyky. Zatímco v Salvadoru je to zase důsledek historických událostí. Salvador je maličkatý. 21 tisíc kilometrů čtverečních. To je opravdu maličkatá země, ale hodně lidnatá. 6,5 milionů obyvatel. A tam ta původní etnika mnohem více prorostla do té většinové společnosti, lépe řečeno byla snaha je asimilovat a zase z několika důvodů. Oni sami mnohdy přestávali používat svůj jazyk, protože například ve 30. letech 20. století došlo k obrovské etnocídě, dalo by se říci genocídě tady těch původních obyvatel na Nahuatl, kde to bylo dáno zase událostmi ve Spojených státech amerických. 1929, krach na burze, velká krize, poklesly ceny kávy, etnika na Nahuatl, to byli pěstitelé kávy, že pěstovali kukuřici, pěstovali tady tyto plodiny, které tvořily základ jejich obživy. A v rámci tady tohoto období došlo k velkým sociálním nepokojům, které vedly k bouřím. A tyto bouře byly potlačovány vládou a samozřejmě, aby se potom předcházelo nepokojům, tak byly tady tito potenciální buřiči likvidováni. A distinktivním rysem bylo, jak je oblečený, to znamená, jestli má kroj, jestli je to indián a jak mluví. Tím pádem mnoho svědectví pozdějších dokládá to, že spousta indiánů přestala mluvit svým jazykem, začala se oblékat jako většinová majoritní společnost, právě aby splynula, aby nebyli snadno rozeznatelní.
0: Jak se tam žije dnes v roce 2008 finanční krize ve Spojených státech amerických? Podobá se to nějak obdobně té krizi ve 20. letech, tedy vztah k Salvadoru?
1: Tady máme jinou zase situaci současnou. Salvador je na Spojené státy částečně napojený, ale opravdu jenom částečně v určitých smyslech od roku 2000, kdy došlo k přijetí měny dolaru. tak je to propojení, řekněme, po té stránce měnové, ale zejména tam je důležitá ještě jiná složka, která sehrává nesmírně velkou roli v životě současné společnosti salvadorské. A to je skutečnost, že Salvador zažil od 80. let do roku 92 občanskou válku. Krvavou občanskou válku, v jejímž důsledku došlo k obrovským vlnám migrací a spousta Salvadorců emigrovala do Spojených států. A tady tito emigranti samozřejmě představovali silný referenční rámec pro celou řadu dalších Salvadorců, kteří do těch Spojených států emigrují celou dobu až doteď. De facto téma emigrací, ilegálních emigrací je obrovským tématem. Je to smutné téma. A takový smutný příběh migranta, vlastně běžence, který utíká před chudobou, utíká před nejistotou, utíká před krutými podmínkami životními ve vlastní zemi, je zachycen v celé řadě i písní, samozřejmě v literatuře, ale v písních, které dramaticky zachycují opravdu ten útěk na střechách nákladních vlaků, kdy, když si člověk zadá do vyhledávače termín tren de la muerte, což je vlak smrti, nebo také bestia, jako bestie, opravdu bestie se tomu říká, tak vidíte, že ti lidé cestují do Spojených států z těch středoamerických republik, jako je Salvador, Honduras, Guatemala, přes Mexiko, na střechách nákladních vlaků, kde se drží, jak mohou, na těch cisternách, jak mohou, aby se dostali za splněním toho svého snu do Spojených států, ilegálně. A velkým tématem je ilegální migrace dětí, kdy opravdu se takto dostávají za hranice Spojených států uprchlíci dětští, což je obrovitánský problém, který se snaží současná vláda Obamova řešit. A přestože Obama se snaží být vůči tady těmto otázkám vstřícnější, řada států, zejména těch konzervativnějších jižních států, volá potom, aby řešení byla radikálnější, aby byla učiněna opatření, která by zamezila přílivu uprchlíků, běženců, migrantů, kteří utíkají před různými svými vlastními tragickými osudy v těch svých vlastních zemích.
0: Nemá Evropa nakročeno podobně?
1: Evropa je v současné době vlastně takovou cílovou stanicí pro běžence z různých částí. Ale když se podíváme do historie evropské, od nás se také utíkalo, a teď myslím od nás z Československa, a celá řada vlastně emigrantů by mohla přispět svými pohnutými příběhy. Já si pamatuju, že my jsme měli v Šumperku, že byli sousedé, kteří emigrovali, měli tři malé děti a emigrovali tak, že se opravdu dostali do Rakouska za velmi dramatických okolností, kdy sebou měli zbalené jen batohy, kdy byli nadovolené, kdy nechali doma vše všechno, vzbalili jen to nejnutnější a utíkali přes hranici tímto dobrodružným způsobem. Takže i tento osud českých emigrantů můžeme číst a překládat v osudech těch běženců současných, a to jedno, odkud utíkají a kam.

0: Milá Aténo, jaký máte sen? Cestovatelský třeba.
1: Cestovatelský sen. Můj cestovatelský sen je takový pragmatický. Já se snažím systematicky projíždět Latinskou Ameriku, ale ona je veliká. A smůla je ta, že nemám dostatek času. A tak se snažím kousíček po kousíčku, mám ji tak rozdělenou do takových částí a projíždím ji, tak zatím jsem skončila v Kolumbii a můj sen je dostávat se pořád dál.
0: Co váš manžel na ty cesty?
1: Mám tolerantního manžela a takže ten mě v tom podporuje.
0: Jste šťastná?
1: Naprosto šťastná. Pokud tedy lze mluvit o štěstí, ono, co je štěstí, to je také velká filozofická otázka, na kterou není odpověď.
0: Aténa Alchazidu z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré. Mějte se hezky.
1: Já moc děkuji za pozvání a také přeji vše dobré vám i posluchačům.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Srpen je stále ještě na svém začátku.
1: A na svém začátku je také další prázdninový meteor.
0: Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Po jeskyních.
1: Dnes do zbrašovské aragonitové jeskyně.
0: Jak vznikají těžké chemické prvky?
1: Flemingův penicilin nebo český mucidin?
0: Dorostou nám amputované končetiny?
1: Kam se vypařila babika?
0: A ne, co jsme se učili ve škole a už to není pravda. Pokud jste někdy byli v lázních Teplice nad Bečvou, třeba s nemocným srdcem, určitě jste se byli podívat v jeskyních, které jsou přímo v lázeňském areálu.
1: Je to tak, ve stráni nad řekou Bečvou je vchod do zbrašovských aragonitových jeskyní a do nich se právě teď vydáme.
0: Petře, vás posílám do jeskyně a ve studiu vítám našeho stálého prázdninového hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Ten bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
1: Já jsem vylezl strmý svah nad Bečvu a už se skupinou návštěvníků čekáme, až se nám představí náš průvodce a hlavně, až nám představí aragonitovou jeskyni.
2: Tak dobrý den, já se jmenuji Petr, no a vítám vás ve zbrašovských aragonitových jeskyních, které stejně jako další 14 přístupněných jeskyní spadají pod správu jeskyní České republiky. Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází v lázních Teplicích nad Bečvou, a jejich jméno je odvozené od původního jména obce Zbrašov, který se dnes zachoval už jako místní název části obce Teplice nad Bečvou. No, jsou největší známou jeskyní soustavou v okolí města Hranic, takzvaného hranického krasu, tvořeného vápenci prvoorního stáří. No, přesněji můžeme tuto orninu datovat do období Devon až počátek karbonu. Ta poloha hranického krasu na rozhraní dvou evropských geomorfologických celků, Českého masivu a Karpat, předznamenala také mimořádný geologický vývoj.
0: Jak zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly, pane doktore?
3: Tak jeskyně vytváří atmosférická voda. Déšť, potoky, řeky, tak jak erodují povrch zemský, zahlubují svá údolí, tak taky ve vápencích vytváří jeskyně a jeskyní patra. Ale hranický kras má poněkud zvláštní postavení. On se nachází v zóně hlubokých geologických zlomů mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou a po těch zlomech z hloubky vystupují teplé minerální prameny. A ty prameny právě ovlivňovaly jak vznik zbrašovských jeskyn, tak i jejich tvar, ale taky jejich minerální výplň.
1: Přesunuli jsme se do první větší prostory.
2: Tato jeskyně se jmenuje Zasedací síň, no a je pojmenována podle tohoto velkého kamenného bloku, vystupujícího zde z chodníku, připomínajícího svým tvarem řečnický pult. Teď už to asi není tak patrné, ale před rekonstrukcí, která zde proběhla před několika lety, to bylo zřejmější, protože ten chodník se nacházel něco výše, a to zhruba v těchto místech. No a bohužel teda kvůli takto vysoko položené podlaze zde docházelo také k častým úrazům hlavy. No jak si ještě všimněte, že stěny a strop té zasedací síně jsou opravdu silně rozleptány tou agresivní kyselkou. Tady na stropě můžete spatřit právě takové stopy. Svým tvarem vám možná připomínají džbery nebo kyble. No a je to právě dobře patrné tady na stropě nad námi a je to typické pro to hydrotermální krasovění.
0: Minerální voda, kyselka, jeskyni dost ovlivňuje, ale jak vznikají ty zmíněné džbery a kýble?
3: Džbery a kýble, to je takový hezký regionální název. Odborně bychom to asi spíše nazvali evorzními hrnci. A je potřeba si představit, jak prameny vystupující ze spodu pod určitým tlakem a s výřivým pohybem působily na stropy těch vytvářejících se podzemních prostor, no a vytvořily tak ty džbery a kýble.
1: Úzkou, krátkou chodbou se přesouváme do sousední jeskyně a vidím tu na zemi divné kužele, které nevypadají jako běžné krávníky.
2: Tato jeskyně se jmenuje u Antonička, no je pojmenována podle této malé kamenné postavičky. Zlatý Antoniček je patronem našich jeskyní, no vy si na něj můžete sáhnout. V této jeskyni můžete vidět jeden z největších unikátů z brašovských aragonitových jeskyní, a to kuželovité útvary zvané raftové kužely, dříve gejzírové stalagmity. Jeden takovýto gejzírový stalagmit můžete vidět tady na stěně před námi. Tyto útvary řadíme mezi takzvané hydrotermální sintry, to znamená, že se jedná o výzdobu vzniklou za přítomnosti teplé uhličité kyselky. Podobnou výzdobu v normálních jeskyních neuvidíte. K dnešnímu dní bylo takovýchto gejzírových stalagmitů v našich jeskyních objeveno něco přes 100, no a průměrně dosahují výšky od 30 do 60 cm. Ne všechny tyto útvary se zachovají na místě svého vzniku, některé musí ustoupit schodištím a chodníkům, jiné se nacházejí v zamořených prostorách, odkud musí být přeneseny. Tento raftový kužel před námi však spočívá na místě svého původního vzniku. Název gejzírové stalagmity vychází z původní představy o jejich vývoji. Ta říká, že vznikly krystalizací materiálu od spora vzhůru, proto stalagmity, a to ve tvaru jakýchsi prstenců kolem vývěru kysele, která z nich měla tryskat jako vodotrysk. No, důvod pochybovat o této teorii byl ten, že pod žádným gejzírovým stalagmitem nebyly nalezeny žádné přívodní kanálky té minerální vody, no také žádný gejzírový stalagmit nebyl nikde u nás ani nikde jinde na světě nalezen takto v chodu.
0: Jak ty raftové kužely vznikly, pane Hromasi, když ne z gejzíru minerální vody?
3: Představte si klidnou hladinu podzemního jezírka s mírně teplou vodou. Na povrchu, kde se nejvíc voda odpařuje, vzniká takový tenký škraloupek, tenká vrstvička plovoucího uhličitanu vápenatého. Dopadne-li na ten škraloupek kapka, on se rozbije a jednotlivé úlomky toho škraloupu, říkáme jim rafty, spadnou na dno jezírka. A v místech, kde dlouhodobě v jednom místě stále pravidelně kapala kapka, tak tam se ty spadající rafty na dně jezírka nahromadily do takových docela vysokých kuželů. Zní to velmi nepravděpodobně, tato teorie, ale když geologové rozřízli kterýkoliv z těch gejzírových stalagmitů, tak zjistili, že se skládají z milionů v podstatě jakýchsi slepených drobných raftů.
1: Ušli jsme jenom pár metrů, když jsem na stropě spatřil další prapodivnou věc, takové bochánky nebo koblihy.
2: Tato jeskyně je pojmenována podle své výzdoby. Tyto útvary prý teda ze všeho nejvíce připomínají do zlatova vysmažené a pocukrované koblihy. Když se teda tato jeskyně jmenuje Koblihová, tak můžete sami posoudit. Jinak tyto koblihy vznikají těsně pod hladinou jezera minerální vody, a to krystalizací látek obsažených v kyselce, která dříve naplňovala tuto prostoru. Tato kyselka se zachová v mikroskopických dutinkách těchto útvarů. Na základě speciálních analýz vědci zjistili, že kyselka, která utvářela tyto útvary, má zhruba stejné složení a teplotu jako kyselka dnešní. No to kolem těch 12 až 20 stupňů. No možná vás teda také zaujala ta rovná hranice zakončení koblihové výzdoby. O té se vědci dříve mylně domnívali, že měla ukazovat hladinu zaniklého jezírka, než jak již víme, že to je přesně naopak, neboť tato hranice ukazuje bývalé dno. Toto dno bylo tvořené jílovitým a písčitým sedimentem a pod tímto sedimentem pak žádné koblihy vznikat nemohly.
0: Koblihy. Ty asi v jiné české jeskyni neuvidíme, že?
3: No tak z brašovské koblihy vidíte zase krásný regionální název. Zatím známe opravdu jenom ze zbrašovských jeskyní. Koblihy se skládají z různobarevných vrstviček aragonitu, které se usazovaly pod hladinou jezírka a zase jenom minerální teplé vody.
1: Přišli jsme do velkého a dlouhého Galašova domu a tam jsme nemohli přehlédnout pamětní desku.
2: Ta je totiž věnována jednomu z prvních objevitelů našich jeskyní, a to panu Josefu Chromému. Ten naše jeskyně objevil už na přelomu let 1912 až 1913 spolu se svým bratrem Čeňkem. No a těmto dvěma pánům teda také děkujeme za první prohlídku pro veřejnost, která se konala už roku 1926. Ten systematický průzkum jeskyní končí právě smrtí Josefa Chromého, a to roku 1943, no na jeho práci pak navázala až roku 1991 část České speleologické organizace, která si říká Aragonit, no a členové této organizace se starají o naše jeskyně dodnes.
0: Objevování a průzkum jeskyně vyžaduje určitě notnou dávku odvahy, že ano?
3: Už sami bratří Chromy museli mít obrovskou odvahu, nechceme-li to nazvat přímo drzostí, když se tehdy spustili 42-metrovým objevitelským komínem do dnešního Jurikova domu. Přitom se jim údajně přetrhlo lano, rozbila karbitka a oni tam dlouhé hodiny čekali, až jim přijde ze zhora pomoc.
1: V Galašově domu jsme také zjistili, že je tam s námi jedno neviditelné nebezpečí.
2: Tato puklina se nazývá centrální spára a táhne se podélně celým Galašovým domem až pod viditelné dno do velkých hlubin. No zde také dochází k jednomu z vývěrů oxidu uhličitého do našich jeskyní. Oxid uhličitý, chemicky CO2, se uvolňuje z rozsáhlých jezer minerální vody, kde již hladinou vytváří několika metrový plynový polštář. Úroveň návštěvní trasy se nachází zhruba někde na horní hranici tohoto polštáře. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, to znamená, že se drží v nejnižších patrech jeskyně a do vyšších se neuvolňuje. Při výběru má 22,5 stupně a naše jeskyně ohřívá na příjemných 15 stupňů. To nás dělá nejteplejšími jeskyněmi v České republice. Má to teda za následek, že u nás nežije žádná větší kolonie netopíru. Ty netopíři právě potřebují ty normální jeskyní teploty, které se pohybují kolem těch 8 až 9 stupňů. Jinak oxid uhličitý je teda zároveň neviditelným nebezpečím, které se musí při jakékoliv činnosti v jeskyni bedlivě hlídat. Jak jsem říkal na začátku, jedná se tedy o plyn dusivý, který ve vyšších koncentracích může způsobit otravu, bezvědomí a následně smrt. No a ta jeho zrádnost spočívá v tom, že z uzavřených prostor vytlačuje kyslík nutný k dýchání. No jak asi víte, ta hygienická norma koncentrace oxidu uhličitého vo vzduchu je to 1%. No v některých prostorách našich jeskyní se ta koncentrace blíží až ke 100%. Tam samozřejmě návštěvní trasa nevede.
0: Pane Hromasi, kde se v jeskyni neustále bere nový oxid uhličitý?
3: Připomínám, že jsme v lázních Teplice nad Bečvou a ty byly založeny právě na minerálních pramenech. Na těch pramenech, které modelovaly jeskyně a které vytvářely jejich minerální výplně už prakticky před 100 000 až miliony let. Takže minerálka je tady všude pod námi. V nejhlubších částech jeskyní přímo vyvěrá a jinde se z ní uvolňuje z puklin jenom její složka, oxid uhličitý. Chemickým vzorcem CO2, jak známe, jedovatý až smrtelně jedovatý plyn. Návštěvníky ale můžeme uklidnit. Máme zavedený elektronický monitorovací systém koncentrací oxidu uhličitého a ten nám v případě nebezpečí automaticky zapíná odvětrávání, odsávání z jeskyně.
1: Opouštíme Galašův dom, zatáčíme do pravého úhlu vlevo do prostoru zvaného křtitelnice, kde je opět výzdoba, jakou jsem v jiných jeskyních neviděl.
2: Všimněte si, že stěny a strop té křtitelnice jsou bohatě zdobené kalcitovou, ale tentokrát už i aragonitovou výzdobou. Tento aragonit byl poprvé popsán v 16. století ve španělské oblasti zvané Aragon, odtud také plynulo jméno. No, liší se od kalcitu tím, že krystalizuje v jiné krystové soustavě, a to kosočtverečné, kalcit krystalizuje v trigonální. No a proč se teda ten aragonit začal vytvářet zrovna v našich jeskyni? On se vlastně začal vytvářet díky těm kyselkám, které poté, co ustoupily, tak zde zanechali takové unikátní jeskyní klima, takzvaný jeskyní aerosol, který vlastně donutil uhličitán vápenatý krystalizovat nikoli v běžný kalcit, ale právě v ten vzácný aragonit. Aragonit je opravdu vzácný. V České republice ho můžete vidět pouze v našich jeskyních, a jakože je natolik významný, tak jsme ho tedy i zařadili do názvu našich jeskyní, takže naše jeskyně se nemenují pouze z Brašovské, ale jmenují se i aragonitové.
0: Proč je aragonit takovou vzácností?
3: Aragonit je vzácný, protože se vytváří za zcela mimořádných podmínek. Například za vyšších teplot krystalizačního roztoku. To je zrovna případ z brašovských aragonitových jeskyní, nebo v případě, kdy ten krystalizační roztok má poněkud odlišné minerální složení, například vyšší obsah stroncia a podobně. Takže to jsou jiné podmínky, než vzniká běžná krápníková výzdoba. Je na místě si připomenout, že aragonit je chemicky totéž, co kalcit, uhličitan vápenatý vzorcem CaCO3, ovšem na rozdíl od kalcitu, který krystalizuje v soustavě trojkloné, tak krystalky aragonitu náleží do soustavy kosočtverečné.
0: Takže zhruba podobný princip, jako je rozdíl mezi tuhou a diamantem. Oboje je čistý uhlík, jen má jinou strukturu.
3: Dá se to tak podobně říct.
1: Přesouváme se do největšího domu z brašovských aragonitových jeskyní, Jurikova domu. Z naší vyhlídky vidíme pod sebou i malé jezírko.
2: Toto jezírko je nejnižší bod, který si můžete prohlédnout z návštěvní trasy. No a hladina tohoto jezírka odpovídá zhruba hladině řeky Bečvy. Nevím, myslím, že dneska Bečva je kalná. Kdyby kalná nebyla, tak kdybyste vyšli na most a podívali se na řeku, tak byste možná viděli, jak z té řeky se zvedají takové provazce bublinek. To je vlastně ten oxid uhličitý, který se uvolňuje z té kyselky. A ty naše minerální vody jsou tedy propojené s tou řekou Bečvou. No není to moc dobré, když jsou povodně. Myslím, že to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, kdy tady byly také lokální povodně na Hranicku. Toto malé jezírko se za noc rozvodnilo zhruba do těchto míst. V roce 97, kdy zde byly ty největší povodně, se pak to malé jezírko rozvodnilo až do těchto míst. Takže už to bylo spíš takové jezero, samozřejmě, že se nezvedla jenom ta voda, zvedl se i ten plynový polštář a to byl teda jeden z důvodů, proč jsme to tady museli uzavřít.
1: Náš průvodce si teď chystá experiment. Bere do ruky lampu, která je zavěšená na lánku a očividně se jí chystá zapálit a spouštět k jezírku.
2: Tady uvidíte tu lampičku, tak když mi dáte chvilku, tak ji zapálím a vlastně ukážu vám, jak vysoko je ten plyn. Tak chvilku vydržte, já s dovolením jenom. Já vás musím jenom poprosit, děkuji, ono je to tady na háček. Tak se aspoň přesvědčíte, jestli jste v bezpečí.
1: Vidím dvě lana, natažená od našeho zábradlí až dolů k jezírku. Průvodce zapaluje svíčku a začíná ji spouštět.
2: Jak to začne trošku kmitat už, tak je to vlastně známka toho, že tam je ten plyn. Aby ten plyn mohl zasnout tu lampičku, tak je třeba 12% zhruba. Takže abyste věděli, tak snad to zasne za tím kamenem, abyste to viděli všichni. Tak. Zatím to vypadá dobře s váma.
1: Tak. A zhasla.
2: Takže jste v bezpečí asi relativně, tak jestli chvilku vydržíte, já to musím jenom namotat. Tak aspoň vidíte, že to je práce pro silné průvodce, že to nemůže dělat jen tak někdo. Chvilku vydržte.
1: Svíčka zasla v bezpečné vzdálenosti od nás, asi jeden metr nad hladinou jezírka. Průvodce pomocí lana přitahuje lampičku zpět k nám a my se přesuneme dál.
2: Tak nyní se nacházíme v jeho východní části Jurikova domu a to pod takzvaným velkým komínem. Tento komín je dlouhý přes 30 metrů, nevypadá o ní s objevitelským. Na stěně za mnou můžete vidět tyto dlouhé lana. Tyto lana slouží jeskyňářům, aby se jednou za čas vyšpali nahoru a zkontrolovali stabilitu stropu. Vpravo od komína jste taky mohli nahlédnout do malé jeskyně, té jeskyně říkám jeskyňářský skanzen, a to podle původního jeskyňářského náčiní, které zde máme vystavené. Jako raritu jsme zde umístili tu malou zrezivělou železnou branku, tato branka sloužila jako první zaterazu portálu objevitelského komína. Dále za mnou pak budete moci nahlédnout do této malé jeskynky, této jeskynce říkáme turecký hřbitov, no to podle řady gejzírových stalagmitů, které svým tvarem připomínají turecké minarety. Tak dále půjdeme uměle vyraženou štolou, ta byla vyražena v roce 2005, zase během té velké přestavby. No a je 80 metrů dlouhá. Vy tu štolu poznáte podle toho, že ji ohraničují dvě dveře. No a ty dveře slouží k tomu, aby se v té jeskyni moc nemíchalo to jeskyní klima. Při hloubení té štoly zde byly objeveny další nové jeskyně, z nichž ta největší se jmenuje Barborka. Tuto jeskyní Barborku vidíte zhruba v půlce té štoly. No a poznáte ji podle její výzdoby. Tu výzdobu tvoří druhohorní jíly, které mají barvu rudou až rudožlutou. No jsou pak dobře patrné v pravé části té jeskyně.
0: Co vede, pane doktore, jeskyňáře k umělému budování chodeb?
3: U zpřístupněných jeskyní se snažíme, aby návštěvní okruh byl pokud možno jednosměrný, aby se návštěvníci nemuseli zpět vracet ze slepých chodeb a středávat se tak s výpravou, která přichází v protisměru. To nám taky umožňuje stavět užší chodníky a osvětlovat jeskyní trasu po směru průchodu návštěvníků, takže nejsou oslňováni. Někdy musíme dělat i takové prorážky v místech, kde průchod z jedné prostory do druhé by byl příliš úzký anebo příliš nízký a tudíž v podstatě nebezpečný. Musím však zdůraznit, že každou umělou chodbu razíme jenom po velmi pečlivé úvaze, kdy není jiná možnost a za podmínky, kde trhací práce nepoškodí jeskyní výzdobu a sama existence té nové chodby nenaruší původní přirozené mikroklimaty jeskyně, to znamená původní teplotu, vlhkost jeskyního vzduchu, ale i také směry proudění jeskyního vzduchu. To jsou základní atributy pro zachování optimálního dalšího vývoje jeskyní a její zejména té křehké výzdoby.
1: Po dlouhé cestě chodbou, při které jsme křížili naši trasu poblíž vchodu do jeskyně, přicházíme do poslední velké prostory.
2: Tak nyní se teda nacházíme v té poslední zpřístupněné prostoře naší jeskyní. A tady bych se vás chtěl hnedka zeptat, jestli byste si zkusili tipnout, jak jsme nyní hluboko pod zemí, tak zkusíte. Nějaký tip. 100 metrů, ještě někdo nějaký? 78, tak nebudu napínat, 60, tak nebudu napínat, je to zhruba 7 metrů. Ono opravdu zdání klame, já bych se na to jinak neptal. Ono to je vlastně dané tím, že to furt vypadá, že jdeme hlouběji a hlouběji, akorát, že ty naše jeskyně jsou v kopci, takže my jsme akorát sešli ten kopec a teď jsme zhruba na úrovni té kolonády. Opravdu takových 7-8 metrů. Tato jeskyně je již tradičně pojmenována podle své výzdoby. Tuto výzdobu tvoří opět kalcita aragonit, který na podkladě tmavšího vápence vytváří dojem mramoru, tudíž se tato jeskyně jmenuje mramorová. Nejlépe si můžete prohlédnout takovou mramorovou výzdobu v těchto místech. Pod ní teda také můžete spatřit tuto nažloutlou čáru. Tato čára ukazuje hladinu řeky Bečvy, která zde byla v tom 97. Tato hladina zde dosahovala až do výšky 2,5 metru a pod plavení této vody zde bylo nalezeno přes 30 cm bahna. Jinak tato jeskyně vznikla rovněž díky tektonické poruše a jako důkaz, že tato jeskyně vznikla tektonicky, tak zde můžete vidět tyto obrovské zřícené bloky kamene. Dále pokračuje dvěma znepřístupněnýma jeskyněma, a to jeskyní Bezejmenou. Tu si prohlédnete, jak budeme vycházet, a tou malou osvětlenou jeskyní Bčko. Z této jeskyně Bčko jeskyňáři odčerpávají vodu pomocí tepelného čerpadla, no a tato voda pak teda slouží k zateplení budovy nahoře.
0: Pěkně využíváte teplou vodu z jeskyně? Má i jiné využití, když je to minerální voda? Dá se přímo pít?
3: Musíte uznat, že minerálka o teplotě 15 stupňů Celsia je přímo ideální pro vytápění provozní budovy tepelnými čerpadly. Trochu problémy tam dělá jenom trochu vysoká mineralizace a agresivita té vody v tom technickém zařízení. Pitná minerálka samozřejmě je, a to i z jeskyně, ale nemáme zapotřebí ji z jeskyně vynášet, protože kolem nás v lázních je dostatek veřejně přístupných lázeňských pramenů. A ujišťuju vás, že vychlazená s citronem, anebo naopak káva z té minerálky, to je opravdová lahůdka.
0: A to je konec prohlídky z brašovské aragonitové jeskyně. Běžte se do ní podívat na vlastní oči, stojí to za to.
1: Ostatně přesně to je úkol naší letní soutěže, které máte stále příležitost se zúčastnit a velkou šanci vyhrát.
0: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
0: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.

0: a amatérskou jeskyni navštívit.
1: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
0: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše přihlášky do soutěže, tedy orazítkované vstupenky.

0: Češi nejsou jen národem muzikantů, ale také houbařů.
1: Máme opravdu dlouhou houbařskou tradici a sběr hub můžeme považovat za skutečně celonárodní hobby.
0: Pojďme se v dalším letním seriálu podívat na houby z trochu jiného úhlu. I plísně jsou houby.
1: Každému je asi známý příběh skotského lékaře Alexandra Fleminga, který si ve své laboratoři všiml v Petriho misce plísně, vylučující látku, která hubila okolní bakterie.
0: Objev penicilinu byl na světě, jenomže podle dnešních měřítek by asi Fleming za objevitele penicilinu považován nebyl.
1: Léčivé antibakteriální účinky antibiotických látek byly známé už ve starověku. My se dnes vydáme po stopách nejen penicilínu, ale i jednoho neprávem zapomenutého českého objevu – antibiotika mucidinu.
0: V seriálu Tamary Urválkové hovoří docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

0: náhoda někdy dokáže vědecký pokrok uspíšit. Štěstí ale přeje pouze připraveným. A tím nepochybně byl Alexander Fleming, když se mu podařil objev penicilinu, látky, která od té doby už dokázala zachránit miliony lidských životů.
1: Podle dnešních měřítek bychom neměli Alexandra Fleminga vůbec za objevitele penicilinu považovat.
0: Říká však docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
1: Ono se mu totiž nepovedlo získat tu látku v čistém stavu a to se dneska jaksi po těch objevitelích antibiotik vyžaduje. On ji chemicky necharakterizoval a dokonce neobjevil ani ten sám princip působení antibiotik.
0: Tedy jako chemických látek, které zastavují růst a množení mikroorganismů.
1: V té době, kdy Fleming pracoval, tak už tento princip byl znám a bylo dokonce několik desítek vědeckých publikací na toto téma. Takže je tady velký otazník, jak to s Flemingem jako objevitelem antibiotik tedy je.
0: A v čem tedy spočívá Flemingovo prvenství?
1: On první pozoroval jeho účinky. On skutečně tedy zjistil, že existuje plíseň rodu penicillium, která ten penicilin vyrábí.
0: Jak známo, Alexander Fleming byl vojenským lékařem.
1: V té praxi se setkával s mnoha smutnými případy smrtelných infekcí vojáků, kteří přežili zranění v poli. Šlo tam velmi často o takzvanou plynatou sněď, což je infekce, která je způsobená bakterií Clostridium perfringens. A vojáci, kteří tuto plynatou sněď dostali, tak umírali ve strašlivých bolestech hroznou smrtí. A zřejmě proto se později Fleming snažil najít způsob, jak infekční nemoci vůbec nějakým způsobem potírat. Sám Fleming popisuje objev působení penicilínu, tedy vlastně kolonie houby rodu penicillium, protože Fleming nazýval tu plíseň penicilín, tak to popisuje jako následek určité romantické náhody, kdy se patogenní bakterie Staphylococcus aureus ocitla ve stejné nádobě s houbou, s tím penicilinem a začala najednou hynout.
0: Objev se však podle tohoto pokusu nikdy nepodařilo zrekonstruovat. O Nobelovu cenu za medicínu se nicméně musel skotský lékař rozdělit ještě se dvěma chemiky, díky kterým se podařilo izolovat čistou aktivní látku v roce 1940 a o rok později byla také podána prvnímu pacientovi. Tím umožnili další rozvoj zkoumání antibiotik na celém světě. V Čechách pak probíhaly první úspěšné

0: pokusy a výroba penicilinu v utajení pod názvem Mykoin PH510 na sklonku války ve farmaceutické firmě v Roztokách u Prahy. A tím se dostáváme k dosud jedinému původnímu objevu antibiotika u nás. K objevu takzvaného mucidinu došlo v tehdejším Československu v 60. letech minulého století. A pod tímto názvem si možná ještě někteří pacienti starší generace vybaví přípravek, který se používal k léčbě kožních onemocnění.
1: Objevitelem tohoto antibiotika byl doktor Vladimír Musílek, který ho získal z houby, která se jmenuje Oudemanciella mucida, česky slizečka porcelánová.
0: Tato nenápadná houba s půvabným názvem tedy vyrábí antibiotikum, které působí proti jiným houbám. Vraťme se ale k objevu doktora Musílka.
1: Ten lék, který obsahoval mucidin, se jmenoval mucidermin spofa a účinná látka, tedy ten mucidin, byla špatně rozpustná ve vodě. Což možná může znít zvláštně, ale je to velká výhoda právě v případě kožních onemocnění, protože on se může nanášet v podobě alkoholického roztoku právě na tu postiženou kůži. Tady se alkohol odpaří a ta kůže je potom vlastně impregnovaná tím antibiotikem.
0: S mucidinem měli tehdejší lékaři i pacienti výborné zkušenosti. A tak se nabízí otázka, proč je tento český lék dnes zcela neznámý.
1: I když se ta slizečka porcelánová docela dobře pěstuje, tak její pěstování je přece jenom trošku náročnější než pěstování třeba plísní, které produkují penicilín.
0: A to bylo možná důvodem, proč náš tehdejší socialistický biotechnologický průmysl výrobu mucidinu opustil. Svou roli v tom ale sehrály také nesmyslné direktivy tehdejšího centrálního plánování, které výrobu mucidinu značně omezovaly. A dalším důvodem pro zmizení tohoto léku, jak už to tak někdy bývá, byl objev zcela nový.
1: Úplně stejná, chemicky tedy totožná účinná látka, jako je mucidin, byla nezávisle o trochu později objevena v západní Evropě. Nebyla překvapivě nalezena ve stejné houbě jako u nás, tedy v té slizečce, ale našli ji v jiném druhu houby, který se jmenuje penízovka nahořklá, Strobilurus tenacellus. A proto bylo toto antibiotikum nazváno strobilurinem. Dnes dokonce existuje celá skupina příbuzných antibiotik, která bývá označována jako strobilurinová antibiotika, i když strobilurin by se měl správně jmenovat mucidin a jemu příbuzná antibiotika by se tedy měla jmenovat antibiotika mucidinová, protože doktor Musílek byl první, kdo toto antibiotikum objevil ve slizečce porcelánové, izoloval ho a popsal jeho vlastnosti.
0: Dnes se z mucidinu alias strobilurinu vyrábí odvozená antibiotická látka nazvaná fluoxastrobin, a to nikoli biotechnologicky, ale čistě chemickou syntézou.
2: Příště se v seriálu Tamary Urválkové vydáme s zajedovatými houbami.
3: Ano, půjdeme na houby. Někdy ovšem na houby vypadá celá jedna vědecká teorie a vyvolá to komentář, ze kterého se později stane známý citát.
2: Jde o slavný citát Alberta Einsteina, který zní: Bůh nehraje v kostky.
3: Tím chtěl Einstein říct, že má vše svůj řád a nemůže jít o náhodu. Dával tím svůj nesouhlas s tehdy novou kvantovou teorií založenou na pravděpodobnosti.
2: Ovšem, v tomto případě se Einstein mýlil, jak dokládá následující citát někoho jiného. Ze sbírky Jiřího Grigara.
4: Myslím, že posluchačům Meteoru nemusím představovat Stephena Hawkinga, jednoho z nejvýznamnějších současných teoretických fyziků, který se zejména zabývá černými děrami a dalšími věcmi, které s tím souvisejí, gravitací. A Stephen Hawking už v roce 1977, on je ročník prosím 1942, takže v poměrné mládí, napsal tuhle krásnou větu. Nejenže Bůh hraje v kostky, ale občas je vrhá v místech, kde je nemůžeme spatřit.
2: Co jste si to donesl, Petře?
3: Mám tady Mendelejevovou tabulku prvků, aktuální verzi. Pěkně se od mých školních let rozrostla. Známe už prvek s protonovým číslem 118.
2: Známe, protože ho sami vyrábíme. V přírodě se vyskytují prvky do protonového čísla maximálně, myslím, 92?
3: Ano, 92 to má uran.
2: A proč nevyšší?
3: Na to se zeptáme docenta Stanislava Smrčka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
5: To je záležitost poměrně jednoduchá. Musíme si uvědomit, jak vlastně prvky vznikly. Oni vznikly někdy prostě při vzniku vesmíru, při, řekněme, vzniku Země, což je otázka u Země třeba v řádech několika miliard let. A vznikla velká řada prvků, které mají ovšem různý poločas rozpadu. Je to doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu těch jader. Vzhledem k té dlouhé době do naší doby přežily pouze ty, které mají poločas rozpadu delší než stovky milionů let, protože ty ostatní už se rozpadly a rozpadaly se dále ve smyslu rozpadových řad, ať už tedy uranových řad nebo toriové řady, až na nějaké stabilní prvky. V případě třeba těch přirozených rozpadových řad končí na stabilním olovu.
3: Těžší chemické prvky než uran s protonovým číslem 92 tedy v přírodě nejsou, protože už se rozpadly.
2: No jo. Ale co pak těžší prvky nevznikají i v současnosti? Nemůžeme je pozorovat, když ne na Zemi, tak ve vesmíru?
5: Ty prvky bychom sice mohli pozorovat ve vesmíru. Oni možná vznikají ve vesmíru. Oni pravděpodobně vznikají i třeba při atomovém výbuchu, ale jejich poločasy rozpadu jsou natolik krátké, že je v podstatě není možné jen tak jednoduše zachytit.
2: Je mezi prvky, které se rozpadají a těmi, které jsou stabilní, nějaká ostrá hranice? Zdá se, že ne?
5: Mezitím skutečně není žádná ostrá hranice, existuje i představa, že vlastně všechny prvky se rozpadají. Akorát je to vždycky otázka toho pozorovacího času. Pokud bude mít prvek poločas rozpadu 10 let, tak samozřejmě jsme to schopni pozorovat během doby našeho života. Pokud ovšem bude mít poločas rozpadu několik milionů let, tak samozřejmě my to nejsme schopni v podstatě ani detegovat tu změnu, a ten prvek se z toho našeho pohledu, z toho hlediska toho časového intervalu jeví jako stabilní.
3: Já mám před sebou aktuální Mendelejevovu tabulku prvků, končící protonovým číslem 118. Ten ještě nemá své definitivní jméno, vytvořen byl v roce 2002. Jakého nejtěžšího prvku se dočkáme? Co dokážeme ještě vyrobit?
5: Pokud já vím, tak existuje sice řada teorií, kam by se mohlo dostat, až řekněme z hlediska toho počtu protonů, ale žádné relevantní číslo se v podstatě říct nedá. Tady je problém jednak nějakého, řekněme, teoretického odhadu a jednak vlastně technických možností, které budeme v současné době nebo řekněme v blízké budoucnosti schopni použít k tvorbě tady těchto těžkých elementů. V tomto okamžiku se jako to maximum, když máme, řekněme, v současné době jsme se dostali pro ten prvek s protonovým číslem 118, ještě se uvažuje, že nějak by se dalo udělat 119, 120, ale u těch vyšších prvků tam bude asi velký technický problém, jestli to vůbec bude nějakým způsobem možné.
2: Jak se vlastně vyrábějí těžší chemické prvky?
5: Těžší chemické prvky se vyrábí na první pohled způsobem relativně jednoduchým, že vezmeme nějakou takzvanou jadernou střelu, kterou urychlíme, dodáme ji určitou velkou energii a ostřelujeme nějaké jiné jádro, nějaký takový terč se tomu říká a v optimálním případě teda dojde k jakémusi splynutí těch jader. Ale ta situace není tak úplně jednoduchá. Když bychom si chtěli namodelovat v makroskopickém měřítku atom, tak jeho hmotnost je vlastně soustředěna pouze v tom jádře. Bylo nějak spočítáno, že jeden kubický milimetr této jaderné hmoty by vážil asi 160 tisíc tun, takže veškerá ta hmota je skutečně koncentrovaná v tom jádře a kolem obíhají celkem, nemůžu říct nehmotné elektrony, ale s podstatně tedy menší hmotností. Na první pohled to vypadá, že ten atom je velice malinká záležitost, to skutečně je, ale kdybychom si to převedli do makroskopického měřítka, tak řekněme, že by to jádro bylo v Praze, tak ten nejbližší orbital, po kterém obíhá v uvozovkách tedy ten první elektron nebo ty první dva elektrony, tak ten by byl někde prostě v Kolíně v Pardubicích. To je další problém. Je potřeba se nějakým způsobem do toho jádra trefit. A to se nedá víceméně dělat jiným způsobem, než tím, že se pustí proud těch částic na ten terč a doufá se, že prostě se některá ta střela do toho jádra trefí.
3: Ostatně dokáží to jen 4 pracoviště na světě.
2: Říkám si, jestli i ty nejtěžší prvky odpovídají Mendelejevově tabulce.
5: Ve škole jsme se učili, že prvky se chovají nebo lze je seřadit do takzvané Mendelejevovy periodické soustavy prvků, kde se jejich vlastnosti periodicky opakují. U těchto těch vyšších prvků, řekněme na těch 113, některých i nižších, je trošičku problém, protože chemické vlastnosti těchto prvků mnohdy neodpovídají jejich pozici předpokládané tedy v periodické tabulce. Je to dáno tím, že ten náboj toho jádra už je tak velký, že k tomu, aby se udržel ten atom jako takový, elektrony musí běhat v uvozovkách, zase řeknu, po těch drahách velice rychle. Dostávají se až blízko tedy rychlosti světla a v tom případě se už potom začínají chovat relativisticky, to znamená spíš podle teorie relativity, a ty vlastnosti se potom můžou měnit tím, že vlastně tahle ta hustá sloupka těch elektronů odstiňuje takzvané ty váleční elektrony, které jsou odpovědné za chemické vlastnosti. Tak třeba u Flerovia prvku 114 se předpokládá, že se nebude podobat olovu, jak by to mělo být podle tedy klasického systému, a spíš jeho vlastnosti se budou asi podobat vzácným plynům.
3: Svět těžkých chemických prvků, které jen tak jsme schopni vyrobit, je patrně mnohem složitější, než si Dmitrij Mendelejev při tvorbě své slavné tabulky dokázal pomyslet.

0: Doby, kdy se lidem po amputaci nohy našněroval místo ní dřevěný kůl, jsou už pryč.
1: Naopak doba, kdy budeme umět nechat amputovanou nohu opět dorůst, je stále ještě předmětem sci-fi.
0: Nebo není? Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Náhradní, tak řečeno živé součástky lidského těla jsou pro nás scifisty zcela běžná věc. V reálném světě za ně ovšem stále zaskakují elektronické protézy nejrůznějších konstrukcí. Na cestu k ruce nebo noze, ušité na míru, vykročili američtí vědci. V laboratoři zatím dokázali vypěstovat jenom nohu potkana a navíc nohu velice slabou. Dlouho si lámali hlavu s tím, jak donutit buňky narůst do potřebného tvaru. Nakonec si uvědomili, že takzvané lešení pro růst nového orgánu mohou vzít z orgánů odebraných z mrtvol. Tyto orgány nejsou vhodné pro transplantaci. Pacientův organismus by je považoval za cizí a jeho imunitní systém by takový orgán prudce odmítl. Když ale vědci dost dlouho proplachovali ten orgán speciálními rozpouštědly, zbavili ho všech buněk a jejich součástí. Z orgánu tak zůstala jenom síť bílkovinných vláken, známá jako takzvaný extracelulární matrix. Ta vytváří ideální podklad pro růst nových buněk. Imunitní systém cizí extracelulární matrix bez potíží toleruje. Stačí proto jen odebrat pacientovi potřebné typy buněk a nasadit je na prázdnou síť. Buňky se řídí instrukcemi uloženými v té síti a vytvářejí nový orgán z různých typů buněk. Vědci už takhle zkoušeli pěstovat plíce nebo srdce. Nyní získali bílkovinnou síť přední nohy laboratorního potkana a na tu nasadili jeho vlastní buňky. Na síti narostla nová končetina, zatím notně neduživá, potkan by s ní zcela jistě daleko nedoběhl. Ale první počin na cestě za končetinou narostlou v laboratoři už mají biologové za sebou. Teď už jenom zbývá celý postup pořádně doladit.
0: Třeba jednou tento objev vstoupí do učebnic.
1: Třeba. Ale jiné zase musí zmizet, aby učebnice nebyly stále tlustší.
0: Jak jsme již říkali před týdnem, aktualizovat učebnice není nic snadného. Ze školy si pamatujeme spoustu věcí, které dnes už neplatí.
1: Například výjmenovaná slova.
0: Která přibyla, která zmizela, třeba taková babika. To zjišťovala ve svém seriálu Tereza Buriánová.
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Nám zdá se z hvězd, že má nehlás.
5: Ticho a sednou.
6: Tak schválně, vzpomněli byste si ještě na výjmenovaná slova třeba poba. Je to jedna z nejčastěji memorovaných říkanek, která se vtlouká do hlavy už dětem ve třetí třídě. A jak dokazuje mimo jiné i naše anketa, většině z nás utkvěla v paměti až do dospělosti.
7: Být, obyčej, bystrý, blina, kobila, bík, babika, bičov, přibyslav.
8: Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, blina, kobila, bík, přibyslav.
9: Být, obyčej, bystrý, blina, kobila, bík.
6: Jak patrno už na první poslech, každý si výjmenovaná, dříve také vyňatá slova, nejen pob, vybavíme trošku jinak. Což nyní dáno jen děravou pamětí, ale i změnami v češtinářských osnovách. Jak a proč se výčet výjmenovaných slov měnil, vysvětluje Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český.
7: V průběhu minulého století, respektive od 50. let, se několikrát ta výjmenovaná slova měnila. Některá slova byla doplňována, některá slova byla vynechávána. A asi největší změna nastala v 70. letech, kdy do vyjmenovaných slov, speciálně pob, přibyla slova jako nábytek, dobytek, protože učitelé se domnívali, že děti si neuvědomují, že jde o příbuzná slova se slovem být.
6: Některá slova, jako už zmiňovaný nábytek a dobytek, přibyla. Jiná se postupem času vytratila. Z výjmenovaných slov pob zmizela třeba babika. Je to označení jednoho z druhů javoru, tedy slovo, které se podle bohemistů používalo vlastně jen v diktátech a vtloukat ho do hlavy osmiletým dětem nemělo valný smysl. Z podobných důvodů vypadla i viza, tedy jedna z největších mořských ryb. A vzácné a zastaralé výrazy vyškrtli bohemisté třeba i z výjmenovaných slov pola.
7: Tak já třeba jsem se ještě učila sloveso slinout mezi výjmenovanými slovy. Od 70. let už se neučí a to z toho důvodu, že slovníky toto slovo označují jako knižní. A mám sama zkušenosti, protože učím budoucí žurnalisty na fakultě sociálních věd, že když se jí zeptám na slovo slinout, tak skoro nikdo neví, co to slovo znamená.
6: Y se žáci dříve učili psát i ve slovech syrop nebo sirup. Obě tato slova ale ve výjmenovaných slovech pos nemají už více jak 50 let co dělat.
7: Syrop se uváděl až do roku 57, protože syrop se psal s tvrdým i, ale v roce 1957 vyšla další přepracovaná pravidla českého pravopisu a došlo ke změně a ve slově syrop i syrup se začalo psát měkké i, takže zákonitě muselo toto slovo vypadnout z vyjmenovaných slov.
6: Dříve se totiž mělo za to, že slovo syrup je odvozené od přídavného jména syrí. Etymologové ale přišli na to, že sirup pochází z arabštiny, v níž slovo šarab označuje nápoj. Latina si jej upravila na syrupus, respektive syropus, a psala ho jen a pouze s měkkým i. Na vyřazení slova sirup se tak bohemisté shodli celkem jednohlasně. Jejich názory se ale rozcházejí ohledně toho, zda mezi výjmenovaná slova řadit i zeměpisná a osobní jména, třeba Bidžov, Litomyšl, Přibyslav nebo Volyni, a zda vůbec nutit žáky, aby je memorovali. Vůbec první pravidla českého pravopisu z roku 1902 ještě žádné výčty neuvádí. Místo toho radí, abychom dlouhé y psali tam, kde se místo něj obecně vyslovuje ej. Tedy například ve slovech býti, pícha, míliti, výška, sýpka, mlín, poněvadž se obecně říká bejt, pejcha, mejlit, vejška, sejpka a mlejn. Mnozí češtináři dnes memorování obcházejí ještě jinak, drobnými básničkami a povídkami. Jedna taková od B zní třeba následovně.
10: Být je pěkné, když je kde bydlet. Jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek. Nejsem přece dobytek. Obyčej je umít si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne bík se jménem Přibyslav.
6: Jak ale ukazuje zkušenost jazykové poradny při Ústavu pro jazyk český, ani dokonale zafixovaná výjmenovaná slova nás nezbaví některých pochyb. Své o tom ví bohemistka Ivana Svobodová, jedna z těch, která v poradně na zoufalé pravopisné dotazy už dlouhá léta odpovídá.
7: Naprosto nejčastější jsou dotazy na odvozená slovesa odbít s tvrdým i a odbít s měkkým i. Spousta lidí se domnívá, že ve spojení dobít město, dobít hrad by mělo být měkké i, protože to neznamená něco získávat, ale naopak něco ničit, likvidovat. A na druhou stranu zase dobít mobil nebo dobít kredit by chtěli psát s tvrdým i, protože právě tam je ten význam získávat. A ono je to přesně obráceně. My radíme lidem, ať si řeknou budoucí čas, on dobije, to je signál, že bude dobít s měkkým i. On dobude, hovorově dobide, tak to je signál, že se tam má psát tvrdé i.
0: Vyjmenovaná slova přicházejí a odcházejí.
1: Ještě, že ve slově meteor žádné i není, nás to nepotká.
0: Jediné, co nás potká, je další meteor zase za týden.
1: To ano. Za týden naslyšenou se těší Kateřina Březinová
0: a autor meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Bára Štěpánová, Honza Vančura a Tomáš Sláma vám přeji hezký den. Začíná další tobogán. Hezky příjemný den. Kdybych použil sportovní terminologie, tak bych řekl raz, dva, tři, nebo tři, dva, jedna, začíná tobogán. Možná, že bych tu sportovní terminologii mohl dnes použít, protože řeč také, doufám, bude i o golfu, protože to je sport, ve kterém Bára Štěpánová údajně vyniká, ale to si můžeme ověřit pouze na golfovém hřišti, nikoli ve vlastním tobogánu. Včera jsem potkal ve Vršovicích, v ulici, kde bydlím, 28. pluku, jistého pana Lamberta, ten se se mnou dal do řeči a říkal, jak se mu líbí tobogán, to mě samozřejmě potěšilo, ale hovořili jsme především o formě tobogánu. Já se o ní zmiňuji proto, protože je docela možné, že někteří z posluchačů si tobogán oblíbili třeba před půl rokem nebo před rokem a o té jeho struktuře moc toho nevědí. Věřím, že tobogán je, alespoň pokud je o formu, proměnlivý. Jednou to jsou herecké narozeniny, po druhý si připomínáme cen Itálie, potom nějakou významnou inscenaci, pokud si vzpomínám, nedávno to byl právě Richard III. Na pražském výstavišti. Jindy dáváme dohromady nezvyklá seskupení. Tím nezvyklým seskupením ještě před půl hodinou jsem si myslel, že je právě to spojení Bára Štěpánová a Honza Vančura, protože oba znám, ale individuálně. Netušil jsem, že oni mezi tím, co já je vlastně neznám v úvozovce, tak mají už dohromady za sebou společnou desku nebo kompakt, nebo chcete-li i kazetu společných písniček, dobře se znají. A tak věřím, že to bude přátelské posezení a popovídání. Pěkně a srdečně vítám Báru Štěpánovou. Báro, dobrý den. A Honzu Vančuru. Musím říct, že na setkání, teď řeknu s vámi, protože s Honzou jsem se teďka několikrát viděl, ale s Bárou na pódiu a v tobogánu vlastně poprvé, takže chtěl bych, aby to hezky dopadlo. Já jsem dokonce, Báro, to domýšlel tak daleko, že jsem, teď stále mluvím já, pak už to bude vaše.
1: Ne, to je v pořádku, promiň, jsem ráda, že taky mluví někdo jiný než
2: já. Bára říkala, že nechce, aby to dobře dopadlo.
0: Nechce, aby to dobře dopadlo. Jaký důvod tě k tomu vede, že nechceš, aby to dobře dopadlo?
1: Ale já jsem nic takového neříkala, to je přesně tak, jak to ne. Nic jsem takového přeci neříkala, co to plácáš, Honzíku.
2: Neříkala?
1: Ne, ne, ne.
2: Ale to jsi nebyla ty.
1: Tak Honzíku, ne, Honzíku, Tomáš.
0: Ano, já jsem Tomáš, to je Honza, to je v pořádku.
1: Já se ještě orientuji.
0: No.
1: Tak
0: já jenom... Já to jenom dopovím s tím obrázkem. A jak jsem řekl, že někdy to jsou premiéry, někdy to jsou herecké narozeniny, jindy jen tak se skupení, tak při tom všem se někdy stane, že nějaká maličkost vás zaujme i při tom stanoveném tématu a vy to potom nosíte v hlavě. A já jsem si vzpomněl, jak asi před 7 lety v tobogánu, když jsem se ptal Miroslava Horníčka, jak to, že si pamatuje texty svých her, ale i her cizích autorů. Neměl jsem na mysli Hovory H a některé ty volné pořady, ale prostě dramatický text, tak on řekl, to je pro mě jednoduchý, já vstoupím na jeviště a vidím kulisy, vidím obrázky a jakmile to vidím, okamžitě se mě text vybavuje. A já jsem si řekl, to je krásný, tak já to dneska udělám tak, abych nezapomněl na něco. Tak jsem sundal Rudolfa II., to je symbol krušovického pivovaru, protože mám dneska říct, že Krušovice
1: má... Sesadil,
0: já jsem ho sesadil, protože Krušovice mají zítra den otevřených dveří a já bych na to neměl zapomenout. A dal jsem tam obrázek golfového zátiší od Jana Rapina, abych nezapomněl na to, že se vás na ten golf chci zeptat. To je celé téma dnešního.
1: A já si přiznám, když jsem ten obrázek viděla, tak já jsem včera strávila celý den na golfu, kde jsem uváděla golfový turnaj. A když jsem ten obrázek uviděla, tak jsem si říkala, Štěpánová, tak už je to s tebou špatný, ty už vidíš ty hole všude. Já jsem tomu nevěřila, že tam je opravdu to, co tam je. Já jsem říkala, to přece není možný.
2: No, mně to taky připadá, že to není zrovna golfový zátiší.
0: Proč ti to připadá, že to není golfové zátiší? Aspoň takhle jsi to teďka
2: řekl. No, protože je tam ta lahev, to tam přece nepatří.
1: A to tam patří právě.
2: Jo.
1: Ta tam právě patří.
2: Já sice, jo, to ke golfu patří, dobře, tak na zdraví.
0: Ke golfu to patří, dobrá, k tomu se dostaneme, Báro, později. Kdybych vás měl představit se vší parádou, ale to znamená, abych především zdůraznil to, co vy považujete za svoji hlavní profesi. U Báry, strfím se, když řeknu Bára Štěpánová pomlčka herečka.
1: No konečně někdo, děkuju.
0: Děkuju. Já se přiznám, že to v povědomí někde cítím. Samozřejmě, že lidé vás teď spojí především s moderováním, ale myslím si, že základem a gruntem je herectví. K tomu se dostaneme. Honzo, u tebe zpěvák platí?
2: No, tak vyber si, no. Zkus to, zpěvák. No. Začneme zpěvákem, co budou dělat diváci. Zpěvák.
0: Tak. Protože vím, že bych to mohl dát skladatel a podnikatel, ale záměrně chci se pohybovat.
2: Ne, podnikatel to už neplatí. Podnikatel, já jsem byl jeden z drobných živnostníků a já jsem v loňském roce moje obchodní aktivity utěl, protože drobným živnostníkům v tomto státě pšenka nekvete.
1: Potlesku nerozumím, ale to je asi souhlasný potlesk, jak jsem pochopila.
2: Já jsem zjistil, že je mnohem lepší zase začít zpívat, takže všechny drobné živnostníky vyzývám, pojďte zpívat.
0: Báro, člověk přemýšlí o té své herecké dráze a teď ji najednou musí spojit tedy s tím moderováním, kde ale přece jenom ty herecké schopnosti se dají uplatnit v dobré míře. Co myslíte, že z toho využíváte v tom, co děláte?
1: No já právě se domnívám, že všechno, proto já taky, když mě někdo jaksi označí za moderátorku, tak já se tomu strašně moc bráním, protože já si myslím, že moderátorství samo o sobě je jakási profese, ale já vždycky jako ten moderátor pro mě, když se řekne to slovo moderátor, tak to je takový člověk, který někam přijde, slušně pozdraví, osloví to publikum správným způsobem, oznámí těm lidem, kde jsou, což předpokládám, že oni přece jenom vědí, řekne jim, co uvidějí, tak to oni taky asi by měli vědět. Takže je to něco, co vlastně jako je takový jako zdvojení toho. A já, pokud někde něco tady v úvozovkách jakože moderuju, asi se toho slova nezbavím, tak si mě tam ty lidi spíš berou jako Báru Štěpánovou, s tím, že vědí, že to bude trošku jiný, že to nebude právě, jak si to moderování, jak já si myslím, že je. Takže já si myslím, že právě využívám toho, že jsem to já, která jsem, a samozřejmě i jaksi hereckých zkušeností. To je
2: pravda. Bude to trošku jiný, protože Bára jim řekne, že neví, kde je.
0: Řekněte mě, chodíte, Báro, do divadla často?
1: No,
0: já jenom připomínám, protože teď jsem četl noviny a tam jste byla vyfotografována, myslím, v Rytmu života, na Pražském jaru jste byla na koncertu Pavla Šproncela, říkám to dobře?
1: Ano, ano, správně, no.
0: No.
1: Tak to já ani netuším, že nic takového vyšlo, ale na koncertu Pavla Šproncela jsem byla, což nebylo to divadlo, byl to koncert v rámci Pražského jara. A musím říct, že jsem byla naprosto nadšená. A to po dlouhý době, protože můj tatínek je strašně velký fanda klasické muziky a jako malá jsem musela chodit na koncerty, dokonce i moje maminka, když se s tatínkem seznámila, jo. Tak samozřejmě, když se do toho mužského zamilujete, tak mu nakecáte strašné blbosti. A moje maminka, když tatínek řekl, že miluje klasickou hudbu, tak maminka říkala, že ona taky. Přitom to vůbec nebyla žádná pravda. A pak s ním trpěla na koncertech v Rudolfínu, kde samozřejmě usínala, že jo. Takový padala ta hlava. No a já jsem teda, protože jsem dělala klavír a dělala jsem muziku od malička, tak tatínek mě taky vláčel po těch koncertech. A já jsem měla takovou tu vzpomínku z dětství, jak to bylo většinou utrpení. Táto, nezlob se, prosím tě. A musím říct, že teďko ten koncert toho Pavla Šproncla byl obrovský zážitek, protože ten Pavel nejenže je fantastický, prostě dneska mám pocit, omlouvám se panu Hudečkovi, panu Svěcenímu a všem, že ten Pavel je prostě tady momentálně jednička a ještě prostě umí z toho udělat to show. Já vím, že to třeba si někdo řekne, že to ke klasické muzice nepatří, ale už se to tak začíná tady objevovat, že to nevadí a prostě ten Pavel byl skvělý. A prostě bavilo mě se i na něj koukat přitom, jo. A když řeknu, že byl jako houslista sexy, no tak no už.
0: Já jenom doplním Báru, aby bylo jasné, Pavel hraje a má na čele pásek, aby mu nepadaly vlasy do čela. Takhle jsem já hrával ping-pong, když jsem byl mladý.
1: Já to jenom
0: říct,
1: takhle.
2: No, a teďka nosíš pásku kdy?
0: No, teď už nikdy to nemusíme na to vtipkovat, ale skutečně jsem takhle v kostelci hrával ping-pong.
1: Já jenom ještě řeknu je takovou maličkost, protože třeba někdo může říct, že ten šátek není nutný, nebo takhle. Moje desetiletá holčička hraje na klavír. A hraje, musím říct, velice, velice slušně. A měla takový koncert asi v té Hudebce před asi 3 rokama a nosila ofinu, jako nosím já. A ona si prostě vymyslela, nevím proč, co se jí chudince stalo, že si tu ofinu jako dá do culíku, takže prostě tady z čela trčel takový roh a vypadal jako úplný blbec. A teď ona chodí ke stejné paní profesorce, jako jsem chodila před lety já, což je starší dáma, která to všechno tak jako prožívá. A teď, když viděla tu holčičku, která chce vylézt na to pódium s tím rohem tady, jo, prostě to bylo něco, to bych si ani já, jako, že víte, že na té hlavě snesu cokoliv, ale to tohle bych si nevzala ani já. Ale tu holku nešlo přesvědčit o tom, že to má sundat. Ne. Tak já jsem říkala, Dominiko, dobře, tak my se s tím všichni smíříme, vyrovnáme, ale když už vypadáš jako blbec, tak musíš skvěle hrát, protože ta představa té kombinace, že vypadáš, jak vypadáš a ještě budeš hrát špatně, prostě nejde. No a je fakt, že ona zahrála. Takže pak jako tomu člověku, když něco umí a je dobrý, tak mu odpustíte ten roh na čele a tomu Pavlovi ten šátek.
0: Jo. My se dostaneme teď k první písnice, kterou Honza připomene slavnou legendární éru Rangers, která samozřejmě pokračuje, ale už trošku jiné podobě. A já se dostanu k něčemu, na co nechci zapomenout. Před asi měsícem Bára se setkala v televizním pořadu, teď už jenom jak se to jmenuje, s Radkem Tomáškem. A Radek to byl někdejší člen Rangers a Bára se tam přiznala, oni mají něco společného se svojí maminkou, jak toho Radka milovala. A tak jsem si řekl, za pár dnů se tady setkáme s Honzou Vančurou. Tenkrát, když byl ten vztah tomu Radkovi Tomáškovi, tak Honza Vančura ne?
1: Honzo, promiň, ale ty ses mi vůbec nelíbil. Tedy, ne, opravdu dneska vypadáš daleko líp.
2: Já děkuji ti, ale se. Ne, já se vůbec neslovím, já tě chápu, protože já si taky myslím, že já jsem měl o 40 kg víc, to možná někteří pamatují, nebo mnozí. Jo. A je pravda, že dneska se ještě pořád setkávám s různým, tak, nebo respektive s názorem, že pane Vančura, vy jste byl takový krásný. Vy jste tenkrát byl takový chlap dneska, no, tak jste takový unavený, už takový nějaký hubený, tak já moc hubený, jsem mám 95 kilo, ale tenkrát jsem měl 130. A já nevím, tak jistě jsou typy žen, protože mi to říkají většinou ženy, muži mi to tady neříkají, že prostě se jim líbí někdo, kdo je tak jako řekl bych na ten metrák.
0: Můžeme to říct český handicapovaný. Jo? Třeba jako
2: já jsem byl handicapovaný, taky. Já jsem nebyl handicapovaný, ne, já jsem byl v pořádku, akorát jsem byl 130 kilo.
0: No, tak každý tomu říkáme jinak, ale pojďme jenom si připomenout tu krásnou éru a možná, že právě tato písnička třeba Báru tehdy přitahovala.
2: No, já nevím, jestli přitahla...
1: Tahle ne.
2: Tahle ne. Já myslím, že ty Tomáškovi, a to mě trošku štve teďka teda, no, ale to nevadí.
1: S tím nějak srovnej, Honzo. No.
2: Já se s tím srovnám, zaspívám píseň, která patřila k těm hitům před už takřka 30 lety.

Otolce vonící můžete aspoň broukat. Vysočinou, Vysočinou, proč vám to, pane, povídám, když vítr líp to řekne sám, co je za kolejí, která v trávě končí.

0: Díky, děkuju pěkně. Ten sbor ještě nacvičíme, to bude dobrý.
1: Já myslím, že to byl dobrý sbor, co jsme tady vytvořili
0: s Vládou. No, já myslím, ještě tady diváci.
1: Ještě k tomu profesnímu označení Báry herečka přidám další. Dneska budeme používat tři. Takže herečka, pomlčka, zpěvačka. Já chci říct jednu věc, že jsem Báru slyšel zpívat na jednom hudebním vystoupení a potom v televizi a měl jsem takové skryté přání. Dneska jsem si říkal ráno, co kdybych já tu Báru poprosil, aby nám i zaspívala, ale trochu jsem měl ostych a než jsem to stačil vyslovit, tak vlastně se Bára s Honzou domluvila, já jí za to už předem děkuju. Ať to skončí, jak to skončí, protože to beru jako to setkání, jako přátelské posezení. A i ten charakter to má, že Honza nemusí běžet k tomu zpěvovému mikrofonu ani Bára, jen tak si přehodí kytary a dají se do toho. Když jsme seděli v šatně, tak najednou Bára říkala, když jsme se dívali na výběr písniček, říkala, no to jsou sami smutné věci. A já jsem říkal, no to je právě krásný, že smutné věci.
2: No a já jsem
1: proč
2: taky
1: jsi takhle naladěná? Jako...
2: No já se přiznám k jedné věci, že já v poslední době, v posledních ani dvou, třech letech, mě spíš lidi tak jaksi spojují s tím, že když někam přijdu, takže by se měli bavit, nebo že já bych je měla bavit, zpívat písně veselé, říkat veselé příhody, aby se lidé smáli a já jsem v podstatě člověk velice takový, než bych byla smutný člověk, to ne, to bych samozřejmě přeháněla, ale já třeba, když jsem byla v Plzeňském divadle v Činohře, tak jsem strašně ráda hrála smutný role a dokonce mám pocit, že moje životní role zatím doteď, kterou jsem hrála ještě co by konzervatoristka v Hradci Králové, byla pastýřka putující k Dubnu podle Robinsona Jefferse. A to bylo opravdu, to byl jeden koncentrovaný smutek, tam lidi plakali, když to končilo, když jsem tam tak jako umírala. A já se přiznám k jedné věci, já prostě mám ráda, když lidi brečí, no ale on to po mně nikdo nechce.
0: Tak... Nemohli byste se rozplakat, prosím
2: ne,
0: vás.
2: Ne, počkejte, samozřejmě. Takže já jenom tím bych chtěla uvést tu písničku, kterou budu zpívat, protože já samozřejmě většinou zpívám takový semaforský nebo takový prostě živější, s veselými texty. A teď vám zaspívám písničku, kterou jsem slyšela od Emmy Destinové. Samozřejmě z desky.
0: No, oni by ti to nevěřili, že to bylo živě.
2: Ne, já musím říct, že Emu Destinovou strašně obdivuju, protože to musela být úžasná ženská na svoji dobu, to byl určitě obrovský fenomén. A ta písnička prostě je nádherná, to samozřejmě nespíme jako Emma Destinová, je to lidová píseň, takže já bych si dovolila vám ji teď zaspívat. Můžu, Tomáši?

0: Děkuji.
1: Děkuji. V přímém přenosu z divadla U hasičů posloucháte rozhlasový pořad Českého rozhlasu 2. Tobogán. Našimi hosty jsou Bára Štěpánová, Honza Vančura. Zpívala si o lásce. Pardon, teď jsem si uvědomil, že v průběhu vysílání najednou jsem vám začal tykat, takže pardon, ale to se stává.
2: Mně se to líbí.
1: Když to beru, že se odvíjí ten dialog jako důvěryhodně. Myslíte si oba teď, prošli jste samozřejmě věcmi od puberty až do dnešní doby. Je láska věc krásná, je zničující, spalující? Je to věc, která by měla člověka provázet celém životě? A také, jak o tom člověk diskutuje se svými dospívajícími dětmi?
3: Tak Baronko, začneš nebo mám já, který jsem výrazně starší a mám toho výrazně víc za sebou.
2: Tak když to trošku zkrátíš, tak já ti dám přednost.
3: Já nemůžu samozřejmě říkat všechno, já s tebou souhlasím, láska jistě je krásná, patří k životu a myslím si, že by měla vytrvat do nejdelšího věku, ať už v jakékoliv podobě, v jakékoliv formě. A zničující a spalující je také, no a ona i ta manželská je zničující. Já jsem po třetí ženatý a tak jsem to samozřejmě poznal několikrát sám na sobě, pokud bych byl nějaký materialista, ale to já moc nejsem, takže já prostě lásku potřebuju stále a žiju s ní celý život a jsem tomu rád.
1: Bára?
2: No já si nemůžu představit, že bych žila jako, já musím být zamilovaná, já se dokonce se strašně líbilo, když to tak rekapituluji, když moji rodiče, oni okamžitě vždycky poznali, kdo to je, nebo ne kdo to je, ale co ten člověk dělá, protože já jsem kvůli mužským byla schopna dělat úplně všechno. Já jsem dokonce přesto, že trpím závratí, tak jedna moje, to musím říct, to byla obrovská láska, tak to byl horolezec a já kvůli němu dokonce, rozumíte, neuvěřitelný, já jsem kvůli němu opravdu vylezla na 30-metrovou cvičnou skálu, teda cvičná skála, to jaksi není nic jakože cvičního, to byla opravdu normální skála. A já jsem prostě na tu skálu vylezla a do dneška to považuji za jaksi to nejvíc, co jsem vlastně dokázala, jo. Jako ne takhle jako v profesi, ale že jsem jaksi překonala ten strašný strach a tu hrůzu, že jsem tam vylezla a potom ten zážitek bezprostřední jsem měla jako Reinhold Messner a měla jsem to srovnání, protože úplně shodou okolností týden poté, co jsem tu skálu zdolala, tak on vyprávěl o tom, jak byl na Mount Everestu a vyprávěl přesně ty samé věci, které jsem já cítila poté, co jsem zlezla na zem z té 30-metrové skály. Takže ten zážitek byl srovnatelný a moje maminka se pořád děsila, že jednou přijde potápěč.
0: Třeba přijde.
1: Vedeš jako přednost to, že herci, herečky hlavně a především prožívají ty vztahy daleko více třeba na jevišti nebo mají více možností než člověk, který dělá jinou civilní profesi?
2: No já se přiznám k jedné věci, ale to já jenom nechci, abyste to vzali, nebo abyste to pochopili špatně, ale je fakt, že já jsem, jak si ty vztahy, které jsem třeba prožívala na jevišti, tak já jsem se do svých kolegů samozřejmě zamilovávala, jo. Když jsme hráli v plzeňském divadle Ivánova, já jsem hrála Sašu a Ivan Gýbl hrál Ivánova, tak prostě tam ten přenos existuje. Samozřejmě je to opravdu tak jako spíš platonický, někdy se opravdu někdy to vybuchne, ale v podstatě po té, co skončí to zkoušení a už ta inscenace jenom hraje a nežijete tím tolik, tak to samozřejmě přirozeně odezní, ale je pravdou, že prostě ten přenos existuje, jo. Že se Romeo a Julie prostě do sebe nějakým způsobem, že se tam co si přihodí, jo. Já neříkám, že z toho vždycky musí vzniknout nějaká láska, ale prostě to funguje takhle.
3: Já to teda nechci zlehčovat, ale já si myslím, že tohle existuje i v normálním

0: při obsazování do některých rolí u určitých typů lidí, kteří hrajou jenom kladné hrdiny, tak pak on je bezvadný i v životě. No a když je to Grázel, tak jako pak je to Grázel se vším všudy. Ale to je samozřejmě řečeno v nadsázce. Když člověk dospívá, tak ho především, když se chce věnovat divadlu, tak ho ovlivní některé inscenace na celý život. Já do dneška třeba vzpomínám na Cyrana z Bergeraku, kterého hrál František Husák v divadle Petra Bezruča. Byla to vlastně pro nás generační inscenace, tak jako inscenace Milenců z kiosku s Petrem Čepkem a také s Františkem Husákem v témže divadle. Vzpomínáš na některou inscenaci, která tě takhle oslovila?
1: No, já nevím, jako já bych neřekla, že mě přímo něco ovlivnilo, ale nebo že by to jako si byla jedna věc, ale je pravdou, že můj tatínek, kromě té klasické muziky, byl velkým fanouškem Pavla Božka a Ivana Vyskočila, takže já jsem co by malinká, ale opravdu malá holka, 6 leta, chodila, tak jak oni se různě stěhovali, tak jsem prostě chodila na Pavla Božka, na Ivana Vyskočila a na Cimrmany. A mě třeba, když jsme chodili na toho Pavla s tím Ivanem, tak protože oni byli vlastně s tátou kamarádi, tak on vždycky říkal, no já bych vám teď něco řekl, ale protože tam sedí malá Štěpánová, tak to já nemůžu. A mě to strašně dráždilo, že prostě oni by něco řekli, co já chci slyšet a kvůli mě oni to neříkají. Ale to musím říct, že vlastně možná, protože teď jste mě na to Tomáši vlastně navet, protože mě tam fascinovala ta jejich schopnost improvizace a to byly textepílový večery, kde oni samozřejmě měli připravenou jakousi kostru, ale pak to samozřejmě mezi nimi jiskřilo. A teď vlastně tak možná, jestli já jsem tam tu inspiraci člověče nebrala.
0: Jo.
1: No a samozřejmě prostě jsem milovala Cimrmany a to mám do dneška prostě. Pokud já osobně se chci pobavit, zasmát, tak já jdu na Cimrmany.
0: No, jakoby volným pokračováním toho, co dělal Pavel Bošek a Jan Vyskočil, je třeba Jaroslav Dušek se svojí vizitou.
1: To je na mě už moc jaksi ulítlý, jo. Mm-hmm. Já přesto, že třeba působím jako člověk, tak jako, se řekne, moje blázen, moje praština, tak ten humor mám pocit, že byl trošku jiný. Asi to samozřejmě navazuje, nebo protože Ivan vlastně je jejich pedagog, že Ivan Vyskočil, ale já mám pocit, že už to je, na mě už to je někde jinde.
0: Jo.
1: To už není
0: dobře,
1: přesně
0: já se,
1: můj šálek.
0: Jestli dovolíte, tak já se k tomu potom vrátím, protože s Pavlem Božkem jsme vlastně dělali řadu rozhlasových pořadů a bylo to báječný a pro mě to je také vzpomínka na celý život. Já mám jenom teď první telefonát, kterým odstartuju sérii dalších telefonátů. A chci jenom říct posluchačům, že mohou volat na číslo 21 55 25 20 a ptát se Báry Štěpánové a Honzy Vančury na cokoliv, ale první telefonát ten je domluven, protože v tuto dobu by měl být v Poděbradech na golfovém kurtu, nebo nevím, jestli tomu říkáte,
1: golfovém
0: hřišti, pan Semerák, protože tam je Senze Progress, golfový turnaj. Dobrý den.
2: Dobrý den, Tomáš, já vás
0: zdravím. Jste skutečně na tom golfovém hřišti?
2: Jsem na golfovém hřišti.
1: Máte hole v ruce?
2: Mám hole v ruce.
3: A lahev?
1: No a pozor, Ježíš, ale teď vy máte v ruce mobilní telefon, mi chcete říct, jo? Tak já vám v tom případě uděluju 2 trestní. To přece nesmíte.
2: Já mám tu večku jenom na čili to se nechá. Ale já když vás mám na telefonu, chtěl jsem se vám zeptat, jak to, že jste v tom Ugáru a ne na našem turnaji, jsem ze Progresskapu.
1: No, já vám to vysvětlím, tak nemůžu být na dvou místech najednou a já jsem strávila na golfu včera celý den až do pozdních večerních hodin, takže golfu jsem si včera užila. No, já doufám, že nám to vyjde někdy příště, tak, ale Tomáš je strašně příjemný.
2: Kdyby vám to vyšlo a měla jste chvilku času, tak se přijďte podívat, protože já si myslím, že náš golfový turnaj akciové společnosti Senze Progress Cup bude patřit určitě mezi ty nejlepší v roce. A já věřím, že i v tom příštím roce se nám to podaří zorganizovat tak, jako letos.
1: Dobře, já vám slibuju, že se příští rok zúčastním, vy asi hledáte nějakého posledního, že jo, já vždycky tam jsem za toho, aby byl někdo poslední, takže toho hraju vždycky já.
0: Daru.
1: Takže já vám přeju hezkou hru, ať se vám vede.
0: Já mám jenom, dostanete radu, pan Semerák je typický golfový hráč, nebo netypický, protože on je asi tak široký jako moje sestřenice Bára a Lída Hromádková dohromady. Je to netypická postava pro golfového hráče?
1: To právě není pravda, to je
0: není?
1: Typická postava. Pro
0: typická.
1: Jedna, nebo já na golfu potkávám mnoho takových lidí, dokonce mezi nimi mám přátele, třeba takový Martinek Holub z Karlštejna. To taky není žádný hubeňour. A jak hraje panečku? Tak handicap, já nevím, kolik, jestli 6 nebo 11, no ale každopádně nízký.
0: Takže nemusíme dávat žádnou radu.
1: Ne, ne.
0: Dobrý, děkuju, mějte se tam.

0: Hezky v Poděbradech a příště přivezeme možná Báru Štěpánovou sebou. Děkuju.
1: Děkuju, hezky, nashledanou.
0: Telefon 21 55 25 20 uvolníme. Můžete volat Báře i Honzovi, eventuálně i mě. A já bych jenom malinko se vrátil k tomu začátku, Báro, Honzo, kdy jsem mluvil o tom, že vlastně tohle není náhodné seskupení, ve kterém testujeme, jestli jste pohotoví, jestli hezky zpíváte, jestli navazujete kontakt, že v podstatě vy už se znáte, natočili jste věci. Takže než přijde první telefonát, poprosím, pojďme něco z toho vašeho kompaktu, třeba jako malou ukázku předvést a mezi tím si počkáme na telefony.
2: No, můžeme samozřejmě, my jsme s Bárou natočili na moje poslední CD, nebo teda první a poslední zatím, protože já jsem 13 let byl mimo muziku, byl jsem ten živnostník, jak jsem říkal. Tak já jsem poprosil Báru po jedné takové zkušenosti, kdy jsem zjistil, že ona opravdu hezky zpívá, jestli by se mnou nenatočila na desku nějaké písně, Bára to uvítala s radostí, takže teď uslyšíte z ukázky z toho nového CD takový plot naší práce společné a Bára je jedinečná, strašně mě příjemně překvapila ještě i v tom studiu.
0: Jenom vteřinku, my si převezmeme ten dotaz a mezi tím potom si můžete připravit odpověď. Dobrý den, dovolal jste se, prosím, ptejte se.
3: Dobrý den, tady Zdena Vostárková.
0: Ano.
3: A strašně ráda bych se zeptala Jeníka Vančury, když tenkrát vážil to, co váží dneska můj syn Ladislav Vostárek, a on byl tenkrát štíhlý, jako je dneska Jeník Vančura, jestli vzpomíná na to, když zkoušeli jako Rangers v Poukázkový ústředně v Holečkový ulici na Smíchově v naší klubovně.
2: No samozřejmě, tam jsme zkoušeli, to byla naše první zkušebna v Poštovním muzeu.
3: No,
2: To bylo někdy těsně po válce.
3: Ano.
2: A tam jsme zkoušeli, ano, s chlapci, když jsme začínali, a to jsme vlastně jenom zkoušeli, ani jsme ještě tenkrát nehráli, to jsme nevystupovali, pořád jsme zkoušeli.
3: No a byli jsme spolu tenkrát, kde jsme to byli?
0: Aha.
3: Na zájezdě, na nějaký soutěži, já jsem vedla trio spojařů.
2: Na soutěži jsme možná byli v Lázně Bělohrad.
3: Taky a že? Byli jsme ještě...
0: Víte co, vyřešte si to někde úplně jinde.
3: A ještě bych ráda, Báře Štěpánovi,
0: ano.
3: Bych ráda nabídla, kdyby chtěla vidět ten jejich zmoklej 30. duben, který válčili na Vítkově, takže to mám natočený, kdyby o to měla zájem, tak ať zavolá Zdenu Vostárkovou, ale telefon nebudu říkat, ať se zeptá mladšího syna Karla.
0: Dobře, děkujem a děkujem. My si poslechneme teď tu ukázku z vaší společné práce a potom bych vás možná poprosil o společnou písničku.

0: a tak dále.
1: Děkujeme.
2: Ukázku, jestli nespívali živě v tomto případě, tak jenom se ptám, to pískání, to byl tvůj projev na té nahrávce, nebo...
0: No to je zajímavé, to pískání, já samozřejmě pískat umím a pískám, když se mi chce.
1: Počkej, hele, moment, teď pozor. To umím takhle.
0: Pára jako, to umí takhle líp, ne? Ne, to pískání, to píská Pavel Krejča, producent a režisér desky a s Mírou Barabášem, což je teda přítel a partner Báry. A oni prostě se dohodli, že si to zapískají, tak já jsem řekl, klidně si pískejte, kluci, když je vám dobře, tak si zapískejte. Takže oni si to napískali v tom studiu.
1: A mám pocit, že to pískání toho Tomáše z té písničky zaujalo nejvíc.
2: Ne.
0: Ano, mě... možná tušil, kdo to pískal.
2: Ne, ale já vám něco řeknu, mě zaujala ta písnička jako taková, zaprvé, že to bylo blues a najednou si stále potvrzuju vlastně každým dnem, že všechny ty generace, hudební, ale i herecky se vracejí blues jako takovému, že to je vlastně základ všeho a člověka to vede k tomu, že by nejradši zpíval během programu a po skončení pořadu a v klubu a setrvával tam. Jak je to po představení třeba u vás? Zůstáváte hodně v klubu, potřebujete nasát tu atmosféru toho divadla?
1: No to není tak jako, že nasát atmosféru, protože to už nasálí, jak si z toho představení, prosím vás, ten Tomáš použil strašný slovo. Ale je fakt, že člověk, když odehraje těžký představení, což já jsem třeba v té Plzni měla, jsem hrála Konstanc v Amádeovi, už zmíněný Ivánov, nebo Skleněný zvěřenec, kde jsem hrála postiženou dívenku Lauru, tak já jsem se z toho vlastně potřebovala, jako já si neumím představit, že bych se sebrala, že bych se všetně převlíkla, šla domů. Prostě člověk potřebuje jít do klubu a tam potřebuje tak, jako aby to z něj trošku spadlo, protože ono to je vlastně strašný psychicky, ani nějak nejde o tu fyzickou, jak si tam to člověk na to nějaký trénovaný, ale jako ta psychika se musí prostě nějak uvolnit a proto většinou herci ještě po představení prostě tráví nějaké hodiny v klubu. Není to proto, že by tam jaksi do sebe nutně museli něco nalejvat, ale prostě ještě to musí dožít, musí to nějak jaksi doběhnout.
0: No tak ono je to taky o tom, když prostě končíš v 10-11 představení, což byl náš případ, tak když jsme teda zpívali, tak prostě člověk najednou tak rozjetej, že nemůže,
1: přesně, no, to,
0: nemůže
1: no,
0: zastavit, že jo? To je jako kdyby někdo přišel z práce, odpone ve 3, šel si lehnout tam. Myslel si, že je noc, že jo, to prostě nejde. Já taky tráví ještě jasně. Spoustu času.
2: Na tohleto téma jsme hovořili s Hankou Seidlovou, která hraje na Palmovce a hostovala, dojížděla z Mostu a většina i pražských herců už odcházela po tom představení, po hodinovém posezení v klubu a ta Hanka tam zůstávala neustále, protože to potřebovala celý, ona dělala krásně Edith Piaf, že jo. Ale Báro, vy jste tam vyjmenovala několik divadelních her a teď tam byly takový kalibry jako dramatici, jako Tennessee Williams třeba. Upřímně se ptám teď, jste v postavení vlastně mediální hvězdy dneska a vy si můžete trochu určit, co budete dělat a co ne, možná, že se úplně mýlím. Nenapadlo vás, že byste si vyzkoušela věc a že byste si kolem sebe soustředila tým a udělala si třeba divadelní inscenaci, která bude blízká vašemu srdečku i naturálně hereckému?
1: Já se omlouvám, že skáču do řeči, protože přesně mi mluvíte z duše. Já samozřejmě to, že dneska mě lidi trošku znají, to je furt to slovo hvězda nějak, rozumíte, já bydlím na vesnici v Zákolanech a chodím normálně do Sámošky nakoupit a vždycky si říkám, tak v těch teplákách říkám, tak takhle vypadají hvězdy, no to snad ne, to bude něco jiného. Takže já se tak opravdu ani omylem necítím, ale je fakt, že já jsem třeba dostala nějaké nabídky, třeba na divadlo, ale je fakt, že já prostě dneska, pokud se do toho pustím, tak chci, aby to bylo s lidma, který prostě nějakým způsobem, se kterýma prostě chci, jako velice jednoduše řečeno, který mě nějakým způsobem budou motivovat, takže připravujeme představení, uvidíme, jak to dopadne s Marianem Labudou, kterýho prostě mám strašně ráda. Je to skvělý člověk, fantastický herec a řeknu to trošku neskromně, že vlastně, protože vím, že jaksi on je opravdu pan herec s velkým P a s velkým H a ze vším, takže on i vlastně mě jak si inspiruje a on mě bude táhnout, no. Jo? Že já vlastně potřebuji vedle sebe někoho, ke komu já budu nějakým způsobem se snažit dorovnat, aby si lidi řekli, tak ona není o tolik horší. A když si tohle řeknou, tak já budu šťastná, protože samozřejmě vím, jaký jsou moje možnosti.
2: Ne, to, co říkáte, se mě zdá velmi, velmi prýma a fajn a obzvláště ve srovnání s Labudou, jako je to v pořádku. Já jsem o tom hovořil proto, že každý producent nebo pořadatel dneska váží, nejen, že si objedná populárního Honzu Lančoru nebo Báru Štěpánovou, nebo inscenaci, ve které hraje Bára Štěpánová, ale musí vědět, zda mu to divadelní představení díky, teď to používám v dobrém slova smyslu, mediální hvězdě, naplní sál. A jestli je ano, tak je to pro něj první předpoklad a nemusí ještě uvažovat o tom, že to je věc s uměleckým nábojem. Je to prostě věc, která přitáhne diváky do hlediště a potom nastává samozřejmě další věc. Jak se ten titul bude jmenovat, Mariánem, nevíte?
1: To ještě vám neřeknu, to vlastně pro nás píše, takže na podzim bychom s tím měli nějak vyrukovat.
2: Můžu vám říct, že setkání s Mariánem Labudou je krásný, my jsme spolu byli v Kanadě a v Americe a hráli jsme Krajanům a bylo to nádherné.
1: Já jenom chtěla k tomu Mariánovi říct jednu věc, on je člověk velice takový uzavřený a já si strašně vážím toho, že já jsem s ním točila vlastně s Jitkou Němcovou, jsme točili takovou baladu irskou Nevěstu pro Paddyho, oba jsme v tom měli takový strašně krásný role a pro mě bylo hezký, že jsem toho Mariána vlastně musela trošku jako přesvědčit, že stojí za to se mnou kamarádit, jo. A to já si vážím daleko víc, než někdo, že prvoplánově řekne, jasně, jo, já se mu budem si tykat. Takže já jsem se k tomu Mariánovi tak jako prokousávala, ale o to víc to přátelství je takový, jaký je a prostě toho si strašně vážím, mám z toho hroznou radost.
3: Tak ono při jeho hmotnosti se k němu dostává pomalej.
2: Jo. Prosím tě, tohle právě je takové, že Honza cítí něco říct. Já jsem měl pocit, že právě po tomhle tom vyznání by měla jít písnička. Myslím si to v tu chvíli i teďka. A pojďte, bude to ta společná věc. Připomenu, našimi milými hosty jsou Bára Štěpánová, Honza Lančura a v přímém přenosu posloucháte rozhlasový pořad Tobogán.

0: Děkuji pěkně, díky moc. Já se přiznám, že hřeším na to, že Bára, protože od malička byla taková faninka toho Radka Tomáška a Rangers, tak ona má ty písně a ty texty tak zafixované, že prostě my si řekneme, hele, tohle zkusíme a vlastně to můžeme
1: zrovna. Protože... Honzíku, já se strašně omlouvám, že tě skáču do řeči, ale já tady ještě musím říct jednu věc, jo. Já jsem jako holka, a vy to znáte, pokud máte dětičky a vnoučky, tak každý to dítě má nějaký idol a teď toho člověka zbožňuje a sní si takový sen, protože já jsem si pouštěla samozřejmě desky Rangers a teď jsem si vzala vždycky do ruky nějaký, já nevím, vařečku nebo něco a představovala jsem si, jak s nima zpívám, jo. A teď jsem si představovala tu situaci, jak já za nima jako přijdu, jako ta sedmiletá holka, budu říkat, dobrý den, pane, já, mi se všichni líbíte, já bych s váma chtěla, a oni říkají, ano, holčičko, pojď s námi zpívat, to je takový ten sen. A mě se vlastně tím, že jsem se s tím Honzou mohla zaspívat, tak se mi ten dětský sen opravdu splnil, jo. Takže mě to skoro až dojímá, pravda, trošku později, než jsem chtěla. Dost později, ale to nevadí. Ale třeba někomu se takový dětský sen nesplní vůbec, že jo?
0: No a já jsem právě měl takový dětský sen, že jsem si vždycky říkal, ona možná jednou přijde nějaká Bára Štěpánová, já si s ní budu moc zaspívat, jo. Takže takhle se to hezky vyplnilo s obou stranou.
2: K tomu zpívání mám dva dotazy na Báru. Jeden, to je reakce na to, co jste teďka říkala, že jste si jako představovala, že s Rangers zpíváte. Já jsem potom uváděl mnoho let koncerty Radka Tomáška a vlastně jsem si taky s ním a s jeho kapelou zpíval. A protože jsem byl jako speaker, no tak oni většinou to měli vypnutý ty mikrofony a jednou ty mikrofony, to bylo Take Me Home, Country Road, že jo, taková ta slavná věc, a od Denvera a já jsem to s nima zpíval naplno a ten zvukař najednou ten můj mikrofon vyjel a teď to bylo jako v tom Národním na tom Daliborově, jo, takový bučení se ozvalo, tak okamžitě mě zase stáhli. Máme ještě telefonní dotaz, ale Váro, v kterém roce jste chodila na Radka Tomáška?
3: Nebyl jsem... Ne, na Rangers, prosím.
2: Na Rangers.
1: Aha. Já nevím, neptejte se mě tak. Na roky, já se stejně nepamatuju.
2: Ne. Já jenom, že pokud je o Radka, tak to jsme se možná pak někde viděli. Ale
1: já
2: to
1: už jsem na Radka pak nechodila. Ne, nechodila. Já jsem prostě opravdu spíš jako ty Rangers.
2: Jo, škoda. Zodpovíme telefonní dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Helena z Kladenska. Já jsem jenom chtěla pozdravit Báru Štěpánovou, vás všechny teda a zvlášť Báru, která je prostě vynikající, strašně se mi líbí, zbožňuji a vzpomínám na gilotinu, protože to bylo strašně fajn, no. Škoda, že už přestala prostě, no. A jinak moc a moc zdraví má a dělá cokoliv prostě. Je dobrá.
1: Já vám teďko něco řekla, se vám přiznám k jedné věci. Já vím, že byste to do mě neřekli, jo, ale teď se mi to skoro přihodilo. Já jsem třeba po gilotíně jsem odvysílala, šla jsem ještě nakoupit něco do toho obchoďáku, co tam stojí, a teď nějaká paní mi řekla to, co teď jste řekla vy, a já jsem se normálně úzdravě rozplakala, jo. Mě to tak strašně dojímá. Je to normální, nebo jsem blázen?
2: Ne, je to normální. Je to normální. Já právě po té písničce, kterou jste zpívali, to Rákosi, tak jsem se díval do vaší tváře a říkal jsem, ta Bára je úplně spokojená, zdá se jako v klidu, bezvadným, takže jenom se ptám, jak se tady cítíte při takovém pořadu, kdy všechno stojí jenom vlastně na vás dvou.
1: Já jsem zvyklá totiž, že to vždycky stojí. Já jsem zvyklá i sama trávit hodinu a půl před lidma a je to takhle, já se tady cítím úžasně, že tady nejsem právě sama, že jste tady vy a já doufám, že přesto, že dneska třeba jsem jiná, než bývám, tak že se na mě nezlobíte.
2: Ne. Honzo, potřebuješ, děláš sám, ale samozřejmě zpíváš i s Rangers, i se studiovými orchestry, takže ptám se, co je pro tebe nejideálnější? Jako mít za sebou kapelu, nebo vedle sebe, nebo být v seskupení hudebním, nebo?
0: Já bych to neodděloval a neřešil bych to tak, jako co je nejdůležitější. Já myslím, že každý má svůj půvab a záleží na atmosféře a na momentální, řekl bych, chuti všech, anebo mojí, protože to je samozřejmě spolu souvisí. A já muziku mám strašně rád a těch 13 let, co jsem jí nedělal, protože já jsem skončil v roce 87 a vrátil jsem se vlastně v roce 2000, tak těch 13, to byl veliký absťák a mě ta muzika chyběla. Já jsem vlastně díky tomu, že mám malý kluky, já si teda vnoučata dělám sám, jak už neustále delší dobu říkám. Já mám tříletýho syna a sedmiměsíční miminko. A no, to je nadělení, no. A ne, takže...
1: No, to si namáš doma popeláře, jen to řekni.
0: Jo, to je pravda, můj tříletý syn tuhle říkal, když jsem se ho ptal, jestli mě má, říkal, nemám tě rád, táto, ani mámu nemám rád, ani bráchu nemám rád, ale mám rád naší popelnici zelenou. No, takže protože on miluje popeláře, prostě vyhlíží je každým dnem a chce vidět, jak vysypávají popelnice.
2: Pardon, nemáte třeba zelený auto, že to myslel jinak?
1: No, ale taky máte.
0: To mě nenapadlo, auto teda máme taky zelený, ale on skutečně myslel popelnice, on má hrozně rád odpadky. Nevím, co s nima dělá teda. No, takže já jsem se jenom teďka zapovídal, nevím, k čemu jsem se to chtěl vrátit. Jo, k těm vnoučátkům, že si je dělám a že teda, jako já jsem tomu mému synovi, on od malička hrál na kytaru a vlastně ty poslední dva roky, než jsem se vrátil, nebo respektive ty první, protože jsem denně mu hrál skutečně i hodinu, i díl a zpíval jsem mu a myslím, že to patří k těm dětem, protože to doporučují psychologové i dětští lékaři. Je to dobře těm dětskám zpívat a mě to hrozně začalo přitahovat a zjistil jsem, že mi to opravdu chybí. Takže jsem se vrátil v loni a doufám, že to bude čím dál tím lepší a jak říkal Tomáš, dělám sám, dělám i někdy s bývalými kolegy, zatím to ne tak často vychází, no a jinak mě to strašně baví a teď samozřejmě dělám taky s Bárou. Že jo?
2: Ten poslední telefonát té paní byl velmi hezký, i když možná ne zcela přesný nebo výstižný, protože ona řekla, ať Bára dělá cokoliv, tak ji mám ráda a je skvělá. No tak kdybyste třeba dělala něco, že mě dáte pár facek, tak nevím, jestli byste byla skvělá. To. Ale co děláte nejraději teda, Báro?
1: Myslíte, jako, co se profese týče nebo vůbec?
2: Já obojí myslím, teda profese i to.
1: Tak profese, tak já dělám ráda všechno, co dělám. Mě prostě strašně těší, že vznikla tahle spolupráce s Honzou, že bude možná divadlo, že třeba na podzim budu něco točit s Jitkou Němcovou. Dostala jsem teď ještě, ale je fakt, že už jsem to potvrdila, tak asi o tom můžu hovořit, nabídku do muzikálu, takže se objevím v malé roli v Hříšném tanci. Tak se na to, protože v muzikálu já, ač jsem vystudovala hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře, což mělo být jaksi oddělení, který vychovává budoucí muzikálové herce, ale v té době se tady žádný muzikály vlastně nehrály, takže jako mám na to vzdělání, tak jsem na to, jsem zvědavá, jak to dopadne, co to se mnou provede. No a tak to je, co se profese týče, takže baví mě všechno, co dělám. Já bych to, co mě nebaví, asi nedělala. Přiznám, třeba nedělám dubbing, protože ho zaprvé neumím a neláká mě to, nebavilo by mě to a kdyby mě to nebavilo, tak by to bylo špatný a to lidi by samozřejmě poznali, že je to špatný. No a co se týče, co dělám ráda, ráda se válím v posteli, strašně, ráda jim, ráda čumím na televizi, ale naštěstí na to mám málo času, takže to není tak často. No a samozřejmě ráda hraju ten golf, vždycky se u toho příšerně vztekám. Jsem steklá, nepříjemná, protivná ježibaba.
2: A co se vám na tom golfu tak nejvíc líbí? Jako,
1: no, počkejte, co se mi na tom líbí?
2: Když jste stále někde mezi posledními hráči.
1: Mně se na tom líbí to, že vůbec hraju, že vůbec dělám nějaký sport, já jsem totální dřevo na všechno, jo, já neumím popoběhnout, na mě letí míč, já ho nechytím, já se bojím, jo. Lyžovat neumím, bruslit neumím, nic neumím, jo. Úplně prostě, nevím.
3: Sportovní tele.
1: Ano, děkuji, sportovní tele. A tatínek můj sportovec dělal atletiku, tenis, a on byl tak nešťastný, že jsem tak levá na všechno. No a teď vlastně ten golf, jako hraju ho s lidma, kteří to umějí, jo. Tak to mě na tom těší, ale samozřejmě mě hrozně vadí, že jsem poslední, a mě to vadí. Já samozřejmě si to dělám legraci, vždycky se tak tvářím, jako že mi to vůbec, to víte, že mi to štve. Chci být první, já chci nějaký pohár do prčic už.
2: Tak my se možná domluvíme s panem Semerákem, který měl první dnešní telefonát, aby pro vás vytvořil nějaký turnaj, třeba by se mohl jmenovat turnaj Báry Štěpánové, kde základní podmínkou všech hráčů je
1: být horší
2: než Bára Štěpánová.
1: Já už jsem zažila i to, že mi předhodili nějakou paní, já jsem říkala, já chci jednou zažít, že jsem lepší než někdo jiný, tak mě opravdu dali paní, která s náma šla, a ta paní opravdu byla horší než já, a já jsem tak jako konečně se mohla říct, nebojte se, to přijde.
2: Báro, mám jednoduchý recept, pozvěte si tam mě a budete rozhodně první. Tak, děkuju, dnešní tobogán uzavře písničkou Honza Vančura, já bych chtěl Báře poděkovat, samozřejmě i Honzovi, za návštěvu. Přeju jim, aby se málo válali v posteli, aby se málo dívali na televizi, aby se hodně snažili, protože díky tomu nám připraví hezké hudební, televizní a muzikantské zážitky. Bára Štěpánová, Honza Vančura.
0: Děkujeme za pozvání, mějte se moc hezky a díky. Pane můj, co na nebi je tvůj dům, má máma můj život dala katům mým v polích s bavlnou. Pane můj, co na nebi je tvůj dům, má máma můj život dala katům

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Kdo to byl Vasco Núñez de Balboa? Byl to španělský mořeplavec, hrdinný dobyvatel, anebo jenom zloděj a samozvaný vládce? O tom už vypravuje dnešní rozhlasová hra Ladislava Langpaula, slavnější než Kolumbus. Pěkný poslech.

0: del Sur! Kapitáne, objevili jsme Jižní moře!
1: Jsme silnější než sám Kolumbus!
0: Ať je náš kapitán!
2: To je! Já jsem ho objevil!
3: Já, Vasco Núñez de Balboa! Ale vy poletíte na křídlech nesmrtelné slávy se mnou!

0: Strejdo. Strejdo, Alonzo, slyšíš?
1: Co je? Co se děje? Kde to jsem?
0: Doma. Usnul si na lavici.
1: To sluníčko mě uspalo. Starý člověk je jako myš a spánek je střáp. Než se naděješ, už tě drží v pařátech.
0: O čem se ti zdálo?
1: No, to...
0: O vaší výpravě?
1: Už ani nevím.
0: Strejdo, pojď se mnou dolů do přístavu a vyprávěj mi zase.
1: Dneska ne.
0: Proč ne?
1: Víš, že nám to táta zakázal. Nevidí rád, že spolu maříme čas a má pravdu.
0: Tak mu to neřekne.
1: Jdeš?
0: Chtěl bych vidět, jak připlouvá loď ze zámoří.
1: Je to pořád stejné. Pořád tak stejné.
0: Vypravuj mi, co jsi zažil.
1: Už jsem ti to říkal aspoň 100krát. Jsem jako kolovrátek, pořád ti to nestačí?
0: Nestačí, strejdo. Všichni kluci mi tě závidí.
1: Opravdu?
0: Skoro všichni. Ten pekařův tlusťoch ne. Všechno si prý vymyslel a vytahuješ se. Nikdo prý nemůže být tak slavný jako Kolumbus.
1: Vážně?
0: Ale neboj se, já ti nedám. A tomu tlouštíkovi dám jednu do nosu.
1: Leďme, hrdinu. A co jsem si podle něj vymyslel?
0: Že za pevninou, které se říká Amerikova země, je jiný oceán. Prý to ani žádná nová pevnina není. Je to Indie.
1: Tak to si myslel i velký Kolumbus, až do své smrti. A přesto je to tak. Mezi světadílem, který objevil, a Indií, kterou hledal, leží oceán, největší ze všech moří.
0: Pekařův tlustoch říká, že lžeš.
1: Já že lžu? Ať mi to zkusí říct do očí, přetáhnu ho touhle holí. Ale počkej, možná, že mám lepší nápad. Co je dnes za den?
0: Úterý.
1: Tak to je den, kdy přijímá sekretář Královské rady pro všechny zámořské državy, pan de Los Cobos. Už dávno jsem tam chtěl zajít. Víš co, Diego? Dneska pekařovi Tlouštíkovi vytřeš zrak a všem nevěřícím Tomášům. Skoč nahoru do komory a přines mi můj vak. Něco v něm mám.
0: Co v něm máš?
1: To uvidíš.

budete první, kdo spatřil tento oceán. A vrátíte se odsud jako nejbohatší Španělé, kteří kdy vstoupili na tuto pevninu.

0: Jste před nejvyšší instancí jeho veličenstva Karla I., krále španělského, vládce jižní Itálie, Nizozemí a nových kolonií. Bůh ochraňuj krále.
1: Bůh ochraňuj krále.
2: Ochraňuj krále.
0: Stojíte před dveřmi všemocné rady, která projednává všechny záležitosti obchodní, námořní a vojenské, otázky právní, přehledy zboží a cestujících, dále pak veškeré spory a přetýkající se zámořských držav jeho veličenstva.
3: Strejdo, já mám strach.
0: Mou povinností je vás vyslechnout a doporučit k laskavému vyřízení panu sekretáři Francisco de los Cobos. Don Francisco se samozřejmě zabývá jen nejdůležitějšími případy, které to jsou, ponechává na rozhodnutí mě, svému faktorovi. A proto se tážu, kdo jste a co chcete.
1: Jsem Gonzalo Kupec. Snažně žádám a prosím o spravedlnost. Právo. Nápravu té hrozné křivdy.
0: Řekl jsi Kupec? Vyslechnu tě. A vy dva?
3: Strejdo, mluv.
2: Já jenom maličko host. Jsem bývalý voják a celý život jsem bojoval pro větší slávu španělské koruny. Přednedávnem jsem se vrátil zpátky do rodné země. A tohle je Diego, můj synovec. Pan sekretář by nám udělal velkou radost, kdyby si přečetl tohle potvrzení a úředně ho uznal za pravý. To jest, přidal k němu svou pečeť.
0: Co je to za potvrzení?
2: Tenhle glejt je to jediný, co jsem si ze zámoří přivez. Krom chromý nohy. Tu mám o těch ďábelských indiánů. Kopím, mi roztříštili koleno.
0: Dobře, dobře. Jméno?
2: Alonso Martin.
0: Dej sem ten papír a čekej. První je na řadě Kupec Gonzalo. No, poslouchám.
1: Poníženě prosím, aby rada uznala škody, které mé rodině, totiž mému tchánovi, napáchal ten desperát. Ten arcilotr a lupič, který se nezastavil před ničím. Ani před královským majestátem.
0: Jak se jmenoval tvůj tchán a jméno tvého nepřítele?
1: Můj tchán byl bakalář Martin Fernández de Enciso.
2: Jejda.
0: Ticho.
2: To byl moc šaramantní pán, jenomže smolař.
0: Ty jsi ho znal?
2: Jak pak by ne, pane faktore.
1: Ať je mi tento muž svědkem, pane faktore. Když znal tchána a jak o sobě říká, byl vojákem v zámoří, možná, že znal i toho, kdo byl příčinou všeho neštěstí mého slovutného příbuzného.
0: Kdo byl ten škůdce?
1: Vasco Núñez de Balboa.
2: Cože? Ale to musí být nějaká mailka, pane.
0: Co křičíš, voják?
2: Já toho pána znal, to je pravda, sloužil jsem pod ním 7 roků. A tady ten glejt mi dal vlastnoručně. On je to jediný majetek, který jsem si z kolonii přivezl.
1: Majetek? Ukaž to sem.
2: Počkej, počkej, kupče Gonzalo, nedotýkej se toho.
1: Spravedlnost? Pane faktore, já poníženě žádám, abyste ten glejt úředně zabavil až do vyšetření a projednání mé pohledávky. Balboa byl lupič a všechno, co pochází z jeho ruky, může být součástí majetku uloupeného mé rodiny.
2: Co je to za hlouposti? Pane faktore, ráčej mě vyslechnout. Kupec Gonzalo se zbláznil.
0: Ticho, vojáku. Žádosti se vyhovuje. Odevzdej mi ten glejt. V případě, že pan sekretář dá zapravdu kupci, propadne tento vojákův majetek jemu.
1: Tak správně. Děkuju, pane faktore.
0: Ticho. Mluvit bude jen ten, koho se zeptám.
3: Strejdo, nedej se.
2: Jsme v pěkný kaši, hochu.
0: Mluvit bude Alonso Martin, vysloužilec.
2: Zde.
0: Vysvětli mi, než potřebuješ pečeť, pana sekretáře.
2: To máte tak. Narodil jsem se tady v Kastilii. Bude to počítám 50 roků, možná víc, možná míň. Býval jsem pasákem vepřů, ale když jsem uslyšel o těch slavných objevech v zámoří, nasedl jsem v Palosu na loď jen 3 roky po velikém Kolumbovi a vyplul jsem taky na ostrovy. Jenom, že jsem se asi nenarodil pod stejnou hvězdou jako všichni ti slavní dobyvatelé, kteří tam vydělali peníze a dobili velké říše. Já jsem se vrátil chudý a ještě chudší. Dokonce jsem tam za mořem ztratil i to jediné opravdové bohatství, které člověk má.
1: Jaké bohatství?
2: Svoje mládí.
1: Mládí? Co je to za žvásty?
0: K věci, vojáku, k věci, ať tu nejsme věčně.
2: Ať mě tedy nepřerušuje. Řekl jsem mládí, poklad, který se rozplynul. Zbývá z ní už jen střípek. A ten bych chtěl předat tady tomu chlapci. Tak teda, kde začít? Snad na ostrově Hispaniola, kam jsem dorazil jako všichni ostatní bláhovci, kteří naletěli jako já. A teď jsem se rozhlížel, kdeže je to bohatství. Celá Kastilie byla tenkrát plná zpráv, že se na tom ostrově zlato válí na cestách, jenomže pravda byla trochu jiná. Jediný zlato, který jsem já na Hispaniole viděl, byl zlatý řetěz kolem krku pana guvernéra Diego Columba. A tak jsme se rozhlíželi, kde nám pokvete vyšší pšenka. Tenkrát zrovna měla vyplout loď na pevninu do kolonie San Sebastian. Nic na světě mě nemohlo zadržet, abych se nenalodil.
1: Ta loď patřila mému tchánovi, bakaláři Encisovi.
0: Je to tak?
2: No, mou duši je. Pan Enciso byl dobrý právník, to věděli všichni. Jenomže radšej odpustit špatný kapitán. A jako voják nestál vůbec za nic.
1: To je pomluva.
2: Udělal chybu. A za chyby se platí.
0: Jakou chybu?
2: Že nehodil do moře tu bednu. Byl moc měkosrcatej.
0: Jakou bednu?
2: Co se v ní propašoval na palubu náš kapitán. Do dneška se mi stává, že to vidím jako živý. Jak z té své skrýše vylézá na palubu v plné zbroji a s mečem v ruce. Vypadá jak svatý Jakub, patron Kastilie.
4: Pane, našli jsme černého pasažéra.
5: Kdo jsi?
6: Vasco Núñez de Balboa.
5: Neslýchané. Okamžitě ho zatkněte a odzbrojte.
6: Jsem šlechtic, pane. Svůj meč dám jedině tobě.
5: Proč ses ukryl do té bedny?
6: Aby mě nenašli mi věřitelé nebo stráže pana guvernéra. Zakázali mi opustit ostrov Hispaniolu. Dlužím jim příliš mnoho peněz. Proto jsem musel zvolit malou lest, abych se vysvobodil.
5: Těžký zločin. A doufáš, že já ho nechám nepotrestán? Víš, kdo jsem?
6: Bakalář Enciso, alcalde. Náčelník policie v kolonii San Sebastián. Tam plujeme. Máme stejnou cestu.
5: Cože?
6: Chci taky na pevninu. Hledám říši zlata. Když neleží na ostrovech, musí být před námi. A já ji najdu.
5: V tvém postavení poněkud troufalá řeč.
6: Jsem voják. Vím, že jsem se provinil, když jsem utekl svým věřitelům, ale vím taky, že mi můj král odpustí, když mu dobudu nová území.
5: Král je daleko. V kolonii San Sebastián a na téhle lodi jsem pánem já a buřiče sebou rozhodně nepovezu. Vysadím tě na prvním ostrově, který bude v cestě.
6: Tvoje škoda, pane.
5: Proč moje?
6: Protože já znám celé tohle pobřeží a moře. Když to ty pluješ do neznáma.
5: Chceš mě přesvědčit, abych ti dal volnost? Ale já už jsem se rozhodl. Odveďte ho do podpalubí. Řeteze.
7: Loď! Loď na obzoru!
5: Loď? Cože, loď tady? Jaká loď?
7: Je to brigantína! Pluje nám přímo naproti! A vlaje na ní kastilská vlajka!
6: To může být jedině loď z místa, kam máš namířeno, pane. Ze San Sebastianu, z tvé kolonie. A podle roztrhaných plachet soudím, že neveze nejšťastnější zprávy.
8: Jmenuji se Francisco Pizarro, pane Enciso. Jsme poslední, kdo přežili.
5: Přežili? O čem to mluvíš?
8: Tvá kolonie San Sebastián už neexistuje.
5: Neexistuje? Co to má znamenat?
8: Těch 43 mužů a já jsme poslední zbytek, který unikl otráveným šípům domorodců a ještě jedovatějším močálům. Plujete vstříc jisté smrti.
5: Co mám dělat? V mořeplavbě se příliš nevyznám. A tvé zprávy mě lekají.
8: Vrať se dřív, než se tví lidé vzbouří.
6: Fuj! Stokrát hanba! Ten, kdo takhle mluví, je zrádce, Don Enciso.
8: Kdybys nebyl spoutaný, potrestal bych tě za takovou urážku.
6: Za urážku? chceš obrátit. Ponoukáš k návratu loď, která pluje na pevninu, kde na nás čekají nová území, zlato, bohatství a nesmrtelná sláva.
7: My jsme tam byli.
8: Ale našli jsme tam jen nemoci, divochy a smrt.
6: Protože jste začali na špatné místě.
5: Aha, ty víš o lepším.
6: Vím.
5: Kde leží?
6: Jsem spoutaný. To ne Enciso.
5: Osvoboďte ho.
6: A můj meč?
5: Napřed mluv.
6: Jmenuje se Santa Maria della Antiqua del Darién a leží v ústí zlatonosné řeky Magdalena. Jsou tam i míru milovní domorodci.
8: Takové místo doopravdy existuje. Slyšel jsem o něm od těch, kteří byli na lodi Rodrika Bastidase.
6: Já byl mezi nimi taky. A říkám, že to místo je hotový ráj, jako stvořený pro novou kolonii.
5: Dovedeš nás tam?
6: Ale mám dvě podmínky.
5: Jaké?
6: Vrátíš mi meč a po přistání zůstanu svobodným mužem.

0: Ten zločinec, ten bídák. Tady to všechno začalo. Už tady Balboa vlastně obral a ožebračil mého tchána.
1: Zachránil nás. Celou výpravu. A ještě těch 43 chudáků, které odvedl Pissarro ze San Sebastianu. Však jsme také brzy přistáli na místě, které určil.
0: Ale co se stalo pak? Místo, aby byl vděčný za svobodu, kterou mu můj tchán dal, přestal ho poslouchat, vzbouřil se a strhl veškerou moc v kolonii na sebe.
1: S prominutím, kupče Gonzalo, ale já jsem byl při tom. Tvůj tchán byl v Sevillě jistě dobrým a zkušeným právníkem, ale tam, uprostřed nepřátelské země, jsme mohli přežít jedině, když byl v našem čele muž meče a ne učeného pera. To, že pan Enciso musel za pár týdnů uprchnout před lidmi, které sám naverboval a zaplatil, to nebyla Balboova vina, ale hlavně jeho vlastní chyba. Pan Enciso neznal nic z toho, co musí umět dobrý velitel, a proto prohrál.
2: No a co bylo dál, vojáku?
1: Nejdříve jsme se museli ubránit domorodcům, kteří byli kolem. Balboa porazil vojska všech kasiků a nakonec zajal největšího z nich, karetu.

0: Sami jsme přitom ztratili jen dva muže. I za ty nám, náčelníku, zaplatíš? Buď svým životem, nebo takovým množstvím zlata, kolik sám vážíš.
1: Nemám zlato.
0: Pak zemřeš.
1: Proč si děláš kvůli žlutému kovu po celé zemi nepřátele?
0: Protože se musím vykoupit svému králi, náčelníku. Můj král miluje zlato. A jedině to mi může přinést jeho odpuštění a život.
1: Rozumím. A nebylo by moudřejší získat ho po dobrém tam, kde je, než si dělat nepřátele na život a na smrt tam, kde není?
0: Ty víš, kdo ho má?
1: Na úpatí hor žije náčelník Komagre. V jeho kamenném domě najdeš tolik zlata, kolik můžeš na svou záchranu potřebovat. Dej mi svobodu a já tě k němu dovedu.
0: Utečeš.
1: Dám ti svou dceru jako zástavu.
0: Dobře, ale jestli mě oklameš, nepřežiješ to ani ty, ani ona. Panu Pasamontovi, královskému pokladníkovi na Ispaniole. Kapitán Vasco Núñez de Balboa, nejoddanější poddaný jeho veličenstva. Posílám 1/5 ze 4000 uncí zlata, které jsem získal od velkého kasika Komagra, náležící královské koruně. Vedle této oficiální zásilky ještě skromný dar 500 uncí zlata pro vás, pane pokladníku, s úctivou prosbou o přímluvu, abych byl dodatečně potvrzen generálkapitánem kolonie Darien, patřící dříve Martinu Fernandezi de Encisovi, který svobodně a ze své vlastní vůle opustil tuto zemi i své mužstvo a vrátil se na ostrov Ispaniolu.
2: Čtyři tisíce, tolik zlata.
3: Jenomže ani podíly a dary nebyly mému kapitánovi k ničemu. O to se zase postaral pan Enciso.
2: Postupoval zcela podle práva. Když ho ten ďábel Balboa vyhnal z jeho majetku, vsedl na první loď, která se vracela do Španělska a navzdory tomu, že jen těžko snášel vlnobití, doplul do Sevilly.
3: Pan kapitán to tušil a poslal jsem své lidi s pravdivou zprávou, jak to všechno bylo. Ale přišli pozdě. Úřady se postavili na stranu pana Encisa.
2: Správně. Rozhodli, aby nejbližší lodí odjel do Darienu člen soudního dvora a zároveň nový guvernér, který celý případ vzpoury prošetří a vyvodí proti viníkovi nejpřísnější důsledky.
3: A co zprávy o našich úspěších? O nových zemích a bájných říších, o kterých jsme slyšeli od kasiků? Co zlato, které jsme poctivě odevzdávali koruně?
2: To naštěstí nebylo Balboovi k ničemu. A proto se rozhodl pro útěk.
3: Útěk? Slyšíš, Diego, co z toho kupec Gonzalo udělal? Ne, to nebyl útěk. Tady Gonzalo, nebo já bychom na jeho místě utíkali. Pán Borač odpustit, komu by se chtělo čekat na smrt. Ale kde pak on? On pořád věřil. Věřil, že když složí králi k nohám to, co nedokázal nikdo jiný před ním, odvrátí od sebe trest, který mu hrozí. Balboa byl voják, kupče Gonzalo, a proto byl zvyklý o svůj život bojovat, ne utíkat.
2: Co ještě mohl doufat?
3: Že mu nelhal kasik Komagre.

0: Je s podivem, že se sváříte kvůli takovým nicotnostem. Že nastavujete život, vydáváte se však s tisícerým nástrahám a nebezpečím kvůli kousku obyčejného kovu. Tam na druhé straně, za těmi vysokými horami, leží obrovský oceán a všechny řeky, které vplývají do toho moře, jsou zlatonosné. Sídlí tam lid, který se plaví na lodích s plachtami a vesly, jako jsou vaše. A jeho králové jedí a pijí ze zlatého nádobí. Tam můžete mít tohle žlutého kovu, co srdce ráčí. Je to nebezpečná pouť. Náčelníci vám budou bránit v pochodu. Ale ta cesta trvá jen několik dní.
1: Říkáš, že za těmi horami je moře? Moře, které nikdo z nás neviděl? A země, o kterých jsme neslyšeli?
0: Birů. Tak se jmenuje nejbohatší království.
1: Birů.
2: Peru.
1: Ne. Birů. Zapamatuj si dobře to jméno, Francisco Pizarro. Protože já, Balboa, přejdu hory a dosáhnu toho neznámého oceánu a dobudu království na jeho břehu a složím ho k nohám svému králi.

objevit, Mardelsur. Třeba se ti zachtělo i takové slávy, kterou se ověnčí ten, kdo obsadí říši Birů. Ale máš smůlu, Francisco Pizarro. Oba ty úkoly patří mně. A já raději ve cti zemřu v nejsmělejším dobrodružství všech věků, než bych tu čekal, až přijede soudce ze Sevilly a nechá mě se spoutanýma rukama odvést na popraviště. A teď zavolejte písaře Andrese. Chci mu nadiktovat rozkaz k pochodu.

0: Já byl mezi těmi 190, kupče Gonzalo. Byl jsem mladý a silný. Věřil jsem Balboovi jako všichni ostatní.
1: I jako Pissarro?
0: Snad. Možná, že i on tenkrát potlačil svou závist. 6. září 1513 jsme vyrazili. Byl jsem ve skupině, která tvořila čelo výpravy.
2: Celý bahno.
3: Dávej pozor na našeho průvodce. Tváří se uskočně, jako by se nám vysmíval.
2: Máš pravdu. Jenže proč?
3: Tahuje nás do léčky. Určitě nás vede špatným směrem.
2: Asi jo. Měli bychom varovat kapitána.
3: Tohle nám ještě scházelo. Jakoby nestačila voda pod námi.
2: Nemluv. Přidej. Teď musíme za tím divochem. Ať se nám nestratí.
3: Půda stoupá. Co je to tam vpředu?
2: Les končí. A vidím planinu a vrcholky hor. Kupředu. Už jsme z toho venku. Už jsme...
4: Pomoc! Zabili ho! Zrada!
5: Stát! Strelci s arkebuzami, zkušemi, ke mně! Palte! Vypuste psi! Psi na ně! Útokem kupředu! Tam je náš cíl! Heslo

0: zvítězili jste.
1: Chlapče, vždyť jsem ti to vypravoval už tolikrát. Zvítězili. A po 18 dnech pochodu jsme byli u cíle. Nezastavili nás ani liáky, ani hlad, horečka, ani boláky na nohách. Už nás nebylo 190, ale 67. Vidím to jako dnes. Po únavném pochodu do kopce přiběhl jeden divoch se zprávou, že tam z toho vrcholku před námi je už vidět i moře. To moře, kvůli kterému jsme tam byli, kvůli kterému jsme se tam probili močálem, džunglí, kamením i šípy domorodců. A tenkrát nám kapitán přikázal, abychom zastavili. Nikdo nesměl dál. Bylo 10 hodin ráno a zbývalo jen pár kroků na temeno hory, za kterým nebylo nic. Jen nekonečný prostor. A potom vykročil. Ještě teď mi buší srdce a vidím ho jako ve skutečnosti. Jde sám a sám, s praporem v levé, s mečem v pravé ruce, stoupá na obzor. A tam se zastaví a dlouho a mlčky se dívá před sebe. A pak nám pokyne, abychom vyrazili za...

0: neznámé moře, o kterém do dneška kdekdo jen snil a nikdo je neuzřel. To pohádkové moře, které po léta a léta hledal veliký Kolumbus a všichni jeho následovníci. Moře, které jako teď omývá vaše nohy, omývá Indii a Čínu. Vy jste ho objevili. Je vaše.
1: Hurá!
0: Budete-li se mnou pořád tak věrně jako doposud, vrátíte se odsud jako nejbohatší Španělé. Písaři, ať svým podpisem všichni potvrdí, že byli při objevení Jižního moře. A že jsem to byl já, kapitán Vasco Núñez de Balboa, guvernér jeho veličenstva, kdo toto moře uzřel první a ukázal ho těm, kteří ho věrně následovali. 25. září, léta páně, 15.13.
2: Guvernér, pěkný guvernér, samozvanec. Ale počkej, to, co si od objevení oceánu sliboval, tomu nikdy nevyšlo. Ani takový objev nemá dost velkou cenu, která by vyvážila jeho dřívější chování. Byl jmenován nový guvernér a bylo jen otázkou času, kdy připluje do kolonie.
3: My jsme uznávali jen jednoho našeho kapitána. Toho, který nám dal vykonat tak velký čin.
2: Myslel jen na svou kůži. Myslel, že když dosáhne oceánu a podmaní si tu zem, král změní rozhodnutí a provolá ho guvernérem.
3: Myslel i na nás, na obyčejné vojáky.
2: A čím?
3: Tím, že se s námi rozdělil.
2: O majetek, který patřil mému tchánovi.
3: Nevím o žádném majetku.
2: Tak co to pleteš?
3: Já? Kdo z nás dvou nemyslí na nic jiného než na peníze?
2: Jaký jiný podíl vám mohl slíbit?
3: Tady. Tady v tom glejtu to stojí černé na bílém. Já, Alonso Martin, obyčejný voják kapitána Vasca Núñeze Balboy, jsem byl první, jehož nohy a dlaně se vnořily do slané vody Jižního moře. Tohle je kapitánův podpis a tohle psala ruka písaře Andrese de Vary.
2: Byl jsi první. První, kdo si namočil nohy ve vodě. A co dál? Co z toho? Já ničemu nerozumím.
3: To je chyba.
2: Pane faktore, já protestuju. Co si to ten chlap dovoluje? Jeho směšná žádost o potvrzení nějakého cáru papíru je urážkou ctihodné nejvyšší rady.
3: Je to můj jediný doklad. Já jsem si tam za mořem nepřišel k bohatství. Musel jsem pracovat, pochodovat, válčit. A jediné, co jsem si tam odtud přivez, je tenhle doklad, že jsem byl přitom. Tady tomu chlapci se kamarádi smějou, protože dodnes nevěří, že Jižní moře existuje. Já bych mu chtěl udělat radost. To přece nemůže nikoho urazit.
2: Může. Dokonce musí. Takoví chudáci jako ty nemají na půdě rady, co dělat. Jsou urážkou všem majetným a váženým podaným, pánům úředníkům a královskému majestátu.
3: A to zas ne, kupče Gonzalo. Takových jako já, co si v zámoří vysloužili leda nějakou tu ránu, je většina.
2: Možná, ale takoví nejsou důležití. Nezáleží na nich. Jsou jako vzduch. Všude a nikde.
3: Vzduch tvoří vítr. A ten pohání plachty lodí. Těch lodí, které pak dokážou přeplout největší moře. A to je náramně důležitá práce.
2: Třesky plesky. Dá se snad ten tvůj vítr nahmatat? Nedá. A co se nedá nahmatat? Nemá cenu. Nemůže to tedy tvořit ani majetek. Jen ten můžeš řádně změřit. Označit. Spočítat a zapsat. Majetek tvoří řád. Řád světa. A když jej stvoří, má právo na to, aby jim byl na oplátku ochraňován.
3: To znamená, že podle tebe jsem sice měl povinnost nasadit a třeba i ztratit život za nová území, ale teď nemám ani právo na tu trochu uznání, které by udělalo radost tomuhle Kloučkovi.
2: Pane faktore, mně se to nechce líbit.
4: Co?
2: Jak naléhá. Pořád vede svou. Bude to asi mazaný chlap. Kdo ví, co vlastně sleduje. Vyslýchejte ho dál.
1: Možná, že prozradí ještě něco důležitého.
3: Pokračuj, voják.

0: Ať žijí jejich veličenstva Ferdinand a Johana, vznešení a mocní králové Kastilie, Leonu a Aragonska, jejich jménem a na prospěch královské kastilské koruny přijímám ve skutečné, pravé a trvalé držení všechna tato moře a země, pobřeží a přístavy a ostrovy a přísahám, že je budu bránit. Kdybych chtěl nějaký kníže nebo kapitán, křesťan nebo pohan, ať jakéhokoliv vyznání nebo stavu vznést nějaký nárok na tyto země a moře, budu je bránit ve jménu králů Kastilie, jejich jsou od této chvíle majetkem, teď i po všechny věky věků, pokud bude trvat svět, až do dne posledního soudu.
1: Stáli jste na břehu moře, ale kde byla ta říše zlata, paláce a města, která vám sliboval ten tvůj veliký kacik? Nebo jste tam na břehu všechno tohle našli?
2: Ukázali nám, kterým směrem leží. Daleko na jich.
1: No ovšem, táháš nás za nos. Pořád dál a dál, ale já si počkám.
2: Říkám, jak to bylo, pane faktore. Nic víc a nic mín.
1: A co jste udělali? Vyrazili hned příští den k jihu?
2: To už nešlo. Zbylo nás jen 22. 22 skoro ze 200 nejlepších vojáků. A cesta zpátky byla ještě horší než cesta tam. Sám kapitán se zmítal v horečkách a smrtka na něj málem dosahovala. Indiáni ho museli nést. Teprve 19. ledna léta páně 1514 jsme se vrátili zpátky do Darienu.
1: S prázdnou?
2: Přinesli jsme sebou takové množství zlata a perel jako nikdo před námi. Velikého Kolumba nevýjímaje. A pošlo z něj víc neštěstí než dobrého.
1: Co je to za řeči?
3: Vysvětli to, vojáku.
2: Každý z nás, kdo byl s kapitánem Balbou, dostal za účast na výpravě 500 zlatých peset. I Leonsiko, jeho pes, dostal tolik, co každý jiný válečník. Pětinu jsme poctivě odevzdali koruně a k tomu zisku přidal Balboa dopis, ve kterém oznámil a popsal podrobně každý zlomek toho bohatství. A to byla právě ta chyba. Kdyby neuspěl, kdybychom místo těch perel našli tam na břehu Maldel Surjen oblásky a písek, mohl teď žít. A možná i dobít říši tam na jihu. Jenomže to už jeho i nás ostatní zaslepila pýcha. A za 5 měsíců nám ta zpráva o našich objevech přinesla i pád.

0: Darienu!
1: Oznámte to kapitánovi!
2: Flotila? Komu patří?
0: Už spustili kotvy a zkasali plachty. Od boku velitelské lodi vyrazil člun. Člun s kastilskou vlajkou.
1: Ale kdo je na něm? Kdo?
3: Pedro Arias Davila, královský místodržitel. Kdo jsi ty?
4: Vasco Núñez de Balboa, guvernér této kolonie.
3: Kde a kým jsi byl ustanoven guvernérem? Zmocnil se s vlády násilím.
4: Nevěř pomluvám, pane.
3: Mám celý případ prošetřit a dát průchod spravedlnosti. Vyslechnu svědky. Ať se přihlásí ten, kdo chce svědčit v prospěch tohoto muže, obviněného ze zrady. Nikdo.
4: Bojí se.
5: Já se přihlásím. Já, Francisco Pizarro, říkám, že Balboa není zločinec, ale velký muž. Byl jsem s ním a vím, že po celou dobu své vlády nemyslel na nic jiného, než na blaho a prospěch krále. Díky němu jsme se navrátili z první plavby, když se ukázalo, že kolonie San Sebastián byla zničena. On zajistil vybudování a rozkvět tohoto města Darien. A on také objevil Mar del Sur.
3: Objevil?
5: A zabral prokastilskou královskou korunu.
3: Jižní moře už bylo objeveno?
4: Je to tak, pane. Dokázali jsme to.
3: Předběhl jsi mne. Čin, kterým se vychloubáš, se měl vykonat já. Já, králův místodržící a velitel této skvělé eskadry a tisíce vojáků. Připluli jsme sem jen za tímto skvělým cílem. A teď, když jsme dorazili, nám tento muž, tento Francisco Pizarro, říká, že tahle radost nám bude navždy odepřena, protože jižní moře si už objevil ty?
4: Stalo se.
3: Ale co teď s tebou? Měl jsem tě potrestat za loupežnické způsoby a vzpouru.
4: Uvaž sám, co máš dělat, pane.
3: Objevil jsi Mar del Sur. Až ta zpráva dorazí do Sevilly, stane se z tebe hrdina a největší dobyvatel. Nemohu tě potrestat. Jsi volný.
6: Pedro Arias ho osvobodil? Dostal strach před tím zbojníkem?
7: Teď už to nebyl zbojník, kupče Gonzalo, ale slavný muž, který prokázal Španělsku stejné služby jako velký Kolumbus.
6: A co chudák můj tchán? Co ten měl dělat? Měsíce a roky plynuli a jeho majetek byl pořád v cizích rukou. Jeho čest pošpiněná.
7: Balboa se dokonce stal potvrzeným guvernérem. A Pedro Arias mu dal za ženu svou dceru.
6: To je neslýchané. Já už asi ničemu nerozumím. Nic nechápu. Arias přece Balbou nenáviděl. Jak mohl něco takového udělat? Co pak na všechno zapomněl? Nikdo mu nepřipomněl, jak ho Balboa připravil o prvenství?
8: Já jsem mu to připomínal. Já. Pizarro. Protože já jsem Balbou nenáviděl nejvíce ze všech. Před mýma očima ovládal pobřeží, překročil hory, objevil Mar del Sur a teď si brousí zuby i na říši Peru.
3: A proč si ho tedy po mém přistání tak obhajoval?
8: Z taktických důvodů, velký Pedro Ariasi. Kdyby věděl, jak ho nenávidím, dával by si na mě pozor. Takhle žije v domnění, že jsem jeho člověk.
3: Nejsi hloupý.
8: Vím, že nakonec Balbou dostanu, znám ho. Nevydržím nečinnosti. Ješitnost mu nedá spát. Začne kout pikle. Bude chtít vládnout bez tebe. Bude chtít obsadit vlastní provincii.
9: Víš to jistě?
8: Mám zprávy, že si chce na pobřeží Mar del Sur vybudovat vlastní loďstvo a zařídit se na druhém břehu sám, pro sebe.
9: Ale to by byla vzpoura. Pak by ztratil královskou ochranu.
8: Nic jiného ty nepotřebuješ, Pedro Ariasi.
9: Ano, to bude jeho konec.
8: A můj začátek. Dej mi svou důvěru, Pedro Ariasi, a já dobudu říši Peru.
9: Budu o tom přemýšlet. Ale napřed musíme odstranit jeho.
8: Dovol mu vykonat všechny přípravy. Tvař se, jako bys mu byl nakloněn.
9: Nepozná léčku, spichne.
8: A pak už bude docela snadné schromáždit dost důkazů o jeho vzpouře.
9: Pozvu ho na návštěvu a až přijde, ty, Pisaro, ho zatkneš a já ho odsoudím.
8: Díky, pane. Já, Pisaro, Francisco Pisaro, tolikrát odstrčený, zesměšněný a ponížený. Já, Francisco Pisaro, věčný stín, prach tvé slávy, zrcadlo tvých úspěchů, opomíjený a stále druhý lovec, který se téměř změnil ve svou vlastní kořist, zatýkám jménem krále tebe, Vasco Núñez de Balboa, samozvaný vládce a uchvatiteli, pro zločin velezrady.
6: Ha! Zbláznil ses! Mne zatknout, mne? Objevitele Jižního moře! Dobyvatele nového světadílu, o kterém ani Kolumbus nevěděl, že je světadílem a nejen nějakým velikým ostrovem. Přinesl jsem španělskému králi největší území. Zabral jsem bohatství celé polokoule a složil mu ho k nohám. Jsem zetěm samotného guvernéra Pedra Ariase de Vili a pod jeho ochranou.
9: Nejsi už pod ničí ochranou.
6: Nerozumím.
9: Generál kapitán Pisaro ti to právě řekl.
6: Generál kapitán? Ale to je přece má hodnost.
9: Jsi zbaven pro podezření z velezrady, pokusu ovládnout nová území na vlastní pěst, zmocnit se bohatství a statků, náležících jedině králi.
6: Důkazy, pane! Kdo ti dal důkazy?
9: Stateční mužové, kteří tě na můj pokyn sledovali.
6: Jako je Pisaro? Kam si dal oči, Pedro Ariasi? Může být počestný závistivec, statečný zbabělec a spravedlivý zrádce. Nevěř mu, pane.
9: Jednám ve jménu krále. Jen ten může být nejmocnější. Jen on, jediný. Ani ty, Balbo, ani ty, Pisaro. Jen král.
6: Ale král je daleko za mořem v Sevillě, tisíce mil od nás. Odvolám se k němu.
9: Mýlíš se. Král je zde, v mé osobě. Zapomněl jsi, že tedy ani mně se nesmíš chtít rovnat? Ani mně nesmíš chtít převyšovat? Tak je to. Zapomněl. A to byla chyba. Neodpustitelná chyba. Chyba, za kterou se platí nejvyšší daní. Stráže, chopte se toho muže. Odsuzují ho k trestu smrti, který bude vykonán ještě dnes.
6: Konečně. Jak zahynul?
9: Statečně.
6: Spíš drze. Jistě se i ve chvíli smrti vysmíval těm, které obral a připravil o majetek. Kdo ví, kolik toho nejen jemu, ale i tobě uvázlo za prsty. To se musí prošetřit.
9: Slyšíš, Diego? Řekni kupci, jaké poklady jsem si já ze zámoří dovezl.
10: O žádných nevím, strejdo Alonso.
9: A proč tak smutně?
10: Kdybych věděl, že jsi bohatý, neměl bych strach, že tě táta vyžene.
9: Neboj se, chlapče.
7: Však já bych se i na stará kolena, i s tou chromou nohou dokázal uživit.
10: Chci, abys u nás zůstal. Mám tě rád.
7: Já tebe taky. Právě proto bych ti chtěl dát to jediné, co jsem si přivezl. Aby se ti pekařův klouštík nesmál. No, ale jak se na to tak dívám, jeho asi nepřesvědčíme. Stejně jako tuhle kupce Gonzála. Ale kdo ví, to ať posoudí pan faktor. Poníženě žádám, slovutný pane faktore, já nechci náhradu za nějaký koráb, ani peníze, jen trošku uznání. Tady tomu kloučeti pro radost. Třeba tu nejmenší pečeť pana sekretáře de los Cobos.

0: Staňte a smekněte. Kupec Gonzálo?
1: Poníženě prosím, to jsem já, pane faktore.
0: Pan sekretář doporučí tvou pohledávku ke kladnému vyřízení. Prokázalo se dostatečně, že Vasco Núñez Balboa byl opravdu puřič a zbojník. Celá pohledávka ti bude vyplacena ze zvláštního účtu rady.
1: Díky. Díky.
0: Alonso, bývalý voják a námořník.
2: Jste.
0: Tady nejsi na vojně. Tvoje žádost se zamítá.
2: Jak, prosím?
0: Zamítnuto.
2: Ale to bude mailka, chtěl jsem jenom...
0: Pečeť a podpis pana sekretáře Nagleit, vydaný Vaskou Núñezem de Balbou, že jsi byl první, kdo stál na břehu Jižního moře.
2: Ano.
0: A pan sekretář nahlíží, že tě patrně posedla nemístná pýcha a touha po slávě.
2: Chtěl jsem jen udělat trochu radosti tuhle Diegovi.
0: Prostému člověku sluší skromnost.
2: Jen trochu radosti.
0: Žádost se zamítá, můžete jít.
2: Ale já... Byl jsem tenkrát mezi těma 22, kdo první uviděli Jižní moře. Celý život jsem byl v zámoří, prosekával se džunglí, brodil močálem, přelézal hory pro větší slávu svého krále a nepřivez jsem si tam odtud nic než tenhle kus papíru.
0: Slyšel si rozhodnutí pana sekretáře.
2: Chtěl jsem jenom trochu radosti tomu chlapci, aby věděl, že to všechno byla pravda.
0: Alonso Martine, říkám ti naposledy, abys odešel. Tvá žádost je zamítnuta. Mám na tebe zavolat stráž?

0: nejdu, Alonso.
1: Nech mě.
0: Počkej na mě.
1: Chci být sám. Jdi pryč, si jako pijavice.
0: Ty se na mě zlobíš.
1: Ale...
0: Všechno jsem zavinil já.
1: Co to meleš?
0: Pravdu.
1: Kdepak ty? To ten pekařův klouští, který ti nevěří.
0: Musím se ti přiznat, strejdo.
1: Co? Přiznat? Čemu?
0: Já jsem si to vymyslel.
1: Co jsi... Diego... Ty jsi tak vymyslel, ty jsi to vymyslel.
0: Moje ucho, utrhneš mi ucho. Já ti všechno řeknu, strejdo, jenom mě pust.
1: Tak žádný pekařův kluk, to ty jsi mi nevěřil. Ty jsi poslouchal, ale nevěřil.
0: Nezlob se, strejdo.
1: Měl bych tě přehnout přes koleno a...
0: Tak to udělej.
1: Co?
0: Zasloužím si to. Dneska už vím, že jsi mi nalhal.
1: Ale? A podle čeho?
0: Nikdy jsi mi to nevyprávěl tak krásně a nikdy jsi mi taky nenaháněl tolik strachu. Bál se tě i ten kupec Gonzalo.
1: Cože? Gonzalo?
0: Ano, poznal jsem to, jak jsi pořád mačkal ruce.
1: Opravdu?
0: Na mou duši. Nikdy na to nezapomenu. Stačí, když zavřu oči a zdá se mi, že jsem tam byl s tebou.
1: Nevymýšlíš si.
0: Čestné slovo, že ne?
1: Dobře, tak já už se nezlobím. Pojď. Tady si sedneme, odsud je vidět na přístav. Ale otci o tom nesmíš ani ceknout, ten by nás hnal oba.
0: Ani nepípnu.
1: Dobře. A teď si to zkusíme. Zavři oči. Diego, zavři oči a nehýbej se. Slyšíš?
2: Moře, vidí!

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru a dobrodružný příběh Ladislava Langpaula Slavnější než Kolumbus. V režii Jiřiny Martinkové v roce 1985 účinkovali Ladislav Frej, Alois Švehlík, Tomáš Longa, Jiří Klem, Jiří Holý a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.
2: Když post

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Přeji všem přítomným divákům v hledišti našeho divadla a posluchačům Českého rozhlasu Dvojky hezkou neděli. Také v dnešní rozhlasové hodince z Ungeltu si budu povídat se dvěma svými hereckými kolegy, opravdu s výjimečnými hereckými osobnostmi. Ona už po dlouhá léta kraluje na divadelních prknech v Brně, on rovněž působil v Brně, ale už téměř 20 let září v Praze. Přivítejme paní Zdenu Herfortovou a pana Jiřího Dvořáka. Já vás vítám na jevišti Ungeltu a napadá mě první dotaz, možná lehce záludný, kdy vy dva jste se poprvé spatřili? Zdeničko, vzpomeneš si?
4: No nazdar.
5: Nazdar.
4: Ty si vzpomínáš?
5: No samozřejmě, že si vzpomínám.
3: Učila tě, ne?
5: No za prvý, já, jako určitě jsme se viděli poprvé, když já jsem dělal přijímačky na JAMU.
4: Aha.
3: Byla v komisi paní profesorka?
5: Byla v komisi paní profesorka.
4: Ano, byla, to jsem byla v komisi, ale že bych si tě nějak tenkrát pamatovala, to nevím, možná, že jsi vypadal trošku jinak, no ale... A pak, když jsem tě učila, tak vím, že jsi hezky tancoval.
5: Jo.
3: Byli jste si sympatičtí hned na startu, když si ho nepamatuješ, tak asi tak tě neoslnil, no, léty to dohnal.
4: Ale já myslím, že ani ne, tak on byl takový příjemnej, no a tak, takových tam bylo víc.
5: Ještě se dovím něco jiného.
4: Jenom sami dobrý.
5: Jo. No zde naučila v podstatě, tehdy z nás učila, myslím, muzikálovou výchovu, to ještě neexistovala.
4: To neexistoval ten můj ateliér.
5: Ten ateliér, ano.
4: Ano, a já jsem učila takovou tu muzikálovou výchovu jako taková ta učitelka pro všechno. A nejraději jsem s nimi tancovala, to je pravda. No protože jsem je tím pádem trošku jako rozhýbala, oni dostali takovou jako fajn náladu, tak byla to taková trošku jako přidružená výroba herecké, tak jak já jsem
5: to říkala. A pamatuješ si, jak se to jmenovalo tenkrát?
4: Jako co?
5: No ta katedra.
4: Katedra syntetických žánrů.
5: Katedra syntetických a divadelních žánrů, takhle. Pak se to jmenovalo muzikálová katedra.
3: No,
5: to bylo...
3: Ale mimochodem, když je řeč o muzikálu, k tomu se ještě dostaneme, tak v tomhle je Brno jedinečné, to Praha, přiznejme si to, velice kulhá. Městské divadlo v Brně, to je jednoznačně první muzikálové kolbiště v naší republice.
4: Třikrát ano.
3: Tam se opravdu v muzikálu hraje, zpívá a tančí. Jaksi to je trojjediná fenomenální disciplína, ti herci jsou vybaveni. Hrajou Čechova a pak si dají muzikál, to v Praze svede málo kdo. Vy jste se mimochodem narodili v Brně?
4: Ty seš já Brně? Ano, já jsem.
5: Jiří, já taky, Božák, já taky, vy jste taky Brňáci. V Brně, taky, ano.
3: No a co na Brně nejvíc milujete? Já teda jsem taky Moravák, Brno mám rád, no ale dnes jsem šťastný v Praze, ale ty seš zamilovaná do dneška nejvíc do Brna.
4: Ale tak to je strašná otázka, jo? Protože Brno je domov, no tak nemiluji domov, to prostě nejde. To je jedna věc. A druhá věc je, že to Brno je, jak bych řekla, menší, pohodovější. Já teda miluju volant, takže pořád v podstatě jezdím autem. No a dneska jezdit autem po Praze a po Brně je trošku rozdíl.
5: V Brně je to horší. Teď to celý rozkopali a je to strašný.
4: No tak pozor, tak z Brna do Prahy, že jo, na té D1, to jsem vždycky, já jsem jezdila prostě mnoho let do Prahy, vždycky jsem udělala představení v Brně a sedla jsem do auta a byla jsem v Praze, no řeknu, když jsem to udělala, tak ne, aby mě někdo teda za to peskoval, ale byla to hodina a půl a byla jsem skoro na začátku Prahy, no tak dneska už ne, dneska jezdím úžasnýma vlakama, pohodovýma. Bezvadnýma, plnýma.
3: Jirko, ty máš někoho v Brně ještě?
5: Já mám u Brna, mám maminku, takže jsem tam přijíždím za ní s mou dcerou, ale toho času je fakt málo, takže je to takový trošku napínavý a v tomhle jsem krapet nezdárnej synek.
3: Takže vy jste mimochodem nezažili krásná studentská léta na koleji. Vy jste dojížděli na jamu vlastně ze svých rodných domů.
5: No ale tak bydleli tam spolužáci, takže jsem tam ty koleje taky nějak proběhli. No.
4: Já ne, já jsem opravdu bydlela velmi povinně doma a potom, když se mi prakticky ve čtvrtém ročníku narodil syn, tak to už jsem musela být doma, že? To už žádný koleje nemohly být.
3: Čím jsi absolvovala? Teda to už jsi byla matka, jak říkáš, stihla jsi absolvovat na jamu?
4: Ano, stihla. Už jsem byla matka, když jsem šla Zdenkovi Kaločovi dělat nevěstu v krvavé svatbě.
3: To jsem viděla.
4: Lorkově. Krvavá svatba. Krásný představení. To bylo v Martě
3: byl
4: na jamu.
3: Kaloč byl jeden z tvých režisérů přece, že?
4: Ano, tak tam začínal jaksi náš profesionální vztah. Ale doopravdy, to jako tenkrát, já vím, že ještě předtím, když jsem byla těhotná asi v pátém měsíci, byl si vybírat u nás v ročníku někoho do jednoho filmu, říkali, já bych chtěl tu Herfordovou bych chtěl. Oni říkali, ona je těhotná v pátém měsíci. A on říkal, to není pravda. No a takhle vlastně to pokračovalo dál, až jsem zůstala 24 let v Mahenově činohře a udělali jsme spolu krásné inscenace se Zdenkem Kaločem, taky ho moc pozdravuju.
3: Mimochodem Zdeněk režíroval i tady komorní muzikál Andrew Lloyd Webbera, Tell Me Honestly s Martou Kubišovou, to bylo monodrama vlastně hudební a Marta získala i díky Kaločově režii, Zdenku ahoj, Tálii za svůj výkon. Zdenek stále existuje, určitě nás bude poslouchat, takže ho zdravíme.
5: Já ho zdravím taky, protože, pardon, abych se s tím přihřál polívčičku trošičku, protože já jsem s ním taky udělal hrozně moc pěkných představení a bylo to vždycky velká škola s ním pracovat. To jako jo. Takže Zdenku taky ahoj.
3: Tak mým, ano. Naši stálí posluchači vědí, že se rozloučíme, ale to za dlouho. Ukázkou z divadelní hry, tady před třemi mikrofony, vlastně jakoby v rozhlasovém studiu, a půjde o ukázku ze hry Romeo a Julie, a to tehdy právě režíroval Zdeněk Kaloč. Ty zhrála Chůvu a tenhle dnes padesátník hrál tenkrát Romea. No ale já si pamatuju, sedmdesátník, na představení, ve kterém se poprvé na jevišti objevila Libuška Šafránková. To bys mohla pamatovat taky, ona hrála Julii Kaloči, objevil jako studentku.
4: Jen to je velký, ale to je velké téma, protože my jsme hráli s Libuškou. Ty Julie jsme hráli obě dvě.
3: A ty jsi alternovala
4: tenkrát? Já jsem samozřejmě alternovala, nevidíš. Jsem říkal, že to bude větší téma, protože když do toho ještě zapletu toho Mirka Donutila, jak napsal houpne nebo nehoupne, tak to jsem byla já z toho balkónu tenkrát. Když mě ten kocourek udělal vlastně Víron v Kotníku a tu premiéru hrála Libuška Šafránková. Ale ona ji nehrála, protože bych já ji nemohla hrát. Ona ji hrála, protože ji Zdenek tenkrát chtěl víc než mě.
3: No a Romea, to bylo pro mě velké překvapení, hrál znamenitý recitátor. Je to tak, Alfred Strejček.
4: Ano, Alfred.
3: Ano, jako host asi.
4: Ano.
3: On nebyl členem.
4: Já myslím, že
3: on
4: byl.
3: On byl členem tenkrát.
4: Byl.
3: Jirko, ale ty ses nepochlubil ještě, čím jsi absolvoval v Martě. Marta, to je divadelní
5: studio. No já jsem totiž neabsolvoval v Martě. Já jsem absolvoval v Mahenově činohře, protože už od čtvrťáku jsem tam byl na půl úvazku. Mm-hmm. A tehdy tam Michal Tarant dělal Markétu Lazarovou, jako takový muzikál v podstatě, jakoby. A muziku tam psal Dan Fickej, tuším, a já jsem dělal Kristiána. Takže v Kristiánově a absolvoval jsem teda v Mahence.
3: Takže Romeo, Kristián jako jasný milovník v mladých letech, že jo?
5: No, já musím se k tomu Romeovi vrátit. Protože jestli jsem někdy něco nechtěl hrát, tak to byl Romeo.
3: Spíš Merkuci, aby si zdal, že jo?
5: No tak jasně, to je daleko zajímavější, že jo? Protože já vždycky jsem říkal, že ten jenom jako brečí pod balkónem nebo někde v kostele a za všechno za něho rozhodne ženská nebo mnich, jako jo. Se říká, tak tohle ne, no. Tak to byla druhá role, co jsem dostal v Mahence, tak byl hned Romeo.
3: Tenkrát v čase, o kterém si povídáme, byl velice slavný třeba brněnský dubbing, hodně se točilo v rozhlase, televizní původní inscenace, to dnes není, to asi brněnským hercům chybí.
4: No ono to nějak je, ale já říkám schválně nějak, protože já o tom zase nemůžu tolik vykládat, já už v dubbingu jaksi moc nedělám, nebo vlastně vůbec nedělám, protože jsem hodně jezdila Praha, Brno, tak jsem nemohla ani dávat časy, to jako nešlo, ale kdysi, když byl ten státní dubbing v Brně,
3: Televizní. Dubbing tam.
4: Tak to bylo opravdu něco. Tak my jsme skončili třeba, já nevím, zkoušku v 1 hodinu a ve 2 už jsem stála u mikrofonu v dubbingu. A skoro prakticky denně. A nebo v rozhlase. To byla další.
3: Myslím, že Brno tenkrát dokonce ukradlo Praze, v uvozovkách ukradlo slavný seriál Dallas. To se přece tenkrát dubovalo v Brně.
4: Je, přišel na slovo ukradu.
3: No, protože Pražáci by určitě měli taky zálus, protože to byl svého času populární, kultovní,
4: neříkám. Tak třeba ještě nepochopili, nejlepší, co to je, ale za seriál. Nebo
3: no tak, právě chci říct, třeba ano. Ty jsi stihl dubovat v Brně?
5: No já jsem v tom Dallasu dělal toho Bobbyho, no.
3: Aha!
5: Já jsem stihl, měl jsem tu čest se poznat s takovými režijními velikány, jako byl pan Messany, jako byl pan Jiří Kubík, a jako to byla také krásná škola a krásný čas, to bylo fakt, protože třeba Jirka Kubík, ten vystudoval normální jako režii činoherní, ale celý život se věnoval jenom dubbingu, takže to dneska už asi není, že by režisér dělal jenom dubbing. Většinou to dělají třeba jako herci, kterým se už nechce hrát, nebo já nevím, tak jako režírujou v dubbingu, ale tehdy to dělal fakt profík, jo. A bylo to teda na tom poznat. Takže já jsem tam dělal spoustu krásných věcí a mimo jiné teda ten Dallas, no.
3: Tak já myslím, že teď je tu chvíle pro píseň a teďka oceníme pěvecké, ale nepřeháním, mistrovství Zdeny Herfortové. Ta ukázka je z muzikálu Divotvorný hrnec, je z roku 1992.

0: No Zdeni, bravo. To je opravdu krásný pěvecký výkon. Ty jsi neřešila nikdy problém, jestli být zpěvačka nebo herečka? Teď ten materiál pěvecký, hlasový je výjimečný.
1: Ne, já vždycky říkám, že jsem herečka, která zpívá. Hotovo.
0: Ale co by spousta zpěvaček dalo za to, kdyby uměli zpívat tak, jak zpíváš ty?
1: Já vím, ale já jsem přece jenom radši a víc herečka než zpěvačka. Ono to kdysi vypadalo zase trošku jinak a dnes ty nároky jsou obrovský.
0: Myslíš na muzikálový?
1: Na muzikálový, ano, určitě. Jak fyzický samozřejmě, tak pěvecký. Takže jako, já radši zůstanu u toho, co jsem vystudovala a
0: to
1: co je...
0: činoherní
1: herectví a to, co je moje. Tady,
0: mimochodem tak. Je to její a dostala už Thálii za to, jak výborně umí to, co je její, že jo, za Alžbětu. Pak byla ještě nominovaná za
1: Les.
0: Jsem
1: byla nominovaná
0: jako za činoherní výjimečné výkony a takhle zpívá.
1: A pak jsem byla ještě nominovaná v roce 2014 za roli Odi May, čili to byl muzikál Duch. Určitě jste viděli film, tak za to jsem měla taky uši nominaci, takže to mě bylo...
0: Takže i odborná komise uznala tvé muzikálové dovednosti?
1: Ano, já doufám, že ano, a byla jsem teda ta druhá. Ale no to je hezký, ne? Že jo.
0: Zde já se zvídavě zeptám na muzikálu, třeba přímo tu pěveckou techniku, to jsi taky učila ty?
1: Ne. Já jsem spíš ten muzikál jako tak opatrovala s takovým jako dozorem a s tou radou.
0: Symbiózou herectví, zpěvu a tance, no ale tebe někdo musel učit zpívat, pač to, co jsme teďka vyslechli.
1: Ale ano, já jsem
0: ekvilibristika hlasová.
1: Já jsem se samozřejmě učila zpívat, to všechno bylo, já si jenom vzpomínám, že jedna velmi úžasná, renomovaná zpěvačka, byla to operní zpěvačka, kterou jsem pozvala právě na Hello Dali, protože já jsem ještě v té Hello Dali dělala různý takový jako skřeky s tím hlasem, jo, takový zvláštně, takový, když to slyšela, a já jsem jim pak volala a říkala, Zmaničko, jaký to bylo? A ona mě říká, Zdeno, to je strašně nehygienický zpívání, ale prosím tě, zpívej to tak.
0: Drž si mikrofon, protože po zpěvu přijde řeč na tanec. To si objevil své dispozice už na škole, nebo je někdo objevil za tebe?
2: Já jsem se tím ani netajil. Já jsem asi před 35 lety jako chvíli tančil. Ale tehdy to byl společenský tanec. Dneska je to sportovní tanec. Takže to, co bylo tehdy správně, dneska je chyba. Takže mě to spíš bylo jako na škodu. Ale v podstatě každý, kdo studuje nějakou uměleckou školu, tak s pohybem se setkává, protože jsou nějaký lidový tance, výrazový tance, jazzový tance a tak dále v rámci výuky, takže tak. No a od té doby jsem nějak jako netančil, nebo párkrát na jevišti v rámci nějaké inscenace. No a pak jsem udělal tu šílenost, že jsem šel tady do tohohle pořadu, že jo? Ale jako, nemyslím do tvýho pořadu, jako myslím do Stardance. Myslím do Stardance.
0: Tady si nezatančíš.
2: No to vidím.
0: Pro tebe malý prostor.
2: No, ale už jsme tančili taky na nějakou ukázku a bylo to ještě menší a navíc na dlaždičkách, to bylo moc zajímavý.
0: Jaká byla atmosféra teda mimochodem v těch přímých přenosech? Pro tebe asi jako pro všechny účinkující hlavně nervák, že jo?
2: No hlavně nervák, protože to je
0: přímý přenos
2: a já na to vůbec nejsem zvyklý, proto já ani nemoderuju, protože to neumím a teďka najednou prostě máte dělat něco, co jste v podstatě nikdy nedělali a ještě se na vás kouká 1,5 milionu lidí, jo? Tak ono to nic moc příjemného není, takže opravdu před tím prvním přímým přenosem, co se dělo s náma všema v tom zákulisí, to vám nebudu popisovat, ale bylo to teda jako neuvěřitelný nápor na nervy, ale potom, jako jak ty herci jsou takový ty lipicáni, co tak nasajou...
0: Po výstřelu běží.
2: No, co nasajou ty piliny v té manéži, tak jako to se zatmí před očima nějak, hlavně ať už je to za náma, takže tak, no.
0: A jak si postupoval, ona se asi v člověku zrodí i ctižádost, takže od takového pátého kola už si Dvořák říkal, chci vyhrát.
2: To já jsem si neříkal, já nejsem moc soutěživý typ a já hlavně živím vím, že poslední tři kola jsem si říkal, pro boha, ať už to skončí. Protože to je tak enormní fyzický vypětí a i psychický, že prostě opravdu už nám, jak jsme se dostali ta poslední trojka, to finále, tak nám bylo úplně jedno, kdo vyhraje. Úplně jako fakt, jako se říká, ať už je konec a ať už to máme za sebou. Já jsem schodil 10 kilo za toho půl roku a už to mám zpátky teda, bohužel. Ale byla to ta neuvěřitelná zkušenost, ale k nezaplacení. Ale jsem rád, že jsem do toho šel, ale myslím si, že kdybych se měl rozhodovat znovu, takže už to asi nedám.
0: Ty jsi sledovala kamaráda Dvořáka, Stardance?
1: Já ti děkuji za tuhle otázku, já jsem pořád si říkala, jestli mě ji dáš. No, já jsem, zaprvé jsem mu hned psala, pak jsem mu psala, Jirko, vydrž, pak už jsem mu psala něco takového, pro boha, vydrž, hlavně zdraví, protože já vím, co to znamená tímto způsobem, teda nevím vlastně, ale tak člověk se tak domýšlí a musím teda říct, že už ke konci, já jsem si teda strašně přála, aby vyhrál, ale já měla tak strašnou trému, ty poslední tři kola, co měla, ale tak já už jsem už pak nepsala, protože já jsem říkala, on to nebude číst, on už ani, a už možná zapomněl číst a já nevím co, už jenom nohama se jako...
2: No, skoro jo, no. Že,
1: ale měla jsem hroznou trému, strašně jsem mu to přála, byl famózní.
2: Ježíš, děkuju. Já vám ještě k tomu něco řeknu, já jsem to sice už říkal u Terezy Kostkový v jejím pořadu v rádiu, ale to zdraví, jo. Tak já jsem, když jsem šel na ten první trénink, tak jsem říkal, hele, já mám něco ze zádama, je to, nevím, jestli to vydržím, když tak jako je možný odstoupit. Říkal, jo, s tím máme už nějaké zkušenosti. Říkal, no. A tak jsem se prokroutil teda až do finále a já jsem si myslel, že teda to jsou záda nebo kyčel a abych posléze zjistil, že celý Stardance jsem absolvoval s vyhřezlou plotínkou. A když se zmínila ty poslední tři kola, tak moje taneční partnerka, ona říká, mám nějaký naražený žebra, jak byla pořád otejpovaná nějak, před naražený žebra bolí strašně, tak po skončení Stardance zjistila, že poslední tři kola tančila se zlomeným šestým a nalomeným sedmým a osmým žebrem, což já jsem se vyděsil, protože se mi při těch zvračkách klidně mohl propíchnout plíci, to jako, no. Takže abych to dělal do nějaký pointy, takže v podstatě Stardance vyhráli dva kriplové.
0: Téhle pointy jste zdobral u Terezy Kostkové, jo, a teďka jste to zdařile zreprízoval, jo. Vy pocházíte z divadelních nebo uměleckých rodin?
1: Tak můj tatínek hrál vlastně celý život v orchestru Karla Vlacha, trombon.
0: Prosím tě.
1: Ano, a dokonce byl pak dirigent v Karlíně. Dirigoval...
0: Herford?
1: Ne, prosím, já jsem původně, jmenuji se Rašková.
0: Ano,
1: a můj tatínek
0: Rašková.
1: Jmenoval Vladimír Raška a byl tedy i jaksi dirigentem v Karlíně. Já třeba, já jsem pod jeho taktovkou tam třeba viděla kabaret. Jo, taky na ty louce zelený. A to kdysi, když já jsem hrál Shakespeara, byla jsem jaksi samozřejmě úplně zahleděná do zcela jiného divadelního života, tak jsem říkala, tati, já teda nevím, jestli tohle to teda má smysl vůbec dělat něco takového, no podívejte
0: velká
1: se.
0: Velká umělkyně.
1: Ano, velká umělkyně. A táta říkala, ale víš, ale jsou lidi, profesoři, doktoři, který to baví a který prostě si odpočinou. Já říkám, no tak za pambu zaplat, že si odpočinou. Ale ne, je to pravda, on byl velký muzikant, opravdu. Maminka ne, samozřejmě maminka byla zcela normální, pokorná paní. Takže já vlastně, jaksi jsem taková trošku muzikantská liduška. Mm-hmm. To je asi tak vše, co by mě
0: máš
1: vedlo.
0: Máš bratra nebo sestru?
1: Mám sestru.
0: Jo? Ale to, mimo divadlo?
1: Mimo divadlo. No. Ale to mě jako nevedlo k divadlu. Mě vedlo k divadlu úplně něco jiného. Já jsem prostě si strašně ráda chtěla povídat s lidma, hrát si a tak dál. No tak ten prazáklad toho divadla je vlastně v tom setkávání.
0: Mimochodem tady mám před sebou Jízda přes kočičí hlavy. To je kniha, kterou napsala Zdena Herfortová. Tak tam ti, které to zajímá, určitě si počtou.
1: To opravdu je jízda přes kočičí hlavy. Já si myslím, že ten život takový je, herečky. A nenapsala jsem to jenom já, napsala to se mnou i spisovatelka a novinářka Věra Staňková. Tak to jenom, jako, abyste jenom věděli, že tady je. A daruju tuto knihu teď Milanovi Hajnovi.
0: No. Milan Hajn to trochu tušil, protože celou dobu na to kouká a říká si, proč to tu leží. Takže se drze zeptal a dočkal se očekávané odpovědi. Jirko, tvůj původ, taky rodina mimo divadlo, mimo umění?
2: Já jsem se absolutně odrodil, u nás nikdo s kulturou neměl nic společného, já jsem byl za toho minulého režimu, já jsem měl skvělej původ. Tatínek dělník, maminka dělnice. Výborný. Takže jako, ale já jsem chodil asi od 10 let s chodou okolností se synem od Zdeny, s Tomášem, tak my jsme chodili do takového souboru, který se jmenoval Pirko. Je to, původně to bylo něco jako tady Dismani, že to bylo pro takový soubor pro rozhlas. A pak paní Delongová, která teda bohužel teďka před asi rokem

0: to bylo hezký. No ale já jsem se k tomu dostal, k tomu Šumperku, takže můj tatínek spolupracoval někde na dílně se svým kamarádem, který dělal ochotnický divadlo v Ořechově u Brna. A tehdy to vedl a režíroval tam Vlastík Peška, nevím, jestli Vlastík ještě teďka je ředitel Loutkovýho
1: divadla. Ještě pořád. Radosti.
0: Ano, ano. Tak no a on mi dopsal asi 3 týdny před premiérou nějakou...
1: Náš pořad mimochodem stále poslouchá a občas se ohlásí, že se mu to moc líbí, takže od Dvořáka nepřijde.
0: Ano, ano, tak ho moc zdravím. Čau, cajošu. A, no a on mi dopsal 3 týdny před premiérou v tom Ořechově nějakou roli. No a pak po té premiéře řekl, hele, já teďka režíru v Šumperku, nevím co, mám pocit, tam dělal nějakýho Voskovce Verecha, teďka nevím, a nechceš tam udělat audiční zkoušky? A já jsem říkal, no nevím, jestli mám na divadlo. Říkal, tak pojď to zkusit. Tak říkal, co se mám připravit? A říká, hele, tady máš návod na čaj, na pytlíkovej. Říká, a připrav si to na 5 způsobů. Jsem čekal nějaký monolog, že to bude, nebo něco takového. Ne. No a tak jsem odjel do toho Šumperku, tam jsem se podíval na baladu z Hadru, kterou režíroval mimo jiné Vlastík, on tam jel na dozor. A druhý den, tak jsme seděli ještě na herečáku, na Stracence, která už teda vyhořela. A ne díky hercům teda, to jako ne, ale... No a druhý den jsem udělal ty audiční zkoušky a pochopil jsem, že to je povolání, který chci dělat a žádný jiný.
1: Takže po Šumperku pak přišlo profesionální školení na JAMU a pak už start v Brně, o tom jsme mluvili, ale pochlubte se a vydatně vzpomeňte na nejkrásnější role, které jste v Brně odehráli. Ty pak přijde i Vinohrady. Tak jako, o Alžbětě řeč.
2: Jako já mám teď ten výčet těch
1: rolí. Já tě považuji skutečně dnes za první dámu brněnských divadel.
2: Ne, to bychom tady opravdu byli dost dlouho, no tak bylo jich hodně, já jsem teda měla to štěstí, ale opravdu říkám to štěstí, já jsem hrála vlastně dost stěžení velký role, jo. Já tak teď budu říkat třeba jen tak, začalo to, dejme tomu, Julii, pak to byla Aglája v Myškinovi, Sofie v dalším Čechovi, co to bylo, pane bože, Shakespeare jeden za druhým. No, já bych to tady musela
0: Já tě doplním, existuje, to v životě na to nezapomenu, na tu scénu. Režíroval to Zdeněk Kaloč a bylo to, jmenovalo se to Tově vdává dcery. A Zdena tam hrála Goldu. A byla tam scéna, kdy ona umírá na posteli, úplně to vidím, uprostřed toho jeviště, kdy umírá a současně dává rady své dceři, která rodí. A to byla scéna, do dneška mám husí kůži, přesně si pamatuju, jak máš tu ruku takhle nahoře. To bylo něco neuvěřitelného. Opravdu do smrti na to nezapomenu.
2: To je vdává dcery bylo nádherný. Nádherný. Ale potom samozřejmě přišla celá ta plejáda, ale ještě bychom měli vzpomenout. My jsme s Jirkou hráli jednu překrásnou věc, Kdo se bojí Virginie Woolfové. A to, když jsme...
1: Martu, jistě, ano, Martu, a ty toho mladého ano, fešáka.
2: Ano, tak to byla opravdu taková, jako bych řekla, i pro nás oba dva taková zlomová inscenace.
0: No ona byla zlomová v tom, že v podstatě tímhle my jsme přišli z Mahenky k Mrštíkům, teda do Městského divadla. Protože to, on to režíroval můj ročníkový režisér, který tam tehdy byl ještě jako dramaturg, tuším. No a přišel za náma do té Mahenky a říká, hele, mám pro vás takovou hru a chtěl bych, abyste to zkoušeli u Mrštíků. A my si říkali u Mrštíků, protože tehdy se z Mahenky k Mrštíkům nechodilo. To jsme začali my.
1: Spíš opačně, no, od Mrštíků do Mahenky.
0: To jsme začali my, no. A začali jsme to tam zkoušet a už jsme tam zůstali, no.
2: Protože no, to bylo... víc nás tam zůstalo.
0: A víc nás tam zůstalo, protože ti přišli potom, Černín s Juvenákem, ale Zdena, když hrála tu Martu, tak bylo neuvěřitelný, přišel za mnou jeden kolega a říkal, prosím tě, co to Herfordová, co to je? To jsou chodící Dukovany. To bylo neuvěřitelné, jak ta Zdena to hrála. To jako opravdu bylo super úplně.
2: Děkuju moc krát, děkuji.
1: Ale Zdena je nejen vynikající dramatická herečka, ale oba zvládají i komedie. Brouk v hlavě, to je legendární spektákl v Brně. Kolik let to hrajete? Ty tam jezdíš hrát to?
0: Už ne.

0: ale vy to hrajete nějak 22 let, ne?
1: Přes 22 let. Ta premiéra byla v roce 96. Byla premiéra Broukovalvy. Ale to, na to už se chodí v Brně, takže to už je vyprodaný, jenom se to odstne, nebo se říkne, že bychom mohli hrát Brouka v hlavě. Ty kulisy už vypadají tak, jak vypadají. A my to všichni milujeme, máme rádi, chodíme se na sebe dívat, je to neuvěřitelný, protože ta hra je teda úžasná, dělali tenkrát Gustav Skála. Ale já jsem ještě chtěla říct, že to, že jsem třeba já s Jirkou hrála ještě, že když Jirka dělal Romea a já Chůvu, tak já jsem teda, můžu taky říct, ono když hrajete Julii a potom hrajete Chůvu, tak je to trošku něco jiného, že?
0: Trošku
1: nějak jiná hra ve sebe vás odehrává. A já vím, že jsem se na toho Jirku dívala a říkám, Ježíš Maria, tak já mu budu dělat Chůvu. No to je výborný, ale můžu říct, že jsem to představení měla strašně ráda, těšila jsem se na to a měla jsem takový pocit, že i lidi jako nás měli, tak jako, pardon, já teď neřeknu, že jeho Julie byla samozřejmě skvělá, úžasná a já jsem se na tu Chůvu pak strašně těšila, protože s Jirkou hrát to byl takový zvláštní úsměv, jo, co jsme měli na jevišti. Však to možná za chvilku uslyšíte.
2: Jirko, na Vinohradech stěžejní tvoje role. Macbethka?
0: No, Macbeth jako samozřejmě, ale to já jsem trošku protrápil, protože ta inscenace byla rozhodně zajímavá, ale my jsme hrozně dostali za uši za překlad. Jako proč jsme nedělali buď pana Hilskýho nebo Jirku Joska, a to je překlad pana Báblera z roku 42. A to byl fakt až nějaká archetypální čeština. A bylo to neuvěřitelně složitý, takže já jsem si vždycky fakt jako oddechl po tom Macbethovi. Takže to byla taková věc. No a pak jako nevím, teďka Salieri, Jindřich IV., to bylo taky jako výživný, že tam jsem 40 minut nebyl a pak jsem už v podstatě mluvil až dokonce jenom já, víceméně. No, takže já mám tu nevýhodu, že já mám problém s časovou osou, takže já si prostě nepamatuju, proto nikdy nemůžu napsat žádnou knížku. Hluboce tě obdivuji.
1: Ještě není čas, to teprve přijde. Já jsem ji taky ve tvých letech nenapsala.
2: Součástí naší rozhlasové hodinky z Ungeltu jsou také ukázky z archivu Českého rozhlasu. No a teď zazní hlas Jirky Dvořáka. Ta hra se jmenovala Krysař, takže Viktor Dyk. Režírovala Markéta Jahodová a psal se rok 2009.
3: A čím to, že jdou krysy tak slepě za vámi, krysaři? Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohlédla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla pak pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zapláli podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo. Větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyháněti krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ně velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi. Slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše, krysy slyší a jdou.
0: No já jsem to nikdy neslyšel totiž. Jak fakt jsem to nikdy... Ono v podstatě tohle byla taková...
2: Četba tak, na pokračování patrně, že jo?
0: Nebo... No, ale v podstatě jako první audiokniha, jako víceméně, než se to rozmohlo do těchto rozměrů, jako je dneska. Ale jak, kde jste to vyhrabali?
2: V archivu Českého rozhlasu.
0: Ale já mám k tomu krysaři historku, teda teď trošičku budu chlubit, ale Já jsem se jednou potkal s nějakou paní, která je členkou mýho fanklubu a ona řekla, víte co, vy jste mě zachránil asi život. Já říkám, jak to myslíte? Říká, já jsem spadla z koně a ležela jsem půl roku v sádře a poslouchala jsem jenom vašeho krysaře. A říká, to jediný mě drželo nějak nad vodou.
2: To je nejkrásnější odměna pro herce. A je tu chvíli opět pro píseň, Jiří Dvořák nezapěje, nicméně uslyšíme píseň z filmu, ve kterém jako herec exceloval. Jde o film Pro Emu a zaspívá nám Michal Hrůza. V tom filmu hrál ještě Ondřej Vetký a Aňa Geislerová. S tebou.

0: Ano, tak o písničku z filmu Pro Emu. A jaké kamery se teď těší na tvář Jiřího Dvořáka?
1: Brněnské. Teďka děláme s Filipem Renčem, jsme začali asi před 14 dny takovou osmidílnou minisérii detektivní.
0: Komisařka Čvančarová, že je to tak, ne?
1: Komisařka
0: No.
1: Čvančarová, ano. Komisař Dvousatý Dvořák, to mě donutil Renč, proto vypadám, jak vypadám, se všem omlouvám teda, ale jako takhle. A jmenuje se to Hlava medúzy, teďka se natočí 4 díly a na jaře další 4 díly, takže takhle.
0: Dobře. Zdeničko, tebe se chci zeptat na práci s rozhlasem. Já předpokládám, že jako prvotřídní činoherní herečka máš rozhlas ráda, pač tam jde především o práci se slovem a s rozhlasem často spolupracuješ.
2: Ano, už ne, ale tak často, protože jaksi ta dramaturgie toho rozhlasu je trošku někde jinde. Ale je pravda, že jsem,
0: Tohle načetla.
2: ano, to jsem prostě načetla jako, a četlo se to na pokračování, myslím, že to bylo vždycky v sobotu. Tady tu jízdu přes kočičí hlavy jsem celou tu knížku prostě načetla do rozhlasu a jsem za to teda velmi ráda a děkuji mu za to.
0: V čem je záludný rozhlas, jaksi pro herce?
2: No,
0: Nepomůže mu
2: ono,
0: tvář ani fotogeničnost?
2: ne, to není otázka záludnosti, no tak musíte mít takový dar mluvidel a dar prostě mozku a dar obrazotvornosti, která je prostě v podstatě těžko přenositelná, ale vy to musíte dokázat v tom rozhlase. A musíte to dokázat tak, aby vás lidi samozřejmě poslouchali. Je teda pravda, a to musím říct, že jako hodně lidí, no ale tak to tak je normální, že jo, každý říká, Ježíš Maria, to jste vy, já bych vás ani nepoznala, ale ten váš hlas znám, no tak to jste vy. A jinak jako normálně lidi občas jako říkají, je, ten hlas známe, vy hodně dabujete, že já už dávno nedabuju. A tak jako pravděpodobně ten hlas nějakým způsobem rezonuje a to jsem jako velmi ráda, je to díky rozhlasu a dabingu.
0: Teď si rezonující hlas Zdeny Herfortové vychutnáme v ukázce ze hry Paní McWilliamsová a Blesky. Mark Twain, režie Zdeněk Kozák, píše se rok 1991 a hrají s tebou legendy brněnského divadla Jaroslav Kuneš a Jaroslav Dufek.
3: Mortimere, ty opravdu stojíš přímo před krbem?
4: Jo, přesně toho zločinu se právě dopouštím.
3: Okamžitě ať si odtamtud pryč. Zjevně ses rozhodl přivolat na nás všechny zkázu. Nevíš snad, že nic tak dobře nevodí blesky jako otevřený komín? Pověz mi honem, kam ses uchýlil?
4: Stojím u okna.
3: A všechno na světě. Pomátl ses, hned odtamtud zmiz. I nemluvněta v mateřské náruči vědí, že je smrtonosné stát za bouře u okna. Můj ty pane, určitě už nespatřím světlo příštího dne. Pro pána, nespívej si, co tě to napadlo?
4: Rád bych věděl, co je na tom zlého.
3: Mortimer, neříkala jsem ti jednou, ale stokrát, že zpěv vyvolává v ovzduší chvění, které přerušuje plynulý tok elektřiny, takže u všech všudy, proč otvíráš dveře?
4: Pane na nebi, ženská, co pak může i tohle někomu ublížit?
3: Ublížit? Je to sama smrt. Kdo tomu předmětu studia věnoval jen trochu pozornosti, dobře ví, že způsobit průvan znamená přivolat blesk. Nechal si dveře napůl otevřeny, zavři je pořádně a pospěš si s tím, nebo všichni zahyneme. Jaká hrůza, když je člověk v takové chvíli zavřen v jednom domě s bláznem.
0: Vzpomínáš si na to natáčení?
2: Vzpomínáš si na to natáčení, ano. Tak se Zdenkem to bylo vždycky hrozně pěkný s ním točit. Jo. A byla to ještě taková ta doba, kdy tady ty dramatické texty a vůbec jako byly. Musím říct, byly. A tak oni možná ještě dnes jsou, ale už je to trošku je to jiná pohádka.
0: Tak, pojďme k vašemu osobnímu životu, nebojte se, nejsme bulvární pořád. Máš nějaké koníčky, Zdeně? Já mám pocit, že jsi především bytostná herečka, tak obávám se, že na koníčky moc času u Herfortové nezbývá.
2: No, samozřejmě, že nezbývá, ale opravdu jako nezbývá, když se člověk má starat o to obyčejné živobytí, ale je pravda, že kdysi jeden můj spolužák mě říkal, ty nemáš žádné koníčky? Ty prostě, já nevím, psa nemáš, že, kočku nemáš, akvarijní rybičky nemáš, barák nemáš, bože, na nebi takový herečky dopadají strašně špatně. Tak
0: no, barák.
2: Barák už, jako, už vlastně mám, tak ta zahrada dopadá trošku špatně. Já jsem bohužel, rozumíte, není možný rýt v zahradě a mít, přijít a mít prostě takhle nalakovaný nechty, že to prostě takhle nejde. Ale je pravda, že mě to strašně jako pomáhá v tom, že to je krásný prostředí a tak dále. No ale samozřejmě nemám koníčky.
0: Máš zahradníka.
2: No, zahradníky. Zahradníky. Ale je pravda, že mým koníčkem prostě je divadlo, ale ono to má v sobě právě ty všechny koníčky, jak to má říct, jo? Protože vlastně se musíte, když se to tak vezme, zajímat o mnoho věcí. Takže se zajímám o mnoho věcí a to pak na tom jevišti já všechno zúročím.
0: Mm-hmm. No určitě. Máš syna, držím tu osobní notu, byla jsi dvakrát vdaná a tím končím, prosím tě, to už nebudeme rozebírat, že jo? V tom domě seš sama, pač syn je veliký a už máš 4 vnoučata.
2: Ano, jsem malá, občas tam mám návštěvy.
0: Nebojíš se tam, ne?
2: Ne, určitě ne, mám výborný sousedy a mám 4 vnoučata, takže ty taky tam občas samozřejmě se mnou jsou, takže to je jedna věc, ale já už je pravda, že já je honím od těch tabletů a od těch mobilů, ale sama sedím u toho počítače. Taky. Nebo opravdu já se přiznám, že ne, protože bych teda pořád měla ten mobil v ruce, no mám, abych, když někdo volá, abych ho slyšela, že? Ale je pravda, že na tom počítači jsem taky a dělám na něm prakticky všechno, co můžu, abych jak se vůbec dosáhla na určité věci, které jako například lístek na vlak, že jo, který si prostě online teda posílám přes ten počítač, jinak tam přece nebudu chodit na to nádraží a stát tam tu frontu, až mě dají nějaký papírek.
0: Zde takže... nosmekám před tebou, Hein by musel na nádraží. Ty taky ne. Jirko, ty máš taky dům?
1: Ne, nemám. Dům, ne, já mám byt a to je to celý asi.
0: Máš koníčky?
1: Koníčky nemám, což jako pocituju v poslední době jako docela problém, ale mám v podstatě jeden koníček, já si píšu.
0: Deník?
1: Poezii. A je teda docela zvláštní, že si pustil toho Michala Hrůzu, protože my jsme docela v kontaktu a já se snažím mu vždycky poslat nějaký text, který by zhudebnil. On říká, hele, jako podařilo se to u jednoho, u jeho posledního alba. Ta písnička se jmenuje První a poslední. A je to o naději, jo? No a takže já mu vždycky něco pošlu a on říká, hele, to je skvělý, ale jako už to vydej, to je spíš básnička než písňový text, jo? To je trošku jiná disciplína.
0: No mám-li se pokusit zmapovat tvůj osobní svět, pak zůstaňme u toho, že máš báječnou dceru a je to velké kormidlo tvého žití. Kolik dceři je?
1: V listopadu jí bude, Ježišmarja, už 17.
0: Maminka, herečka, prozraďme, že jo,
1: no,
0: Bára
1: no,
0: Munzarová, no. Tatínek, herec Jiří Dvořák, je pravděpodobné, že bude herečka? Nebo bys nerad?
1: To vám řekne každý herec, že jako jeho děti, jeho děti ať pro boha tohle nedělají, že jo. No je pravda, že když mi asi před 3 rokama řekla, že jsem mi vezl někam, jsme jeli autem, a řekla, tati, já bych chtěla zkusit konzervatoř, tak to jsem se málem vyboural, jako jo. Tak to si mi rozmluvil. Takže teď je na Gimplu a uvidíme, co dál. No, tak zatím nemáte jako nějaký směřování touhle cestou, tak nevím. No ale co by člověk nadělal? No, to je jako to, jak říkal pan Munzar, že když se Bára dostala na Damu, tak on týden nemluvil. Tak jako já bych nemluvil asi 14 dní, ale jako nevím, no, nevím.
0: Tak držme palce,
1: ano.
0: Že se... šťastně trefí,
1: no,
0: proto,
1: hlavně,
0: co jí bude
1: se
0: bavit.
1: Rozhodne a bude spokojený.
0: I tatínek. No a pozvolna jsme opravdu dospěli k finále té dnešní rozhlasové hodinky v Ungeltu, takže my se přemístíme, přátelé, Zdeničku, Jirko, tam k těm stojanům, to je naše improvizované rozhlasové studio. Máme chůvu, máme Romea a já si střihnu sluhu.
3: Je to huba nevymáchaná. Prosím vás, pane, co to je za člověka? Jsem já snad jeho děvka? Nebo taková ta pro všecko dobrá? A ty si tu stojíš a klidně strpíš, aby si kdejaký darebák na mě vyjel?
0: Ne, neviděl jsem nikoho, že by si byl na vás vyjel. Všimnou si toho, sáhnul jsem okamžitě po meči, to vám řeknu. Já si nezadám s nikým, když to vypadá na pěknou rvačku a zákon je na mé straně.
3: Pán Buví, já jsem tak rozlobená, ve mně se všecko jen vaří, syčák. Prosím vás, pane Romeo, ať to nezamluvíme. Aha, jak povídám, slečna mi nakázala, abych vás našla. Musím vám něco vyřídit, ale to nechme stranou, mně leží jiná věc na srdci. Pane, jestli chcete, jak se říká, vodit za nos, byl by to od vás, tak říkajíc, nestydatý špás.
5: Chůvo, vyřiď své paní moje upřímné pozdravy. Mohu se zaručit svou ctí?
3: Jste ryzí povaha, jak je Bůh nade mnou, všechno jí řeknu. Ach, ta se zaraduje.
5: Co jí řekneš, když mě nenecháš domluvit?
3: Řeknu jí, pane, že se zaručujete svou ctí. Jak já tomu rozumím, máte poctivé úmysly.
5: Vyřiďí, ať si najde záminku a přijde odpoledne k zpovědi. A potom v cele bratra Lorenza budeme oddáni. Na... Za pomoc.
3: Ne, to nestojí za řeč.
5: Nemluv a vem si to.
3: Dnes odpoledne, pane, bude tam.
5: Ty, chůvo, čekej za klášterní zdí. Můj sluha přijde během hodiny a donese ti provazový žebřík. Po něm se vypravím, až bude noc, na vrchol svého blá. Pospíš si a nezraď, odměním se ti. S Bohem a svou paní pozdravuj.
3: Bůh vám to zaplať. Pane, poslyšte.
5: Co pak bych se ráda?
3: Jak je ten sluha? Dovede mlčet? Já si chci být jistá, co vědí 3, to dozví se i 300.
5: Je spolehlivý, chůvo, neměj strach.
3: To jsem ráda, pane. Slečna je jako poupátko. To si někdy dobírám. Říkám, že Paris by se mi zamlouval víc. Ale máte ji vidět, když to řeknu. Hned je bledá jako plátno. Nezačíná Rozmarín a Romeo stejnou písmenkou?
5: Ano, chůbo. Co na tom? Oba na r.
3: Vy posměváčku, jaké pak r. To je tak pro psa, kde pak ona to říká docela jinak a má na to nejhezčí průpovídky na vás a na Rozmarín. Slyšet je budete v 7. nebi.
5: Jen ji ode mne pozdravuj.
3: Nejednou, 1000krát. Petře!
0: Ano!
3: Petře, tu máš vějíř a upaluj!
0: Děkujeme. Takže to byla skutečná tečka za naším dnešním setkáním. Pokud vám s námi bylo hezky, těšme se na setkání další. Loučí se s vámi Zdena Herfortová.
2: Děkuju.
0: Loučí se Jiří Dvořák.
1: Děkuju moc krát. Děkuju.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt Milan Hájn. Naslyšenou.
6: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
7: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, je 7:30 večer a na Českém rozhlase České Budějovice je pro vás připraveno pásmo orchestrálek pro chvíle odpočinku, tedy vlídné tóny. Vzpomínám si, jaký spontánní nadšený posluchačský zájem vyvolalo v mých pořadech první zařazení klasických nahrávek orchestru Američana Billyho Vaughna nebo později německého bandu Kapitána Cooka. A pokud na chvilku zůstaneme u toho druhého, u něhož je však evidentní inspirace tím prvním, vybavuji si, když jsem prezentoval nahrávky souboru Captain Cook und seine singenden Saxophone, tedy Kapitána Cooka a jeho zpívajících saxofonů, tak na internetových encyklopediích tenkrát nebyla o něm ani zmínka. Je to už pár let a v současnosti se dá najít aspoň pár řádek na Wikipedii a dokonce americký server All Music Guide jistou malou sumu informací o bandu, lépe řečeno projektu, který se narodil v hlavě německého producenta, skladatele i zpěváka Gintra Berleho, rodáka z Bavorského Řezna, nabízí. Günter Berle proslul v německy mluvících zemích jako autor šlágrů pro populární zpěváky Petra Alexandra nebo Mireille Mathieu. Zpívající saxofony založil Günter Berle v roce 1993, ale je nutno říci, že se nejednalo nikdy o soubor s ustáleným složením, ale o ensemble z ad hoc najatých muzikantů. Obdobně jako orchestr Billyho Vaughna je úspěch bandu Kapitána Cooka a zpívajících saxofonů založen na líbivé souře alt saxofonů. A tu si můžete vychutnat v následující sestavě vlídných tónů neboli hudby beze slov, kterou nebudou tvořit pouze Captain Cook und seine singenden saxofone, ale také zmiňovaný orchestr Billyho Vaughna, ale také memfiského saxofonisty, jednoho z rock'n'rollových pionýrů Billa Justice. Jiří Kasel vám přeje před La Palomou klidný a ničím nerušený poslech.

Sierra Madre del Sur, přesně podle pohoří nacházejícího se na jihu Mexika, se jmenuje skladba, která uzavřela první sladce saxofonový blok dnešních vlídných tónů. A podle aranžma a zejména zvuku nahrávek jste je mohli časově zařadit. Zatímco saxofonista Bill Justice natočil instrumentálku Summer Holiday, letní prázdniny, v roce 1958, milionový orchestr Billyho Vaughna skladbu slavného německého skladatele a kapelníka Berta Kempferta Moon Over Naples, měsíc nad Neapolí, kterou jako španělské oči s velkým úspěchem zpíval El Martino, nahrál v této verzi pro stejnojmenné album v roce 1965. Mluvil jsem na začátku pořadu o zakladateli orchestru kapitána Cooka a jeho zpívajících saxofonů Ginterovi Berlovi. A taktéž jsem zmínil, že si získal jistou reputaci i jako autor šlágrů. Tím největším byla patrně patronka Bavárie, v Čechách spopularizovaná dvojicí Eva a Vašek, kterou v Německu uvedlo ve známost před více než 30 roky vokální originál Naptal Duo. Nyní si ji můžete poslechnout v podání Berleho bandu vedeného fiktivním kapitánem Cookem.

Mamači a zpívající saxofony kapitána Cooka, tedy jmenovitě šlo v tomto případě o saxofonistu doktora Thomase Grebla, o další saxofonisty Freddyho Paulheima a Alexandra Krause, o kytaristu Christiana Wiegenda, klávesistu Gerda Kölbla, basistu Rainera Wecka a bubeníka Toma Peroutku. Předtím vám ještě hrál band saxofonisty Pete Texe a také vás pohladili alt saxofony orchestru Billyho Vaughna v nahrávce Your Cheating Heart, tvé nevěrné srdce. Billy Vaughn obstará i finále dnešních vlídných tónů. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za milou přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho štěstí a radosti.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají to

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Mas gostar eu não dou esse topi. Kamu vedli já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď. Přijď k té naší zdi. Dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozezní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Máme vás, naši milí a vzácní příznivci. Příznivci našeho pořadu, kteří nás posloucháte, kteří jste si nás zapnuli. Je lépe se opotřebovat, než zrezadět. Já nevím, kdo tuhle tu moudrou větu řekl, ale opotřebovaná klika u dveří. Ta vohmataná klika, třeba u našeho kostela tady u svatého Matěje, to je až mystický předmět, kolik generací se té kliky dotejkalo. Tak je lepší se opotřebovat, než zrezatět. Dopisy, které od vás dostáváme, jsou taky tak krásný. Například z Brna nám poslala Monika Školová, které je 27 let. Tak hezký dopis. Je mi 27 let. A večery s láskou za lásku pro mne znamenají večery s pohádkou, která byla realitou a jejíž zlomek se zase realitou stát může. Pokud se o to třeba já sama zasloužím. Děkuji vám za inspiraci, jak lze život náš plně a pohádkově prožít. Například si s dětmi, třeba že jsou to holčičky 3,5 a 2 roky staré, zkusím si s nimi pohrát s těmi peckami, jak jste o nich vyprávěl, jak jste z nich vypilovával košíčky a prstýnky. Třeba se nám to také podaří, vypilovat si prstýnek. A tak dále tento dopis pokračuje. Mohli bychom ho číst celý, protože dále například ta věta: děkuji vám rovněž za připomenutí veršů My z nejmilejších, maminčino zrcátko, od Jaroslava Seifelda. No a takových dopisů máme moc. Žaninko, nevejrej na mě. Papoušku, to je zajímavý, že se říká vejrat, že jo, jako kdyby se říkalo vírat, protože vír se kouká jako vejr, tak už by to nebylo ono, ale nevejrej na mě, ty vejráš, nebo koukáš jako čerstvě vyvoraná myš, jak nám říkali, když jsme byli jako malí děti, kam pořád čučíš. Takže naši vážení a milí, my vás vítáme u naší 106. hodinky vzpomínání.

Doufám, že jsme v přivítání na nic nezapomněli. Dárků dostáváme čím dál tím víc. Například ta břidlicová tabulka tady leží, ta něco pamatuje. Ten odřenej dřevěný rám, ta šedivá břidlice. My jsme začínali psát, ty první slova jsme se učili psát na břidlicové tabulce a tu jsme dostali od paní Klajvertové. Takže moc krát děkujeme, to přišlo už dávno. Ale my jsme nestačili zatím poděkovat.

Víš, Žando, když jsem si vzal do ruky týdeník Rozhlas, tak tam je psáno doslova toto. Sobota, 21.00, Láska za lásku, pořad hudby, příběhů a rozjímání, který pro vás ve svém malířském ateliéru připravil Jiří Anderle s papouškem Žandou. To je sice hezký, ale to hlavní tam není. A to hlavní by tam mělo znít takto. Připravil ve svém malířském ateliéru s papouškem Žandou, který mezi tím voně měl. Protože dřív pískával a teď voně měl a nevydá ani... Chtěl jsem říct, nevydá ani píp a vidíte? Žaninko, to je nějaký přerod? Vidíte, půl roku nic. Jak je to zvířátko náladový. Já nevím, co to do ní vjelo. Když to do nás vjelo, do dětí, tak obyčejně to končilo tím, že jsme dostali pár pohlavků, protože jsme tak blbnuli a nevěděli, kdy přestat. A to samé se asi stalo s papouškem, že do něj něco vjelo. Viď? Nekoukej jako vejr, nevejrej, nebo jako sůva. To nám taky říkali rodiče. No, je to hezký, Žaninko, Žaninko, je to moc hezký, snažíš se. A jdu se taky učí, no pilnej ptáček to je, ale když mám zapnutý mikrofon, tak to abych jí prosil. A dneska nějak ne, viď? Tak jsme jí pochválili a pustíme se do vyprávění. Aby jsme toho hodně co nejvíc stihli. Že? Nebo že bychom nechali jenom Žaninku zpívat? No, to byl začátek a jdi docela slibnej. Ano. Tam si vynechala, víš? To je... To se tam vynechalo. Zkus to znova. Ona je učenlivá, nemyslete si. Ta je chytrá, ta má všech pět pohromadě.

Když nám naši říkali, dítě, ty koukáš jako vejr, tak jsme hned věděli, která bije. Protože na věži kostela byly sovy i vejr. A jednou s panem Podolkou, s kostelníkem, když jsme šli se podívat na to, jak je zavěšený zvon, tak jsme viděli ve hnízdě. No. V takovým šeru, vlastně to nebylo hnízdo, to byl takový kout. To byla Ajda dohromady s malou noční. Viděli jsme v takovém koutě sešeřeným veliký oko. Veliký oko. Vejr má velký oko. A my jsme vejrali jako vejři. Teďko se papoušek zbláznila, bude zpívat pořád.

před 40 lety to byly ulice, silnice prázdný, tu a tam nějaký auto, starý rachotiny ještě předválečný, aerominor, aerocililink, prd, prd, nebo zetky auta, Praga Piccolo, Praga Baby, Škoda Rapid. No, začaly nový Škodovky, ty Spartakci tenkrát, pamatujete si, no a Praha byla tak prázdná, že se dalo zastavit autem před kavárnou Slavia a klidně se tam mohlo jít na oběd. Svět se změnil, čas trhnul oponou. Dneska jenom v Pavlíkově. V Pavlíkově bylo jenom jedno auto. To byla Škoda Rapid, která stála celou válku na špalkách, tu měl pan starosta. No a teďko před každým barákem stojí nějaký plechovej křáp. No, Žando, já se s tebe pominu. Skoro před každým barákem stojí nějaký plechovej křáp, jsem říkal. To má každý kluk. Jak je mu 18, hned si udělá řidičák, našetří si pár korun a koupí si nějakou plechovku. A rodiče mu ho pohlavkujou, protože pořád nemá na benzín. Tak to dneska vypadá na světě. Já jsem ti slíbil čokoládu, tady jí máš, tu máš. Tak budeme mít aspoň od Žandy teďko pokoj, má kousíček čokolády.

Říká se, že celá zeměkoule se dnes stala jednou globální vesnicí. To je pojem úplně zcela novej, který vzniknul tím, že se vzdálenosti zkrátily. Že kolem té malé kuličky, kolem té modré planety lítají družice, které ve vteřině přenesou informaci z jednoho konce světa na konec světa druhej. A teď na té veliké návsi, globální, jsou malé vesničky. Jako třeba ten náš Pavlíkov. A vedle Oujest nebo Lubná.

0: mě tak napadá,
1: jak je to zařízený zvláštně, zařízený v tom lidském životě, že si člověk nemůže vybrat dobu, do který by se nejradši narodil. To si nemůžeme určit. Rodíme se nedobrovolně. No jistě, rodíme se nedobrovolně, je nám souzeno jít tím, tou dobou, do které jsme byli vrozeni, a protože se setkáváme se stále novými a novými životními situacemi, tak vlastně opouštíme staré cesty a vydáme se po cestách nových. To jsme začali ale filozoficky. Jak se z toho vybabráme? Žando, musíš mě poradit trošku. No, postupné zbavování se dětských strachů, z pavouků. Holky pištěly, když viděli myš, třeba ječeli a utíkali. Pavouků se báli taky, škvorů se báli, ježiš. Vzpomínáte si takový zvířátko škvor? To jsme jako děti říkali, leze škvor, on ti vleze do oka, potom do ucha a potom do břicha a bude ti tam žrát střeva. Nebo když jsme si hráli na škatule, hejbejte se. To byly takový dětský hry, na ty každý rád vzpomíná.

co to vlastně bylo za nádherný společenství, obec. Řekne se obec. Pár chalup pohromadě, vedle každý chalup je zahrádka a za každou chalupou jsou luka, pole, uprostřed těch chalup je náves, to je stejně hezký, náves, tam se odehrává život. Tam jsme jako děti stavěli sněhuláky, na jaře jsme tam šukali kuličky, potom ta náves, protože má rybník, tak jsme se tam v letě i koupali s husama. Vedle našeho kostela stojí hned pošta. Na té poště jedna polovina je, v té budově je pošta s panem pošmistrem, druhá polovina budovy sloužila jako úřadovna pana starosty. Za rohem pošty byla kamplička, která byla postavená těsně před válkou. Vedle řady lip stojí socha svatýho Vojtěcha. No a v řadě těch statků tu a tam je hospoda. Šenkuje se tam pivo. To znamená, že hostinští, kromě hospodaření na polích, ještě měli živnost hospodskou. Paní hospodská musela mít na plotně pořád hrnec s gulášem a čím díl se ten guláš vařil, tím byl pěknější, dobřejší. No a vždycky, kdykoliv, kdokoliv přišel, obyčejně starý pán, mladý syn hospodařil na polích, ten byl třeba s koňma někde na poli za vrchem, ale starý pan Jirkovský musel točit pivo. Buď do sklenic, nebo stáčet pivo do velkých litrových lahví s takovým tím patentním uzávěrem drátěným s porculánovou hlavičkou a s gumičkou. A visel tam v obraz nad stolem kibic drž hubu pro ty, kteří hráli karty, aby jim do toho nikdo nekecal. To si pamatuju na ten obrázek kibic drž hubu, jak visel nad stolem, u kterého se karbanilo. To byly takový výrazy. Hrálo se o desetníky. Takže ty hospody byly rozesetý tak jako po vsi, bylo jich tam pět. Poštovní úřad to byl střed světa. A naše obec Pavlíkov už dávno byla obec kvetoucí, tak měla jednopatrovou školu s panem řídícím, který každý ráno vyšel otevřít dveře školy a podívat se na teploměr, kde byl R a C, Reomírus a Celsius, kolik bylo stupňů, zjistil, jak je zima a jak se bude muset topit a vedle školy bylo poutní místo, kovaná ohrada, jakoby takovej slavnostní hrob, na kterým byl železnej věnec a z pískovce udělaná socha, jak voják ve vztyčený levici zdvihá k nebi bronzový věnec, v pravý ruce drží pušku a na pomníku je vytesaný do kamene 26 men padlejch v první světové válce. A tam se chodilo průvodem a smutné písničky se tam hrály po válce. Ve válce ne, to žádný průvody nebyly. A legionáři stáli čestnou stráž, ty jejich pastelové uniformy vidím dodnes, francouzský legionář, italský legionář, ruský legionář. Pan Prošek byl francouzský, myslím. No byla to nádhera. Před tou každou chalupou, skoro před každou je zahrádka. Na těch zahrádkách bejvaly nádherný skleněný koule, krásných barev, zlatý, modrý, zelený, červený, zelený, žlutý. Některý darebáci je rozstřelovali prakama kamenama, ale ty je dostali potom na zadek. Za poštou byla váha, kde když někdo vez vůz obilí, tak nejdřív se ho odvážil prázdnej a potom plnej. Dostal na to štempl a mohl rovnou vjet do hospodářského družstva. To vymyslel pan Pánek od nás, senátor, který napsal tu kroniku, jak slibujeme, že si z ní budeme číst.
té chalupě patřilo hospodářství. Byl tam dvůr, na který se vyvážel třeba hnůj, nebo se, když babička třeba prosejvala kmín, nebo pražila kafe, takovým točícím mlejnku, tak to dělala na dvoře. Když škubala husy, tak je škubala na dvoře. Po dvorech se popelily slepice, kokrhali kohouti, tu a tam poskakovali i králíci, pokud je včas někdo nechytil a nezahnal do chlívku. Štěkali pejskové, mňoukali kočky, ve chlívech bučeli krávy. To jsou všecko tak známé věci, ale proč to říkám? Protože v době našeho dětství byla každá obec světem, který je sám pro sebe soběstačnej. Někdo třeba neměl ani kozu, jenom pár králíků. Někdo měl krávy, koně, voly a dřel na polích od rána do večera.

a po silnici jako po hlavní tepně kolotá život. Pulzuje život. Jako v žilách člověka pulzuje krev. Utruxů měli voli, když táhli vůz, tak šli tak pomalu. Krávy, ty taky nešli pomoc rychlejš. Ale koně, nohy jako strunky, na to si pavlíkovský sedláci dávali, na tom si zakládali, jak jsem řekl pan Frič. Pan Frič, ten má břink, jak posledně jsme mluvili o lavičce, o špektáklu, který pan Pánek, který mu se říkalo pan Páneček, protože v Pavlíkově byly asi 3 nebo 4 rodiny pánků. Pan Pánek čekal na špektákl, no a to, když jel koňský povoz, tak pan Pánek hodnotil, jak má kdo vydraxlovaný koně, učesaný hřívy i vocasy, jak má kdo v pořádku postroje. A když pršelo, jo, tak pan Pánek, myslíte, že lavička byla prázdná? Nebyla. Pan Pánek měl veliký deštník a seděl pod deštníkem a pozoroval. Cvrkot. Pozoroval ten život, jak plyne po té silnici. A nic mu neuteklo.

0: No a tu a tam taky se mihnul traktor po silnici. Nejstarší traktor byl John Deere, to bylo psáno Johann Deere. To měli Pánkovic, takovou hrachotinu starou, která měla snad ještě ručně kovaný volant. To kdyby dneska někde měli v muzeu, to by byl poklad. Ten neměl vejfuk, ten měl komínek nahoru, ten byl zakončený jako kropítkem s kropicí konve a když ten traktor blafal, tak z toho komínku vyletovaly kroužky modrýho kouře. Těch kroužků za tím traktorem bylo nepočítaně. Jak Johann Deere jel, tak za ním byla plná silnice kouřových kroužků. A pan Skála měl zase traktor Svoboda, staříčkej taky. No a po květnový revoluci přibyly do vsi tři traktory, to si přivezli z pohraničí, značky Lanz Bulldog. To byly dieselový traktory. A ty buldoci bufali tak hluboce, jako když štěkal Bernardín Barik, který ho měli kolskejch. Tak ten Lanz Bulldog takhle pomalu, ale byl silnej, tahnul. No a po válce si koupil jardarskou pejch Škodovku Fungnaglnovou a pan Řežábek si koupil Zetor. Takže v Pavlíkově bylo tolik traktorů a ty taky jezdili po silnici a největší svátek byl, když po silnici se mihnul Sentinel, teda mihnul. To byla jízda pomalá, ono to tak syčelo, rachotilo, harašilo, pískalo, škvrčelo, kouřilo se z toho. Pohádkovej stroj z rakovnického pivováru přivážel sudy s pivem a jak hezky vrněl a voněl a celý se klepal, ale vždycky dojel a na pořádek v obci dohlíželi strážníci. Ve válce pan Demeček, pan Sláma, pan Koubek a po válce pan Lauko a pan Morovian. To byli zase esembáci. Ze všech jsme měli pěkný vítr. Stačilo jen malej kukuč spod čepice. A my jsme byli takhle malinký. A jak jsme byli hodní, my děti. A jedno osobní auto, tři motorky, besárna pana Hendricha, java pana Truxy a ČZ-a, naše teda, mýho otčíma. 8 traktorů, co tomu říkáte? Nebyl ten svět tenkrát krásný? Byl. Kolik tam bylo jízdních kol, dámských, pánských. Některý měli dynama, některý měli ještě starý karbitky a Jindra být polozávodní kolo s beranama a s přehazovačkou. A bylo tam určitě 30 rádií, minimálně 5 gramofonů na kliku a minimálně 4 nebo 5 fotoaparátů. A jeden měl soused pan Čadek. A do dneška maminka tu fotku má, jak mě drží v náručí. A já jsem ještě v povijánu. To dřív i vesnice v zimě voněly. A sníh byl bílej, protože z komínu šel snad čistý kouř, když to teď napadne sníh a za 3 dny je šedivej. Ten starý svět, který se krok za krokem vyvíjel od pradávna, měl svůj řád, měl svoji slušnost. Byl to svět čitelný, žili v něm lidi jak dobrý, tak zlí, tak to je vždycky, co je svět světem, ale jedno je jistý, lidi tenkrát
1: Snad k sobě měli větší úctu, než mají teď.
0: Možná, že to zrovna dělá ta blbá bedna, že lidi nic jinýho neznají, než koukají do té bedny a tam se pořád koukají na to, jak se lidi mlátějí, fackujou, kopou, provádějí si hnusný zlý věci, že se i zapalujou a vraždí. A to za našich mladých let nebylo. To, když někdo někoho praštil jenom hrabičkama, dětskýma do hlavy a měl malý, trošku krve teklo, ten dostal na prdel její. Ten si to celý život pamatoval, aby neubližoval.

No a ten svět okrašlovaly ty krásný skleněný koule na těch zahrádkách, jak už jsem říkal. Na návsi taky vrzala pumpa obecní studny. Chleba se pek doma, doma se peklo, z doma se zadělával kvásek, mísilo se těsto a bochníky se tvarovaly do vošatek a ty se strkaly velkou lopatou do rozpálených pecí. A maso se udilo v komínech. A škvařilo se sádlo. Děti se rodili doma. A lidi umírali taky doma. V kruhu své rodiny. A na podzim se pořádali veliký hony, kde se sjížděli střelci, byli to obyčejně i některý páni doktoři z Prahy. A to se postřílelo tolik zvěře, protože pavlíkovský revír byl bohatý.

Rychlost toho běhu života určovalo tikání hodin a byly domy, kde hodiny tikaly jen tak, jako by nic. Dokonce by se dalo říct, že ty hodiny v některých domech tikaly dokonce tak trošku i vesele. Tam se i děti smály a hrály si pod těma hodinama. Ale zase v jiných domech ty hodiny tikaly ne už tak veselé. To bylo v těch domech, kde žili lidi těžký osudy. Kde třeba někdo stonal těžkou nemocí. Kde třeba nebyly peníze, byly dluhy. A nebo ty lidi byli unavený z přemíry starostí a práce. Ale my děti jsme věděli o těch domech, kde tikají ty hodiny vesele, a tam jsme chodívávali na návštěvy nejradši.

Dvakrát do roka přijížděli na náves Houpačky, Kolotoč, Střelnice, Maringotka, Matýsek, Žaninka, Vopouť a Voposvícení. Prodávali se tam balónky na gumičkách, špuntovky, cukrová vata, štěstí za korunu ve obálkách. Každou sobotu večer byl v hostinci u Jirkovských Biograf. Dvakrát ročně přijížděl do Pavlíkova do té samé hospody kouzelník, který nechal vznášet na černém jevišti paní. Paní ležela jako prkno, vznášela se prostorem a on pod ní sekal šavlí a z cylindru tahal králíka a holuba. No a jedenkrát do roka přijížděl artista, natáh si mezi dvě pestře omalovaný pruhovaný tyčky dřevěný lano, dole byla ochranná síť, ale on provozoval představení bez ochranné sítě, což tak... Žanda už zase začala řádit. Což taky na plakátech bylo napsaný mistr Vilos bez ochranné sítě a jezdil po laně na kole a ta slečna krásná pobledlá, která se nám každému klukovi tak líbila, protože byla jako z pohádky Šípková růženka, tak kolikrát se mu postavila i na ramena a držela taky v rukou takovou velikánskou tyč, snad aby udržela líp balanc. My jsme měli tolik strachu, že jsme ani strachy nedejchali, protože už jsme viděli, že když tam nebyla ta ochranná síť, jak žuchnou dolů na zem. Ale to se nikdy naštěstí nestalo.

trochu štěstí přálo, ten mohl život vychutnávat plnými doušky a ze života umřít. To se nikomu vůbec nechtělo, na to ani se nemyslelo. A proč, když byl každý zdravý jak tuřín? A jen snad nedej Bože, aby se nějaký neštěstí nestalo. Aby někdo nepřišel o život. Tragicky nešťastně. Což se párkrát v Pavlíkově stalo. A to, o čem vám chci vyprávět, bylo zvlášť smutný.

Co pak Ota, ten má břink? S jakou rozkoší, když přišel do Pavlíkova. Taky chodil skoro každý měsíc. Takovej schrbený, sešedlej pán, s krosnou na břiše s takovým košíkem a tam měl takových cimprlátek, všelijakých gumiček, hřebínků, zrcátek, špendlíčků, napínáčků, nůžky tam měl, brousil i nože, gumičky, když se někdo říznul do prstu, žiletky, sirky, svíčky, tajemný krabičky s červeným křížem, kde bylo napsáno olagum nebo primerosgum, to jsme my děti vůbec nevěděli, co to je. A pan Frič si vždycky něco koupil, přinejmenším šňupací tabák. Pan Frič šňupal. To bylo tak pěkný, nasypal si takhle do důlku, když se sevře ruce v pěst, vytvoří se tam důlek a pan Frič si tam z té krabičky šňupacího tabáku utrousil takovou hromádečku a nasál do jedné dírky. Nasál do druhý děrky a za chvilku se ozvalo hepčík. A ozvalo se zborově pozdrav pánbu. A tváře pana Friče zrůžověly. On byl stejně fešák, protože měl ten břink. On vypadal, jako když pavlíkovský ochotníci, to můj otčím, holič a kadeřník, měl za úkol líčit ochotnický herce. No a tam vždycky vystupoval nějaký šaramantní hajný, který měl taky břink, ještě větší než pan Frič. Tomu dokonce táta maloval i pusu a červený tváře a lepil fousy, což panu Fričovi lepit by nemusel, protože pan Frič měl černý fousy jak vix svoje. A ten klobouk takový jako polomyslivecký. Pan Frič byl jako vystřižený z jeviště. Fešák v černých šatech, ten zlatý řetízek s kompasem, jak jsme o tom mluvili minule. Takže pan Frič byl ten nejkrásnější myslivec z ochotnického pavlíkovského divadla.

No a teď se dostáváme k hlavnímu příběhu. Jedno ráno koncem prázdnin, když už se do duše studenta vkrádá ten známý tísnivý pocit z neodvratného konce toho sladkého nic nedělání. To bylo na jedné straně bylo sladký nic nedělání, na druhé straně to byl strach z následujícího školního roku, který budu muset prožít v tom velkoměstě, kde všechny okna se koukají nepřívětivě, protože za nimi žijou neznámí lidi. V Pavlíkově za každým oknem se zjevila známá tvář, která se na mě smála, odpověděla na pozdrav. Ale v Praze bylo všecko cizí.

to jedno ráno jsem si vzal škicák, že si půjdu nakreslit vrby nahoře u rybníka před posledním domem u Jirásku, kde se říkalo u Šouvku, kde byly 3 staré vrbičky vedle božích muk. Nebyl to veselý rozářený letní den, naopak to byl den se zataženou oblohou a každou chvíli hrozilo, že sprchne. Mraky se honily, takže ta temná obloha skličovala tak trochu i duši. Když jsem přešel luka, prolez jsem úzkou pěšinkou mezi hlohovejma keřema, kde se říkalo přelízátko, a vešel jsem na náves, tak jsem hned zamířil dolů ke statku k Fričům, protože jsem si říkal, pan Frič, ty jeho krásný koně, černý jako vix, ty si nakreslím. Zrovna vyjeli ze statku. Pan Frič zavíral vrata. Žebřiňák byl naložený slámou, ale všecko šlo hrozně rychle. Pospíchali, protože Venca Jirkovských hosti, syn Hostinskýho, který bydlel naproti, pomáhal panu Fričovi, který řekl, Venco, ono možná bude pršet, tak hodíme přes ten vůz plachtu, převážeme to pavézou. Pavéza ta se dávala přes celý vůz, přes celou dílku vozu kláda, která se přivázala pevně provazama jak vpředu, tak vzadu, aby se ten náklad té slámy, těch vodýpek, aby tam pevně držela, nespadla na tom voze.

Ty koně, to jsou snad nejtrpělivější tvorové. Vojáci, ale i sedláci, někteří jim říkali chlupatej benzín, protože ty koně tahali kanóny. V horách, v první světové válce, v těch terénech, v těch kopcích, kam auta nemohli. Kůň, to byl takový posvátný tvor, patron český země, svatý Václav na něm přece sedí nahoře u muzea a drakobijec svatý Jiří sedí taky na koni a ubíjí draka kopím. Kůň pomocník, kůň, který tahá klády v lese, když se porážely stromy. Kůň při orání, jak pokorně. S hlavama sklopenejma pár koní tahne pluh. A vrozenou ušlechtilost má, ví, že musí počkat, než voráč v rohu pole pluh otočí a ví, že hektar, než zvorá hektar, podle toho, jak je pluh širokej, ujde 10, 20, 30 i víc kilometrů. Takže zvorání hektaru pole to zmorduje jak oráče, tak i koně. Neznám tvora, který dokáže tak pokorně čekat. Pokorně čeká na hrst vovsa, na putnu vody, hlavu mírně skloněnou. Tu hrábne nohou nebo švihne ocasem. Čeká, až mu kovář zdvihne nohu, když se kouká, jak má ošlapaný podkovy. Pokorně a odaně nohu zdvihne a položí kovářovi na stehno, na tu jeho těžkou koženou zástěru. Čeká, až kovář přinese horkou podkovu a rohovina kopyt se škvíří a tak krásný smrad se rozlehne po celý návsi a pár ran kladivem a podkova sedí jako přibitá a to se opakuje 4x.

Už jako děti jsme vzhlíželi ke koním s nepopsatelnou úctou. Ty obrovský tvorové, ty koňové, jak jsme jim říkali. Ono se nám tenkrát zdálo všecko být tak veliký, tak obrovský. Lidi byli veliký, jejich boty byly veliký, kostel byl tak vysoký. Lavičky v parku byly veliký. A hlavně, když jsme viděli filmy ve válce a tenkrát v dětství nám bylo souzeno, že když byl biograf, tak byl smutný a vo válce a krev tekla a střílelo se i do koní, který umírali, a to nás tak bolelo. Proč, když lidi střílí, ať se ty lidi postřílí všichni, ale proč ty nevinný koně musí trpět, jsme si říkali. Utrpení koní se zdálo nám dětem být mnohem větší než utrpení lidí.

No a věděli jsme, mohli jsme to vypozorovat, že kůň je vlastně člen rodiny. Jaká radost, když Glisna přivedla na svět hříbě, to byl důvod k oslavě. Začínají sice starosti, musí se pomalu začít učit chodit v zápřahu a tahat. Chodí vedle starého koně, nejdřív ve třech, potom ve dvou, ale pak ta radost, že počet tahounů se zvětšil, že přibyl zdravej, silnej, krásnej kůň ve stáji.

No a zvláštní kapitolou byly pro nás děti oči koní. To se člověk nemohl vynakoukat. Ten tajemný svět toho voka koně. Nedalo se vyčíst, co se za těma očima koňskýma skrývá, jaký myšlenky v té veliký koňský hlavě se spřádají. No a koně pana Friče, říkal pan Pánek na lavičce naproti poště, když pan Frič jel s koňma, tak říkal ten Frič má břink, ten pan Frič. Takže fůra je připravená, koně už čekají jenom, až pan Frič švihne opratěma. On jenom tak jemně pohnul rukou a řekl hije. To bylo krásný, když bylo slyšet hije prhot čehý huj. Ty povely, který kočí nebo sedláci dávali koním. Prrrr. Když koně měli zastavit, tak se ozvalo prrrr.

Tak do oběda, ať jste zpátky, volala paní Fričová. Ne, ona se jmenovala paní Šerpánová. Oni možná nebyli vodaný spolu. Pan Jirkovský říkal, tak já teda pojedu, Friči, já pojedu s váma, jenom tam a potom půjdu do města v Jerušce, koupím na nový šaty, ne? Na šatičky, na první šatičky, když už má prořezaný první zoubek, to už se brzo bude vdávat. A ještě možná se staví u materiálisty nebo v železářství nebo ještě v jiném krámě, aby tam nakoupil něco pro hospodu.

Takže já jsem z toho krásného motivu stačil nakreslit jenom málo pár detailů postrojů, možná kus kola a model mě odjel. A já jsem si představoval, jak tak jede vůz s tou slámou, kterou odvážili do hospodářského družstva v Rakovníku, protože tenkrát se musela sláma odevzdávat. Představoval jsem si, jak výjíždí ze vsi, jak se blíží k nejvyššímu místu, který je za Pavlíkovem. Průhon se jmenuje, to je zvláštní místo, to je tajemné místo, tam se dějou divné věci. Alej stromů lemuje silnici z Pavlíkova až do Rakovníka. Co to je za druh stromů, listnatý stromy? Jestli je to nějaký druh jílmu nebo vosik? No a přijeli k místu a určitě museli prohodit pár slov, když se zadívali na kmen stromu, který byl rozstřílený po nedávném náletu hloubkařů, který stříleli na vůz, který bez klest, a oni si mysleli, že to je asi dělo maskovaný, tak tam zastřelili koně i kočího. A hned vedle, na druhém stromu, je věneček s křížkem, kde zase rudá armáda tank zavadil vo vůz pana Keparta, který tahli kravičky, a pan Kepart spadnul z toho vozu, který ten tank převrátil, a tank ho přejel. To bylo místo, kde se už odehrály dvě tragédie. A oni jistě přijeli až na samý vrchol toho průhonu, kde se tam říká tak na průhoně, a tam je vidět, tam je celý kraj Rakovnicko jako na dlani. Město, střechy Rakovníka, maličký jako dětský hračky. To je krásný místo, ale takový až tajemně ponurý. A jak říkám, dějou se tam zvláštní věci.

No a potom už spřežení s fůrou slámy padá z průhonu a propletá se zátočinama, aby koně na plnej zápřah vyjeli ostrej kopec k dolu Rako. Potom chvíli jedou po rovinách, no a už je domeček Mejta a silnice padá k Rakovníku a jedna hned na zátiší, asi po 300 metrech, je už budova hospodářského družstva, kde pan Frič slavnostně zavolal na koně. Prr. Vůz se zastavil a sláma se začala skládat, začalo se sepisovat to papírování pitomí, jak každý říkal. Plachtu složili, pavézu přivázali na prázdný žebřiňák. Pan Jirkovský řekl, tak Friči, šťastnou cestu, ať jste na oběd doma a já jdu na ty svý nákupy. A rozloučili se.

Kolem poledne celá ves byla divně stichlá. Ty, co bydleli u silnice a viděli na silnici, tak se strnule koukali jako na nějaký zjevení, na prázdnej žebřiňák, taženej krásně vydrak slovanýma koňma. A na chomoutech ty koně měli sváteční zdobení. To jsou fričoví koně, říkají.

To jsou Fričoví koně, ale kde je Frič? Co se to stalo? A koně jdou klidně, nekoukají napravo ani nalevo, protože ví, kam mají jít, ví, kde mají sejít ze silnice, zabočit doprava, projít v zatáčce u jirkovskej hospody, kouskem lípový aleje, udělat ještě jednu zatáčku doprava a zastavit se před vratama. Ale ty jsou zavřený, tak koně čekají. Čekají, protože jsou pokorní. Čekají, až se vrata otevřou, ty se za chvíli otevírají a paní Fričová, Šerpánová, v zástěře, protože čeká tátu na oběd, volá táto. Neviděli jste, odtu nešel někam, nevíte, kde je? Už ho vezou, slyší stichlý tlumený hlasy. Bezvládný tělo pana Friče na voze. Na tom místě, na tom zvláštním místě, kde už zastřelili koně a kočího a tank tam přejel pana Keparta, tam našli i pana Friče ležet vedle silnice. Jestli se koně splašili a pan Frič se skočil a chtěl je zastavit, nebo se lekli blesku, protože zrovna začalo hřmít, nebo snad se lekli nějakého jedoucího auta nebo něčeho jiného. Já měl takový zlý tušení, já to tušení měl, že se dneska něco stane, říkal pan Pánek na lavičce. Ale co se stalo, nikdo nevěděl. No ale s odstupem času i to už tak nebolí, jako to bolívávalo tenkrát. To poznamenalo život ve vesnici nadlouho, protože každý cítil s každým. Každý má svůj osud a některé příběhy lidí zůstanou navždy tajemstvím. A někdy je to taky dobře.

polární záři jsem viděl. V noci na 6. listopadu. Ve 4:05. Říkám si, to není možný. Jako kdyby v obloha celá severní polovina, na ní svítila veliká červená lampa. Na jednom místě, jako kdyby tam byla veliká červená na semaforu. To byla tak slovy nepopsatelně krásná červená zář, která na jednom místě se rozjasnila, na druhém zase potemněla a tu zář, která pokrývala, se rozplývala na celý polovině severní oblohy, protínaly vertikální od jihu k severu jdoucí takový bílý pruhy, jako kdyby tam někdo svítil laserem nebo silnou bílou baterkou. No já na to jsem zbudil Miladu a vyšli jsme nahoru na střechu. Ona byla pěkná zima, takže jsme to vydrželi jenom chviličku. Ale jak nám bylo? Co nám to svět chce říct? Zase mě napadlo. Protože polární zář poprvé v životě jsem viděl ten osudný večer 17. listopadu tady v tom domě, kde bydlím. 17. listopadu roku 1989. A to mě bylo jasný, co nám ta polární zář říká. Že jedna etapa dějin lidstva definitivně končí. Ale co teď ta polární zář nám chce říct? To je záhada, co? Máme o čem přemýšlet. Tak dobrou noc a děkujeme za dopisy. A opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká. Buďme na sebe hodný a těšme se na to, že se sejdeme zase u našeho pořadu příště.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Ano, a kalendář nám ukazuje 2. srpna, den, kdy třeba roku 1892 proběhla měnová reforma na území Rakouska-Uherska a uzákonila k platnosti k 1. lednu 1900 korunu místo dosavadního zlatého. V roce 1959 byla otevřena část koně pruských jeskyní, ta první část. No a je to také den, kdy se třeba narodil hudební skladatel, režisér a klavírista Karel Mareš. Tak k jeho poctě dnešní zlatá 60. začneme výjimečně česky jednou z jeho nejslavnějších hitových písní, kterou zpívala Eva Pilarová.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Only One Woman, britská skupina Marbles. A my se jdeme podívat do hudebního kalendária, když už jsem dnešní vysílání začal právě tím kalendářem, tak teď zase muzika. 2. srpen a třeba rok 1998. Beatles se v anketě britského hudebního časopisu Mojo stali nejoblíbenějším interpretem všech dob. Porazili v tomto pořadí třeba Elvise, Franka Sinatru, Queen a Eltona Johna. V roce 1962 poprvé vystoupila v americké televizi tehdy 20-letá Aretha Franklin. Mimochodem sice mladá dívka, ale už tehdy měla 2 děti, 2 syny. A bylo to docela kontroverzní téma, protože Aretha poprvé otěhotněla dokonce už ve 12 letech a druhého syna porodila v 15. Mimochodem ve stejný den si Bob Dylan oficiálně změnil jméno a rozloučil se se svým rodným jménem, tedy Robert Zimmerman. A přesto, když třeba dostal Nobelovu cenu, tak je uváděn nikoliv jako Bob Dylan, ale právě jako Robert Zimmerman. No tak či tak, nám na pohodě teď zaspívá. Bude to píseň z jeho alba Highway 61 Revisited, která se jmenuje Queen Jane Approximately.

Come on in, má oblíbená kapela mnoha hlasů Association. Tohle byla úvodní skladba jejich alba Birthday z roku 1968. To byla taková zářivě barevná deska, co se obalu týče, tedy myslím, takový krásně psychedelický obal. Ty písničky na něm nebyly zas tak psychedelické, spíš tak tradičně popové, byť s opravdu také barevně vystavenými aranžemi těch šesti hlasů, které v této kapele byly v téhleté době k dispozici. Tam opravdu zpívali všichni a všichni navíc výborně. Nejenom ta slavná Never My Love nebo Windy z jejich hitových desek stojí za poslech, stojí za to si poslechnout i jejich dlouhohrající alba. Takhle teď zase britská scéna, skupina Magic Lanterns, Shame Shame, hit ze stejného roku, tedy 1968.

Guide for the Married Men, skupina Turtles. V našich příbězích písniček a celkově ve zlatých 60. se zaměřujeme hlavně na tu angloamerickou scénu. Ale dnes uděláme výjimku a jelikož v letním počasí mnoho Čechů rádo jezdí do Řecka, podíváme se za jednou řeckou legendou jménem Aphrodite's Child. No ale nejprve Herman's Hermits, anebo Foremost.

0: pohode. Příběhy písniček.
1: Klávesista Vangelis, zpěvák a baskytarista Demis Roussos. Dva Řekové, které bezesporu zná celý svět. A oba také tvořili základ.

0: Francie vznikl ten jejich nejslavnější hit. Legenda praví, že skupina tu písničku cvičila v jednom pařížském přístavu v takovém malinkém sklepě o velikosti asi 4 metrů čtverečních a tam se zrodila tahle perla. Tu hudbu napsal Vangelis, ale není tak úplně stoprocentně jeho, protože on se nechal v tomto případě inspirovat klasikou, konkrétně kánonem v D-dur od německého barokního skladatele Johanna Pachelbela. Ten text skupině napsal Boris Bergman, vlastně mladý textař, kterého doporučila ta vydavatelská firma. No a skupina stihla nahrát tu písničku jen tak, protože pracovníci studia, kde Aphrodite's Child nahrávali, hned den po natáčení vyhlásili stávku. No nakonec ten Londýn musel počkat, protože Rain and Tears se okamžitě začala ve Francii prodávat ve 100 000ových obratech. Získala tam zlatou desku za 1 000 000 prodaných kusů. No a tak Řekové zpívající anglicky dobili Francii, taky tam natočili první album. Ten hit na něm samozřejmě nemohl chybět, jmenovalo se End of the World. No a koncertovali po celé Francii. No a jak se šířil úspěch Rain and Tears, tak postupně po celé Evropě, třeba v roce 69. byli jedněmi z hlavních hvězd slavného festivalu v San Remo. Bohužel se nakonec skupina poměrně rychle rozpadla. První se odpojil Vangelis, který nakonec dal přednost právě Francii před tou Anglií, kam stále ta skupina mířila, protože tam se chtěla proslavit. No ale nechme už historii, pojďme si ten jejich klenot Rain and Tears pustit. Aphrodite's Child.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Mamas and Papas, I Saw Her Again. Písnička, která byla tak trošku takovou kamarádskou pomstou mezi dvěma muži v této skupině. Ono to tehdy vypadalo, ten jejich příběh, trošku jako pohádka, taková ta éra hippies, kdy všechno klape, jenomže ten jejich idylický příběh se začal maličko zamotávat. Mamas and Papas tvořil manželský pár John a Michelle Phillipsovi. Potom tam byl takový tehdy idol dívek Denny Doherty a také do něj zamilovaná zpěvačka s krásným hlasem Cass Elliot. No jenomže mezi těmi manželi Phillipsovými to úplně ideálně neklapalo a výsledkem byla aféra právě mezi Michelle a tím zpěvákem Dennym. No a když to John Phillips zjistil, tak o tom složil písničku, právě tuto I Saw Her Again, která se potom stala obrovským hitem. On dokonce tomu Dennymu připsal autorský podíl, není úplně jisté, jestli to myslel tak trošku ironicky vzhledem k tomu, že popsal ten jejich příběh, nebo zda skutečně Denny nějak hudebně přispěl k té nahrávce. Každopádně Denny Doherty po letech přiznal, že to, že musel tu písničku potom den co den zpívat na koncertech a vlastně tím přiznávat tomu kamarádovi tu svou chybu vůči němu, takže to pro něj bylo docela těžké. Tak ale my jdeme dál. Brian Poole and the Tremolos a slavný rock and roll Do You Love Me? You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

Nashville Cats, Lovin' Spoonful, countryová písnička, i když někteří posluchači ji spíš vnímali jako takovou parodii na country. Těžko říct, protože Lovin' Spoonful ten styl rozhodně měli rádi, ale John Sebastian, zpěvák a autor písně, řekl jednou v jednom rozhovoru, že ji vlastně složil trošku jako poctu profesionálním studiovým hudebníkům, kteří v Nashvillu pracovali, což byl na prvním místě takzvaný The Nashville A-Team. Navíc ho prý inspirovali schopnosti jednoho pro něj neznámého hotelového kytaristy. Jméno jeho tady neznal, takže ho bohužel neznáme ani my, ale prý v tom hotelu jeden večer hrál na kytaru lépe než všichni, koho naopak John Sebastian znal. Tak si myslím, že tu píseň asi ironicky nemyslel. Tak či tak to byl top ten hit z roku 1966 a myslím, že velmi příjemná muzika. Ono z desek Lovin' Spoonful vždycky jakoby vycházela dobrá nálada.

0: To byli Doors, Jim Morrison nám zpíval People are strange, tedy lidé jsou zvláštní, lidé jsou podivní. Doors se tehdy už dostali na vrchol, sláva přišla v plné síle, ale Jim Morrison se uspokojený necítil vůbec, naopak kolem sebe viděl stále více lidí, se kterými nedokázal komunikovat, a přesně o tom je vlastně i ta písnička. Inu, někdy to pozlátko slávy není úplně to pravé, respektive asi nikdy, ale lákavé to ano, to je vždy. Tak krásný zbytek neděle přeje Lukáš Berný, budu se s dalším dílem Zlatých 60. opět těšit za týden tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Jsem vnučkou emigrantů, kteří na počátku 50. let získali azyl v Československu, když po občanské válce v Řecku byli nuceni ze své vlasti uprchnout. Tatínek se sem dostal se svými rodiči, maminka přijela mnohem později, až v roce 1964, když jela navštívit své rodiče. Dlouhých 14 let je neviděla. Napsala mi Athena Alchazidu, pedagožka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor španělský jazyk a literatura. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se vám s takovou historií sedí v Českém rozhlase?
1: Sedí se mi tady moc dobře, protože, jak už to tak bývá, historie je součástí člověka, která je ale napojená na přítomnost a ta přítomnost je pro mě samozřejmě rozhodující.
0: Mimochodem, my musíme taky přiznat, že vy jste 2 roky pracovala v tehdejším Československém rozhlase. Jaké máte vzpomínky na tu dobu?
1: No samozřejmě krásné, protože to bylo v době, kdy jsem byla mladá. Bylo to po studiu na gymnáziu a život jsem měla před sebou, takže samozřejmě vzpomínky jsou krásné.
0: V čem jsou Řeci jiní než Češi, Moravané?
1: No, abych pravdu řekla, nevím, jestli mi to přísluší posuzovat, protože já úplně typická Řekyně nejsem. Já jsem taková rozdvojená Řekyně, protože tady samozřejmě tu mou identitu řeckou okolí vnímá velmi silně, ale kdykoliv jedu navštívit svou rodinu do Řecka, tak pro ně přijela jejich česká sestřenice.
0: Opravdu?
1: Ano, a já se taky cítím.
0: Ale tady žijete i řecké zvyky, ne?
1: Samozřejmě, někdy. Ale velmi okrajově. Je to takové splývání, prolínání kultur, bych řekla.
0: Tak co je ve vás řeckého?
1: Co je ve mně řeckého? Asi živelnost, asi taková výbušnost, to určitě. Mnohem větší, řekněme, spontánnost v určitých ohledech, která ale někdy může být na škodu.
0: Co pro Řeky vlastně znamenalo to cestování ze své rodné země do tehdejšího Československa? Jak to ovlivnilo jejich životy?
1: No, tak jako v životě každého emigranta je to období, na které potom zpětně vzpomínali velmi smutně, velmi těžce, s takovou zahořklou příchutí, protože to bylo vykořenění. Vykořenění to znamená z toho domácího prostředí, ale také naprostá změna životního stylu. Je třeba vidět také skutečnost, že se bavíme o době po druhé světové válce a navíc tam se hrává úlohu i to, že moji prarodiče byli naprosto prostí lidé, kteří nevytáhli paty z toho svého nejbližšího okolí, okresu, takže dostat se do úplně jiné kultury, to pro ně byl opravdu tehdy kulturní šok.
0: Vy často vzpomínáte na prababičku Christín. Jaká to byla žena ve vašich vzpomínkách?
1: No, to byla úžasná žena. To byla opravdu velká žena v malém těle. Ona měla tělo dívenky a i duši dívenky, ale dlužno říct, že to byla mimořádně silná žena, velice pohnutý život měla za sebou a také takových zvratů. Ona, když v 80. letech, když jsem měla možnost se s ní setkat, tak to bylo těsně před její smrtí, ale dožila se opravdu velmi vysokého věku, 103 let.
0: Ale...
1: Ano.
0: Tuhý kořínek.
1: Tuhý kořínek prožila prakticky velkou většinu 20. století a kousek toho 19. století a její osud je spojený s řeckou enklávou, která tehdy byla na Kavkaze a byla nucená se vystěhovat, ta celá vesnice, přestěhovat se, byl to odsun do Řecka. No a také se stěhovala z prostředí, které nikdy předtím neopustila. A teprve při tom odsunu, když se dostala do přístavu, tak viděla budovy, které měly víc než 2 patra. A najednou se přeplavila do úplně jiné země, do úplně jiného prostředí. A jak ten život si na ní zkoušel všechny ty své změny, které chystá určitým lidem, tak nakonec babička, prababička Kristýna, se dočkala toho, že jeden z jejich vnuků prodával obchod s elektronikou, což ona nikdy nedokázala pochopit. Takže když tam například byly mimochodem i hodiny pendlovky a kdykoliv zahráli melodii, tak ona se křižovala.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Aténu Alchazidu, pedagožku z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jaké jste byla dítě? Jste žila v Šumperku jako dítě?
1: Ano, tam byla velká řecká komunita. Mm-hmm. A v tom Šumperku tam mám na to moc krásné vzpomínky. A jaké jsem byla dítě, no asi jako všechny děti.
0: Rošťák.
1: Tak ano, to určitě. Neměli to s námi se mnou naši jednoduché.
0: Stříbrný vítr podle Fráni Šrámka, ty naše touhy, ty sny, jaké jste měla sny jako dospívající děvčátko v Šumperku.
1: No, tak od malička mě zajímalo, co se děje, kdekoliv za obzorem. To znamená, že vždycky, když jsme kamkoliv šli, tak pro mě ta samotná cesta byla velkou výzvou a já jsem si představovala, co je za další zatáčkou. A to mě strašně bavilo a v podstatě, přestože se nikdy nenaplnilo to, co jsem si myslela, tak mě to hrozně lákalo dál tady tuto hru hrát a de facto mě to drží dodnes.
0: A taková velká cesta vašeho dětství?
1: Taková velká cesta mého dětství byla právě cesta do Řecka.
0: To byla vlastně domů?
1: Domů, no, to je taková zajímavá věc. To je domů, ale ne ke mně domů. Mm-hmm. Moje domů bylo v Šumperku a je moje dětství je spojeno s Šumperkem a to je opravdu můj domov. On jeden takový velice zajímavý peruánský autor, který se jmenuje Fernando Iwasaki, tak on má takovou krásnou větu, která říká, domov ve významu otčina je domovem rodičů. Ale domov, který je opravdu důležitý, nemá jméno a to je místo, kde se narodí děti.
0: Krásné. Vy jste toužila učit se cizí jazyky. Co člověk potřebuje mít v sobě, aby mu ty cizí jazyky šly? To se ptám také proto, že mě nejdou.
1: A každý máme nadání na určité věci a tak, jak někdo dokáže krásně hrát na klavír, tak k tomu má určité dispozice, které musí být z části vrozené a pak stačí jenom to v určitém věku rozvíjet. Já jsem patrně měla výhodu v tom, že jsem žila v prostředí, kde se mluvilo jedním jazykem a pak moje okolí mluvilo dalším jazykem, takže jsem byla nucena ty dva kódy, kódované způsoby komunikace, kombinovat. No a to mě začalo bavit. A když potom přibyla, tenkrát byla povinná ruština, tak já jsem si, přiznám se, užívala, protože to byl další jazyk. A bavilo mě, že i ta písmenka byla jiná, stejně jako řecká písmenka, řecká abeceda, alfabeta je jiná. Takže to byly světy, které člověk zase mohl objevovat.
0: Kolik jazyků dneska ovládáte? Takže se domluvíte.
1: No, tak úplně ovládat v podstatě žádný. To i ten vlastní rodný jazyk, kterým člověk se naučí mluvit, ten mateřský, kterým se naučí mluvit, tak de facto v dnešní době péče o mateřštinu upadá. A to slyšíme všude kolem sebe. A právě láska k jazykům cizím vás pak navede i k lásce k tomu vlastnímu jazyku. Uvědomíte si, jak je strašně bohatý, jak je strašně krásný, libozvučný, ale také, jaký je to úžasný nástroj k vyjádření myšlenek, které vám jiný jazyk neumožní vyjádřit úplně stejně. Musíte to opsat, musíte na to jít jinak. A právě to se mi na studiu jazyku líbí.
0: V kolika jazycích byste byla schopna říct stříbrný vítr?
1: Stříbrný vítr? No tak to bych...
0: Tak začněme řecky.
1: Tak začneme řecky. Tak bylo by to Aeras Asimeos.
0: To nezní
1: Asimeños,
0: špatně.
1: Asimeños. Aeras Asimeños, tak by to bylo správně. Španělsky by to bylo Viento de Plata. No, potom snad anglicky by to bylo Silver Wind, no a to snad stačí.
0: Ještě rusky jste se učila.
1: No tak dobře, tak.
0: To by bylo nějak podobně.
1: To by bylo, ano, To bych tedy opravdu určitě to Fráňa Šrámek určitě přeložený byl do ruštiny.
0: Mm-hmm. Asi bychom to někde zjistili.
1: Asi bychom to zjistili, ale teď bych to tedy opravdu nedala.
0: Stříbrný vítr, Athena Alchazidu, Jaromír Ostrý. Vy jste v dětství hodně četla, že jste si nakonec vybrala literaturu, sice španělskou jako svůj obor, ale přece jenom známe ty typy dětí, které běhají po venku a pak jsou děti, které doma v posteli, venku je 35 ve stínu a oni čtou stránku za stránkou.
1: No, tak vidíte, já jsem běhala s knihami, protože jsem si opravdu moc ráda četla venku. A to bylo dáno různými důvody. Jednak, že jsem sdílala pokoj se sestrami, takže úplné soukromí jsem tam taky neměla, ale také to, že já jsem opravdu strašně ráda byla venku a s různými kamarády z okolí. Samozřejmě jsme si společně hráli, ale pak byla vždycky taková doba, kdy se tak ty skupinky dělily a byla tam chvilka pro sebe, no a to jsem si četla.
0: Co jste četla?
1: Já jsem to brala tak podle toho, jak to bylo uspořádáno v naší školní knihovně, protože vlastní knihovničku se přiznám, jsem moc velkou neměla, ale měli jsme úžasnou školní knihovnu na základní škole v Šumperku, kde byla tenkrát úžasná paní knihovnice. A ona viděla, že já si ty knížky tak beru vždycky z nějaké police, takovým systémem nepříliš úplně vhodným. A tak mi sama začala dávat knížky a pamatuju si, jak byl pro mě velký zážitek, když jsem si odnesla domů Samarovského Gilgameše. A jak jsem si to četla, jak jsem se dostávala do těch jiných světů, exotických, úžasných, které byly daleko jak v tom smyslu prostorovém, to znamená někde na jiném kontinentě, ale i časovém, to znamená v dobách dávno, dávno minulých.
0: Španělská literatura nakonec zvítězila. V čem je ta španělská prostě jiná, nechci říct lepší než třeba česká, ale v čem je taková, že vás přitáhla osudově na celý život?
1: Tak řekl jste to správně, ona není lepší, ona je jiná, i když je úžasná. Jednak španělská a potom celý ten obrovský svět té literatury latinskoamerické, což je korpus obrovitánský a nesmírně zajímavý. Je to jiné právě tím, že vychází z jiné kultury, kde je mentalita lidí jiná, historické pozadí je jiné a to všechno se do té literatury promítá. Literatura, která vzniká v určitém kontextu, dobovém, historickém, kulturním, de facto reflektuje, odráží, zobrazuje skutečnost, ve které ti lidé, kteří buď tvoří ten fiktivní příběh, žijí, anebo už ten samotný autor.
0: V čem jsou Španělé jiní než my?
1: Je to mentalita, ale jinak samozřejmě, když bychom se chtěli takto nějakým způsobem dobrat jinakosti, tak jsou to všechno stereotypy, protože zjistíme, že každý národ svým způsobem hledá odpovědi na úplně stejné otázky. Kdo jsme? Kde jsme se tady vzali? Co je smyslem našeho života a co máme dělat, abychom ten život prožili plně, naplnili ho a byli přínosem pro své okolí.
0: Jste si odpověděla na ty otázky?
1: Samozřejmě na ty otázky odpovědět nelze, protože tu odpověď hledají umělci, spisovatelé napříč staletími a to je to krásné, že na ní úplně jednoduše odpovědět nelze. Ta odpověď je složená z mnoha dalších dílčích odpovědí a hledání těch dílčích odpovědí, to je to krásné na tom životě.

0: Bamba!
1: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Aténu Alchazidu. Vy jste na počátku 90. let měla velké štěstí, že jste navštívila Kubu. Co jste tam viděla? Dneska se o Kubě zase hodně hovoří ve spojitosti s tím, že se uvolňuje embargo Spojených států amerických.
2: To byla opravdu nesmírně zajímavá zkušenost. Já jsem tam byla co by stážistka, co by stipendijní pobyt to byl tenkrát pro nás na celý semestr na Havanské univerzitě, takže to bylo veliké štěstí. Já jsem měla odjet už v listopadu, ale listopad 1989 byl plný překotných událostí.
1: Měla jste trošku jiné starosti, jako všichni.
2: To tady všichni měli starosti a ten můj odjezd se odkládal a opravdu tady se mi podařilo za velmi dramatických okolností odjet v únoru.
1: A v čem dramatických?
2: Dramatických, protože přece jen ta situace byla složitá, protože se pořádně nevědělo, jaké budou ty vztahy mezi Kubou a Českou republikou. No to potom šlo hodně rychle, ty vztahy i mezi univerzitní. Ono to šlo potom hodně rychle, já jsem dokonce tu stáž musela ukončit, abych se mohla vrátit letadlem Českých aerolinií, protože ten let se rušil. Let Praha.
1: Takže vám hrozilo, že byste zůstala na Kubě?
2: Takže hrozilo, že bych se neměla jak dostat, no. Ano.
1: Jak to vypadalo na Kubě na počátku 90. let?
2: No, já jsem měla potom možnost se tam podívat znovu v roce 2008 a dlužno říct, že ta změna nebyla velká a těžko říct, jak to tam vypadá teď. Já sama osobní zkušenost nemám, ale podle toho, co popisují známí, kteří tam v nedávné době byli, tak Kuba 90. let je Kubou, která se začala později měnit, nicméně určité prvky, určité věci tam zůstaly stejné. Ta Kuba je opravdu tématem velkým. Je to referenční bod pro mnohé latinskoamerické země, které si Kubu idealizovaly, takže ta Kuba měla dvojí tvář. Takovou tu, kterou chtěla prezentovat před světem, co by vyspělá země, která se vymaňuje z područí zemí třetího světa. Ale na druhou stranu ty obrovské rozpory, plné rozdílů, ať už sociálních, tak jakýchkoliv dalších, které se promítají do života běžných lidí, kdy de facto ten stát způsobem, jakým byl řízen, byl uváděn do stále většího chaosu, ze kterého vybřednout už bylo dílem zázraku.
1: Skutečně Kubánci tak milovali svého vůdce Fidela Castra?
2: No,
1: nebo milují?
2: Samozřejmě, že i toto se mění a třeba to vidět zase v souvislostech, jaký ten vůdce je. A ať už je o Fidelu Castrovi řečeno cokoliv, byl to nesmírně charismatický člověk. Opravdový řečník, který dokázal mluvit z patra, zaníceně, několik hodin. Já si pamatuju, že když jsem přijela na Kubu a byla jsem ubytovaná na kolejích, tak tam jako všude jinde běžela televize a byl tam projev. Projev Fidela Castra. No tak musím říct, že tenkrát jsem přece jen té kubánské španělštině tolik nerozuměla, tak jsem se dívala chviličku, ale fascinovaně jsem sledovala, jak rozhazuje rukama, jak plameně hovoří. Já jsem byla zvyklá na projevy našich státníků, kdy seděli suchým, monotónním hlasem, pokyvovali a něco povídali. A tady najednou to byl opravdu rétorický výkon.
1: Čili vás to fascinovalo.
2: Takže mě fascinovala ta forma. Říkám, ten obsah jsem tenkrát tomu až tolik nevěnovala pozornost, ten první den, o kterém mluvím, ale vím, že jsem se vybalovala a tak pořád jsem do té společné místnosti, kde ta televize byla, chodila z toho pokoje, kde jsme měli tedy svá místa na spaní a postele. Takže když jsem chodila do té po třetí, po čtvrté, že už uplynuly 2 hodiny, 3 hodiny a on pořád mluvil a pořád to byl jeden projev a pořád neměl papír v ruce.
1: A drželo to pohromadě.
2: A drželo to pohromadě. Já jsem si pak opravdu sedla a začala poslouchat, co říká, protože mě zajímalo už jenom to, o čem může tak dlouho povídat. takto zapáleně, takto zaníceně, protože ono to vypadalo, že to musí být strašně zajímavé a že vypráví něco, co opravdu vyžaduje vaši pozornost, že si to poslechnout musíte.
1: To bylo něco, co vás fascinovalo, co vás, jak vy píšete někde, moji lásku k Latinské Americe, ta cesta na Kubu na dobro spečetila. To byl ten moment nebo ještě něco jiného?
2: Já jsem měla, ano, takový ten spečeťující moment nastal v rámci té stáže na Kubě, kde já jsem měla možnost se podívat do Mexika, kde jsem byla měsíc a opravdu jsem si celé Mexiko projela sama s batohem. Navštívila jsem památky, ta trasa byla opravdu vyznačená těmi velkými místy, kde dějiny opravdu psaly velké kapitoly historie lidstva. Mm-hmm. Ať už to jsou památky z doby Aztécké říše, jako například Teotihuacán, nebo ať už jsou to potom velká místa mayská na Yucatánu, nebo potom v oblasti Chiapas nebo Oaxaca na jihu Mexika.
1: A vy sama?
2: Sama. Ano, sama.
1: Sama s ruksakem?
2: Sama s ruksakem.
1: To jste neměla strach?
2: Neměla jsem strach, protože takových dobrodruhů v té době bylo vícero a dlužno říct, že tehdy situace byla jiná, než je teď. A co by studenti, my jsme se vždycky spojovali. To znamená, že vždycky nějakou trasu jsem jela se skupinou dalších studentů. A ovšem ty naše itineráře nebyly společné úplně, ano, že by se překrývaly, ale část trasy vždycky ano. A tím, jak je to Mexiko obrovské, to opravdu je obrovitánské. Já jsem potom naspátek musela na jeden zátah jet z Yucatánu do hlavního města Mexico City, které je uprostřed Mexika a to trvalo 24 hodin autobusem. Takže to bylo opravdu velké sousto cestovatelské, ale jak říkám, doba byla tenkrát jiná, než je teď.
1: Vy jste měla strach.
2: Je to, teď,

0: Začalo tam vznikat podhoubí, ze kterého pak vyrostlo hnutí zapatistické, jak se tomu říká, což je hnutí indiánské, které, nebo lépe řečeno hnutí, které se snaží prosazovat zájmy indiánů, májů, a to jsou zájmy, které jsou spojeny, často to bývá interpretováno, že je to spojeno s jejich potřebou, aby mohli vládnout územím, na kterým hospodařili jejich předkové, aby mohli pěstovat kukuřici a obdělávat svá políčka, ale ono je to otázka identity. Ta půda pro ně je posvátná nejen tím, že jim poskytuje obživu, ale že jsou na nich neviditelné stopy předků. A je to opravdu velmi častým tématem, když se s těmi lidmi bavíte, tak zaznívá to, co konec konců indiáni různých etnik zanechávají ve svých poselstvích, že vlastně bílý muž, jakožto rasa, jakožto typ kultury, je spojen se zemí pouze jen s tím povrchem, na kterém stojí jeho dům, a on se cítí bezpečně a dobře v tom domě. Zatímco indián prorůstá do země a ty kořeny opravdu sahají dolů, kde jsou i stopy jeho předků. A duše předků přebývá na tom území pořád. Proto indián tu půdu neprodá. On ji prodat nemůže, protože ta půda mu zaprvé nepatří, patří celé obci, patří celému společenství. A to společenství je tvořeno všemi, nejen těmi živými, ale i těmi, kteří tam nejsou. To znamená, ten odkaz předků je třeba pěstovat, kultivovat a hlavně mít v úctě.
1: Mohou ale tento boj, spravedlivý boj, bezesporu v dnešní době vyhrát?
0: Ona je otázka, co to znamená vyhrát. Výhrou pro ně samotné by bylo to, kdyby jim byla umožněna jakási samospráva, kdyby si na tom svém území mohli hospodařit a vládnout podle svých původních zákonů, které samozřejmě zohledňují to, že doba se změnila a že společnost, jejich společnost, že se vyvíjí a mění, ale aby ta společnost, ta komunita mohla žít v souladu se svou vlastní identitou, to znamená, aby mohli provádět ty své obřady, které jsou spojeny na příklad s takovým obyčejným zaseváním, s takovým obyčejným obřadem, kdy se země prosí, aby dala lidem obživu, když je zapotřebí strom pokácet, se ten strom prosí o odpuštění, že to není vůle zlá, ale že je to nutnost.
1: Ptám se znovu, jestli má takováto snaha v době, kdy je všechno podle jednoho mustru, televizní seriály, to, co jíme, to, jak chodíme oblékání, jestli to má ještě nějakou šanci. Teď nemyslím jenom v Mexiku, ale i třeba v Česku, v Rusku, v Evropě.
0: Všimněte si ale, že zejména v těch společnostech, které se sami nazývají vyspělými a které jsou v tomto nejdále, tak v rámci těchto společností se utváří skupiny lidí, kteří hledají ty návraty ke kořenům, chtějí produkty, které jsou bio, chtějí mít oblečení z látek, které jsou zpracovávány způsobem neinvazivním, který přírodě neubližuje, ekologická hnutí, a nejen to. Ta ekologie, to není jenom, že bychom neměli ubližovat přírodě v tom smyslu, že bychom měli dbát na určitá, řekněme, pravidla, která udrží to naše okolí v nějakém tvaru, v nějaké formě, která má šanci přežít a abychom mohli něco odkázat i svým dětem a vnukům. Ale je to také otázka, řekněme, duchovní, aby člověk s tím svým okolím byl v jakémsi souladu. Protože z čeho pramení naše stresy, naše deprese, naše nespokojenost? Protože nejsme v rovnováze. V rovnováze se světem, který jsme si sami utvořili. A tu rovnováhu neustále hledáme a snažíme se najít.

0: Athéna Alchazidu, hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Vy vlastně prostřednictvím literatury putujete po světě, ale taky osobně samozřejmě. Nedávno jste byla v Salvadoru. Nějaký výrazný rozdíl mezi tou Kubou, tím Mexikem a tím, co jste vlastně na těch cestách prožívala, co v tom bylo jiného?
1: Každá ta země je úplně jiná. Každá ta země je jiná z několika důvodů. Země je taková, jací jsou lidé. A samozřejmě ta společnost je utvářená, její mentalita podle toho, jakou složku tam tvoří určitá etnika. V rámci Kuby je tam hodně silný prvek afrických kořenů, potomci tehdejších v minulosti tedy otroků, kteří tam byli zavlečeni, protože to původní domorodé indiánské etnikum nebo etnika, tam jich byla celá řada, která obývala oblasti Velkých a Malých Antil, té karibské oblasti, tak ta etnika vyhynula velmi záhy, prakticky v 16. století. Tito lidé umírali nejen na nelidské zacházení ze strany kolonizátorů, ale také na nemoci, jakými byly neštovice nebo chřipka. A tím pádem to etnikum na těchto ostrovech má opravdu hodně silné kořeny africké. Mexiko, tam je ta situace jiná a tam je to dáno tím, že tam je hodně silný ten element původní, těch původních etnik, ovšem to není homogenní prostor, kde by bylo jenom jedno etnikum. Jiná je situace na severu Mexika, jiná situace je ve střední části Mexika a jiná na jihu. Buď jsou to ty skupiny obrovské, největší to jsou ty májské na jihu, májové, to je zrovna Chiapas, kde skutečně, když se vypravíte do těch vesnických oblastí, tak potkáte lidi v krojích, kteří mluví těmi svými původními jazyky. Zatímco v Salvadoru je to zase důsledek historických událostí. Salvador je maličkatý. 21 tisíc kilometrů čtverečních. To je opravdu maličkatá země, ale hodně lidnatá. 6,5 milionů obyvatel. A tam ta původní etnika mnohem více prorostla do té většinové společnosti, lépe řečeno byla snaha je asimilovat a zase z několika důvodů. Oni sami mnohdy přestávali používat svůj jazyk, protože například ve 30. letech 20. století došlo k obrovské etnocídě, dalo by se říci, genocídě tady těch původních obyvatel Nahuatl, kde to bylo dáno zase událostmi ve Spojených státech amerických. 1929, krach na burze, velká krize, poklesly ceny kávy, etnika Nahuatl, to byly pěstitelé kávy, že pěstovali kukuřici, pěstovali tady tyto plodiny, které tvořily základ jejich obživy. A v rámci tady tohoto období došlo k velkým sociálním nepokojům, které vedly k bouřím. A tyto bouře byly potlačovány vládou a samozřejmě, aby se potom předcházelo nepokojům, tak byly tady tito potenciální buřiči likvidováni. A distinktivním rysem bylo, jak je oblečený, to znamená, jestli má kroj, jestli je to indián a jak mluví. Tím pádem mnoho svědectví pozdějších dokládá to, že spousta indiánů přestala mluvit svým jazykem, začala se oblékat jako většinová majoritní společnost, právě aby splynula, aby nebyli snadno rozeznatelní.
0: Jak se tam žije dnes v roce 2008 finanční krize ve Spojených státech amerických? Podobá se to nějak obdobně té krizi ve 20. letech, tedy vztah k Salvadoru?
1: Tady máme jinou zase situaci současnou. Salvador je na Spojené státy částečně napojený, ale opravdu jenom částečně v určitých smyslech od roku 2000, kdy došlo k přijetí měny dolaru. tak je to propojení, řekněme, po té stránce měnové, ale zejména tam je důležitá ještě jiná složka, která sehrává nesmírně velkou roli v životě současné společnosti salvadorské. A to je skutečnost, že Salvador zažil od 80. let do roku 92 občanskou válku. Krvavou občanskou válku, v jejímž důsledku došlo k obrovským vlnám migrací a spousta Salvadorců emigrovala do Spojených států. A tady tito emigranti samozřejmě představovali silný referenční rámec pro celou řadu dalších Salvadorců, kteří do těch Spojených států emigrují celou dobu až doteď. De facto téma emigrací, ilegálních emigrací je obrovským tématem. Je to smutné téma. A takový smutný příběh migranta, vlastně běžence, který utíká před chudobou, utíká před nejistotou, utíká před krutými podmínkami životními ve vlastní zemi, je zachycen v celé řadě i písní, samozřejmě v literatuře, ale v písních, které dramaticky zachycují opravdu ten útěk na střechách nákladních vlaků, kdy, když si člověk zadá do vyhledávače termín tren de la muerte, což je vlak smrti, nebo také bestia, jako bestie, opravdu bestie se tomu říká, tak vidíte, že ti lidé cestují do Spojených států z těch středoamerických republik, jako je Salvador, Honduras, Guatemala, přes Mexiko, na střechách nákladních vlaků, kde se drží, jak mohou, na těch cisternách, jak mohou, aby se dostali za splněním toho svého snu do Spojených států, ilegálně. A velkým tématem je ilegální migrace dětí, kdy opravdu se takto dostávají za hranice Spojených států uprchlíci dětští, což je obrovitánský problém, který se snaží současná vláda Obamova řešit. A přestože Obama se snaží být vůči tady těmto otázkám vstřícnější, řada států, zejména těch konzervativnějších jižních států, volá potom, aby řešení byla radikálnější, aby byla učiněna opatření, která by zamezila přílivu uprchlíků, běženců, migrantů, kteří utíkají před různými svými vlastními tragickými osudy v těch svých vlastních zemích.
0: Nemá Evropa nakročeno podobně?
1: Evropa je v současné době vlastně takovou cílovou stanicí pro běžence z různých částí. Ale když se podíváme do historie evropské, od nás se také utíkalo, a teď myslím od nás z Československa. A celá řada vlastně emigrantů by mohla přispět svými pohnutými příběhy. Já si pamatuju, že my jsme měli v Šumperku, že byli sousedé, kteří emigrovali, měli tři malé děti a emigrovali tak, že se opravdu dostali do Rakouska za velmi dramatických okolností, kdy sebou měli zbalené jen batohy, kdy byli nadovolené, kdy nechali doma vše všechno, zbalili jen to nejnutnější a utíkali přes hranici tímto dobrodružným způsobem. Takže i tento osud českých emigrantů můžeme číst a překládat v osudech těch běženců současných, a to jedno, odkud utíkají a kam.

0: Milá Aténo, jaký máte sen? Cestovatelský třeba.
1: Cestovatelský sen. Můj cestovatelský sen je takový pragmatický. Já se snažím systematicky projíždět Latinskou Ameriku, ale ona je veliká. A smůla je ta, že nemám dostatek času. A tak se snažím kousíček po kousíčku, mám ji tak rozdělenou do takových částí a projíždím ji, tak zatím jsem skončila v Kolumbii a můj sen je dostávat se pořád dál.
0: Co váš manžel na ty cesty?
1: Mám tolerantního manžela a takže ten mě v tom podporuje.
0: Jste šťastná?
1: Naprosto šťastná. Pokud tedy lze mluvit o štěstí, ono, co je štěstí, to je také velká filozofická otázka, na kterou není odpověď.
0: Aténa Alchazidu z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré. Mějte se hezky.
1: Já moc děkuji za pozvání a také přeji vše dobré vám i posluchačům.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemný a pohodový letní podvečer přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Tak se opět, přátelé, setkáváme při poslechu pravidelného pořadu Trupte nám trumpety a dnešní téma radost z oblíbené muziky v podání 9 moravských kapel, a která pak začne, bude to Hradčovianka.

A jak jsem se zmínil v úvodu, první písničku zahrála Hradčovianka, jmenovala se Každý den je neděla. Autoři Jiří Schneider a Petra Stániková, vlastně dnes již Schneiderová, neboť jsou manželé. A taktéž si ona zaspívala společně s Marií Kolkovou, Jiřím Prachmanem, Romanem Prachmanem. Tu další písničku napsal Jožka Konečný, Večer se sklání, zpívali Lenka Králová, Lenka Rybová, hráli Žadoviáci. A do třetice Antonín Koníček, Václav Babula, Horká noc na Lukách, to se zrovna hodí, zpívali Marcel Václavek, Svaťa Tarabus, Míša Tarabusová, Jana Juríková, hrála Boršičanka Antonína Koníčka. Není to tak dávno, co si mnoho milovníků tohoto hudebního žánru stěžovalo, že je málo akcí. Tak mi nyní ve stručnosti dovolte poděkovat několika organizátorům dechových festivalů. Zaslouží si to za tu namáhavou organizaci. Já jsem tento pořad, který právě posloucháte, natočil na začátku července. A do té doby jsem se coby moderátor, jen tak pro zajímavost, zúčastnil svátku hudby v těchto městech. Začnu od Května. Znojmo, Čermákovo Vysoké Mýto, mládežnické orchestry, tradiční koletovartyně v Podkrkonoší, úžasné výkony. Červen, Blovice, Tlumačov u Domožlic, velmi příjemný přírodní amfiteátr, Bošovice, malá vesnice. Červenec, Dobřínsko, vesnice u Moravského Krumlova, kde jste se byli určitě někteří z vás podívat na Muchovu slovanskou epopej. Dále Rymice, obec se 600 obyvateli u Holešova. Zde bylo velmi silné obsazení. Hradčovianka, Hulíňané, Stráňanka, Stříbrňanka, Žadoviáci a Vracoviáci. To je síla, co? A to nám probíhá červenec, bude srpen a září. Myslím si, že si my milovníci dechové muziky již nemáme na co stěžovat. Naopak, mnozí již nestíhají a těžko se rozhodují, kterému festivalu dají přednost, což je samozřejmě dobře, raději více než méně. No my teď dáme přednost opět muzice. Slávek Smíšovský, Václav Babula, Hádaju, zaspívám s Věrkou Zámečníkovou, zahraje Frajárka. Petr Solárik o vínečku, zpívají Henrieta Palkovičová, Petr Solárik, hraje Májovanka. A měl jsem koníčka, Jožka Uherláďa Němec, hraje a zpívá Moravěnka.

Když jsem na začátku říkal, že si dnes hrajeme pro radost, tak použiji jednu moudrost pana Smilese. Tajemství, jak si zachovat veselou mysl, spočívá v umění neznepokojovat se hloupostmi a natchnout se i těmi nejmenšími náhodnými radostmi. No a radovat se můžeme právě například u krásných festivalových setkání, jednak s hudbou, tak i třeba s milými přáteli. Stanislav Orechovský, Mládenci na rokuju, zpívá a hraje Stříbrňanka a Jožulka Uher, Cesta do kůtů, zpívá Mirek Mordych, Láďa Melichar, Kamila Svobodová, Hana Bílková, hraje tu Franka ze Šakvic. Hezký zbytek večera a sladké letní žhavé sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Srpen je stále ještě na svém začátku.
3: A na svém začátku je také další prázdninový meteor.
2: Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Po jeskyních.
3: Dnes do zbrašovské aragonitové jeskyně.
2: Jak vznikají těžké chemické prvky?
3: Flemingův penicilin nebo český mucidin?
2: Dorostou nám amputované končetiny?
3: Kam se vypařila babika?
2: A ne, co jsme se učili ve škole a už to není pravda. Pokud jste někdy byli v lázních Teplice nad Bečvou, třeba s nemocným srdcem, určitě jste se byli podívat v jeskyních, které jsou přímo v lázeňském areálu.
3: Je to tak, ve stráni nad řekou Bečvou je vchod do zbrašovských aragonitových jeskyní a do nich se právě teď vydáme.
2: Petře, vás posílám do jeskyně a ve studiu vítám našeho stálého prázdninového hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Ten bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
3: Já jsem vylezl strmý svah nad Bečvu a už se skupinou návštěvníků čekáme, až se nám představí náš průvodce a hlavně, až nám představí aragonitovou jeskyni.
4: Tak dobrý den, já se jmenuji Petr, no a vítám vás ve zbrašovských aragonitových jeskyní, které stejně jako další 14 přístupněných jeskyní spadají pod správu jeskyní České republiky. Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází v lázních Teplicích nad Bečvou, a jejich jméno je odvozené od původního jména obce Zbrašov, který se dnes zachoval už jako místní název části obce Teplice nad Bečvou. No, jsou největší známou jeskyní soustavou v okolí města Hranic, takzvaného hranického krasu, tvořeného vápenci prvoorního stáří. No, přesněji můžeme tuto horninu datovat do období devon až počátek karbonu. Ta poloha hranického krasu na rozhraní dvou evropských geomorfologických celků, Českého masivu a Karpat, předznamenala také mimořádný geologický vývoj.
2: Jak zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly, pane doktore?
5: Taky jeskyně vytváří atmosférická voda. Déšť, potoky, řeky, tak jak erodují povrch zemský, zahlubují svá údolí, tak taky ve vápencích vytváří jeskyně a jeskyní patra. Ale hranický kras má poněkud zvláštní postavení. On se nachází v zóně hlubokých geologických zlomů mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou a po těch zlomech z hloubky vystupují teplé minerální prameny. A ty prameny právě ovlivňovaly jak vznik zbrašovských jeskyn, tak jejich tvar, ale taky jejich minerální výplň.
3: Přesunuli jsme se do první větší prostory.
4: Tato jeskyně se jmenuje Zasrací síň, no a je pojmenována podle tohoto velkého kamenného bloku, vystupujícího zde z chodníku, připomínajícího svým tvarem řečnický pud. Teď už to asi není tak patrné, ale před rekonstrukcí, která zde proběhla před několika lety, to bylo zřejmější, protože ten chodník se nacházel něco výše, a to zhruba v těchto místech. No a bohužel teda kvůli takto vysoko položené podlaze zde docházelo také k častým úrazům hlavy. No jak si ještě všimněte, že stěny a strop té zasedací síně jsou opravdu silně rozleptány tou agresivní kyselkou. Tady na stropě můžete spatřit právě takové stopy. Svým tvarem vám možná připomínají džbery nebo kyble. No a je to právě dobře patrné tady na stropě nad námi a je to typické pro to hydrotermální krasovění.
2: Minerální voda, kyselka, jeskyni dost ovlivňuje, ale jak vznikají ty zmíněné džbery a kýble?
5: Džbery a kýble, to je takový hezký regionální název. Odborně bychom to asi spíše nazvali evorzními hrnci. A je potřeba si představit, jak prameny vystupující ze spodu pod určitým tlakem a zvířivým pohybem působily na stropy těch vytvářejících se podzemních prostor, no a vytvořily tak ty džbery a kýble.
3: úzkou, krátkou chodbou se přesouváme do sousední jeskyně a vidím tu na zemi divné kužele, které nevypadají jako běžné krápníky.
4: Tato jeskyně se jmenuje u Antonička, je pojmenována podle této malé kamenné postavičky. Zlatý Antoniček je patronem našich jeskyní, aby si na něj můžete sáhnout. V této jeskyni můžete vidět jeden z největších unikátů z bršovských aragonitových jeskyní, a to kuželovité útvary zvané raftové kužely, dříve gejzírové stalagmity. Jeden takovýto gejzírový stalagmit můžete vidět tady na stěně před námi. Tyto útvary řadíme mezi takzvané hydrotermální sintry, to znamená, že se jedná o výzdobu vzniklou za přítomnosti teplé uhličité kyselky. Podobnou výzdobu v normálních jeskyních neuvidíte. K dnešnímu dni bylo takovýchto gejzírových stalagmitů v našich jeskyních objeveno něco přes 100, no a průměrně dosahují výšky od 30 do 60 cm. Ne všechny tyto útvary se zachovají na místě svého vzniku, některé musí ustoupit schodištím a chodníkům, jiné se nacházejí v zamořených prostorách, odkud musí být přeneseny. Tento raftový kužel před námi však spočívá na místě svého původního vzniku. Název gejzírové stalagmity vychází z původní představy o jejich vývoji. Ta říká, že vznikly krystalizací materiálu od spora vzhůru, proto stalagmity, a to ve tvaru jakýchsi prstenců kolem vývěru kyselek, která z nich měla tryskat jako vodotrysk. No, důvod pochybovat o této teorii byl ten, že pod žádným gejzírovým stalagmitem nebyly nalezeny žádné přívodní kanálky té minerální vody, no také žádný gejzírový stalagmit nebyl nikde u nás ani nikde jinde na světě nalezen takto v chodu.
2: Jak ty raftové kužely vznikly, pane Hromasi, když ne z gejzíru minerální vody?
5: Představte si klidnou hladinu podzemního jezírka s mírně teplou vodou. Na povrchu, kde se nejvíc voda odpařuje, vzniká takový tenký škraloupek, tenká vrstvička plovoucího uhličitanu vápenatého. Dopadne-li na ten škraloupek kapka, on se rozbije a jednotlivé úlomky toho škraloupu, říkáme jim rafty, spadnou na dno jezírka. A v místech, kde dlouhodobě v jednom místě stále pravidelně kapala kapka, tak tam se ty spadající rafty na dně jezírka nahromadily do takových docela vysokých kuželů. Zní to velmi nepravděpodobně, tato teorie, ale když geologové rozřízli kterýkoliv z těch gejzírových stalagmitů, tak zjistili, že se skládají z milionů v podstatě jakýchsi slepených drobných raftů.
3: Ušli jsme jenom pár metrů, když jsem na stropě spatřil další prapodivnou věc, takové bochánky nebo koblihy.
4: Tak tato jeskyně je pojmenována podle své výzdoby. Tyto útvary prý teda ze všeho nejvíce připomínají do zlatova vysmažené a pocukrované koblihy. Když se teda tato jeskyně jmenuje Koblihová, tak můžete sami posoudit. Jinak tyto koblihy vznikají těsně pod hladinou jezera minerální vody, a to krystalizací látek obsažený v kyselce, která dříve naplňovala tuto prostoru. Tato kyselka se zachová v mikroskopických dutinkách těchto útvarů. Na základě speciálních analýz vědci zjistili, že kyselka, která utvářela tyto útvary, má zhruba stejné složení a teplotu jako kyselka dnešní. To kolem těch 12 až 20 stupňů. No, možná vás teda také zaujala ta rovná hranice zakončení koblihové výzdoby. O té se vědci dříve mylně domnívali, že měla ukazovat hladinu zaniklého jezírka, než jak již víme, že to je přesně naopak, neboť tato hranice ukazuje bývalé dno. Toto dno bylo tvořené jílovitým a písčitým sedimentem, a pod tímto sedimentem pak žádné koblihy vznikat nemohly.
2: Koblihy. Ty asi v jiné české jeskyni neuvidíme, že?
5: No tak z brašovské koblihy vidíte zase krásný regionální název. Zatím známe opravdu jenom ze zbrašovských jeskyní. Koblihy se skládají z různobarevných vrstviček aragonitu, které se usazovaly pod hladinou jezírka a zase jenom minerální teplé vody.
3: Přišli jsme do velkého a dlouhého Galašova domu a tam jsme nemohli přehlédnout pamětní desku.
4: Ta je totiž věnována jednomu z prvních objevitelů našich jeskyní, a to panu Josefu Chromému. Ten naše jeskyně objevil už na přelomu let 1912 až 1913 spolu se svým bratrem Čeňkem. No a těmto dvěma pánům teda také děkujeme za první prohlídku pro veřejnost, která se konala už roku 1926. Ten systematický průzkum jeskyní končí právě smrtí Josefa Chromého, a to roku 1943. No, na jeho práci pak navázala až roku 1991 část České speleologické organizace, která si říká Aragonit. No a členové této organizace se starají o naše jeskyně dodnes.
2: Objevování a průzkum jeskyně vyžaduje určitě notnou dávku odvahy, že ano?
5: už sami bratří Chromi museli mít obrovskou odvahu, nechceme-li to nazvat přímo drzosti, když se tehdy spustili 42-metrovým obyvatelským komínem do dnešního Jurikova domu. Přitom se jim údajně přetrhlo lano, rozbila karbitka a oni tam dlouhé hodiny čekali, až jim přijde ze zhora pomoc.
3: V Galašově domu jsme také zjistili, že je tam s námi jedno neviditelné nebezpečí.
4: Tato puklina se nazývá centrální spára a táhne se podélně celým Galašovým domem až pod viditelné dno do velkých hlubin. No zde také dochází k jednomu z vývěrů oxidu uhličitého do našich jeskyní. Oxid uhličitý, chemický CO2, se uvolňuje z rozsáhlých jezer minerální vody, kde již hladinou vytváří několika metrový plynový polštář. Úroveň návštěvní trasy se nachází zhruba někde na horní hranici tohoto polštáře. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, to znamená, že se drží v nejnižších patrech jeskyně a do vyšších se neuvolňuje. Při vývěru má 22,5 stupně a naše jeskyně ohřívá na příjemných 15 stupňů. To nás dělá nejteplejšími jeskyněmi v České republice. Má to teda za následek, že u nás nežije žádná větší kolonie netopírů. Ti netopíři právě potřebují ty normální jeskyní teploty, které se pohybují kolem těch 8 až 9 stupňů. Jinak oxid uhličitý je teda zároveň neviditelným nebezpečím, které se musí při jakékoliv činnosti v jeskyni bedlivě hlídat. Jak jsem říkal na začátku, jedná se tedy o plyn dusivý, který ve vyšších koncentracích může způsobit otravu, bezvědomí a následně smrt. No a ta jeho zrádnost spočívá v tom, že z uzavřených prostor vytlačuje kyslík nutný k dýchání. No jak asi víte, ta hygienická norma koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu je to 1%. No v některých prostorách našich jeskyní se ta koncentrace blíží až ke 100%. Tam samozřejmě návštěvní trasa nevede.
2: Pane Hromasi, kde se v jeskyni neustále bere nový oxid uhličitý?
5: Připomínám, že jsme v lázních Teplice nad Bečvou a ty byly založeny právě na minerálních pramenech. Na těch pramenech, které modelovaly jeskyně a které vytvářely jejich minerální výplně už prakticky před 100 000 až miliony let. Takže minerálka je tady všude pod námi. V nejhlubších částech jeskyní přímo vyvěrá a jinde se z ní uvolňuje z puklin jenom její složka, oxid uhličitý. Chemickým vzorcem CO2, jak známe, jedovatý až smrtelně jedovatý plyn. Návštěvníky ale můžeme uklidnit. Máme zavedený elektronický monitorovací systém koncentrací oxidu uhličitého a ten nám v případě nebezpečí automaticky zapíná odvětrávání, odsávání z jeskyně.
3: Opouštíme Galašův dom, zatáčíme do pravého úhlu vlevo do prostoru zvaného křtitelnice, kde je opět výzdoba, jakou jsem v jiných jeskyních neviděl.
4: Všimněte si, že stěny a strop té křtitelnice jsou bohatě zdobené kalcitovou, ale tentokrát už i aragonitovou výzdobou. Tento aragonit byl poprvé popsán v 16. století ve španělské oblasti zvané Aragon, odtud také plynulo jméno. No, liší se od kalcitu tím, že krystalizuje v jiné krystové soustavě, a to kosočtverečné, kalcit krystalizuje v trigonální. No a proč se teda ten aragonit začal vytvářet zrovna v naší jeskyni? On se vlastně začal vytvářet díky těm kyselkám, které poté, co ustoupily, tak zde zanechali takové unikátní jeskyní klima, takzvaný jeskyní aerosol, který vlastně donutil uhličitán vápenatý krystalizovat nikoli v běžný kalcit, ale právě v ten vzácný aragonit. Aragonit je opravdu vzácný. V České republice ho můžete vidět pouze v našich jeskyních, a jakož je natolik významný, tak jsme ho tedy i zařadili do názvu našich jeskyní, takže naše jeskyně se nemenují pouze z brašovské, ale jmenují se i aragonitové.
2: Proč je aragonit takovou vzácností?
5: Aragonit je vzácný, protože se vytváří za zcela mimořádných podmínek. Například za vyšších teplot krystalizačního roztoku, to je zrovna případ z brašovských aragonitových jeskyní, nebo v případě, kdy ten krystalizační roztok má poněkud odlišné minerální složení, například vyšší obsah stroncia a podobně. Takže to jsou jiné podmínky, než vzniká běžná krápníková výzdoba. Je na místě si připomenout, že aragonit je chemicky totéž, co kalcit, uhličitan vápenatý, vzorcem CaCO3, ovšem na rozdíl od kalcitu, který krystalizuje v soustavě trojkloné, tak krystalky aragonitu náleží do soustavy kosočtverečné.
2: Takže zhruba podobný princip, jako je rozdíl mezi tuhou a diamantem. Oboje je čistý uhlík, jen má jinou strukturu.
5: Dá se to tak podobně říct.
3: Přesouváme se do největšího domu z vrašovských aragonitových jeskyní, Jurikova domu. Z naší vyhlídky vidíme pod sebou i malé jezírko.
4: Toto jezírko je nejnižší bod, který si můžete prohlédnout z návštěvní trasy. No a hladina tohoto jezírka odpovídá zhruba hladině řeky Bečvy. Nevím, myslím, že dneska Bečva je kalná. Kdyby kalná nebyla, tak kdybyste vyšli na most a podívali se na řeku, tak byste možná viděli, jak z té řeky se zvedají takové provazce bublinek. To je vlastně ten oxid uhličitý, který se uvolňuje z té kyselky. A ty naše minerální vody jsou tedy propojené s tou řekou Bečvou. No není to moc dobré, když jsou povodně. Myslím, že to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, kdy tady byly také lokální povodně na Hranicku. Toto malé jezírko se za noc rozvodnilo zhruba do těchto míst. V roce 1997, kdy zde byly ty největší povodně, se pak to malé jezírko rozvodnilo až do těchto míst. Takže už to bylo spíš takové jezero, samozřejmě, že se nezvedla jenom ta voda, zvedl se i ten plynový polštář a to byl teda jeden z důvodů, proč jsme to tady museli uzavřít.
3: Náš průvodce si teď chystá experiment. Bere do ruky lampu, která je zavěšená na lánku a očividně se jí chystá zapálit a spouštět k jezírku.
4: Tady uvidíte tu lampičku. Tak když mi dáte chvilku, tak ji zapálím a vlastně ukážu vám, jak vysoko je ten plyn. Tak chvilku vydržte, já s dovolením jenom. Já vás musím jenom poprosit, děkuji, ono je to tady na háček. Tak se aspoň přesvědčíte, jestli jste v bezpečí.
3: Vidím 2 lana, natažená od našeho zábradlí až dolů k jezírku. Průvodce zapaluje svíčku a začíná ji spouštět.
4: Jak to začne trošku kmitat už, tak je to vlastně známka toho, že tam je ten plyn. Aby ten plyn mohl zasnout tu lampičku, tak je třeba 12% zhruba. Takže abyste věděli, tak snad to zasne za tím kamenem, abyste to viděli všichni. Tak. Zatím to vypadá dobře s váma.
3: A zhasla.
4: Takže jste v bezpečí asi relativně, tak jestli chvilku vydržíte, já to musím jenom namotat. Tak aspoň vidíte, že to je práce pro silné průvodce, že to nemůže dělat jen tak někdo. Chvilku vydržte.
3: Tak svíčka zhasla v bezpečné vzdálenosti od nás, asi 1 metr nad hladinou jezírka. Průvodce pomocí lana přitahuje lampičku zpět k nám a my se přesuneme dál.
4: Tak nyní se nacházíme v jeho východní části Jurikova domu, a to pod takzvaným velkým komínem. Tento komín je dlouhý přes 30 metrů, na paralelní s objevitelským. I na stěně za mnou můžete vidět tyto dlouhé lana. Tyto lana slouží jeskyňářům, aby se jednou za čas vyšpali nahoru a zkontrolovali stabilitu stropu. Vpravo od komína jste taky mohli nahlédnout do malé jeskyně, té jeskyně říkám jeskyňářský skanzen, a to podle původního jeskyňářského náčiní, které zde máme vystavené. Jako raritu jsme zde umístili tu malou zrezivělou železnou branku. Tato branka sloužila jako první zaterazu portálu objevitelského komína. Dále za mnou pak budete moci nahlédnout do této malé jeskynky. Této jeskynce říkáme turecký hřbitov, no to podle řady gejzírových stalagmitů, které svým tvarem připomínají turecké minarety. Tak dále půjdeme, u mě je vyraženou štolou, ta byla vyražena v roce 2005, zase během té velké přestavby, no a je 80 metrů dlouhá. Vy tu štolu poznáte podle toho, že ji ohraničují 2 dveře, no a ty dveře slouží k tomu, aby se v té jeskyni moc nemíchalo to jeskyní klima. Při hloubení té štoly zde byly objeveny další nové jeskyně, z nichž ta největší se jmenuje Barborka. Tuto jeskyní Barborku vidíte zhruba v půlce té štoly, no a poznáte ji podle její výzdoby. Tu výzdobu tvoří druhohorní jíly, které mají barvu rudou až rudožlutou, no jsou pak dobře patrné v pravé části té jeskyně.
2: Co vede, pane doktore, jeskyňáře k umělému budování chodeb?
5: U zpřístupněných jeskyní se snažíme, aby návštěvní okruh byl pokud možno jednosměrný, aby se návštěvníci nemuseli zpět vracet ze slepých chodeb a středávat se tak s výpravou, která přichází v protisměru. To nám taky umožňuje stavět užší chodníky a osvětlovat jeskyní trasu po směru průchodu návštěvníků, takže nejsou oslňováni. Někdy musíme dělat i takové prorážky v místech, kde průchod z jedné prostory do druhé by byl příliš úzký anebo příliš nízký a tudíž v podstatě nebezpečný. Musím však zdůraznit, že každou umělou chodbu razíme jenom po velmi pečlivé úvaze, kdy není jiná možnost a za podmínky, kde trhací práce nepoškodí jeskyní výzdobu a sama existence té nové chodby nenaruší původní přirozené mikroklimaty jeskyně. To znamená původní teplotu, vlhkost jeskyního vzduchu, ale i také směry proudění jeskyního vzduchu. To jsou základní atributy pro zachování optimálního dalšího vývoje jeskyní a její zejména té křehké výzdoby.
3: Po dlouhé cestě chodbou, při které jsme křížili naši trasu poblíž vchodu do jeskyně, přicházíme do poslední velké prostory.
4: Tak nyní se teda nacházíme v té poslední zpřístupněné prostoře naší jeskyní. A tady bych se vás chtěl hnedka zeptat, jestli byste si zkusili tipnout, jak jsme nyní hluboko pod zemí, tak zkusíte. Nějaký tip? 100 metrů, ještě někdo nějaký? 78, tak nebudu napínat. 60, tak nebudu napínat, je to zhruba 7 metrů. Ono opravdu zdání klame, já bych se na to jinak neptal. Ono to je vlastně dané tím, že to furt vypadá, že jdeme hlouběji a hlouběji, akorát, že ty naše jeskyně jsou v kopci, takže my jsme akorát sešli ten kopec a teď jsme zhruba na úrovni té kolonády. Opravdu takových 7-8 metrů. Tato jeskyně je již tradičně pojmenována podle své výzdoby. Tuto výzdobu tvoří opět kalcit a aragonit, který na podkladě tmavšího vápence vytváří dojem mramoru, tudíž se tato jeskyně jmenuje mramorová. Nejlépe si můžete prohlédnout takovou mramorovou výzdobu v těchto místech. Pod ní teda také můžete spatřit tuto nažloutlou čáru. Tato čára ukazuje hladinu řeky Bečvy, která zde byla v tom 97. Tato hladina zde dosahovala až do výšky 2,5 metru a podplavení této vody zde bylo nalezeno přes 30 cm bahna. Jinak tato jeskyně vznikala rovněž díky tektonické poruše a jako důkaz, že tato jeskyně vznikla tektonicky, tak zde můžete vidět tyto obrovské zřícené bloky kamene. Dále pokračuje dvěma znepřístupněnýma jeskyněma, a to jeskyní Bezejmenou. Tu si prohlédnete, jak budeme vycházet, a tou malou osvětlenou jeskyní Bčko. Z této jeskyně Bčko jeskyňáři odčerpávají vodu pomocí tepelného čerpadla, no a tato voda pak teda slouží k zateplení budovy nahoře.
2: Pěkně využíváte teplou vodu z jeskyně? Má i jiné využití, když je to minerální voda? Dá se přímo pít?
5: Musíte uznat, že minerálka o teplotě 15 stupňů Celsia je přímo ideální pro vytápění provozní budovy tepelnými čerpadly. Trochu problémy tam dělá jenom trochu vysoká mineralizace a agresivita té vody v tom technickém zařízení. Pitná minerálka samozřejmě je, a to i z jeskyně, ale nemáme zapotřebí ji z jeskyně vynášet, protože kolem nás v lázních je dostatek veřejně přístupných lázeňských pramenů. A ujišťuju vás, že vychlazená s citronem, anebo naopak káva z té minerálky, to je opravdová lahůdka.
2: A to je konec prohlídky z brašovské aragonitové jeskyně. Běžte se do ní podívat na vlastní oči, stojí to za to.
3: Ostatně přesně to je úkol naší letní soutěže, které máte stále příležitost se zúčastnit a velkou šanci vyhrát.
2: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
3: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
2: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
3: Myslíme si, že nikdo neobjede všech 14 jeskyní a tak se vítězi mohou stát ti, co navštíví třeba jenom 4-5 jeskyní.
2: A nebo jenom 3? To nevíme. Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
3: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
2: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
3: přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše přihlášky do soutěže, tedy orazítkované vstupenky.

0: Češi nejsou jen národem muzikantů, ale také houbařů.
1: Máme opravdu dlouhou houbařskou tradici a sběr hub můžeme považovat za skutečně celonárodní hobby.
0: Pojďme se v dalším letním seriálu podívat na houby z trochu jiného úhlu. I plísně jsou houby.
1: Každému je asi známý příběh skotského lékaře Alexandra Fleminga, který si ve své laboratoři všiml v Petriho misce plísně, vylučující látku, která hubila okolní bakterie.
0: Objev penicilinu byl na světě. Jenomže podle dnešních měřítek by asi Fleming za objevitele penicilinu považován nebyl.
1: Léčivé antibakteriální účinky antibiotických látek byly známé už ve starověku. My se dnes vydáme po stopách nejen penicilínu, ale i jednoho neprávem zapomenutého českého objevu – antibiotika mucidinu.
0: V seriálu Tamary Urválkové hovoří docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

0: náhoda někdy dokáže vědecký pokrok uspíšit. Štěstí ale přeje pouze připraveným. A tím nepochybně byl Alexander Fleming, když se mu podařil objev penicilinu. Látky, která od té doby už dokázala zachránit miliony lidských životů.
1: Podle dnešních měřítek bychom neměli Alexandra Fleminga vůbec za objevitele penicilinu považovat.
0: Říká však docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
1: Ono se mu totiž nepovedlo získat tu látku v čistém stavu a to se dneska jaksi po těch objevitelích antibiotik vyžaduje. On ji chemicky necharakterizoval a dokonce neobjevil ani ten sám princip působení antibiotik.
0: Tedy jako chemických látek, které zastavují růst a množení mikroorganismů.
1: V té době, kdy Fleming pracoval, tak už tento princip byl znám a bylo dokonce několik desítek vědeckých publikací na toto téma. Takže je tady velký otazník, jak to s Flemingem jako objevitelem antibiotik tedy je.
0: A v čem tedy spočívá Flemingovo prvenství?
1: On první pozoroval jeho účinky. On skutečně tedy zjistil, že existuje plíseň rodu penicillium, která ten penicilin vyrábí.
0: Jak známo, Alexander Fleming byl vojenským lékařem.
1: V té praxi se setkával s mnoha smutnými případy smrtelných infekcí vojáků, kteří přežili zranění v poli. Šlo tam velmi často o takzvanou plynatou sněď, což je infekce, která je způsobená bakterií Clostridium perfringens. A vojáci, kteří tuto plynatou sněď dostali, tak umírali ve strašlivých bolestech hroznou smrtí. A zřejmě proto se později Fleming snažil najít způsob, jak infekční nemoci vůbec nějakým způsobem potírat. Sám Fleming popisuje objev působení penicilínu, tedy vlastně kolonie houby rodu penicillium, protože Fleming nazýval tu plíseň penicilín, tak to popisuje jako následek určité romantické náhody, kdy se patogenní bakterie Staphylococcus aureus ocitla ve stejné nádobě s houbou, s tím penicilinem a začala najednou hynout.
0: Objev se však podle tohoto pokusu nikdy nepodařilo zrekonstruovat. O Nobelovu cenu za medicínu se nicméně musel skotský lékař rozdělit ještě se dvěma chemiky, díky kterým se podařilo izolovat čistou aktivní látku v roce 1940 a o rok později byla také podána prvnímu pacientovi. Tím umožnili další rozvoj zkoumání antibiotik na celém světě. V Čechách pak probíhaly první úspěšné pokusy a výroba penicilinu v utajení pod názvem Mykoin PH510 na sklonku války ve farmaceutické firmě v Roztokách u Prahy. A tím se dostáváme k dosud jedinému původnímu objevu antibiotika u nás. K objevu takzvaného mucidinu došlo v tehdejším Československu v 60. letech minulého století. A pod tímto názvem si možná ještě někteří pacienti starší generace vybaví přípravek, který se používal k léčbě kožních onemocnění.
1: Objevitelem tohoto antibiotika byl doktor Vladimír Musílek, který ho získal

0: a ta kůže je potom vlastně impregnovaná tím antibiotikem.
1: S mucidínem měli tehdejší lékaři i pacienti výborné zkušenosti a tak se nabízí otázka, proč je tento český lék dnes zcela neznámý.
0: I když se ta slizečka porcelánová docela dobře pěstuje, tak její pěstování je přece jenom trošku náročnější než pěstování třeba plísní, které produkují penicilín.
1: A to bylo možná důvodem, proč náš tehdejší socialistický biotechnologický průmysl výrobu mucilínu opustil. Svou roli v tom ale sehrály také nesmyslné direktivy tehdejšího centrálního plánování, které výrobu mucilínu značně omezovaly. A dalším důvodem pro zmizení tohoto léku, jak už to tak někdy bývá, byl objev zcela nový.
0: Úplně stejná, chemicky tedy totožná účinná látka, jako je mucidín, byla nezávisle o trochu později objevena v západní Evropě. Nebyla překvapivě nalezena ve stejné houbě jako u nás, tedy v té slizečce, ale našli ji v jiném druhu houby, který se jmenuje penízovka nahořklá, Strobilurus tenacellus. A proto bylo toto antibiotikum nazváno strobilurínem. Dnes dokonce existuje celá skupina příbuzných antibiotik, která bývá označována jako strobilurínová antibiotika, i když strobilurín by se měl správně jmenovat mucidín a jemu příbuzná antibiotika by se tedy měla jmenovat antibiotika mucidínová, protože doktor Musílek byl první, kdo toto antibiotikum objevil ve slizečce porcelánové, izoloval ho a popsal jeho vlastnosti.
1: Dnes se z mucidínu alias strobilurínu vyrábí odvozená antibiotická látka nazvaná fluoxastrobin, a to nikoli biotechnologicky, ale čistě chemickou syntézou.
2: Příště se v seriálu Tamary Urválkové vydáme s zajedovatými houbami.
3: Ano, půjdeme na houby. Někdy ovšem na houby vypadá celá jedna vědecká teorie a vyvolá to komentář, ze kterého se později stane známý citát.
2: Jde o slavný citát Alberta Einsteina, který zní: Bůh nehraje v kostky.
3: Tím chtěl Einstein říct, že má vše svůj řád a nemůže jít o náhodu. Dával tím svůj nesouhlas s tehdy novou kvantovou teorií založenou na pravděpodobnosti.
2: Ovšem, v tomto případě se Einstein mýlil, jak dokládá následující citát někoho jiného. Ze sbírky Jiřího Grigara.
4: Myslím, že posluchačům Meteoru nemusím představovat Stephena Hawkinga, jednoho z nejvýznamnějších současných teoretických fyziků, který se zejména zabývá černými děrami a dalšími věcmi, které s tím souvisejí, gravitací. A Stephen Hawking už v roce 1977, on je ročník prosím 1942, takže v poměrné mládí, napsal tuhle krásnou větu. Nejenže Bůh hraje v kostky, ale občas je vrhá v místech, kde je nemůžeme spatřit.
2: Co jste si to donesl, Petře?
3: Mám tady Mendelejevovou tabulku prvků, aktuální verzi. Pěkně se od mých školních let rozrostla. Známe už prvek s protonovým číslem 118.
2: Známe, protože ho sami vyrábíme. V přírodě se vyskytují prvky do protonového čísla maximálně, myslím, 92?
3: Ano, 92 to má uran.
2: A proč nevyšší?
3: Na to se zeptáme docenta Stanislava Smrčka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
5: To je záležitost poměrně jednoduchá. Musíme si uvědomit, jak vlastně prvky vznikly. Oni vznikly někdy prostě při vzniku vesmíru, při, řekněme, vzniku Země, což je otázka u Země třeba v řádech několika miliard let. A vznikla velká řada prvků, které mají ovšem různý poločas rozpadu. Je to doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu těch jader. Vzhledem k té dlouhé době do naší doby přežily pouze ty, které mají poločas rozpadu delší než stovky milionů let, protože ty ostatní už se rozpadly a rozpadaly se dále ve smyslu rozpadových řad, ať už tedy uranových řad nebo toriové řady, až na nějaké stabilní prvky. V případě třeba těch přirozených rozpadových řad končí na stabilním olovu.
3: Těžší chemické prvky než uran s protonovým číslem 92 tedy v přírodě nejsou, protože už se rozpadly.
2: No jo. Ale co pak těžší prvky nevznikají i v současnosti? Nemůžeme je pozorovat, když ne na Zemi, tak ve vesmíru?
5: Ty prvky bychom sice mohli pozorovat ve vesmíru. Oni možná vznikají ve vesmíru.

0: Pravděpodobně vznikají i třeba při atomovém výbuchu, ale jejich poločasy rozpadu jsou natolik krátké, že je v podstatě není možné jen tak jednoduše zachytit.
1: Je mezi prvky, které se rozpadají, a těmi, které jsou stabilní, nějaká ostrá hranice? Zdá se, že ne?
0: Mezi tím skutečně není žádná ostrá hranice. Existuje i představa, že vlastně všechny prvky se rozpadají. Akorát je to vždycky otázka toho pozorovacího času. Pokud bude mít prvek poločas rozpadu 10 let, tak samozřejmě jsme to schopni pozorovat během doby našeho života. Pokud ovšem bude mít poločas rozpadu několik milionů let, tak samozřejmě my to nejsme schopni v podstatě ani detegovat tu změnu, a ten prvek se z toho našeho pohledu, z toho hlediska toho časového intervalu jeví jako stabilní.
2: Já mám před sebou aktuální Mendelejevovu tabulku prvků, končící protonovým číslem 118. Ten ještě nemá své definitivní jméno, vytvořen byl v roce 2002. Jakého nejtěžšího prvku se dočkáme? Co dokážeme ještě vyrobit?
0: Pokud já vím, tak existuje sice řada teorií, kam by se mohlo dostat, až řekněme z hlediska toho počtu protonů, ale žádné relevantní číslo se v podstatě říct nedá. Tady je problém jednak nějakého, řekněme, teoretického odhadu a jednak vlastně technických možností, které budeme v současné době nebo řekněme v blízké budoucnosti schopni použít k tvorbě tady těchto těžkých elementů. V tomto okamžiku se jako to maximum, když máme, řekněme, v současné době jsme se dostali pro ten prvek s protonovým číslem 118, ještě se uvažuje, že nějak by se dalo udělat 119, 120, ale u těch vyšších prvků tam bude asi velký technický problém, jestli to vůbec bude nějakým způsobem možné.
1: Jak se vlastně vyrábějí těžší chemické prvky?
0: Těžší chemické prvky se vyrábí na první pohled způsobem relativně jednoduchým, že vezmeme nějakou takzvanou jadernou střelu, kterou urychlíme, dodáme ji určitou velkou energii a ostřelujeme nějaké jiné jádro, nějaký takový terč se tomu říká, a v optimálním případě teda dojde k jakémusi splynutí těch jader. Ale ta situace není tak úplně jednoduchá. Když bychom si chtěli namodelovat v makroskopickém měřítku atom, tak jeho hmotnost je vlastně soustředěna pouze v tom jádře. Bylo nějak spočítáno, že jeden kubický milimetr této jaderné hmoty by vážil asi 160 tisíc tun, takže veškerá ta hmota je skutečně koncentrovaná v tom jádře a kolem obíhají celkem, nemůžu říct nehmotné elektrony, ale s podstatně tedy menší hmotností. Na první pohled to vypadá, že ten atom je velice malinká záležitost, to skutečně je, ale kdybychom si to převedli do makroskopického měřítka, tak řekněme, že by to jádro bylo v Praze, tak ten nejbližší orbital, po kterém obíhá v uvozovkách tedy ten první elektron nebo ty první dva elektrony, tak ten by byl někde prostě v Kolíně v Pardubicích. To je další problém. Je potřeba se nějakým způsobem do toho jádra trefit. A to se nedá víceméně dělat jiným způsobem, než tím, že se pustí proud těch částic na ten terč a doufá se, že prostě se některá ta střela do toho jádra trefí.
2: Ostatně dokáží to jen 4 pracoviště na světě.
1: Říkám si, jestli i ty nejtěžší prvky odpovídají Mendelejevově tabulce.
0: Ve škole jsme se učili, že prvky se chovají nebo lze je seřadit do takzvané Mendelejevovy periodické soustavy prvků, kde se jejich vlastnosti periodicky opakují. U těchto vyšších prvků, řekněme na těch 113, u některých i nižších, je trošičku problém, protože chemické vlastnosti těchto prvků mnohdy neodpovídají jejich pozici předpokládané tedy v periodické tabulce. Je to dáno tím, že ten náboj toho jádra už je tak velký, že k tomu, aby se udržel ten atom jako takový, elektrony musí běhat v uvozovkách, zase řeknu, po těch drahách velice rychle. dostávají se až blízko tedy rychlosti světla a v tom případě se už potom začínají chovat relativisticky, to znamená spíš podle teorie relativity a ty vlastnosti se potom můžou měnit tím, že vlastně tahle ta hustá slupka těch elektronů odstiňuje takzvané ty váleční elektrony, které jsou odpovědné za chemické vlastnosti, tak třeba u Flerovia prvku 114 se předpokládá, že se nebude podobat olovu, jak by to mělo být podle tedy klasického systému a spíš jeho vlastnosti se budou asi podobat vzácným plynům.
2: Svět těžkých chemických prvků, které jen tak jsme schopni vyrobit, je patrně mnohem složitější, než si Dmitrij Mendelejev při tvorbě své slavné tabulky dokázal pomyslet.

0: Doby, kdy se lidem po amputaci nohy našněroval místo ní dřevěný kůl, jsou už pryč.
1: Naopak doba, kdy budeme umět nechat amputovanou nohu opět dorůst, je stále ještě předmětem sci-fi.
0: Nebo není? Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Náhradní, tak řečeno živé součástky lidského těla jsou pro nás scifisty zcela běžná věc. V reálném světě za ně ovšem stále zaskakují elektronické protézy nejrůznějších konstrukcí. Na cestu k ruce nebo noze, ušité na míru, vykročili američtí vědci. V laboratoři zatím dokázali vypěstovat jenom nohu potkana a navíc nohu velice slabou. Dlouho si lámali hlavu s tím, jak donutit buňky narůst do potřebného tvaru. Nakonec si uvědomili, že takzvané lešení pro růst nového orgánu mohou vzít z orgánů odebraných z mrtvol. Tyto orgány nejsou vhodné pro transplantaci. Pacientův organismus by je považoval za cizí a jeho imunitní systém by takový orgán prudce odmítl. Když ale vědci dost dlouho proplachovali ten orgán speciálními rozpouštědly, zbavili ho všech buněk a jejich součástí. Z orgánu tak zůstala jenom síť bílkovinných vláken, známá jako takzvaný extracelulární matrix. Ta vytváří ideální podklad pro růst nových buněk. Imunitní systém cizí extracelulární matrix bez potíží toleruje. Stačí proto jen odebrat pacientovi potřebné typy buněk a nasadit je na prázdnou síť. Buňky se řídí instrukcemi uloženými v té síti a vytvářejí nový orgán z různých typů buněk. Vědci už takhle zkoušeli pěstovat plíce nebo srdce. Nyní získali bílkovinnou síť přední nohy laboratorního potkana a na tu nasadili jeho vlastní buňky. Na síti narostla nová končetina, zatím notně neduživá, potkan by s ní zcela jistě daleko nedoběhl. Ale první počin na cestě za končetinou narostlou v laboratoři už mají biologové za sebou. Teď už jenom zbývá celý postup pořádně doladit.
0: Třeba jednou tento objev vstoupí do učebnic.
1: Třeba. Ale jiné zase musí zmizet, aby učebnice nebyly stále tlustší.
0: Jak jsme již říkali před týdnem, aktualizovat učebnice není nic snadného. Ze školy si pamatujeme spoustu věcí, které dnes už neplatí.
1: Například výjmenovaná slova.
0: Která přibyla, která zmizela. Třeba taková babika. To zjišťovala ve svém seriálu Tereza Buriánová.
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Nám zdá se z hvězd, že vane hlas.
5: Ticho a sednou.
6: Tak schválně, vzpomněli byste si ještě na výjmenovaná slova třeba poba. Je to jedna z nejčastěji memorovaných říkanek, která se vtlouká do hlavy už dětem ve třetí třídě. A jak dokazuje mimo jiné i naše anketa, většině z nás utkvěla v paměti až do dospělosti.
7: Být obyčej, bystrý blina, kobila, bík, babika, bičov, přibyslav.
8: Být bydlit obyvatel, být příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý blina, kobila, bík, přibyslav.
9: Být obyčej, bystrý blina, kobila, bík.
6: Jak patrno už na první poslech, každý si výjmenovaná, dříve také vyňatá slova, nejen poba, vybavíme trošku jinak. Což nyní dáno jen děravou pamětí, ale i změnami v češtinářských osnovách. Jak a proč se výčet výjmenovaných slov měnil, vysvětluje Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český.
7: V průběhu minulého století, respektive od 50. let, se několikrát ta výjmenovaná slova měnila. Některá slova byla doplňována, některá slova byla vynechávána. A asi největší změna nastala v 70. letech, kdy do výjmenovaných slov, speciálně pob, přibyla slova jako nábytek, dobytek, protože učitelé se domnívali, že děti si neuvědomují, že jde o příbuzná slova se slovem být.
6: Některá slova, jako už zmiňovaný nábytek a dobytek, přibyla. Jiná se postupem času vytratila. Z výjmenovaných slov pob zmizela třeba babika. Je to označení jednoho z druhů javoru, tedy slovo, které se podle bohemistů používalo vlastně jen v diktátech a vtloukat ho do hlavy osmiletým dětem nemělo valný smysl. Z podobných důvodů vypadla i viza, tedy jedna z největších mořských ryb. A vzácné a zastaralé výrazy vyškrtli bohemisté třeba i z výjmenovaných slov pola.
7: Tak já třeba jsem se ještě učila sloveso slinout mezi výjmenovanými slovy. Od 70. let už se neučí a to z toho důvodu, že slovníky toto slovo označují jako knižní. A mám sama zkušenosti, protože učím budoucí žurnalisty na fakultě sociálních věd, že když se jí zeptám na slovo slinout, tak skoro nikdo neví, co to slovo znamená.
6: Ypsilon se žáci dříve učili psát i ve slovech syrop nebo sirup. Obě tato slova ale ve výjmenovaných slovech pos nemají už více jak 50 let co dělat.
7: Syrop se uváděl až do roku 57, protože syrop se psal s tvrdým i, ale v roce 1957 vyšla další přepracovaná pravidla českého pravopisu a došlo ke změně a ve slově syrop i syrup se začalo psát měkké i, takže zákonitě muselo toto slovo vypadnout z vyjmenovaných slov.
6: Dříve se totiž mělo za to, že slovo syrup je odvozené od přídavného jména syrí. Etymologové ale přišli na to, že sirup pochází z arabštiny, v níž slovo šarab označuje nápoj. Latina si jej upravila na syrupus, respektive syropus, a psala ho jen a pouze s měkkým i. Na vyřazení slova sirup se tak bohemisté shodli celkem jednohlasně. Jejich názory se ale rozcházejí ohledně toho, zda mezi výjmenovaná slova řadit i zeměpisná a osobní jména, třeba Bidžov, Litomyšl, Přibyslav nebo Volyni, a zde vůbec nutit žáky, aby je memorovali. Vůbec první pravidla českého pravopisu z roku 1902 ještě žádné výčty neuvádí. Místo toho radí, abychom dlouhé y psali tam, kde se místo něj obecně vyslovuje ej. Tedy například ve slovech býti, pícha, míliti, výška, sípka, mlín, poněvadž se obecně říká bejt, pejcha, mejlit, vejška, sejpka a mlejn. Mnozí češtináři dnes memorování obcházejí ještě jinak, drobnými básničkami a povídkami. Jedna taková od B zní třeba následovně.
10: Být je pěkné, když je kde bydlet. Jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek. Nejsem přece dobytek. Obyčej je umít si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne bík se jménem Přibyslav.
6: Jak ale ukazuje zkušenost jazykové poradny při Ústavu pro jazyk český, ani dokonale zafixovaná výjmenovaná slova nás nezbaví některých pochyb. Své o tom ví bohemistka Ivana Svobodová, jedna z těch, která v poradně na zoufalé pravopisné dotazy už dlouhá léta odpovídá.
7: Naprosto nejčastější jsou dotazy na odvozená slovesa odbít s tvrdým i a odbít s měkkým i. Spousta lidí se domnívá, že ve spojení dobít město, dobít hrad by mělo být měkké i, protože to neznamená něco získávat, ale naopak něco ničit, likvidovat. A na druhou stranu zase dobít mobil nebo dobít kredit by chtěli psát s tvrdým i, protože právě tam je ten význam získávat. A ono je to přesně obráceně. My radíme lidem, ať si řeknou budoucí čas, on dobije, to je signál, že bude dobít s měkkým i. On dobude, hovorově dobide, tak to je signál, že se tam má psát tvrdé i.
0: Vyjmenovaná slova přicházejí a odcházejí.
1: Ještě, že ve slově meteor žádné i není, nás to nepotká.
0: Jediné, co nás potká, je další meteor zase za týden.
1: To ano. Za týden naslyšenou se těší Kateřina Březinová
0: a autor meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Kdo to byl Vasco Núñez de Balboa? Byl to španělský mořeplavec, hrdinný dobyvatel, anebo jenom zloděj a samozvaný vládce? O tom už vypravuje dnešní rozhlasová hra Ladislava Langpaula, slavnější než Kolumbus. Pěkný poslech.

0: mar del sur, kapitáne! Objevili jsme Jižní moře! Jsme silnější než sám Kolumbus!
1: Ať si náš kapitán!
2: To já! Já jsem ho objevil!
3: Já, Vasco Núñez de Balboa! Ale vy poletíte na křídlech nesmrtelné slávy se mnou!

0: Strejdo. Strejdo, Alonzo, slyšíš?
1: Co je? Co se děje? Kde to jsem?
0: Doma. Usnul si na lavici.
1: To sluníčko mě uspalo. Starý člověk je jako myš a spánek je střáp. Než se naděješ, už tě drží v pařátech.
0: O čem se ti zdálo?
1: No, to...
0: O vaší výpravě?
1: Už ani nevím.
0: Strejdo, pojď se mnou dolů do přístavu a vyprávěj mi zase.
1: Dneska ne.
0: Proč ne?
1: Víš, že nám to táta zakázal. Nevidí rád, že spolu maříme čas a má pravdu.
0: Tak mu to neřekne.
1: Jdeš?
0: Chtěl bych vidět, jak připlouvá loď ze zámoří.
1: Je to pořád stejné. Pořád tak stejné.
0: Vypravuj mi, co jsi zažil.
1: Už jsem ti to říkal aspoň 100krát. Jsem jako kolovrátek, pořád ti to nestačí?
0: Nestačí, strejdo. Všichni kluci mi tě závidí.
1: Opravdu?
0: Skoro všichni. Ten Pekařův tlusťoch ne. Všechno si prý vymyslel a vytahuješ se. Nikdo prý nemůže být tak slavný jako Kolumbus.
1: Vážně?
0: Ale neboj se, já tě nedám. A tomu tlouštíkovi dám jednu do nosu.
1: Hleďme, hrdinu. A co jsem si podle něj vymyslel?
0: Že za pevninou, které se říká Amerikova země, je jiný oceán. Prý to ani žádná nová pevnina není. Je to Indie.
1: Tak to si myslel i velký Kolumbus, až do své smrti. A přesto je to tak. Mezi světadílem, který objevil, a Indií, kterou hledal, leží oceán, největší ze všech moří.
0: Pekařův tlustoch říká, že lžeš.
1: Já želžu? Ať mi to zkusí říct do očí, přetáhnu ho touhle holí. Ale počkej, možná, že mám lepší nápad. Co je dnes za den?
0: Úterý.
1: Tak to je den, kdy přijímá sekretář Královské rady pro všechny zámořské državy, pan de Los Cobos. Už dávno jsem tam chtěl zajít. Víš co, Diego? Dneska Pekařovi Tlouštíkovi vytřeš zrak a všem nevěřícím Tomášům. Skoč nahoru do komory a přines mi můj vak. Něco v něm mám.
0: Co v něm máš?
1: To uvidíš.

jste první, kdo spatřil tento oceán. A vrátíte se odsud jako nejbohatší Španělé, kteří kdy vstoupili na tuto pevninu.

0: Jste před nejvyšší instancí jeho veličenstva Karla I., krále španělského, vládce jižní Itálie, Nizozemí a nových kolonií. Bůh ochraňuj krále.
1: Bůh ochraňuj krále.
2: Ochraňuj krále.
0: Stojíte před dveřmi všemocné rady, která projednává všechny záležitosti obchodní, námořní a vojenské, otázky právní, přehledy zboží a cestujících, dále pak veškeré spory a přetýkající se zámořských držav jeho veličenstva.
3: Strejdo, já mám strach.
0: Mou povinností je vás vyslechnout a doporučit k laskavému vyřízení panu sekretáři Francisco de los Cobos. Don Francisco se samozřejmě zabývá jen nejdůležitějšími případy, které to jsou, ponechává na rozhodnutí mě, svému faktorovi. A proto se tážu, kdo jste a co chcete.
1: Jsem Gonzalo Kupec. Snažně žádám a prosím o spravedlnost. Právo. Nápravu té hrozné křivdy.
0: Řekl jsi Kupec? Vyslechnu tě. A vy dva?
3: Strejdo, mluv.
2: Já... jenom maličkost. Jsem bývalý voják a celý život jsem bojoval pro větší slávu španělské koruny. Přednedávnem jsem se vrátil zpátky do rodné země. A tohle je Diego, můj synovec. Pan sekretář by nám udělal velkou radost, kdyby si přečetl tohle potvrzení a ouředně ho uznal za pravý. To jest, přidal k němu svou pečeť.
0: Co je to za potvrzení?
2: Tenhle glejt je to jediný, co jsem si ze zámoří přivez. Krom chromí nohy. Tu mám od těch ďábelských indiánů. Kopím, mi roztříštili koleno.
0: Dobře, dobře. Jméno?
2: Alonso Martin.
0: Dej sem ten papír a čekej. První je na řadě Kupec Gonzalo. No, poslouchám.
1: Poníženě prosím, aby rada uznala škody, které mé rodině, totiž mému tchánovi, napáchal ten desperát. Ten arcilotr a lupič, který se nezastavil před ničím. Ani před královským majestátem.
0: Jak se jmenoval tvůj tchán a jméno tvého nepřítele?
1: Můj tchán byl bakalář Martin Fernández de Enciso.
2: Jejda.
0: Ticho.
2: To byl moc šaramantní pán, jenomže smolař.
0: Ty jsi ho znal?
2: Jak pak by ne, pane faktore.
1: Ať je mi tento muž svědkem, pane faktore. Když znal tchána, a jak o sobě říká, byl vojákem v zámoří, možná, že znal i toho, kdo byl příčinou všeho neštěstí mého slovutného příbuzného.
0: Kdo byl ten škůdce?
1: Vasco Núñez de Balboa.
2: Cože? Ale to musí být nějaká mylka, pane.
0: Co křičíš, voják?
2: Já toho pána znal, to je pravda, sloužil jsem pod ním 7 roků. A tady ten glejt mi dal vlastnoručně on. Je to jediný majetek, který jsem si z kolonii přivezl.
1: Majetek? Ukaž to sem.
2: Počkej, počkej, Kupče Gonzalo, nedotýkej se toho.
1: Spravedlnost? Pane faktore, já poníženě žádám, abyste ten glejt úředně zabavil až do vyšetření a projednání mé pohledávky. Balboa byl lupič a všechno, co pochází z jeho ruky, může být součástí majetku uloupeného mé rodiny.
2: Co je to za hlouposti? Pane faktore, ráčej mě vyslechnout. Kupec Gonzalo se zbláznil.
0: Ticho, vojáku. Žádosti se vyhovuje. Odevzdej mi ten glejt. V případě, že pan sekretář dá zapravdu Kupci, propadne tento vojákův majetek jemu.
1: Tak správně. Děkuju, pane faktore.
0: Ticho. Mluvit bude jen ten, koho se zeptám.
3: Strejdo, nedej se.
2: Jsme v pěkný kaši, hochu.
0: Mluvit bude Alonso Martin, vysloužilec.
2: Zde.
0: Vysvětli mi, než potřebuješ pečeť, pana sekretáře.
2: To máte tak. Narodil jsem se tady v Kastilii, bude to počítám 50 roků, možná víc, možná míň. Býval jsem pasákem vepřů, ale když jsem uslyšel o těch slavných objevech v zámoří, nasedl jsem v Palosu na loď, jen 3 roky po velikém Kolumbovi, a vyplul jsem taky na ostrovy. Jenomže jsem se asi nenarodil pod stejnou hvězdou jako všichni ti slavní dobyvatelé, kteří tam vydělali peníze a dobili velké říše. Já jsem se vrátil chudý a ještě chudší. Dokonce jsem tam za mořem ztratil i to jediné opravdové bohatství, které člověk má.
1: Jaké bohatství?
2: Svoje mládí.
1: Mládí? Co je to za žvásty?
0: K věci, vojáku, k věci, ať tu nejsme věčně.
2: Ať mě tedy nepřerušuje. Řekl jsem mládí, poklad, který se rozplynul. Zbývá z ní už jen střípek. A ten bych chtěl předat tady tomu chlapci. Tak teda, kde začít? Snad na ostrově Hispaniola, kam jsem dorazil jako všichni ostatní bláhovci, kteří naletěli jako já. A teď jsem se rozhlížel, kdeže je to bohatství. Celá Kastilie byla tenkrát plná zpráv, že se na tom ostrově zlato válí na cestách, jenomže pravda byla trochu jiná. Jediný zlato, který jsem já na Hispaniole viděl, byl zlatý řetěz kolem krku pana guvernéra Diego Columba. A tak jsme se rozhlíželi, kde nám pokvete vyšší pšenka. Tenkrát zrovna měla vyplout loď na pevninu do kolonie San Sebastian. Nic na světě mě nemohlo zadržet, abych se nenalodil.
1: Ta loď patřila mému tchánovi, bakaláři Encisovi.
0: Je to tak?
2: No, mou duši je. Pan Enciso byl dobrý právník, to věděli všichni. Jenomže radšej odpustit špatný kapitán. A jako voják nestál vůbec za nic.
1: To je pomluva.
2: Udělal chybu. A za chyby se platí.
0: Jakou chybu?
2: Že nehodil do moře tu bednu. Byl moc měkosrcatej.
0: Jakou bednu?
2: Co se v ní propašoval na palubu náš kapitán. Do dneška se mi stává, že to vidím jako živý. Jak z té své skrýše vylézá na palubu v plné zbroji a s mečem v ruce. Vypadá jak svatý Jakub, patron Kastilie.
4: Pane, našli jsme černého pasažéra.
5: Kdo jsi?
6: Vasco Núñez de Balboa.
4: Neslýchané. Okamžitě ho zatkněte a odzbrojte.
6: Jsem šlechtic, pane. Svůj meč dám jedině tobě.
4: Proč ses ukryl do té bedny?
6: Aby mě nenašli mi věřitelé nebo stráže pana guvernéra. Zakázali mi opustit ostrov Hispaniolu. Dlužím jim příliš mnoho peněz. Proto jsem musel zvolit malou lest, abych se vysvobodil.
4: Těžký zločin. A doufáš, že já ho nechám nepotrestán? Víš, kdo jsem?
6: Bakalář Enciso, alcalde. Náčelník policie v kolonii San Sebastián. Tam plujeme. Máme stejnou cestu.
4: Cože?
6: Chci taky na pevninu. Hledám říši zlata. Když neleží na ostrovech, musí být před námi. A já ji najdu.
4: V tvém postavení poněkud troufalá řeč.
6: Jsem voják. Vím, že jsem se provinil, když jsem utekl svým věřitelům, ale vím taky, že mi můj král odpustí, když mu dobudu nová území.
4: Král je daleko. V kolonii San Sebastián a na téhle lodi jsem pánem já a buřiče sebou rozhodně nepovezu. Vysadím tě na prvním ostrově, který bude v cestě.
6: Tvoje škoda, pane.
4: Proč moje?
6: Protože já znám celé tohle pobřeží a moře. Kdežto ty pluješ do neznáma.
4: Chceš mě přesvědčit, abych ti dal volnost? Ale já už jsem se rozhodl. Odveďte ho do podpalubí. Řeteze.
7: Loď! Loď na obzoru!
4: Loď? Cože, loď tady? Jaká loď?
7: Je to brigantína! Pluje nám přímo naproti. A vlaje na ní kastilská vlajka.
6: To může být jedině loď z místa, kam máš namířeno, pane. Ze San Sebastianu, z tvé kolonie. A podle roztrhaných plachet soudím, že neveze nejšťastnější zprávy.
8: Jmenuji se Francisco Pizarro, pane Enciso. Jsme poslední, kdo přežili.
4: Přežili? O čem to mluvíš?
8: Tvá kolonie San Sebastián už neexistuje.
4: Neexistuje? Co to má znamenat?
8: Těch 43 mužů a já jsme poslední zbytek, který unikl otráveným šípům domorodců a ještě jedovatějším močálům. Plujete vstříc jisté smrti.
4: Co mám dělat? V mořeplavbě se příliš nevyznám. A tvé zprávy mě lekají.
8: Vrať se dřív, než se tví lidé vzbouří.
6: Fuj! Stokrát hanba! Ten, kdo takhle mluví, je zrádce, Done Enciso.
8: Kdybyste byl spoutaný, potrestal bych tě za takovou urážku.
6: Za urážku? chceš obrátit. Ponoukáš k návratu loď, která pluje na pevninu, kde na nás čekají nová území, zlato, bohatství a nesmrtelná sláva.
7: My jsme tam byli.
8: Ale našli jsme tam jen nemoci, divochy a smrt.
6: Protože jste začali na špatném místě.
7: Aha, ty víš o lepším.
6: Vím.
7: Kde leží?
6: Jsem spoutaný.
7: To ne Encíso.
6: Osvoboďte ho. A můj meč?
7: Napřed mluv.
6: Jmenuje se Santa Maria della Antiqua del Darién. A leží v ústí zlatonosné řeky Magdalen. Jsou tam i míru milovní domorodci.
8: Takové místo doopravdy existuje. Slyšel jsem o něm od těch, kteří byli na lodi Rodrika Bastidase.
6: Já byl mezi nimi taky. A říkám, že to místo je hotový ráj. Jako stvořený pro novou kolonii.
7: Dovedeš nás tam?
6: Ale mám dvě podmínky.
7: Jaké?
6: Vrátíš mi meč a po přistání zůstanu svobodným mužem.

0: ten zločinec, ten bídák. Tady to všechno začalo. Už tady Balboa vlastně obral a ožebračil mého tchána.
1: Zachránil nás. Celou výpravu. A ještě těch 43 chudáků, které odvedl Pissarro ze San Sebastiánu. Však jsme také brzy přistáli na místě, které určil.
0: Ale co se stalo pak? Místo, aby byl vděčný za svobodu, kterou mu můj tchán dal, přestal ho poslouchat, vzbouřil se a strhl veškerou moc v kolonii na sebe.
1: S prominutím, kupče Gonzalo, ale já jsem byl přitom. Tvůj tchán byl v Sevillě jistě dobrým a zkušeným právníkem, ale tam, uprostřed nepřátelské země, jsme mohli přežít jedině, když byl v našem čele muž meče a ne učeného pera. To, že pan Enciso musel za pár týdnů uprchnout před lidmi, které sám naverboval a zaplatil, to nebyla Balboova vina, ale hlavně jeho vlastní chyba. Pan Enciso neznal nic z toho, co musí umět dobrý velitel, a proto prohrál.
2: No a co bylo dál, vojáku?
1: Nejdříve jsme se museli ubránit domorodcům, kteří byli kolem. Balboa porazil vojska všech kasiků a nakonec zajal největšího z nich, karetu.

0: Sami jsme přitom ztratili jen dva muže. I za ty nám, náčelníku, zaplatíš? Buď svým životem, nebo takovým množstvím zlata, kolik sám vážíš.
1: Nemám zlato.
0: Pak zemřeš.
1: Proč si děláš kvůli žlutému kovu po celé zemi nepřátele?
0: Protože se musím vykoupit svému králi, náčelníku. Můj král miluje zlato. A jedině to mi může přinést jeho odpuštění a život.
1: Rozumím. A nebylo by moudřejší získat ho po dobrém tam, kde je, než si dělat nepřátele na život a na smrt tam, kde není?
0: Ty víš, kdo ho má?
1: Na úpatí hor žije náčelník Komagre. V jeho kamenném domě najdeš tolik zlata, kolik můžeš na svou záchranu potřebovat. Dej mi svobodu a já tě k němu dovedu.
0: Utečeš.
1: Dám ti svou dceru jako zástavu.
0: Dobře, ale jestli mě oklameš, nepřežiješ to ani ty, ani ona. Panu Pasamontovi, královskému pokladníkovi na Ispaniole. Kapitán Vasco Núñez de Balboa, nejoddanější poddaný jeho veličenstva. Posílám 1/5 ze 4000 uncí zlata, které jsem získal od velkého kasika Komagra, náležící královské koruně. Vedle této oficiální zásilky ještě skromný dar 500 uncí zlata pro vás, pane pokladníku, s úctivou prosbou o přímluvu, abych byl dodatečně potvrzen generálkapitánem kolonie Darien, patřící dříve Martinu Fernandezi de Encisovi, který svobodně a ze své vlastní vůle opustil tuto zemi i své mužstvo a vrátil se na ostrov Ispaniolu.
2: Čtyři tisíce, tolik zlata.
3: Jenomže ani podíly a dary nebyly mému kapitánovi k ničemu. O to se zase postaral pan Enciso.
2: Postupoval zcela podle práva. Když ho ten ďábel Balboa vyhnal z jeho majetku, vsedl na první loď, která se vracela do Španělska a navzdory tomu, že jen těžko snášel vlnobití, doplul do Sevilly.
3: Pan kapitán to tušil a poslal jsem své lidi s pravdivou zprávou, jak to všechno bylo. Ale přišli pozdě. Úřady se postavili na stranu pana Encisa.
2: Správně. Rozhodli, aby nejbližší lodí odjel do Darienu člen soudního dvora a zároveň nový guvernér, který celý případ vzpoury prošetří a vyvodí proti viníkovi nejpřísnější důsledky.
3: A co zprávy o našich úspěších? O nových zemích a bájných říších, o kterých jsme slyšeli od kasiků? Co zlato, které jsme poctivě odevzdávali koruně?
2: To naštěstí nebylo Balboovi k ničemu. A proto se rozhodl pro útěk.
3: Útěk? Slyšíš, Diego, co z toho kupec Gonzalo udělal? Ne, to nebyl útěk. Tady Gonzalo nebo já bychom na jeho místě utíkali, pán Borač odpustit, komu by se chtělo čekat na smrt. Ale kde pak on? On pořád věřil. Věřil, že když složí králi k nohám to, co nedokázal nikdo jiný před ním, odvrátí od sebe trest, který mu hrozí. Balboa byl voják, kupče Gonzalo, a proto byl zvyklý o svůj život bojovat, ne utíkat.
2: Co ještě mohl doufat?
3: Že mu nelhal kasik Komagre.

0: Je s podivem, že se sváříte kvůli takovým nicotnostem. Že nastavujete život, vydáváte se všad s tisícerým nástrahám a nebezpečím kvůli kousku obyčejného kovu. Tam na druhé straně, za těmi vysokými horami, leží obrovský oceán a všechny řeky, které vplývají do toho moře, jsou zlatonosné. Sídlí tam lid, který se plaví na lodích s plachtami a vesly, jako jsou vaše. A jeho králové jedí a pijí ze zlatého nádobí. Tam můžete mít tohle žlutého kovu, co srdce ráčí. Je to nebezpečná pouť. Náčelníci vám budou bránit v pochodu. Ale ta cesta trvá jen několik dní.
1: Říkáš, že za těmi horami je moře? Moře, které nikdo z nás neviděl? A země, o kterých jsme neslyšeli?
0: Birů. Tak se jmenuje nejbohatší království.
1: Birů. Peru. Ne. Birů. Zapamatuj si dobře to jméno, Francisco Pizarro. Protože já, Balboa, přejdu hory a dosáhnu toho neznámého oceánu a dobudu království na jeho břehu a složím ho k nohám svému králi. A on mi za to pak promine trest, který mi uložili jeho úředníci.
2: K takové výpravě je zapotřebí především dobrých a zdravých vojáků.
1: V celém Darienu jich není víc než 190.
2: Nebude to procházka, kapitáne. Až přebrodíme močál a vyjdeme z džungle, čekají nás hory. A v těch se nevyzná žádný ze zdejších domorodců.
1: Bojíš se, Francisco Pizarro. A strach je špatný rádce.
2: Jen upozorňuji na možné riziko.
1: Chlepou se ti kolena.
2: Nejsem zbabělec.
1: Pak si tedy ještě něco horšího. Závistivec. Možná, že bys chtěl sám objevit Mar del Sur. Třeba se ti zachtělo i takové slávy, kterou se ověnčí ten, kdo obsadí říši Birů. Ale máš smůlu. Francisco Pizarro, oba ty úkoly patří mně. A já raději ve cti zemřu v nejsmělejším dobrodružství všech věků, než bych tu čekal, až přijede soudce ze Sevilly a nechá mě se spoutanýma rukama odvést na popraviště. A teď zavolejte písaře Andrese. Chci mu nadiktovat rozkaz k pochodu.

0: Já byl mezi těmi 190, kupče Gonzalo. Byl jsem mladý a silný. Věřil jsem Balboovi jako všichni ostatní.
1: I jako Pissarro?
0: Snad. Možná, že i on tenkrát potlačil svou závist. 6. září 1513 jsme vyrazili. Byl jsem ve skupině, která tvořila čelo výpravy.
2: Zatr celý bahno.
3: Dávej pozor na našeho průvodce. Tváří se uskočně, jako by se nám vysmíval.
2: Máš pravdu. Jenže proč?
3: Tahuje nás do léčky. Určitě nás vede špatným směrem.
2: Asi jo. Měli bychom varovat kapitána.
3: Tak tohle nám ještě scházelo. Jakoby nestačila voda pod námi.
2: Nemluv. Přidej. Teď musíme za tím divochem. Ať se nám nestratí.
3: Půda stoupá. Co je to tam vpředu?
2: Les končí. A vidím planinu a vrcholky hor. Kupředu. Už jsme z toho venku. Už jsme...
4: Pomoc! Zabili ho! Zrada!
5: Stát! Stojci s Arkemu za Mickušemi, ke mně! Palte! Ty puste psi! Psi na ně! Útokem kupředu! Tam je náš cíl! Heslo

0: Zvítězili jste.
1: Chlapče, vždyť jsem ti to vypravoval už tolikrát. Zvítězili. A po 18 dnech pochodu jsme byli u cíle. Nezastavili nás ani lijáky, ani hlad, horečka, ani boláky na nohách. Už nás nebylo 190, ale 67. Vidím to jako dnes. Po únavném pochodu do kopce přiběhl jeden divoch se zprávou, že tam z toho vrcholku před námi je už vidět i moře. To moře, kvůli kterému jsme tam byli, kvůli kterému jsme se tam probili močálem, džunglí, kamením i šípy domorodců. A tenkrát nám kapitán přikázal, abychom zastavili. Nikdo nesměl dál. Bylo 10 hodin ráno. A zbývalo jen pár kroků na temeno hory, za kterým nebylo nic. Jen nekonečný prostor. A potom vykročil. Ještě teď mi buší srdce a vidím ho jako ve skutečnosti. Jde sám a sám. S praporem v levé, s mečem v pravé ruce, stoupá na obzor. A tam se zastaví a dlouho a mlčky se dívá před sebe. A pak nám pokyne, abychom vyrazili za ním.

0: je vaše. Budete-li se mnou pořád tak věrně jako doposud, vrátíte se odsud jako nejbohatší Španělé. Písaři, ať svým podpisem všichni potvrdí, že byli při objevení Jižního moře. A že jsem to byl já, kapitán Vasco Núñez de Balboa, guvernér jeho veličenstva, kdo toto moře uzřel první a ukázal ho těm, kteří ho věrně následovali. 25. září, léta páně, 15.13.
1: Guvernér, pěkný guvernér, samozvanec. Ale počkej, to, co si od objevení oceánu sliboval, tomu nikdy nevyšlo. Ani takový objev nemá dost velkou cenu, která by vyvážila jeho dřívější chování. Byl jmenován nový guvernér a bylo jen otázkou času, kdy připluje do kolonie.
2: My jsme uznávali jen jednoho našeho kapitána. Toho, který nám dal vykonat tak velký čin.
1: Myslel jen na svou kůži. Myslel, že když dosáhne oceánu a podmaní si tu zem, král změní rozhodnutí a provolá ho guvernérem.
2: Myslel i na nás, na obyčejné vojáky.
1: A čím?
2: Tím, že se s námi rozdělil.
1: O majetek, který patřil mému tchánovi.
2: Nevím o žádném majetku.
1: Tak co to pleteš?
2: Já? Kdo z nás dvou nemyslí na nic jiného než na peníze?
1: Jaký jiný podíl vám mohl slíbit?
2: Tady. Tady v tom glejtu to stojí černé na bílém. Já, Alonso Martin, obyčejný voják kapitána Vasca Núñeze Balboy, jsem byl první, jehož nohy a dlaně se vnořily do slané vody Jižního moře. Tohle je kapitánův podpis a tohle psala ruka písaře Andrese de Vary.
1: Byl jsi první. První, kdo si namočil nohy ve vodě. A co dál? Co z toho? Já ničemu nerozumím.
2: To je chyba.
1: Pane faktore, já protestuju. Co si to ten chlap dovoluje? Jeho směšná žádost o potvrzení nějakého cáru papíru je urážkou ctihodné nejvyšší rady.
2: Je to můj jediný doklad. Já jsem si tam za mořem nepřišel k bohatství. Musel jsem pracovat, pochodovat, válčit. A jediné, co jsem si tam odtud přivez, je tenhle doklad, že jsem byl přitom. Tady tomu chlapci se kamarádi smějou, protože dodnes nevěří, že Jižní moře existuje. Já bych mu chtěl udělat radost. To přece nemůže nikoho urazit.
1: Může. Dokonce musí. Takoví chudáci jako ty nemají na půdě rady, co dělat. Jsou urážkou všem majetným a váženým podaným, pánům úředníkům a královskému majestátu.
2: A to zas ne, kupče Gonzalo. Takových jako já, co si v zámoří vysloužili leda nějakou tu ránu, je většina.
1: Možná, ale takoví nejsou důležití. Nezáleží na nich. Jsou jako vzduch. Všude a nikde.
2: Vzduch tvoří vítr. A ten pohání plachty lodí. Těch lodí, které pak dokážou přeplout největší moře. A to je náramně důležitá práce.
1: Třesky plesky. Dá se snad ten tvůj vítr nahmatat? Nedá. A co se nedá nahmatat? Nemá cenu. Nemůže to tedy tvořit ani majetek. Jen ten můžeš řádně změřit. Označit. Spočítat a zapsat. Majetek tvoří řád. Řád světa. A když jej stvoří, má právo na to, aby jim byl na oplátku ochraňován.
2: To znamená, že podle tebe jsem sice měl povinnost nasadit a třeba i ztratit život za nová území, ale teď nemám ani právo na tu trochu uznání, které by udělalo radost tomuhle kloučkovi.
1: Pane faktore, mně se to nechce líbit.
3: Co?
1: Jak naléhá. Pořád vede svou. Bude to asi mazaný chlap. Kdo ví, co vlastně sleduje. Vyslýchejte ho dál. Možná, že prozradí ještě něco důležitého.
3: Pokračuj, voják.

0: Kastilie, Leonu a Aragonska, jejich jménem a na prospěch královské kastilské koruny přijímám ve skutečné, pravé a trvalé držení všechna tato moře a země, pobřeží a přístavy a ostrovy a přísahám, že je budu bránit. Kdybych chtěl nějaký kníže nebo kapitán, křesťan nebo pohan, ať jakéhokoliv vyznání nebo stavu, vznést nějaký nárok na tyto země a moře, budu je bránit ve jménu králů Kastilie, jejich jsou od této chvíle majetkem, teď i po všechny věky věků, pokud bude trvat svět, až do dne posledního soudu.
1: Stáli jste na břehu moře, ale kde byla ta říše zlata, paláce a města, která vám sliboval ten tvůj veliký kacik? Nebo jste tam na břehu všechno tohle našli?
2: Ukázali nám, kterým směrem leží. Daleko na jich.
1: No ovšem, táháš nás za nos. Pořád dál a dál, ale já si počkám.
2: Říkám, jak to bylo, pane faktore. Nic víc a nic mín.
1: A co jste udělali? Vyrazili hned příští den k jihu?
2: To už nešlo. Zbylo nás jen 22. 22 skoro ze 200 nejlepších vojáků. A cesta zpátky byla ještě horší než cesta tam. Sám kapitán se zmítal v horečkách a smrtka na něj málem dosahovala. Indiáni ho museli nést. Teprve 19. ledna léta páně 1514 jsme se vrátili zpátky do Darienu.
1: S prázdnou?
2: Přinesli jsme sebou takové množství zlata a perel jako nikdo před námi. Velikého Kolumba nevýjímaje. Pošlo z něj víc neštěstí než dobrého.
1: Co je to za řeči?
3: Vysvětli to, vojáku.
2: Každý z nás, kdo byl s kapitánem Balbou, dostal za účast na výpravě 500 zlatých peset. I Leonsiko, jeho pes, dostal tolik, co každý jiný válečník. Pětinu jsme poctivě odevzdali koruně a k tomu zisku přidal Balboa dopis, ve kterém oznámil a popsal podrobně každý zlomek toho bohatství. A to byla právě ta chyba. Kdyby neuspěl, kdybychom místo těch perel našli tam na břehu Maldel Surjen oblásky a písek, mohl teď žít. A možná i dobít říši tam na jihu. Jenomže to už jeho i nás ostatní zaslepila pýcha. A za 5 měsíců nám ta zpráva o našich objevech přinesla i pád.

0: Oznámte to kapitánovi!
1: Flotila? Komu patří?
2: Už spustili kotvy a zkasali plachty. Od boku velitelské lodi vyrazil člun. Člun s kastilskou vlajkou.
1: Ale kdo je na něm? Kdo?
3: Pedro Arias Davila, královský místodržitel. Kdo jsi ty?
4: Vasco Núñez de Balboa, guvernér této kolonie.
3: Kde a kým jsi byl ustanoven guvernérem? Zmocnil se s vlády násilím.
4: Nevěř pomluvám, pane.
3: Mám celý případ prošetřit a dát průchod spravedlnosti. Vyslechnu svědky. Ať se přihlásí ten, kdo chce svědčit v prospěch tohoto muže, obviněného ze zrady. Nikdo.
4: Bojí se.
5: Já se přihlásím. Já, Francisco Pizarro, říkám, že Balboa není zločinec, ale velký muž. Byl jsem s ním a vím, že po celou dobu své vlády nemyslel na nic jiného, než na blaho a prospěch krále. Díky němu jsme se navrátili z první plavby, když se ukázalo, že kolonie San Sebastián byla zničena. On zajistil vybudování a rozkvět tohoto města Darien. A on také objevil Mar del Sur.
3: Objevil?
5: A zabral prokastilskou královskou korunu.
3: Jižní moře už bylo objeveno?
4: Je to tak, pane. Dokázali jsme to.
3: Předběhl jsi mne. Čin, kterým se vychloubáš, se měl vykonat já. Já, králův místodržící a velitel této skvělé eskadry a tisíce vojáků. Připluli jsme sem jen za tímto skvělým cílem. A teď, když jsme dorazili, nám tento muž, tento Francisco Pizarro, říká, že tahle radost nám bude navždy odepřena, protože Jižní moře si už objevil ty?
4: Stalo se.
3: Ale co teď s tebou? Měl jsem tě potrestat za loupežnické způsoby a vzpouru.
4: Uvaž sám, co máš dělat, pane.
3: Objevil jsi Mar del Sur. Až ta zpráva dorazí do Sevilly, stane se z tebe hrdina a největší dobyvatel. Nemohu tě potrestat. Jsi volný.
6: Pedro Arias ho osvobodil? Dostal strach před tím zbojníkem?
7: Teď už to nebyl zbojník, kupče Gonzalo, ale slavný muž, který prokázal Španělsku stejné služby jako velký Kolumbus.
6: A co chudák můj tchán? Co ten měl dělat? Měsíce a roky plynuli a jeho majetek byl pořád v cizích rukou. Jeho čest pošpiněná.
7: Balboa se dokonce stal potvrzeným guvernérem. A Pedro Arias mu dal za ženu svou dceru.
6: To je neslýchané. Já už asi ničemu nerozumím. Nic nechápu. Arias přece Balboa nenáviděl. Jak mohl něco takového udělat? Co pak na všechno zapomněl? Nikdo mu nepřipomněl, jak ho Balboa připravil o prvenství?
8: Já jsem mu to připomínal. Já. Pizarro. Protože já jsem Balboa nenáviděl nejvíce ze všech. Před mýma očima ovládal pobřeží, překročil hory, objevil Mar del Sur a teď si brousí zuby i na říši Peru.
3: A proč si ho tedy po mém přistání tak obhajoval?
8: Z taktických důvodů, velký Pedro Ariasi. Kdyby věděl, jak ho nenávidím, dával by si na mě pozor. Takhle žije v domnění, že jsem jeho člověk.
3: Nejsi hloupý.
8: Vím, že nakonec Balboa dostanu, znám ho. Nevydrží v nečinnosti. Ješitnost mu nedá spát. Začne kout pikle. Bude chtít vládnout bez tebe. Bude chtít obsadit vlastní provincii.
9: Víš to jistě?
8: Mám zprávy, že si chce na pobřeží Mar del Sur vybudovat vlastní loďstvo a zařídit se na druhém břehu sám, pro sebe.
9: Ale to by byla vzpoura. Pak by ztratil královskou ochranu.
8: Nic jiného ty nepotřebuješ, Pedro Ariasi.
9: Ano, to bude jeho konec.
8: A můj začátek. Dej mi svou důvěru, Pedro Ariasi, a já dobudu říši Peru.
9: Budu o tom přemýšlet. Ale napřed musíme odstranit jeho.
8: Dovol mu vykonat všechny přípravy. Tvař se, jako bys mu byl nakloněn.
9: Nepozná léčku, spichne.
8: A pak už bude docela snadné schromáždit dost důkazů o jeho vzpouře.
9: Pozvu ho na návštěvu a až přijde, ty, Pisaro, ho zatkneš a já ho odsoudím.
8: Díky, pane. Já, Pisaro, Francisco Pisaro, tolikrát odstrčený, zesměšněný a ponížený. Já, Francisco Pisaro, věčný stín, prach tvé slávy, zrcadlo tvých úspěchů, opomíjený a stále druhý lovec, který se téměř změnil ve svou vlastní kořist, zatýkám jménem krále tebe, Vasco Núñez de Balboa, samozvaný vládce a uchvatiteli, pro zločin velezrady.
10: Ha! Zbláznil ses! Mne zatknout, mne? Objevitele Jižního moře! Dobyvatele nového světadílu, o kterém ani Kolumbus nevěděl, že je světadílem a nejen nějakým velikým ostrovem. Přinesl jsem španělskému králi největší území. Zabral jsem bohatství celé polokoule a složil mu ho k nohám. Jsem zetěm samotného guvernéra Pedra Ariase de Vili a pod jeho ochranou.
9: Nejsi už pod ničí ochranou.
10: Nerozumím.
9: Generál kapitán Pisaro ti to právě řekl.
10: Generál kapitán? Ale to je přece má hodnost.
9: Jsi zbaven pro podezření z velezrady, pokusu ovládnout nová území na vlastní pěst, zmocnit se bohatství a statků, náležících jedině králi.
10: Důkazy, pane! Kdo ti dal důkazy?
9: Stateční mužové, kteří tě na můj pokyn sledovali.
10: Jako je Pisaro? Kam si dal oči, Pedro Ariasi? Může být počestný závistivec, statečný zbabělec a spravedlivý zrádce. Nevěř mu, pane.
9: Jednám ve jménu krále. Jen ten může být nejmocnější. Jen on. Jediný. Ani ty, Balbo. Ani ty, Pisaro. Jen král.
10: Ale král je daleko za mořem v Sevillě, tisíce mil od nás. Odvolám se k němu.
9: Mýlíš se. Král je zde. V mé osobě. Zapomněl jsi, že tedy ani mně se nesmíš chtít rovnat? Ani mně nesmíš chtít převyšovat? Tak je to. Zapomněl. A to byla chyba. Neodpustitelná chyba. Chyba, za kterou se platí nejvyšší daní. Stráže, chopte se toho muže. Odsuzují ho k trestu smrti, který bude vykonán ještě dnes.
11: Konečně. Jak zahynul?
9: Statečně.
11: Spíš drze. Jistě se i ve chvíli smrti vysmíval těm, které obral a připravil o majetek. Kdo ví, kolik toho nejen jemu, ale i tobě uvázlo za prsty. To se musí prošetřit.
9: Slyšíš, Diego? Řekni kupci, jaké poklady jsem si já ze zámoří dovezl.
12: O žádných nevím, strejdo Alonso.
9: A proč tak smutně?
12: Kdybych věděl, že jsi bohatý, neměl bych strach, že tě táta vyžene.
9: Neboj se, chlapče.
7: Však já bych se i na stará kolena, i s tou chromou nohou dokázal uživit.
12: Chci, abys u nás zůstal. Mám tě rád.
7: Já tebe taky. Právě proto bych ti chtěl dát to jediné, co jsem si přivezl. Aby se ti pekařův kouštík nesmál. No, ale jak se na to tak dívám, jeho asi nepřesvědčíme. Stejně jako tuhle kupce Gonzála. Ale kdo ví, to ať posoudí pan faktor. Poníženě žádám, slovutný pane faktore, já nechci náhradu za nějaký koráb, ani peníze, jen trošku uznání. Tady tomu kloučeti pro radost. Třeba tu nejmenší pečeť pana sekretáře de los Cobos.

0: Staňte a smekněte. Kupec Gonzálo?
1: Poníženě prosím, to jsem já, pane faktore.
0: Pan sekretář doporučí tvou pohledávku ke kladnému vyřízení. Prokázalo se dostatečně, že Vasco Núñez Balboa byl opravdu puřič a zbojník. Celá pohledávka ti bude vyplacena ze zvláštního účtu rady.
1: Díky. Díky.
0: Alonso, bývalý voják a námořník.
2: Jste.
0: Tady nejsi na vojně. Tvoje žádost se zamítá.
2: Jak, prosím?
0: Zamítnuto.
2: Ale to bude mailka, chtěl jsem jenom...
0: Pečeť a podpis pana sekretáře Naglejt, vydaný Vaskou Núñezem de Balbou, že jsi byl první, kdo stál na břehu Jižního moře.
2: Ano.
0: A pan sekretář nahlíží, že tě patrně posedla nemístná pícha a touha po slávě.
2: Chtěl jsem jen udělat trochu radosti tuhle Diegovi.
0: Prostému člověku sluší skromnost.
2: Jen trochu radosti.
0: Žádost se zamítá, můžete jít.
2: Ale já... Byl jsem tenkrát mezi těma 22, kdo první uviděli Jižní moře. Celý život jsem byl v zámoří. Prosekával se džunglí, brodil močálem. Přelézal hory pro větší slávu svého krále a nepřivez jsem si tam o to nic, než tenhle kus papíru.
0: Slyšel jsi rozhodnutí pana sekretáře.
2: Chtěl jsem jenom trochu radosti tomu chlapci, aby věděl, že to všechno byla pravda.
0: Alonso Martine, říkám ti naposledy, abys odešel. Tvá žádost je zamítnuta. Mám na tebe zavolat stráž?

0: Nejdu, Alonso.
1: Nech mě.
0: Počkej na mě.
1: Chci být sám. Jdi pryč, si jako pijavice.
0: Ty se na mě zlobíš.
1: Ale...
0: Všechno jsem zavinil já.
1: Co to meleš?
0: Pravdu.
1: Kdepak ty? To ten pekařův tlouští, který ti nevěří.
0: Musím se ti přiznat, strejdo.
1: Co? Přiznat? Čemu?
0: Já jsem si to vymyslel.
1: Co jsi... Diego... Ty jsi... Tak vymyslel, ty jsi to vymyslel.
0: Moje ucho, utrhneš mi ucho. Já ti všechno řeknu, strejdo, jenom mě pust.
1: Tak žádný pekařův kluk, to ty jsi mi nevěřil. Ty jsi poslouchal, ale nevěřil.
0: Nezlob se, strejdo.
1: Měl bych tě přehnout přes koleno a...
0: Tak to udělej.
1: Co?
0: Zasloužím si to. Dneska už vím, že jsi mi nalhal.
1: Ale? A podle čeho?
0: Nikdy jsi mi to nevyprávěl tak krásně a nikdy jsi mi taky nenaháněl tolik strachu. Bál se tě i ten kupec Gonzalo.
1: Cože? Gonzalo?
0: Ano, poznal jsem to, jak si pořád mačkal ruce.
1: Opravdu?
0: Na mou duši. Nikdy na to nezapomenu. Stačí, když zavřu oči a zdá se mi, že jsem tam byl s tebou.
1: Nevymýšlíš si.
0: Čestné slovo, že ne?
1: Dobře, tak já už se nezlobím. Pojď. Tady si sedneme, odsud je vidět na přístav. Ale otci o tom nesmíš ani ceknout, ten by nás hnal oba.
0: Ani nepípnu.
1: Dobře. A teď si to zkusíme. Zavři oči. Diego, zavři oči a nehýbej se. Slyšíš?
2: Moře! Moře! Vidí!

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru a dobrodružný příběh Ladislava Langpaula Slavnější než Kolumbus. V režii Jiřiny Martinkové v roce 1985 účinkovali Ladislav Frej, Alois Švehlík, Tomáš Longa, Jiří Klem, Jiří Holý a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, je 6:30 večer a na Českém rozhlase České Budějovice je pro vás připraveno pásmo orchestrálek pro chvíle odpočinku, tedy vlídné tóny. Vzpomínám si, jaký spontánní nadšený posluchačský zájem vyvolalo v mých pořadech první zařazení klasických nahrávek orchestru Američana Billyho Vaughna nebo později německého bandu Kapitána Cooka. A pokud na chvilku zůstaneme u toho druhého, u něhož je však evidentní inspirace tím prvním, vybavuji si, když jsem prezentoval nahrávky souboru Captain Cook und seine singenden Saxophone, tedy Kapitána Cooka a jeho zpívajících saxofonů, tak na internetových encyklopediích tenkrát nebyla o něm ani zmínka. Je to už pár let a v současnosti se dá najít aspoň pár řádek na Wikipedii a dokonce americký server All Music Guide jistou malou sumu informací o bandu, lépe řečeno projektu, který se narodil v hlavě německého producenta, skladatele i zpěváka Günthera Berleho, rodáka z Bavorského Řezna, nabízí. Günther Berle proslul v německy mluvících zemích jako autor šlágrů pro populární zpěváky Petra Alexandra nebo Mireille Mathieu. Zpívající saxofony založil Günther Berle v roce 1993, ale je nutno říci, že se nejednalo nikdy o soubor s ustáleným složením, ale o ensemble z ad hoc najatých muzikantů. Obdobně jako orchestr Billyho Vaughna je úspěch bandu Kapitána Cooka a zpívajících saxofonů založen na líbivé souře alt saxofonů. A tu si můžete vychutnat v následující sestavě vlídných tónů neboli hudby beze slov, kterou nebudou tvořit pouze Captain Cook und seine singenden saxofone, ale také zmiňovaný orchestr Billyho Vaughna, ale také memphiského saxofonisty, jednoho z rock'n'rollových pionýrů Billa Justice. Jiří Kasel vám přeje před La Palomou klidný a ničím nerušený poslech.

Sierra Madre del Sur, přesně podle pohoří nacházejícího se na jihu Mexika, se jmenuje skladba, která uzavřela první sladce saxofonový blok dnešních vlídných tónů. A podle aranžema a zejména zvuku nahrávek jste je mohli časově zařadit. Zatímco saxofonista Bill Justice natočil instrumentálku Summer Holiday, letní prázdniny, v roce 1958, milionový orchestr Billyho Vaughna skladbu slavného německého skladatele a kapelníka Berta Kempferta Moon Over Naples, měsíc nad Neapolí, kterou jako španělské oči s velkým úspěchem zpíval El Martino, nahrál v této verzi pro stejnojmenné album v roce 1965. Mluvil jsem na začátku pořadu o zakladateli orchestru kapitána Cooka a jeho zpívajících saxofonů Ginterovi Berlovi a taktéž jsem zmínil, že si získal jistou reputaci i jako autor šlágrů. Tím největším byla patrně patronka Bavárie, v Čechách spopularizovaná dvojicí Eva a Vašek, kterou v Německu uvedlo ve známost před více než 30 roky vokální originál Naptal Duo. Nyní si můžete poslechnout v podání Berleho bandu vedeného fiktivním kapitánem Cookem.

Mamači a zpívající saxofony kapitána Cooka, tedy jmenovitě šlo v tomto případě o saxofonistu doktora Thomase Grebla, o další saxofonisty Freddyho Paulheima a Alexandra Krause, o kytaristu Christiana Wiegenda, klávesistu Gerda Kölbla, basistu Rainera Wecka a bubeníka Toma Peroutku. Předtím vám ještě hrál band saxofonisty Pete Texe a také vás pohladili alt saxofony orchestru Billyho Vaughna v nahrávce Your Cheating Heart, tvé nevěrné srdce. Billy Vaughn obstará i finále dnešních vlídných tónů. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za milou přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho štěstí a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne. Hráli jsme si úplně na všechno. Ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka, a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení.
0: Víte,
1: pořád
0: by mě
1: jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli, i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím pádem sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: To taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně, a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký. No, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla. No a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je, a tak se rozbujela naše fantazie, to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu, ale když už tedy spolu mluvíme, a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho? Počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak... 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní Hana.
1: Si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuju i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku. Ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak, jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko. Protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidko.
1: A on už to ten druhý týden v pondělí ráno se zbudil a nevydržel a utekl, že musí jít do práce. On se staral o čistotu města. On byl zaměstnanec z magistrátu.
0: Rozumím, ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je jich líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned přes dvůr jsme měli kravín, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají. Že?
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Nejradši jsme si natrhali pampelišky. A hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá říct. Potom jsme si hrávali na hoděnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se a takové. Říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznají. A ani nemůžou hnout. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, a mám mají fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: Nuště, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a jdu přijít do rána. Dneska některé ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví, je mě opravdu líto, no. Tak krásně,
0: já myslím, že já nemůžu říct, tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No tak říkám, nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo?
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte ty pohádky, jo, ten samý den, se to jmenuje, no ten lítající, všelijaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Celkama a já, že motýl Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte, robot, já myslím, že když třeba... že když třeba vám bylo 10, 15 roků, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: A takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zbláznil a svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teď to vlastně už 40 stupňové vedra. Je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všecko je na ruby.
0: Kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. Až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Vodu bývá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
0: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Přeju všem, přeju dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme dobré, vždycky. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Dobře. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k noční lince, ale především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem ji hrávala ze svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno?
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirkol první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, ve který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji
1: no,
0: vám za to.
1: No, to právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje, i když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuji a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchto dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal. My jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Juranovák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky. Noční linky.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizoru různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněnou, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct? Právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, kdy jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švarlenu tady místní a dostanou ostřižky, látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, ty 10-centimetrový, maximálně 15-centimetrový, kdo už je hezký obleček, měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takové ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí která maminka pracovala nebo který tatínek byl ředitel nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety.

0: a aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
1: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
0: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
1: My jsme chodili na pajko.
0: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná,
1: no,
0: kterou zítku nejdi přelezeme, a zase třeba o Velikonocí jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonoci chodili vyhazovat vajíčka všichni.
1: Paní Mirko, já vám děkuju.
0: Takže pan farář o nás věděl.
1: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhu, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Dano, nevzala brýle, takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodin. Sochy a moče iž byhadla? Jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. Mm-hmm. A to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bledky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala lítka jako i nám,
0: tak to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou ceně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo, anebo za korunu. Ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnula. No ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitáž. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sánkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, Vary, Mariánk, kde si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takových třeba 20-30 vystřižených papírku, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na tu hru si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s koukama, samozřejmě nahoněnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba naschovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: Tak tehdy... a to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. V zimě jsme tam brusleli a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby teda na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala, užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, naschovávanou, nahoněnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil. Například Františkovo psaní ze Židlochovic. Ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánčik a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No, možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roku. Tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte. Možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kde bylo potřeba míček odrazit od zdi, klesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky, a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí, hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou to vám řeknu příběh. Maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte v lese světlušky, tak my za nima jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství A mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu. Pohybové aktivity, chápu. Míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali tak, takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba, chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a studolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových šelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky. Všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzov stávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní, takhle ty hry, jo, karty, všechno, ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta, oni měli taky hry, oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba taky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici, no i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, oblali plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různý věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě předtím zabili. Jo.
0: Tak to je, to toužení hra, to je příprava na život, že jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás postrání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježíš, no, tak smíte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali za pár raků, že to byla strašná dobrota, no krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, kletíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masíčko a takže jo, to jsme tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou, to byl taky takový malý příběh krátkej. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa třílet do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a říkali, že tam ty kluci, oni tam třílet do stromu, pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral z mrskalie a on dělal tenkrát tady v, no, nebo říkal, kde přímo, ale ve fabrice, on to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku, kovovou malou kostku, jo, on to, on to s buchárem, on to buchárem nažavil a buchárem to stval do kostky, tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový můj otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát, no tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu, oni našli, když jsem si stěhli tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně a říkal, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci našli, jo. A oni to prostě mě složili. A pak se Srnec naproti, ona to sedlo, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata v ostrole s tím, jo. Ale to sice... motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod motoru. Nějaký ten Triumph, nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na něm nasral, prodal to někomu na traktůrek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl asi 15, jo.
0: Hmm.
1: To byli malí kluci, jo, a to stejno z toho pistolí, no.
0: No, to už je trošku horší zábava.
1: Říkám, ale... ono, dívejte, ve městech po válce, se děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, anebo v obecné škole.
1: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo, jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejvíce hodí německá helma?
0: No, na...
1: No, dáte na ní takhle ze strany asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte sem krovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano, ano.
1: Protože to hodí nejlíp.
0: Ano.
1: Německá helma. Tak se na mě nezlobí, že jsem...
0: Ne, vůbec, absolutně ne.
1: Protože Mirku. Všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak... Jinak. Po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky. Dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František. Já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic. A dodává... Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu. Myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte snad skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Smímutá hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametalo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne?
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte. Takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli

0: stát, nebo nebudu hrát.
1: No to je schovávaná. Ostatní...
0: No dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
1: Jo, no, tak no, takže, krajová specialita.
0: Takhle si, a víte, že to děti neznali, tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A teď vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí, jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. Hmm. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, moc, že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
1: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mívali my. A teď už nemají nic, mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
0: Nebudeme se o tom bavit, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí, je mi líto každého umřitýho člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, a že mě poslechla, to se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochou asi, ale a tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili si na, jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
1: Přesně. No. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali. Noční linka končí za 25 minut. Ještě další dostanou šanci. Ale vám,
0: proto vám
1: samozřejmě patří dík.
0: Nashledanou.
1: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovice píše... Jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo a pak byly speciály. Jsem ročník 68 a bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu, to je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, tedy mám tím na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900, už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka, je přínosné. Blanka píše: přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou. Možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly. To už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit, a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí. Ano, to jsem,
1: no vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a v lásky jsem jí udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem jí udělala vlásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No, vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrát k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka v čokoládě. No, to
0: jabka v županu.
1: No tak, s čokoládem v županu třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který ochutnal někdo?
1: No tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no, dělali a tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí. Píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano, a děkuju vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry. Schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých různých na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako vždycky, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Protože i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák? No a to prostě, to se muselo udělat. Mm. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Mm. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhů, takže nebyl problém prostě, když se vyrazilo na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem tomu nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat, tam namakat, vzít si ho a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytáhl.
0: No tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jakže si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový. No. A tohle už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cestali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. My jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromů můžou být velice nebezpečné třeba, jo? Ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak no. se dávalo na zvůz. A já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, no. To se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi odčas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no ale to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Zbytová byl kopeček, ten jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, my jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle. A ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ty naučáky, kteří poslouchají, protože i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím do Naloučan, do mý rodný jediný.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/lomítkolinka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Sešli jsme se dnes u dvojí tabule. Ta jedna jest prostřena pochutinami naší historie, ta druhá nebude ani zdaleka jen duchovní, nýbrž nalezneme na ní nejednu potěchu vlastních útrop. Postupně k této hostině, žel pouze k té slovní, zasednou tito hodovníci.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bare
1: a Josef Veselý. Transport krmně přinášené na stoli bude usměrňovat režisér
4: Jaromír Ostrý,
1: zatímco v pozadí zůstane inspirátor tohoto počinu Petr Hora Hořejš. Pro druhý program Českého rozhlasu jsme navařili na sporáku nalézajícím se v kuchyni Českého rozhlasu Brno.
5: Uč se kuchyni míti nejprve, potom oheň dělati, potom hrnce k ohni přistavovati a vody do nich nalíti. Mísy, kosíře, řešeta, sítka, lžíce, šufany, tesáky, hartuchy, mantve, pometla, hmoždíře, trdla, štoky, rošty, rožny, stoly, almary, hrnce a všecky věci jiné, kteréž k tomu přísluší, aby čistě umyté byly, tomu bych se naučil.
1: Ten, kdo být po jeho, by se tomu všemu řádně naučil, byl autor jedné z nejstarších českých kuchařských neboli kuchmisterských knih, jistý pan Jan Kantor. Svou kuchařku sepsal v polovině 16. století a nazval ji
5: Kuchařství. O rozličných krmích, která se užitečně schutí, strojiti mají, jakožto zvěřina, ptáci, ryby a jiné mnohé krmě všelikému kuchaři anebo hospodáři, knížka tato potřebná a užitečná.
0: Ale není to dílo tohoto druhu nejstarší.
3: Nejstarší česká kuchařka je rukopisná a pochází už z konce 15. století.
0: Počátkem století následujícího, tedy 16., vydal kuchařskou knihu Severin mladší a po něm jeho potomci a pak již zmíněný Jan Kantor.
3: Nejznámější a nejobsažnější kuchařku má na svědomí pan Bavor mladší, rodovský z Hustiřan.
0: Povoláním alchymista. Jako kuchař byl zřejmě úspěšnější.
3: Své vlastní recepty měla koncem 16. století i Polixena z Rožmberka, později z Lobkovic.
1: Polixena byla mimo jiné čtvrtou manželkou Viléma z Rožmberka.
3: Když si 52-letý vladař tu 20-letou nevěstu bral za ženu, proběhla velkolepá svatba.
0: I obyčejný řemeslník zval na svou svatbu údajně lidi k 6, 7 i 8 tabulím.
3: Sedláci třeba ke 12 nebo 16 stolům a to plně obsazeným.
1: Taková svatba ovšem za jediný den neskončila.
3: No to by se opravdu nic nestihlo.
1: Kolik potřeboval Vilém z Rožmberka na svou svatbu?
3: 6 dní. Od 26. ledna do 1. února roku 1578.
5: Na tu svatbu bylo přichystáno 40 jelenů, 50 kusů srnčí zvěře, 50 nádob zvěřiny naložené vláku, 20 kusů černé zvěře, 2130 zajíců, 250 bažantů, 4 dropy, 30 tetřevů, 2050 koroptví, 20688 drozdů, hrdliček a holubů, 150 krmených volů, 15 krmených krav, 20 větších ročních telat, 526 menších 5 nebo 6 nedělních telat, 450 krmených vepřů, 1526 jítrnic, 456 jelit, 326 uzenic, 450 krmených skopců, 395 jehňat, 504 větší selata, 40 uzených volů, 350 pávů, 5135 krmených hus, 450 krůt, 2056 kapounů a krmených slepic. Z ryb pro postní dobu, která na svatbu částečně připadala, bylo připraveno 10290 štik, 6380 pstruhů, 3400 jiných ryb, 150 vybraných sumců, 200 lipanů, 350 úhořů, 890 jakýchsi zemlínků. Dále nechyběly uzené ryby mořské v počtu 2309, uzení pstruzy v tomtéž počtu, tedy 2309, štik bylo 450, tresek, zvaných štokfish, 3510. Uváděni jsou ještě candáti, a to v počtu 1200, pstruhů čerstvých bylo 675 kusů a raků rovných 5200. I dalších ryb bylo mnoho a kaviáru na 4 bečky. Vajec se spotřebovalo 30 947, převařeného másla 35 centů, čerstvého 7, sádla 28 a medu 13. Také hodně vosku bylo zapotřebí na okrasy stolu, a sice 13 centů. Na chleba se spotřebovalo 490 měřic mouky, to jest 30 000 až 35 000 litrů. Vína se vypilo 110 sudů a piva 903 sudy.
1: Uf, abychom si snad povolili opasky. Na jedné straně s námi notně zacloumali chutě, na straně druhé bychom měli začít přece jenom něčím dietním.
3: Třeba drůbeží.
5: Ti, kteří mnoho slepic, hus a kuřat jedí, rozumnější a moudřejší jsou než ti, kteří se svinským a hovězím masem, zelím a řepou, mrkví, hrachem a kroupami živí.
1: Napsal tělesný lékař jeho císařského a královského veličenstva Ferdinanda I. doktor Jan Kopp z Raumentálu. A i když mnohé jeho doporučení dnes bereme s rezervou, s tou drůbeží měl možná pravdu.
0: Drůbeží maso se především peklo, a to jak v nádobě, tak na pekáči, roštilo se a rožnilo.
3: Vykuchaní ptáci byli často nadíváni.
0: Starší kusy se vařily na polévku nebo v cibuli.
3: K tomu jícha neboli omáčka, pro nás arcichuti nezvyklé, což byla ku příkladu slepice na černo a v jablečné omáčce, oslazená kuřata na mandlích s medem a podobně.
5: Lid obecní nejvíce chlebem, pivem a masem živ jest.
1: Píše se ve zprávě pro císaře Rudolfa II. Z roku 1605.
0: Maso bylo oblíbené,
3: ale ne vždycky a všude a každému bylo dostupné.
0: Podávalo se často jenom v neděli nebo na velké svátky, o hodech a slavnostech, křtinách, svatbách a pohřbech.
3: Nejběžnější bylo vepřové.
0: Ale když vypukly hody, rádo se pochutnávalo na hovězím a na telecí.
3: Ovšem to telecí už v 16. století řezníci schovávali pod pult a prodávali jenom tomu, komu chtěli.
1: Jako by mi to, co si připomínalo, a není to tak dlouho.
0: Mnohem víc než dnes přicházelo na stůl maso skopové a capí, tedy kozí.
3: Kozina byla nejlacinější, ale nebudila všeobecný odpor jako maso koňské.
0: Telecí a hovězí se často sekalo, což byla hrozná dřina, protože strojky na maso nebyly a všecko se muselo dělat ručně, pracně a zdlouhavě.
3: Však také jídlo zesekaného masa bylo označováno jako jídlo knížecí nebo královské.
0: Pokud se maso nepeklo na rožni nebo na roštu, tak se vařilo či dusilo podlité pivem, vínem a octem bez opékání na tuku.
3: Ani cibule k masu se nikdy nesmažila, jenom dusila nebo vařila.
0: Šťáva z masa se zahušťovala chlebem, sušeným a strouhaným. Jížka se nedělala.
3: Hotové maso se podávalo s různými omáčkami, ale bez dalších příloh.
0: Omáčka byla určena jenom na maso, popřípadě, aby se do ní namočil kousek chleba.
5: Důležitou součástí panské kuchyně byla zvěřina, včetně zvěře pernaté. Když se Rudolf II. Roku 16. dozvěděl, že florenský vyslanec v Praze bude hostit francouzské poselstvo, poslal mu zvěřinu, aby mohl snáze dostát své povinnosti. Zvěřina byla součástí i jiných darů císaře Rudolfa. Měl totiž v okolí Prahy oboru a park s množstvím zvěře, ve Hvězdě a v dnešní Stromovce. Posílat zvěřinu jako dar k různým příležitostem bylo zvykem i mezi velmoži. Tak například roku 1566. poslal Jindřich ze Švamberka na vánoční stůl Jáchyma z Hradce bobry, to jest 3 ocasy a 6 zadních noh. Ostatní části bobrů se tehdy nepojídaly. Na různé svatby pánů z Hradce se jeleni, tetřevi, kvíčali, koroptve, jeřábci a další dováželi až z dalekého vimperského panství. Panstvo rovněž velice rádo jedlo veverky. Rozšířena byla i čižba na drobné ptáky, kterých se připravovaly desítky nebo stovky. Když ale nebyla po ruce zvěřina, uměli kuchaři připravit jelena z vola nebo divočáka z domácího prasete.
1: V oboru zvěřinovém nás poučila historička, která se mimo jiné dějinami kulinářství zabývá profesionálně doktorka Magdalena Beranová, doktorka věd.
0: Ryby se jedly především v době půstu a bylo jich u nás tehdy hodně.
1: Čeho druhu ryb nebo postních dnů?
0: Obého. V každém roce bylo 52 pátků a řada dalších postních dní a období.
3: Církev tehdy na dobu půstu dbala dosti přísně. Během něj se nesmělo jíst nejenom maso, ale ani vejce.
1: Což velice vítají moderní znalci zdravé výživy, protože on takový půst lidskému organismu jenom prospěje.
3: Ani na sádle nebo na másle se nemohlo vařit a péct, jenom na oleji.
1: No, další zásada správné výživy.
3: Postním jídlem byl například semenec.
1: Semenec, co to bylo?
3: Konopné semínko a pak taky mák.
1: Jak říkám, oni to naši předkové asi nevěděli, ale tušili, co pro ně může být dobré.
0: Kdo však na to měl, ten se ani v půstě neomezoval.
1: Ach tak. A kterak se na to šlo?
0: Inu, takovým uznávaným postním jídlem nebyly jenom ryby, ale i raci, hlemýždi a ústřice.
3: Kromě těchto studenokrevných živočichů byli vzati na milost i někteří plazy.
0: Jako třeba želvy.
3: Dále vodní ptactvo.
0: Ku příkladu vodní slípky.
3: Ba i savci.
0: Mezi ně patřili bobři a vidry.
3: Od 14. století se k nám začaly dovážet i ryby nasolené a mořské.
0: Svůj hlavní stánek nebo undrlák měli jeho prodejci na dnešním pražském Karlově náměstí, tehdejším dobytčím trhu.
3: I ti nejchudší si dopřávali rybí jídlo.
0: Z knihy do knihy se u nás opisuje podmínka středověké čeledi, aby neměla častěji než jednou do týdne lososa.
1: To je fakt. Častěji se i takový losos přejí.
3: Bohatí a vznešení dávali přednost štikám před kapry. Dováželo se maso z vizy.
0: Dost často se píše o rybě zvané lampreda, což byla zřejmě okatice nebo mihule.
3: Jedli se úhoři, i když o nich tehdejší doktoři neměli nejlepší mínění.
5: Velmi často se ryby stahovaly z kůže a ta se pak plnila různou směsí ze sekaného masa.
1: Dozvídáme se od doktorky Beranové.
5: Existuje dokonce předpis na dva úhoře z jednoho. Prvního pekli zvlášť bez kůže a prázdnou kůži pak naplnili směsí masa z kapra. K rybám se dělávaly často sladké omáčky nebo omáčky z perníku. Kaše z ryb nebo z rybích vnitřností se sladily. Ze štičích jíker se připravovaly nunvice nebo manvěcí. Byly to jakési štičí palačinky plněné marmeládou z hrušek nebo fíků. Marmeláda zvaná mas byla bez cukru, ale ze sladkého ovoce.
1: Nevím, jestli po všech těch dobrotách servírovaných našim předkům v době rudolfínské se nám podaří pozřít ještě něco navíc.
3: Ale kaši, tu bychom si asi odříct neměli.
0: Jakož i varmuži.
3: Bavor Rodovský z Hustiřan jich uvádí ve své kuchařce víc než 80 kaší a na 20 varmuží.
1: A jaký je rozdíl mezi kaší a varmuží?
3: Inu, varmuž, varmuže či varmuža bývala vařená ovocná kaše s medem a kořením.
0: Zatímco kaše nemusela vůbec kaši, jaký známe dnes, připomínat. Spíš to bylo to, čemu říkáme haše.
3: Kaše i varmuže se často kořenili i sladili zároveň cukrem nebo medem.
0: Sladké kaše byly přitom jídlem povídce slavnostním.
3: Dbalo se nejenom na jejich chuť, ale i na vzhled a barvu.
0: Páni z Hradce ku příkladu rozdávali na Zelený čtvrtek sladkou kaši.
3: Příprava této hostiny chudých stávala 30 kop grošů, tedy asi jako 1800 kaprů, což byl výnos z jednoho velkého rybníka.
5: Kaše vyložená ze sladké smetany. Zastav smetanu do kotlíku, vraž do ní vajec 20 nebo 30. Přilíš tam vína a když se srazí, vezmi malvazí, to jest uleželého piva, neb dobrého sladkého vína, stluč to v moždíři, rozpust tím vínem a vlej zase do kotlíka a dej řeckého vína a mandlí. Dej též z kořice dosti, jiného žádného koření netřeba. A když by dobré bylo, dej na mísu.
0: Když se dělala kaše mléčná neškodná, rozdělala se nejprve krupice s vejci, pak se uhnětla a usušila, načež se teprve rozdrobená zavařovala do smetany.
3: Podobně kaše zdravá žaludku, ta se připravovala z vína, žloutků a cukru.
0: Ony zajímavé jsou už jenom názvy kaší.
3: Máme tu ku příkladu klokočinku, nebo také hnedku.
1: Což jsou rychlé, prosné kaše.
0: Ale i kaši režnou.
1: Ta se připravovala z ječmenných krup.
3: A také kaše z roubeniny.
1: To znamená z ovesných krup, nebo přímo z ovesné mouky.
5: Charakteristickou potravinou panské kuchyně byl cukr. Tehdy byl znám jenom třtinový, dovážený zahraničními obchodníky. Z původní indické vlasti se pěstování cukrové třtiny rozšířilo na Kypr, do severní Afriky, do Egypta, do Španělska a na Azorské a Kanárské ostrovy. Za 100 kilogramů cukru se platilo asi tolik jako za 3 krmené voly. Cukr se jako koření přidával často k masu, zejména k rybám a do omáček k ním.
0: Cukr a cukrovinky se prodávaly a dodávaly obvykle s jinými krámskými věcmi.
3: Tak například železník Krahulík v Jindřichově Hradci prodával roku 1565. železo, ocel, plechy, kandýský cukr, zázvor a koření.
0: Kateřina Stolařka dodávala roku 1568 cukr, hedvábí v nitích i kusech, kment, plátno, olej, mandle, pomeranče, citrony a další.
3: Cukrář Červenka naproti tomu roku 1595. prodával kromě cukru a cukroví také anýs, koriandr, šafrán, hřebíček, houby, rýži a plátno.
5: Panstvo si na věci z cukru opravdu potrpělo. Například na svatbě Anny Alžběty z Hradce s Oldřichem z Lobkovic roku 1579. ustrojil panský kuchař Achácius v hodovní síni dva veliké cukrové stromy, jejíž ratolesti se třásly množstvím cukrových ptáčků. Každá ratolest byla z jemného perníku. Dámy si trhali ze stromu ovoce, což byly vlašské cukrovinky. Z cukru se dělaly třeba celé sochy.

0: K nejstarším staročeským příslovím patří:
1: bez práce nejsou koláče.
0: Což je přímo očividný důkaz, jak staré jsou koláče jídlo.
1: Kdo má koláče, i družbu nalezne.
0: Uvedl v satirické knížce z 15. století její autor Smil Flaška z Pardubic.
1: Běží jako pes s teplou buchtou.
0: Další české úsloví, jehož počátek je rovněž starší než doba, v níž se stoulkami právě nacházíme.
2: Nade všechny moučné i sladké dobroty vynikaly asi...
0: No, copak?
2: Koblihy přece.
3: Takový koblížek mýval svůj nejvlastnější čas v masopustě a představoval vrcholnou delikatesu.
0: To je pravda, slovo koblížný neznamenalo nic jiného než lahůdkový.
3: Věru tak. Když čteme ve starých záznamech o koblížné kaši, pak to neznamená, že měla nějaký vztah ke koblihám, ale že byla pochoutková.
2: Kobliha se musela na jazyku jenom rozplynout.
3: Chutnali lidem i jejich čtyřnohým přátelům.
0: Což dokládá další starodávné přirovnání.
1: Musí ho zhrýsti jako pes horký koblih.
2: Zvláštní kapitola se jmenuje Šišky.
3: Neboli knedlíky.
2: Ovšem, s našimi knedlíky neměli nic společného.
3: Šišky se dělaly z různého masa, nejčastěji telecího nebo skopového, z vajec a koření, a buď se smažily v tuku, nebo se vařily.
2: Mohly být také z ryb, z rybích jiker, hub nebo tvarohu.
3: V rudolfinské době jedli i šišky z mouky nebo strouhaného chleba, připravené s kvasnicemi nebo bez nich.
2: Jenomže ty se nevařily, nýbrž smažily jako koblihy.
0: Tak a co nám z pochutin ještě zbývá?
3: Ještě je toho dost. Už tehdy jsme u nás měli například rýži.
2: Někdy se drtila na mouku, ze které mohl být i chléb. Často se z ní vařila kaše.
3: Hodila se, podobně jako jáhly, také na nádivky.
2: Ona to byla jakási obměna jáhel, které byly naší tehdejší nejdražší obilninou.
3: Bohatší i chudší si pochutnávali často na perníku.
2: Perník měl tu výhodu, že byl s medem, tudíž levnější.
3: Na panský stůl patřil marcipán a cukrovinky.
2: Ve městech zase dělala dobré obchody specializovaná koláčnice.
0: A co luštěniny?
3: Z těch se jedl jenom hrách, a to jak na panském, tak i na selském stole.
2: Páni si ho ovšem nechali rafinovaně připravit třeba s cukrem, jako smažené koblížky nebo sladké homole.
1: Za skromné, přiměřené měšťanské jídlo se považovala takováto krmě. Jedno jídlo vařené, jedno pečené se salátem, pak ještě jedno jídlo dobré, posléze sýr nebo nějaký moučník. V hospodách pražských se podávala polévka, maso na polévku s kořením, slepice s kořením, pečeně, hrách a sýr. V řádě tovarišů mlynářských z roku 1601. stojí psáno, aby hospodář mlýnský dával svým zaměstnancům k obědu i k večeři vždy po třech jídlech. Polévku, vaření, to znamená hrách, kroupy a podobně, s kusem masa a vždycky kus chleba.
0: Jak debužírovali páni, to jsme s trochou závisti již nahlédli. Zhruba jasno máme, která si dopřávali měšťané, ale co čelátka?
3: Pro služebné lidi byla příprava jídla jednodušší. Všechno se nejčastěji vařilo v jednom kotli nebo hrnci, ostatně jako na venkově vůbec.
2: Tam to platilo i pro hospodáře.
3: Podle řádu Petra ze Švamberka dostávala lepší dvorská čeleť jen 4 jídla oproti panským 6. A byly to kromě hovězího masa hlavně držky, osrdí, volské hlavy, kroupy, zelí a tak podobně.
0: A co pečené maso?
3: Jenom 2x týdně.
2: Ke všem jídlům se ovšem pilo pivo.
3: Podle instrukce Anny z Hradce, rozené z Rožmberka z roku 1566, tak jak ji dala kuchmistrovi Janu Zdeňkovi, se podávalo lidem z kanceláře, ze mlýnů, ve sladovně a pro fraucimor 2 maso.
2: Čelátka, která jídala ve světnici u vrat,
3: což byli maštalíři, voskové, šívknechti, neboli loďaři a hlásní,
2: tak ta měla jenom 1 maso.
3: Instrukce paní Anny určuje přesně i týdenní porce masa pro jednotlivé dvory, prebendy žákům školy, obilní deputáty pro ty, kteří nejedli na zámku, a ještě další položky.
1: Rozdíly mezi stravou panskou a stravou obyčejné čelátky,
0: uvádí se v knize doktorky Beranové,
1: poznáme i na některých hradech. Na jídlo purkrabího se počítala částka až 6x nebo 7x vyšší než na jídlo pro nižší úředníky. Pro děvečky ve dvoře to bylo dokonce 20x méně. Na panství pánu z Hradce jídala čelátka 3x denně, a to snídani, oběd a večeři. K snídani bývalo obvykle svařené mléko nebo polévka, kolik kdo požádal, a velký kus chleba. Chleba se měl dát každému tak velký skrojek, aby to stačilo na zasycení silného muže přes den při práci. Polévky se vařily rychle, například ze syrovátky se zavařenou krupicí nebo z noky, z kvásku s vejcem a kořením. Rychlá byla rovněž zapražená polévka nebo česnečka, čili oukrop. Velmi rozšířená byla polévka z piva, která se vařila obvykle z takzvaných patoků. Snídalo se při východu slunce, protože čelátka odcházela za prací. Na oběd z pole nebo lesa asi domů nechodili. Je možné, že se odbyli jenom tím kusem chleba, co sebou dostávali. Teprve po návratu se dobře najedli teplého a sytého jídla.
0: Tedy nezdá se, že by čelátka trpěla hladem?
3: To nejspíš ne, což lze poznat z jídelního listu čeledního sepsaného hradeckým kuchmistrem Jiřím Krejcarem na jeden srpnový týden v roce 1589.
2: V sobotu byly drobné ryby máslem podpuštěné.
3: K obědu hovězí maso, k večeři hovězí a telecí.
2: Pondělí. Hovězí maso, k tomu vepřová hlava, k večeři kačeny a hurlák.
0: Hurlák byl krocán.
3: Úterek. Hovězí maso.
2: A je tu středa. A spolu s ní drobné ryby.
3: Čtvrtek měl na jídelníčku hovězí v hnědé šalši.
0: Neboli omáčce.
3: Jak na oběd, tak na večeři.
2: Na pátek dostala čeleď kapry v rosolu. A když došli, tak byla v rosolu vejce.
3: A v sobotu totéž, co v pátek.
2: Myslivcům se poslali uzené štiky a nadívaní kapři a ještě uzené s chlebem.
3: A končíme nedělí, protože už nebylo hovězí, tak se musela chasa spokojit se srnčím a k tomu každému jeden holub.
2: Cizí čelátka dostala vařené skopové a kachny.
3: Hrách, kroupy, krupky, pivo, chleba, to se rozumělo samo sebou.
2: Že hlad nehrozil, to se pozná i z příhody, která se udála týden před svatým Václavem v roce 1591.
1: Jeho milost pán odjel na Krumlov a hlubocký kuchař se v jeho nepřítomnosti dostal s čelátkou do vážného sporu. Uvařil jim jelena, ale druhý den už divočinu nechtěl nikdo jíst a žádali svou obyčejnou stravu. Proto pan hejtman mezi ně s bejkovcem přijít musel a některé z nich doklady k vodě a chlebu na plac zasunouti poručil.
0: Kolikrát denně se jedlo?
3: Až do 16. století jenom 2x denně, v pozdním, dopolední a na večer.
2: Ještě Jan Amos Komenský doporučoval první denní jídlo až v 11 hodin.
0: Jak napsal kazatel Johann Geiler, který žil v 15. a na začátku 16. století.
1: Kdo jednou denně jí, je Bůh. Dvakrát jí člověk. Kdo jí 3x, je zvíře. Ďábel je, kdo jí 4x. 5x jí jeho matka.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

To nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

dál, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

světu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Ten je, až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do svět.

mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude bita. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 5.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 3. května roku 2003 hvězda našeho jazzového nebe, zpěvačka Vlasta Průchová. Setkání se tehdy protáhlo, takže se s paní Průchovou v tomto pořadu setkáváte ještě jednou. Samozřejmě, že dnes, stejně jako i při minulém setkání, dojde také na zpívání, ba i na zajímavé archivní nahrávky. A dvěma hned začnu. Není těžké uhodnout, že známé blues pro malého chlapce se jistě tak trochu týkalo syna Vlasty Průchové a doktora Jana Hamra, malého Honzíka. Toho Honzíka Hamra, který pak s bratry Vitoušovými doprovázel v roce 1964 své zpívající rodiče ve skladbě Four Brothers.